svůj klid, temný síle nebudou mít od tebe. Duše najde svůj klid, temný síle nebudou mít od tebe. Najde svůj klid, temný síle nebudou mít od tebe. Zájem, temný síle nebudou mít od tebe. Zájem, temný síle nebudou mít od tebe. Zájem, na konci vlny nebudou mít od tebe. Na konci vlci přemít od tebe zájem. Na konci vlci přestanou vít od tebe zájem. Na konci vlci přestanou vít zájem. Na konci vlci přestanou vít. Na konci vlci přestanou vít. Duše najde svůj klid. Na konci vlci přestanou vít. Duše najde svůj klid. Přestanou vít, duše najde svůj klid a temný síl přestanou vít, duše najde svůj klid a temný síl vít, duše najde svůj klid a temný síl už duše najde svůj klid a temný síl už nemají najde svůj klid a temný síl už nemají zájem. Už nemají zájem, tak temný síle, už nemají zájem, tamhle, už nemají zájem, tak synty, už nemají zájem, tak synty, čouli, čouli, čouli, už nemají zájem.

0: Honí vás mlsná. Honí vás mlsná. Máte chuť na... Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rok... Mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco... Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušený... Pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčkovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každý. Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každý. Elektrické něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Nabušenýho jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rockčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem ježdý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dokej oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímá na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. Den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá polední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší. Máme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrásíte a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme, celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečna se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a nasi. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se my vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte. Pokrajíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte. Připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elpečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrické naservírujeme, tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd, každý všední, tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd, každý všední den odjedete a objednávejte. Elektrický oběd, každý všední den od 11 do 12. Elektrický oběd, každý všední den od 11 do 12. Elektrický oběd, každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Oběd, každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. 11 do 12. Na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez.
0: Od 12. Na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu.
0: Na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Tak pánové.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Tak pánové, už toho mám do...
1: Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Tak pánové, už toho mám dost.
1: Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Tak pánové, už toho mám dost.
3: Co si vlastně myslíte?
1: Opravdu vás pobaví.
2: Tak pánové, už toho mám dost.
1: Vás pobaví.
2: Tak pánové, už toho mám dost.
3: Co si vlastně myslíte? My jsme tady...
2: Tak pánové, už toho mám dost.
3: Co si vlastně myslíte? My jsme tady první cenová skupina...
2: Tak pánové, už toho mám dost.
3: Co si vlastně myslíte? My jsme tady první cenová skupina...
2: Mám dost.
3: Co si vlastně myslíte? My jsme tady první...

0: cenová skupina. Co si vlastně myslíte? My jsme tady první cenová skupina.
1: Jsi první světová...
0: Myslíte? My jsme tady první cenová skupina.
1: Jsi první světová skupina.
0: My jsme tady první cenová skupina.
1: Jsi první světová skupino. Jsi první světová skupino. To by se musel jináč chovat, jináč tady obracat. První světová skupino. To by se musel jináč chovat, jináč tady obracat, čověče. Světová skupino. To by se musel jináč chovat, jináč tady obracat, čověče. To by se musel jináč chovat, jináč tady obracat, čověče. Jenom za tu chvíli by se musel jináč chovat, jináč tady obracat, čověče. Jenom za tu chvíli chovat, jináč tady obracat, čověče. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Ta máva, jináč tady obracat, čověče. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Ta máva, jak na prvního má, čověče. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Ta máva, jak na prvního mája. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Ta máva, jak na prvního mája. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Ta máva, jak na prvního mája. Co jsou tady, no co? Ta máva, jak na prvního mája. Chce zaplatit, ani si ho nevšimne. Ta máva, jak na prvního mája. Chce zaplatit, ani si ho nevšimneš, čověče. Máva, jak na prvního mája. Chce zaplatit, ani si ho nevšimneš, čověče. Toť prvního mája. Chce zaplatit, ani si ho nevšimneš, čověče. Toťka Jula. Chce zaplatit, ani si ho nevšimneš, čověče. Toťka Jula. Chce zaplatit, ani si ho nevšimneš, čověče. Toťka Jula, obrovský nevymění, špinavé, ne? Ani si ho nevšimneš, čověče. Toťka Jula, obrovský nevymění, špinavé, nechá. Nevšimneš, čověče. Toťka Jula, obrovský nevymění, špinavé, nechá. Hotové, no. Toťka Jula, obrovský nevymění, špinavé, nechá. Hotové, no. Toťka Jula, obrovský nevymění, špinavé, nechá. Hotové, no. Vyřízené, no. Nechá, hotové, no. Vyřízené, no. Co tady plůž, jak nějaká... Vyřízené, no. Co tady plůž, jak nějaká lemra, čověče, ty skupino. No. Co tady plůž, jak nějaká lemra, čověče, ty skupino. Jak před... Co tady plůž, jak nějaká lemra, čověče, ty skupino. Jak před infane tady chodí. Plůž, jak nějaká lemra, čověče, ty skupino. Jak před infane tady chodíš. Lemra, čověče, ty skupino. Jak před infane tady chodíš. Ty skupino. Jak před infane tady chodíš.
2: Rock Radio.
1: Jak celý fané tady chodíš?
2: Rock Radio. Konec legrace.
1: Fané tady chodíš?
2: Rock Radio. Konec legrace.
1: Chodíš?
2: Rock Radio. Konec legrace. Cut my life in. Rock Radio. Konec legrace.
3: Cut my life into pieces.
2: Konec legrace.
3: Cut my life into pieces.
2: Konec legrace.
3: Cut my life into pieces. This
2: legrace.
3: Cut my life into pieces. This is my life.

0: Propáslist. Propáslist. Propásli jste středečního hosta? Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokový historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál.
1: Rock Rádio. Nikoliv. Kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Kolif. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez

0: ledničku. A co já, a pak já nemám doma ani ledničku. A co já s tím rumem? Mám doma ani ledničku. A co já s tím rumem? Já mám cukrovku ledničku. A co já s tím rumem? Já mám cukrovku tak na alkohol ani... A co já s tím rumem? Já mám cukrovku tak na alkohol ani pomyšlení. A co já s tím rumem? Já mám cukrovku tak na alkohol ani pomyšlení. A dvoje máslo. Já mám cukrovku tak na alkohol ani pomyšlení. A dvoje máslo. Mám cukrovku tak na alkohol ani pomyšlení. A dvoje máslo. Teď mi to žlo. Tak na alkohol ani pomyšlení. A dvoje máslo. Teď mi to žlukne. Pomyšlení. A dvoje máslo. Teď mi to žlukne, Himmel. A dvoje máslo. Teď mi to žlukne, Himmel.
1: Rokrá.
0: Dvoje máslo. Teď mi to žlukne, Himmel.
1: Rock Radio. Konec.
0: Teď mi to žlukne, Himmel.
1: Rock Radio. Konec legrace.
0: Teď mi to žlukne, Himmel.
1: Rock Radio. Konec legrace.
0: To žlukne, Himmel.
1: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Jo. Konec legrace. Konec legrace.

0: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaří u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurt, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotik s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný pro přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Farmanemcova kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. .cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Boží nápoj. Váš farmář František.
1: Kontejner.
0: Váš farmář František.
1: Kontejnery Siegel, dobrý
0: den.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrej.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrej. Potřebuju přistavit.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrej. Potřebuju přistavit hodně kontejnerů.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrej. Potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně.
1: Dobrý den.
2: Dobrej. Potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10. Dobrej. Potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říká.
2: Potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
2: Hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
2: Ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel v Praze.
2: Hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel v Praze vám přistavíme třeba 20.
2: Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel v Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel v Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou.
1: Říkáte hodně?
3: Jsme Siegel v Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www. Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www. Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www. Siegel.cz. Zde vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www. Siegel.cz. Třeba 20 kontejnerů na jednou. www. Siegel.cz. 20 kontejnerů na jednou. www. Siegel.cz. Na jednou. www. Siegel.cz.
4: Chceme ho postavit vlastníma. Chceme ho postavit vlastníma rukama?
5: Vybrat dobrý materiál.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
5: Vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš. Postavit vlastníma rukama?
5: Vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov. Vlastníma rukama?
5: Vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov. Porfix.
5: Vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov. Porfix.
5: Dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem
5: a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdce.
5: Domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Sedíš.
4: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Sedíš celý den na.
4: Jděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Sedíš celý den,
4: budujte srdcem.
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš
4: srdcem.
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený.

Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde právě na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu, kde práci hledat?

0: jízdu v supersportu,
1: adrenalinový zážitek,
0: pobyt pro dva,
1: house running,
0: jízdu v supersportu,
1: adrenalinový zážitek nebo zaslouženou house running,
0: jízdu v supersportu,
1: adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na jízdu v supersportu,
1: adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Sportu,
1: adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek
1: adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitek masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
0: Firma. Dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
0: Opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Restaurace Vika.
1: Dejte na.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Restaurace Vikárka.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Restaurace Vikárka. Gastronomický.
1: CZ.
3: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla.
1: CZ.
3: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo. Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý kárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Od 10 do Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Od 10 do 2 přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Od 10 do 20 hodin v Pražském hradě. Otevřeno každý den. Od 10 do 20 hodin. Jedinečná. Otevřeno každý den. Od 10 do 20 hodin. Jedinečný den. Od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením. Od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace kuchařů. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace kuchařů a cukráčná kuchyně pod vedením prezidenta asociace kuchařů a cukrářů. Pod vedením prezidenta asociace kuchařů a cukrářů České republiky. Vedením prezidenta asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubečka. Prezidenta asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle kuchařů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní Slava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace, taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace, výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na Vikárka. Informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz. Na vikarkarestaurant.cz. Na vikarkarestaurant.cz.
4: Slyšíte tuhle reklamu?
3: A restaurant.cz.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště...
3: CZ.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší...
3: Z.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle...

žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár dávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Nechceme CVčko.

0: reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 3 reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 a co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za příště byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvíc vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnější mě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnější projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a Dal Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších platíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. Jinak 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme tu a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálních 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálních získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery víc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na té. Přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. Online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na regionálních digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na regionálních DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na regionálních akcích a koncertech. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na regionálních akcích a koncertech, které budou vidět na TV Nova, i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí na TV Nova, i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. I na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho mních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. ZAP a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte. Dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny oči. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ.
1: Spotřební daň.
0: Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ.
1: Spotřební daň.
0: Tvoří 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Spotřební daň. Tvoří
0: čtus právě teď na radiohouse.cz.
1: Spotřební daň. Tvoří 14
0: na radiohouse.cz.
1: Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu.
0: CZ.
1: Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu.
2: Lihová.
1: Tvoří 14% státního rozpočtu.
2: Lihová.
1: Tvoří 14% státního rozpočtu. 14% státního rozpočtu.
2: Lihovárek.cz.
1: Pro bohatší Česko státního rozpočtu.
2: Lihovárek.cz.
1: Pro bohatší Česko rozpočtu.
2: Lihovárek.cz.
1: Pro bohatší Česko.
2: Lihovárek.cz.
1: Pro bohatší Česko.
2: Lihovárek.cz.
1: Pro bohatší Česko. Pro bohatší Česko. Bohatší Česko.

0: právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká, piš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na radio, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio House měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na radiohouse.cz. Tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na radiohouse.cz. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na radiohouse.cz. Čeká právě teď. Na radiohouse.cz. Právě teď. Na radiohouse.cz.
1: Tak co jí koupíme?
0: Radiohouse.cz.
1: Tak co jí koupíme?
0: Přáze.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, ří.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: Co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká. Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a...
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se
2: Říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to...
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme za...
1: Vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem...
1: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: ...a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když pí se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie. Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat,
2: letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat,
2: zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek
2: od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou
3: večeři. Nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v super zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalin. Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.

0: Rock Rádio. Rock Rádio. Rocková noc. Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer. Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer od 10. Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje jo. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Sluš 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda tu je na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Adiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Má muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušu Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Rok moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. To slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock mě hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je Sluškou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nás je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Jo. Názes. Opravdu vás pobaví. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Tak poslední.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Tak poslední.
0: Pobaví.
1: Tak poslední. Tak poslední. Poučit svého syna. Tak poslední. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích. Tak poslední. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích. Ona. Poslední. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie.
2: No to jsem zvědavá, co jste vedle.
1: O pravidlech a rizicích onanie.
2: No to jsem zvědavá, co jste vedle leze.
1: Rizicích onanie.
2: No to jsem zvědavá, co jste vedle leze. No to jsem zvědavá, co jste vedle leze. No to jsem zvědavá, co jste vedle leze.
1: No tak z toho nedělej.
2: No to jsem zvědavá, co jste vedle leze.
1: No tak z toho nedělejme nějakou aféru.
2: A co jste vedle leze.
1: No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Ona no. No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Ona noval každý, ona noval každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes.
3: Co ty, tati?
1: A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes.
3: Co ty, tati?
1: Já bych rád, ale...

0: A do dnes. No.
1: Co ty, tati?
2: Já bych rád, ale mám maminku.
0: Dnes. No.
1: Co ty, tati?
2: Já bych rád, ale mám maminku.
1: Co ty, tati?
2: Já bych rád, ale mám maminku.
1: Co ty, tati?
2: Já bych rád, ale mám maminku.
3: Rock Radio.
1: Co ty, tati?
2: Já bych rád, ale mám maminku.
3: Rock Radio.
2: Já bych rád, ale mám maminku.
3: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

0: 12 do 15 nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl. 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si cti rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každým slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 teče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 a s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádiu. Den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádiu. 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock. 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock. Je slušná muzika. Rádiu. Rock Rádio. Rock. Je slušná. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Víťa.
0: Jo. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Víťa.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Víťa. Řekni mi něco jak.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Víťa. Řekni mi něco japonsky.
0: Vás pobaví.
1: Víťa. Řekni mi něco japonsky. Řekni mi něco japonsky. Řekni mi něco japonsky. Japonsky.
2: Kuši co já. Kuši co Yamaha. Kuši co Yamaha. Nasotasha. Kuši co Yamaha. Nasotasha.
1: Co to je?
2: Kuši co Yamaha. Nasotasha.
1: Co to je?
2: Kuši co Yamaha. Nasotasha.
1: Co to je?
2: Yamaha. Nasotasha.
1: Co to je?
2: Španělá gejšo. Nasotasha.
1: Co to je?
2: Španělá gejšo. Udělej pro mě.
1: Co to je?
2: Španělá gejšo. Udělej pro.
1: Co to je?
2: Španělá gejšo. Udělej pro mě něco. Španělá gejšo. Udělej pro mě něco. Španělá gejšo. Udělej pro mě něco nesmírně krásného. Gejšo. Udělej pro mě něco nesmírně krásného.
1: Vítě.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
1: Vítě.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Andrew was standing in line to club. Legrace.

Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Ním obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. Trávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušný slušnej a rokovej. Se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 2 voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 2.

0: záruka kvality. Z. Regbity, záruka kvality. Ušty, záruka kvality.
1: Už tě nebaví od rána
0: kvality.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodej. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat a do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné vítříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak jsem pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život. Kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět lidmi, tak

0: Farmas Francis. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě... Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi... Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme z... Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a zola Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Frančiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Probiotik hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na... Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmu probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. CZ. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. To je boží nápoj. Váš farmář František. Ok. Nápoj. Váš farmář František.
1: Oknem fouká střecha.
0: Farmář František.
1: Oknem fouká střecha, padá grob. Oknem fouká střecha, padá grob, pak nám to praví zedník. Oknem fouká střecha, padá grob, pak nám to praví zedník. Oknem fouká střecha, padá grob, pak nám to praví zedník. Malý. Oknem fouká střecha, padá grob, pak nám to praví zedník. Malá střecha, padá grob, pak nám to praví zedník.
2: Malíř, topenář, podlahář, ale ne.
1: Padá grob, pak nám to praví zedník.
2: Malíř, topenář, podlahář, ale ne. Na to všechno
1: k nám to praví zedník.
2: Malíř, topenář, podlahář, ale ne. Na to všechno stačí
1: praví zedník.
2: Malíř, topenář, podlahář, ale ne. Ne, na to všechno stačí rekbity. Zedník,
1: malíř,
2: topenář,
1: podlahář,
2: ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechtíš,
2: topenář,
1: podlahář,
2: ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Podlahář,
2: ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu.
2: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov. Z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
1: Rekbit opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
1: Rekbity záruka.
2: Více informací na rekbity.cz.
1: Rekbity záruka kvality.
2: Na rekbity.cz.
1: Rekbity záruka kvality.
2: .cz.
1: Rekbity

0: Asfirien Pražský distrikt. Tak co jen Pražský distrikt.
1: Tak co jí koupíme? Přála si
0: Pražský distrikt.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: Co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždy. Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak do...
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a
2: tváří... No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to...
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to...
1: Vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem...
1: Dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: A tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie. Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat...
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte...
2: Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitkem...
2: Zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitkem
2: od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva. Víte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v super.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek po večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zas...
3: Pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou... Running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na ale... Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu...
2: Zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte.
3: Masáž. Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firma.
3: Vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firma.
3: Opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firmanazážitky.cz.
3: Každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firmanazážitky.cz.
2: Zahrádkářský zážitky hledejte na
4: firmanazážitky.cz.
2: Zahrádkář se radujte na
4: firmanazážitky.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje
4: firmanazážitky.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje na
4: zavky.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.rádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz. Kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás
2: potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: Připrav.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu.
2: CZ.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim. Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními profíky.

0: U nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS.
1: Zafido.e-shop.cz Partner pro vás.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá.
3: Bílá pastelka pomáhá vidět svět.

0: tobě je. Tvůj nový job na tebe, co v tobě je. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na Radiohouse.cz. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na Radiohouse.cz. Nový job na tebe čeká právě teď na Radiohouse.cz. Čeká právě teď na Radiohouse.cz. Teď na Radiohouse.cz.
1: Xandria Symphonic Metalová Xandria Symphonic Metalová krásami Xandria Symphonic Metalová krásami Xandria, Symphonic Metalová krása míří s novou deskou Eclipse do... Xandria, Symphonic Metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Xandria, Symphonic Metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zechberu. Symphonic Metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zechberoucí krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zechberoucí show. Xandria míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zechberoucí show. Xandria s novou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret do Prahy. Čeká vás Zechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Čeká vás Zechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Večer, 15. říjen, Pražský distrikt.

pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka tečka. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka tečka CZ. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka tečka CZ. Pomáhá vidět svět. Bílá pastelka tečka CZ. Svět. Bílá pastelka tečka CZ. Bílá pastelka tečka CZ. Pastelka tečka CZ. Tečka CZ.

31.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Kent začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. A končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkend nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend. Na rok něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend. Na rok máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend. Na Rock Rádiu. Šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend. Na Rock Rádiu. Víkendu napravit. Rockovej víkend. Na Rock Rádiu. Rock Rád. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. No. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. No. Jo. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No. A máme poptáka.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No. A máme poptáka.
0: Opravdu vás pobaví.
1: No, a máme poptáka.
2: Ty máš poptákách.
0: A
2: ty...
0: Pobaví.
1: No, a máme poptáka.
2: Ty máš poptákách.
1: A ty máš zase pokoza. No, a máme poptáka.
2: Ty máš poptákách.
1: A ty máš zase pokoza. A máme poptáka.
2: Ty máš poptákách.
1: A ty máš zase pokoza.
0: Rokra.
1: Poptáka.
2: Ty máš poptákách.
1: A ty máš zase pokoza.
0: Rock Rádio. Konec.
2: Ty máš po ptákách.
1: A ty máš zase po koza.
0: Rock Rádio. Konec.
1: A ty máš zase po koza.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
1: Máš zase po koza.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

0: zkušeben, ušní rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rokováno, muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rokovánoc, od desích luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rokovánoc, od hájů, českých zkušeben i garáží. Rokovánoc, od deseti večer až do rána, českých zkušeben i garáží. Rokovánoc, od deseti večer až do rána na Rok i garáží. Rokovánoc, od deseti večer až do rána na Rok Rádiu. Rokží, Rokovánoc, od deseti večer až do rána na Rok Rádiu. Rok Rádio, Vánoc, od deseti večer až do rána na Rok Rádiu. Rok Rádio, od deseti večer až do rána na Rok Rádiu. Rok Rádio, rok je slušná až do rána na Rok Rádiu. Rok Rádio, rok je slušná muzika rána na Rok Rádiu. Rok Rádio, rok je slušná muzika Rok Rádiu. Rok Rádio, rok je slušná muzika. Rok Rádio, rok je slušná muzika. Rok je slušná muzika. Je slušná muzika. Rok Rádio muzika. Rok Rádio na Rok Rádio nářez. Opravdu vás Rok Rádio nářez. Opravdu vás pobaví. Rok Rádio nářez. Opravdu vás pobaví. Rok Rádio nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já myslel.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Já myslel, že je to pohřeb.
0: Vás pobaví.
1: Já myslel, že je to pohřeb. To myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
2: Jo, on spadl z toho stromu, teď má
1: toho Lukeše.
2: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
1: Aj.
2: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
1: Aj, jak to?
2: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
1: Aj, jak to, že jde v tom
2: provodu? Stromu, teď má pohřeb.
1: Aj, jak to, že jde v tom provodu?
2: Pohřeb.
1: Aj, jak to, že jde v tom provodu?
2: Kdo?
1: Aj, jak to, že jde v tom provodu?
2: Kdo?
1: No ten. Aj, jak to, že jde v tom provodu?
2: Kdo?
1: No ten Lukáš. Tamhle, jak to, že jde v tom provodu?
2: Kdo?
1: No ten Lukáš. Tamhle vedle toho v tom provodu.
2: Kdo?
1: No ten Lukáš. Tamhle vedle toho hajního.
2: Kdo?
1: No ten Lukáš. Tamhle vedle toho hajního.
2: Pro Krist. Kdo?
1: No ten Lukáš. Tamhle vedle toho hajního.
2: Pro Krista.
1: No ten Lukáš. Tamhle vedle toho hajního.
2: Pro Krista pána.
1: Lukáš. Tamhle vedle toho hajního.
2: Pro Krista pána.
1: Tamhle vedle toho hajního.
2: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
1: Hajního.
2: Pro Krista pána, kde se tam vzal? Pro Krista pána, kde se tam vzal?
3: Mluvím já, mě dělali.
2: Krista pána, kde se tam vzal?
3: Mluvím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo.
2: Kde se tam vzal?
3: Mluvím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo.
2: Kde se tam vzal?
3: Mluvím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
2: Vzal.
3: Mluvím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
4: To je ten maler s těma...
3: Mluvím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
4: To je ten...
3: Dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
4: To je ten maler s těma penězma.
3: Když se to natáčelo, vy jste tam byla.
4: To je ten maler s těma penězma. To se točilo...
3: Vy jste tam byla.
4: To je ten maler s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo... To je ten maler s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví. To je ten maler s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
3: To se vám povedlo.
4: Penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
3: To se vám povedlo.
4: To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
3: To se vám povedlo.
4: Já jsem to se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
3: To se vám povedlo.
4: Já jsem v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
3: To se vám povedlo.
4: Já jsem v těch vousech nepovedlo.

0: nepoznala. S kostým jde za rakví.
1: To se vám povedlo.
0: Já jsem ho v těch vousech nepoznala.
2: Se musí vyhodit.
1: To se vám povedlo.
0: Já jsem ho v těch vousech nepoznala.
2: Se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním.
1: To se vám povedlo.
0: Já jsem ho v těch vousech nepoznala.
2: Se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu.
0: Já jsem ho v těch vousech nepoznala.
2: Se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam doufám.
0: Já jsem ho v těch vousech nepoznala.
2: Se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam doufám, že být na svým vlastním pohřbu. Máme tam doufám ještě jiný záběry.
0: Ještě dva.
2: Máme tam doufám ještě jiný záběry.
0: Ještě dva.
3: 48.
2: Máme ještě jiný záběry.
0: Ještě dva.
3: 48.
2: Kdy?
0: Ještě dva.
3: 48.
0: Ještě dva.
3: 48.
4: To je zase on, ne?
3: 48.
4: To je zase on, ne?
3: 48.
4: To je zase on, ne?
3: 58.
4: To je zase on, ne?
3: 51.
4: To je zase on, ne?
3: 51.
2: To snad není možné.
4: To je zase on, ne?
3: 51.
2: To snad není možné.
4: To je on, ne?
3: 51.
2: To snad není možný. On je tam.
3: 51.
2: To snad není možný. On je tam zas.
3: 51.
2: To snad není možný. On je tam zas. Já ho. To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju. Není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
5: Co jste měl udělat před?
2: On je tam zas. Já ho zabiju.
5: Co jste měl udělat před?
2: On je tam zas. Já ho zabiju.
5: Co jste měl udělat před pohřbem?
2: Já ho zabiju.
5: Co jste měl udělat před pohřbem?
6: Rock Radio.
2: Já ho zabiju.
5: Co jste měl udělat před pohřbem?
6: Rock Radio.
5: Co jste měl udělat před pohřbem?
6: Rock Radio.
5: Co jste měl udělat před pohřbem?
6: Rock Radio. Konec legrace.
5: Co jste měl udělat před pohřbem?
6: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace.

Když usnou lesy. Když usnou lesy hluboké. Když usnou lesy hluboké a. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho je. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a jirkaně kolem ticho jest, je tu roková noc a jirkaně mí a ticho jest, je tu roková noc a Jirka němý a s ním spousta. Je tu roková noc a Jirka němý a s ním spousta slušný rokový muková noc a Jirka němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luc a Jirka němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a háka němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů českých zkušeb a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů českých zkušeben s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů českých zkušeben.

Sergeant.

0: přímo na farmanemcova.cz. Dávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Je boží nápoj. Váš farmář František. František.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pravý od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi tady do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Komunikace s lidmi, tak změň.

0: Ahoj, tady Kuba Ryba, s Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 20. Ahoj, tady Kuba Ryba, s Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 20. Ahoj, tady Kuba Ryba, s Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. Sešnáme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, v koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá republice. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Chceš vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž v menších sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16. oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. jsme hráli za mladá, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. mladá nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš. 16.10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu. 16.10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu. Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu. Příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu. Slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu. Tak doraš na Kačinu.
1: Když vyrábí. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctě z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurt, musíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě, poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě, probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotický nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Očiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Obědaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Obtem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmane Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo.

0: příště byla o vaší firmě? Teď tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House Třvamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus a co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rand. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových. Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dal 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Dalších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidám rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního darma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se, protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se, že dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte stačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House. Získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House. Informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ. O programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ. Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: Právě teď na radiohouse.cz.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do
0: radiohouse.cz.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do
0: prodej.cz.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen si. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. O nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a ne prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní CZ, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a graficky nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a je navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 2 000 novou kuchyni.

0: sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20. Nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20. Pronu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelů. Měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen a 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Siko.cz.
1: Kontejnery Siegl, dobrý den. Kontejnery Siegl, dobrý den.
2: Dobrej.
1: Kontejnery Siegl, dobrý den.
2: Dobrej, potřebuju přistavit.
1: Kontejnery Siegl, dobrý den.
2: Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt.
1: Kontejnery Siegl, dobrý den.
2: Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně.
1: Siegl, dobrý den.
2: Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10. Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10. Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte
2: přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegl.
2: Ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegl.
2: Tak hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegl. V Praze vám
2: Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegl. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na
1: Říkáte hodně?
3: Jsme Siegl. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegl.cz. Přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegl.cz. 20 kontejnerů na jednou. www.siegl.cz.
4: Kapela
3: Škvor na jednou. www.siegl.cz.
4: Kapela Škvor v Dubnu vyráží.
3: www.siegl.cz.
4: Kapela Škvor v Dubnu vyráží
3: www.siegl.cz.
4: Kapela Škvor v Dubnu vyráží na halové turné k novým
3: www.siegl.cz.
4: Kapela Škvor v Dubnu vyráží na halové turné k novým Kapela Škvor v Dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno. Kapela Škvor v Dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno. Škvor v Dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu. Vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice. Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2000 Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je na Bé Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je na Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá roková show plná hitů Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá roková show plná hitů. Na hraně Tour 2027. To je nabitá roková show plná hitů, ale také songy z nového 2027. To je nabitá roková show plná hitů, ale také songy z nového alba 27. To je nabitá roková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji. To je nabitá roková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji. Roková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportál. Prodeji v síti Ticketportál. Mediálním partnerem je Rock Radio. Síti Ticketportál. Mediálním partnerem je Rock Radio. Portál. Mediálním partnerem je Rock Radio. Mediálním partnerem je Rock Radio. Rock Radio.

0: je. Tvůj nový job na tebe čeká ukaž, co v tobě je. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Pěje. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Čeká právě teď na radiohouse.cz. Chceme ho postavit teď na radiohouse.cz. Chceme ho postavit radiohouse.cz. Chceme ho postavit vlastníma rukama. Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Por rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix.
1: Materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, buduj.
1: A vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem,
1: buduj náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Slyšíte tu? Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Slyšíte tuhle? Zděte s rozumem, budujte srdcem. Slyšíte tuhle reklamu? Rozumem, budujte srdcem. Slyšíte tuhle reklamu? A budujte srdcem. Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o... Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště...

vrátili jsme na granáty, čekáme na pojistky, vrátili jsme na granáty, čekáme na výstřel, pojistky, vrátili jsme na granáty, čekáme na výstřely, vrátili jsme na granáty, čekáme na výstřely z Aurory, granáty, čekáme na výstřely z Aurory. Čekáme na výstřely z Aurory. Ležíce v plný, čekáme na výstřely z Aurory. Ležíce v plný polní naka, výstřely z Aurory. Ležíce v plný polní na kanapy, Aurory. Ležíce v plný polní na kanapy. Ležíce v plný polní na kanapy. Ležíce v plný polní na kanapy. Polní na kanapy.

Rock je slušná muzika.

Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Rockovej živák. Každý nejlepších rokových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Rockovej živák. Každou neděli od 19 na Rock Rádiu.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? A vychutnejte si rokovej živák. Rokovej živák těch nejlepších rokových skupin vám drží Kamil.

0: Ten být ten divákem. A staň se divákem. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another světa a přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. Kousek od tebe. Another world. Jí tebe. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ.
1: Proč mám závěsný systém?
0: Jiná realita CZ.
1: Proč mám závěsný systém Reponio?
0: Realita CZ.
1: Proč mám závěsný systém Reponio?
0: CZ.
1: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jedno. Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži systém Reponio. No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě. No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. To je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že se pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět instalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít a běžný.

0: je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Reponio.cz skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen siko. Grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc s každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy.
2: Trenýrkárna.cz.
1: Trenýrkárna.cz.
2: Trenýrkárna.cz.

0: karla.cz.
1: Hlášení pro lovce.
0: Trenýr karla.cz.
1: Hlášení pro lovce slev.
0: Trenýr karla.cz.
1: Hlášení pro lovce slev.
0: Trenky. Trenýr karla.cz.
1: Hlášení pro lovce slev.
0: Trenky boxer.cz.
1: Hlášení pro lovce slev.
0: Trenky boxerky ponožky.
1: Hlášení pro lovce slev.
0: Trenky boxerky ponožky i kalhotky.
1: Hlášení pro lovce slev.
0: Trenky boxerky ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až
1: lovce slev.
0: Trenky boxerky ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80. Boxerky ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. Trenky ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není. I kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes obě... To není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš... Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš... Zítra máš... Čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš... Zítra máš... Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. 30%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz. Objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz. Zítra máš. Trenýrkarna.cz. Trenýrkarna.cz. Trenýrkarna.cz. Trenýrkarna.cz.
2: Denně řeši. Denně řeším kvalitu. Denně řeším kvalitu u zvířat. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi. Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurt rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj s vlastním respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur pro trávení. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur pro trávení i probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmpoj z vlastního mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na Farma Němcova probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na Farma Němcova kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Krát.
2: Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Kráva, kráva,
2: kapr. To je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Nápoj. Váš farmář František.
3: Kráva, kráva, kapr, kapr.
4: Kapr.
2: Váš farmář František.
3: Kráva, kráva, kapr, kapr.
4: Kapr.
2: František.
3: Kráva, kráva, kapr, kapr.
4: Kapr, kapr, husa, husa.
5: Ne.
3: Kráva, kráva, kapr, kapr.
4: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Ne. Kráva, kráva, kapr, kapr.
4: Kapr, kapr, husa, husa.
5: Nedělej team building.
3: Kapr, kapr.
4: Kapr, kapr, husa, husa.
5: Nedělej team.
4: Kapr, kapr, husa, husa.
5: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte naše
4: kapr, husa.

0: nový plot mám. Nový plot? Já nový plot mám. Nový plot od firmy... Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý? Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý vám všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Sedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechny dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Přestaň být jen
0: ty dobrý, všechno dobrý.
1: Přestaň být jen divákem.
0: Všechno dobrý.
1: Přestaň být jen divákem.
0: Dobrý.
1: Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem.

0: USA!
1: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na šeberák.
0: USA! USA!
1: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na šeberák. Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na šeberák. Sportovní areál se dělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na šeberák. Sportovní areál se restaurací v zasedačce. Vyražte na šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Vyražte na šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlý areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku. Kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku. Výborné jídlo a letos jediné bizoní sporty na přilehlém rybníku. Výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky. Výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Idos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení práce a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře. Sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře. Al Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře. Tak co doma?
2: Krůta.
1: Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře. Tak co doma?
2: Krůta.
1: Místo na lepení kolektivu. Všude dobře. Tak co doma?
2: Krůta. Krůta.
1: Lepení kolektivu. Všude dobře. Tak co doma?
2: Krůta. Krůta. Chos.
1: Nech toho a pivu. Všude dobře. Tak co doma?
2: Krůta. Krůta. Chos.
1: Nech toho a pojď.
2: Chos.
1: Tak co doma?
2: Krůta. Krůta. Chos.
1: Nech toho a pojď.
2: Chos.
1: Doma.
2: Krůta. Krůta. Chos.
1: Nech toho a pojď.
2: Chos. Krůta. Krůta. Chos.
1: Nech toho a pojď.
2: Chos. Krůta. Chos.
1: Nech toho a pojď.
2: Chos.
1: Nech toho a pojď.
2: Chos.
1: Pojď.
2: Chos.
3: S námi je
2: Chos.
3: S námi je balení hrou. S námi je balení hrou. Velkou. S námi je balení hrou. Velkou obchod. S námi je balení hrou. Velkou obchod a e-shop obaly.cz. S námi je balení hrou. Velkou obchod a e-shop obaly.cz. Váš s námi je balení hrou. Velkou obchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého hrou. Velkou obchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu. Velkou obchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu. E-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz materiálů. www.obaly.cz materiálů www.obaly.cz www.obaly.cz www.obaly.cz

Hezké pondělní ráno. Dio. Zprávy. Hezké pondělní ráno, máme 6 hodin a jsou... Zprávy. Hezké pondělní ráno, máme 6 hodin a jsou... Zprávy. Hezké pondělní ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Zprávy. Hezké pondělní ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Komise dnes pro... Hezké pondělní ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Komise dnes projedná výsledky... Hezké pondělní ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Komise dnes projedná výsledky voleb státní volební... Máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Komise dnes projedná výsledky voleb státní volební komise... Dnes do děna jsou tu zprávy. Komise dnes projedná výsledky voleb státní volební komise... Tu zprávy. Komise dnes projedná výsledky voleb státní volební komise dnes oficiálně... Komise dnes projedná výsledky voleb státní volební komise dnes oficiálně potvrdí výsledky... Dnes projedná výsledky voleb státní volební komise dnes oficiálně potvrdí výsledky víkendové... Voleb státní volební komise dnes oficiálně potvrdí výsledky víkendového hlasování. Státní volební komise dnes oficiálně potvrdí výsledky víkendového hlasování. V komunální se dnes oficiálně potvrdí výsledky víkendového hlasování. V komunálních volbách oficiálně potvrdí výsledky víkendového hlasování. V komunálních volbách tradičně uspěly hlavně potvrdí výsledky víkendového hlasování. V komunálních volbách tradičně uspěly hlavně nezávislíky víkendového hlasování. V komunálních volbách tradičně uspěly hlavně nezávislí kandidáti hlasování. V komunálních volbách tradičně uspěly hlavně nezávislí kandidáti z politických v komunálních volbách tradičně uspěly hlavně nezávislí kandidáti z politických stran získala nejvíce v volbách tradičně uspěly hlavně nezávislí kandidáti z politických stran získala tradičně uspěly hlavně nezávislí kandidáti z politických stran získala nejvíc mandátů KDU hlavně nezávislí kandidáti z politických stran získala nejvíc mandátů KDU ČSL hlavně kandidáti z politických stran získala nejvíc mandátů KDU ČSL do senátu lidé přímo z politických stran získala nejvíc mandátů KDU-ČSL. Do senátu lidé přímo zvolili pětských stran získala nejvíc mandátů KDU-ČSL. Do senátu lidé přímo zvolili pět zástupců získala nejvíc mandátů KDU-ČSL. Do senátu lidé přímo zvolili pět zástupců o zbytku rozhodne KDU-ČSL. Do senátu lidé přímo zvolili pět zástupců o zbytku rozhodne druhé kolo. Do senátu lidé přímo zvolili pět zástupců o zbytku rozhodne druhé kolo. Vláda dnes přímo zvolili pět zástupců, o zbytku rozhodne druhé kolo. Vláda dnes řeší domácí zástupců, o zbytku rozhodne druhé kolo. Vláda dnes řeší domácí násilí, ministři mají o zbytku rozhodne druhé kolo. Vláda dnes řeší domácí násilí, ministři druhé kolo. Vláda dnes řeší domácí násilí, ministři mají na programu důležité. Vláda dnes řeší domácí násilí, ministři mají na programu důležité změny občanského dnes řeší domácí násilí, ministři mají na programu důležité změny občanského zákoníku. Úprava domácí násilí, ministři mají na programu důležité změny občanského zákoníku. Úpravy se týkají ministři mají na programu důležité změny občanského zákoníku. Úpravy se týkají na programu důležité změny občanského zákoníku. Úpravy se týkají rozvodu a ochrany obté změny občanského zákoníku. Úpravy se týkají rozvodu a ochrany občanského zákoníku. Úpravy se týkají rozvodu a ochrany obětí násilí. Kabinet zákoníku. Úpravy se týkají rozvodu a ochrany obětí násilí. Kabinet se taky rozšířit. Úpravy se týkají rozvodu a ochrany obětí násilí. Kabinet se taky rozšířit pravomoci České kají rozvodu a ochrany obětí násilí. Kabinet se taky rozšířit pravomoci České a ochrany obětí násilí. Kabinet se taky rozšířit pravomoci České inspekce životního obětí násilí. Kabinet se taky rozšířit pravomoci České inspekce životního prostředí. Kabinet se taky rozšířit pravomoci České inspekce životního prostředí. Před samotnou schůzí vlády se taky rozšířit pravomoci České inspekce životního prostředí. Před samotnou schůzí vlády se ještě sejde rozšířit pravomoci České inspekce životního prostředí. Před samotnou schůzí vlády se ještě sejde koaliční České inspekce životního prostředí. Před samotnou schůzí vlády se ještě sejde koaliční rada. Životního prostředí. Před samotnou schůzí vlády se ještě sejde koaliční rada. Evropa chystá před samotnou schůzí vlády se ještě sejde koaliční rada. Evropa chystá rekordní sankce. Schůzí vlády se ještě sejde koaliční rada. Evropa chystá rekordní sankce proti Rusku. Ministr se ještě sejde koaliční rada. Evropa chystá rekordní sankce proti Rusku. Ministři zahraničí

0: koaliční rada. Evropa chystá rekordní sankce proti Rusku. Ministři zahraničí Evropa chystá rekordní sankce proti Rusku. Ministři zahraničí Evropské unie dnes jednají v Lucemburku. Rekordní sankce proti Rusku. Ministři zahraničí Evropské unie dnes jednají v Lucemburku. Sankce proti Rusku. Ministři zahraničí Evropské unie dnes jednají v Lucemburku. Na černý seznam Rusku. Ministři zahraničí Evropské unie dnes jednají v Lucemburku. Na černý seznam chtějí připsat zahraničí Evropské unie dnes jednají v Lucemburku. Na černý seznam chtějí připsat Evropské unie dnes jednají v Lucemburku. Na černý seznam chtějí připsat téměř 16 unie dnes jednají v Lucemburku. Na černý seznam chtějí připsat téměř 1600 nových men jednají v Lucemburku. Na černý seznam chtějí připsat téměř 1600 nových men. Jde převážně o lidi. Na černý seznam chtějí připsat téměř 1600 nových men. Jde převážně o lidi napojené. Seznam chtějí připsat téměř 1600 nových men. Jde převážně o lidi napojené na ruský zbrojní průmysl. Téměř 1600 nových men. Jde převážně o lidi napojené na ruský zbrojní průmysl. 1600 nových men. Jde převážně o lidi napojené na ruský zbrojní průmysl. Jde převážně o lidi napojené na ruský zbrojní průmysl. Ústecký basketbal pokračuje o lidi napojené na ruský zbrojní průmysl. Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně napojené na ruský zbrojní průmysl. Ústecký basketbal pokračuje ruský zbrojní průmysl. Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně basketbalisté průmysl. Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně. Basketbalisté Ústí nad Labem porazili. Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně. Basketbalisté Ústí nad Labem porazili Olomoucko. Basketbal pokračuje ve vítězné vlně. Basketbalisté Ústí nad Labem porazili Olomoucko. Pokračuje ve vítězné vlně. Basketbalisté Ústí nad Labem porazili Olomoucko Vysoko 102-60 ve vítězné vlně. Basketbalisté Ústí nad Labem porazili Olomoucko Vysoko 102-60. Basketbalisté Ústí nad Labem porazili Olomoucko Vysoko 102-66. V lize vyhráli Ústí Ústí nad Labem porazili Olomoucko Vysoko 102-66. V lize vyhráli už po páté za sebou porazili Olomoucko Vysoko 102-66. V lize vyhráli už po páté za sebou Olomoucko Vysoko 102-66. V lize vyhráli už po páté za sebou a v tabulce jim 102-66. V lize vyhráli už po páté za sebou a v tabulce jim aktuálně 66. V lize vyhráli už po páté za sebou a v tabulce jim aktuálně patří druhé místo za v lize vyhráli už po páté za sebou a v tabulce jim aktuálně patří druhé místo za 100% po páté za sebou a v tabulce jim aktuálně patří druhé místo za 100% Slávii. Za sebou a v tabulce jim aktuálně patří druhé místo za 100% Slávii. Tabulce jim aktuálně patří druhé místo za 100% Slávii.
1: Rock Radio.
0: Aktuálně patří druhé místo za 100% Slávii.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Druhé místo za 100% Slávii.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes nás čeká za 100% Slávii.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes nás čeká polojasno Slávii.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes nás čeká polojasno až
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes nás čeká polojasno až
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes nás čeká polojasno až oblačno ráno.
1: Radio. Počasí.
0: Dnes nás čeká polojasno až oblačno ráno a dopoledne místy i jasno.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká polojasno až oblačno ráno a dopoledne místy i jasno. Dnes nás čeká polojasno až oblačno ráno a dopoledne místy i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabé čeká polojasno až oblačno ráno a dopoledne místy i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky až oblačno ráno a dopoledne místy i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky četnější ráno a dopoledne místy i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky četnější na horách na severu a na místy i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky četnější na horách na severu. No, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky četnější na horách na severu a severovýchodě území. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky četnější na horách na severu a severovýchodě území, kde můžou vyskytnout slabší přehánky četnější na horách na severu a severovýchodě území, kde můžou být nad 1200 přehánky četnější na horách na severu a severovýchodě území, kde můžou být nad 1200 metrů i smíšený na horách na severu a severovýchodě území, kde můžou být nad 1200 metrů i smíšené na severu a severovýchodě území, kde můžou být nad 1200 metrů i smíšené na severovýchodě území, kde můžou být nad 1200 metrů i smíšené nebo sněhové, kde můžou být nad 1200 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer pak budou srážky ustávat a budou být nad 1200 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer pak budou srážky ustávat, budou i smíšené nebo sněhové.

0: Večer pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nebo sněhové. Večer pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Večer pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jih, srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia, oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia, jinak bude ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 10 a naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 10 až 15 stupňů až 17 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 10 až 15 stupni stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 10 až 15 stupni. Jinak se budou pohybovat mezi 10 až 15 stupni. Pohybovat mezi 10 až 15 stupni.
1: Mami,
0: 10 až 15 stupni.
1: Mami, proč máme všechno od konce
0: 15 stupni?
1: Mami, proč máme všechno od konce? Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detail.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče.
1: Máme všechno od konceptu.
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept.
2: Se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept.
5: Chytře vymyká.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept.
5: Chytře
3: v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept.
5: Chytře vymyšleno pro život.
3: U každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept.
5: Chytře vymyšleno pro život.
3: Spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept.
5: Chytře vymyšleno pro život.
3: Na maličkosti.
4: Koncept.
5: Chytře vymyšleno pro život.
4: Koncept.
5: Chytře vymyšleno pro život. Chytře vymyšleno pro život.
4: Rok
5: ano pro život.
4: Rok rádio. Rok rádio. Dobré rok rádio. Doprava.
0: Pozor na D1, pokud jedete směr Brno na 200.
4: Doprava.
0: Pozor na D1, pokud jedete směr Brno na 205. Pozor na D1, pokud jedete směr Brno na 205. kilometru se řeší. Pozor na D1, pokud jedete směr Brno na 205. kilometru se řeší nehoda. D1, pokud jedete směr Brno na 205. kilometru se řeší nehoda. Pokud jedete směr Brno na 205. kilometru se řeší nehoda. Směr Brno na 205. kilometru se řeší nehoda. 205. kilometru se řeší nehoda.
4: Bez
0: 5. kilometru se řeší nehoda. Se řeší nehoda.
4: Bezpečnou
0: hoda.
4: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. Jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.freytoyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.tota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. Pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. www.emilfrey.cz. Emilfrey.cz.

0: v 5 a stihla jsem... No, ano, a v 5 a stihla jsem... No, ano, a stihla jsem bejt... A stihla jsem... No, ano, a stihla jsem bejt v půl v práci a to jsem byla... No, ano, a stihla jsem bejt v půl v práci a to jsem byla zepsem, dala jsem si sprchu. No, ano, a stihla jsem bejt v půl v práci a to jsem byla zepsem, dala jsem si sprchu vyčistila. No, a stihla jsem bejt v půl v práci a to jsem byla zepsem, dala jsem si sprchu vyčistila jsem si zuby. Bejt v půl v práci a to jsem byla zepsem, dala jsem si sprchu vyčistila jsem si zuby a dojela jsem práci a to jsem byla zepsem, dala jsem si sprchu vyčistila jsem si zuby a dojela jsem z Budějovický na. Dala jsem si sprchu vyčistila jsem si zuby a dojela jsem z Budějovický na IPA. Takže vyčistila jsem si zuby a dojela jsem z Budějovický na IPA. Takže
1: hustý.
0: Popleskejte mě po rameni. Zuby a dojela jsem z Budějovický na IPA. Takže
1: hustý.
0: Popleskejte mě po rameni. A dojela jsem z Budějovický na IPA. Takže
1: hustý.
0: Popleskejte mě po rameni.
1: A teď pravda, pejska
0: jsem z Budějovický na IPA. Takže
1: hustý.
0: Popleskejte mě po rameni.
1: A teď pravda, pejska si
0: na IPA. Takže
1: hustý.
0: Popleskejte mě po rameni.
1: A teď pravda, pejska si... Hustý.
0: Popleskejte mě po rameni.
1: A teď pravda, pejska si nestihla, oblečená seš tak na půl. Teď pravda, pejska si nestihla, oblečená seš tak na půl. Určitě si snedala, ajka si nestihla, oblečená seš tak na půl. Určitě si snedala ani zuby, ani sprchu, takže oblečená seš tak na půl. Určitě si snedala ani zuby, ani sprchu, takže úplně nevoníš. A seš tak na půl. Určitě si snedala ani zuby, ani sprchu, takže úplně nevoníš, ale stihla to. Určitě si snedala ani zuby, ani sprchu, takže úplně nevoníš, ale stihla to.
0: Jsi drzej, dostaneš kopačku.
1: A ani zuby, ani sprchu, takže úplně nevoníš, ale stihla to.
0: Jsi drzej, dostaneš kopačku.
1: Dostanu ozim sprchu, takže úplně nevoníš, ale stihla to.
0: Jsi drzej, dostaneš kopačku.
1: Dostanu ozim odborná. Úplně nevoníš, ale stihla to.
0: Jsi drzej, dostaneš kopačku.
1: Dostanu ozim odborná. Ale stihla to.
0: Jsi drzej, dostaneš kopačku.
1: Dostanu ozim odborná.
0: Jsi drzej, dostaneš kopačku.
1: Dostanu ozim odborná.
0: Drzej, dostaneš kopačky.
1: Dostanu ozy odborná.
0: Kopačky.
1: Dostanu ozy odborná.
2: Rock Radio.
1: Dostanu ozy odborná.
2: Rock Radio.
1: A.
2: Rock Radio. Rock Radio.

0: čumáci!
1: Rokovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Pěkný start...
1: Ty rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Pěkný start do nový... Dobré ráno, čumáci! Pěkný start do novýho týdne. Dobré ráno, čumáci! Pěkný start do novýho týdne. Vám se Honza.
2: Anabel.
0: A ráno, čumáci! Pěkný start do novýho týdne. Vám se Honza.
2: Anabel.
0: A ráci! Pěkný start do novýho týdne. Vám se Honza.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
0: Přesně tři minuty. Pěkný start do novýho týdne. Vám se Honza.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
0: Přesně tři minuty po šestý. Start do novýho týdne. Vám se Honza.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
0: Přesně tři minuty po šestý startne vám se Honza.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
0: Přesně tři minuty po šestý startujeme pondělní rokovej rozjezd.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
0: Přesně tři minuty po šestý startujeme pondělní rokovej rozjezd.
2: Zuzka.
0: Přesně tři minuty po šestý startujeme pondělní rokovej rozjezd datem 12. října. Tři minuty po šestý startujeme pondělní rokovej rozjezd datem 12. října. Šestý startujeme pondělní rokovej rozjezd datem 12. října. Já tady vidím v playlistu, že máme pondělní rokovej rozjezd datem 12. října. Já tady vidím v playlistu, že bude pondělní rokovej rozjezd datem 12. října. Já tady vidím v playlistu, že bude Ozzy Osbourne, abych vám dal rozjezd datem 12. října. Já tady vidím v playlistu, že bude Ozzy Osbourne, abych vám dámy chtěl říct, že dneska 12. října. Já tady vidím v playlistu, že bude Ozzy Osbourne, abych vám dámy chtěl říct, že dneska jsem. Já tady vidím v playlistu, že bude Ozzy Osbourne, abych vám dámy chtěl říct, že dneska jsem Ozzy Osbourne. Vidím v playlistu, že bude Ozzy Osbourne, abych vám dámy chtěl říct, že dneska jsem Ozzy Osbourne. Úplně mrtvý. Tu, že bude Ozzy Osbourne, abych vám dámy chtěl říct, že dneska jsem Ozzy Osbourne. Úplně mrtvý. Abych vám dámy chtěl říct, že dneska jsem Ozzy Osbourne. Úplně mrtvý.
4: Sjedu netopíra po
0: cestě. Dámy chtěl říct, že dneska jsem Ozzy Osbourne. Úplně mrtvý.
4: Sjedu netopíra po cestě.
0: Ne, úplně mrtvý. Dneska jsem Ozzy Osbourne. Úplně mrtvý.
4: Sjedu netopíra po cestě.
0: Ne, úplně mrtvý jsem dneska. Ozzy Osbourne. Úplně mrtvý.
4: Sjedu netopíra po cestě.
0: Ne, úplně mrtvý jsem dneska.
4: Tak to.
0: Úplně mrtvej.
4: Sjedu netopíra po cestě.
0: Ne, úplně mrtvej jsem dneska.
4: Tak to.
0: Máte něco? Úplně mrtvej.
4: Sjedu netopíra po cestě.
0: Ne, úplně mrtvej jsem dneska.
4: Tak to.
0: Máte něco?
4: Netopíra po cestě.
0: Ne, úplně mrtvej jsem dneska.
4: Tak to.
0: Máte něco?
3: To je ta lepší varianta.
0: Ne, úplně mrtvej jsem dneska.
4: Tak to.
0: Máte něco?
3: To je ta lepší varianta.
4: Tak to.
0: Máte něco?
3: To je ta lepší varianta.
0: A úplně bílej. Máte něco?
3: To je ta lepší varianta.
0: A úplně bílej teda. Máte něco?
3: To je ta lepší varianta.
0: A úplně bílej teda. Máte něco, co bychom...
3: Ta lepší varianta.
0: A úplně bílej teda. Máte něco, co bychom tak jako řekli? A úplně bílej teda. Máte něco, co bychom tak jako řekli našim postům? A úplně bílej teda. Máte něco, co bychom tak jako řekli našim... A úplně bílej teda. Máte něco, co bychom tak jako řekli našim posluchačům, aby jsme nakopli teda. Máte něco, co bychom tak jako řekli našim posluchačům, aby jsme nakopli do týdne. Máte něco, co bychom tak jako řekli našim posluchačům, aby jsme nakopli do týdne. Co bychom tak jako řekli našim posluchačům, aby jsme nakopli do týdne.
4: Podle mě nějaký světový rekord.
0: Jako řekli našim posluchačům, aby jsme nakopli do týdne.
4: Podle mě nějaký světový rekord, protože jsem stala v 5.
0: Našim posluchačům, aby jsme nakopli do týdne.
4: Podle mě nějaký světový rekord, protože jsem stala v 5. A
0: chtěla říct,
4: že jsem strhla
0: do
4: podle mě nějaký světový rekord, protože jsem stala v 5. A jsem strhla
0: týdne.
4: Podle mě nějaký světový rekord, protože jsem stala v 5. A stihla jsem podle mě nějaký světový rekord, protože jsem stala v 5. A stihla jsem... No, ano, rekord, protože jsem stala v 5. A stihla jsem... No, ano, a stihla jsem...

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Ranní protažení od Rock Radio. Ranní protažení od Anabel. Rock Radio. Ranní protažení od Anabel Šípkový. Rock Radio. Ranní protažení od Anabel Šípkový. Radio. Ranní protažení od Anabel Šípkový. Ranní protažení od Anabel Šípkový.
1: Dobré ráno, čumáci. Dobré ráno, čumáci. Vítáme vás u dalšího protažení. Dobré ráno, čumáci. Vítáme vás u dalšího protažení s Anabel Šípkovou. Dobré ráno, čumáci. Vítáme vás u dalšího protažení s Anabel Šípkovou. Tentokrát jsem zvolila. Dobré ráno, čumáci. Vítáme vás u dalšího protažení s Anabel Šípkovou. Vítáme vás u dalšího protažení s Anabel Šípkovou. Tentokrát jsem zvolila vzhledem k tomu, že jsem viděla. Vítáme vás u dalšího protažení s Anabel Šípkovou.
2: Výborně, teď druhé oko, Honza je zavřel.

0: Honza je zavřel. Tak... Takže druhé oko, Honza je zavřel. Tak... Takže pohodě, teď oko, Honza je zavřel. Tak... Takže pohodě, teď... Tak... Takže pohodě, teď už jste na 100% zůru. Takže pohodě, teď už jste na 100% zůru. Takže pohodě, teď už jste na 100% zůru. Zkuste následně lehce zakroužit. Takže pohodě, teď už jste na 100% zůru. Zkuste následně lehce zakroužit hlavou. Takže pohodě, teď už jste na 100% zůru. Zkuste následně lehce zakroužit hlavou. Pohodě, teď už jste na 100% zůru. Zkuste následně lehce zakroužit hlavou. Pokud vám 100% zůru. Zkuste následně lehce zakroužit hlavou. Pokud vám přitom zaprask. Zkuste následně lehce zakroužit hlavou. Pokud vám přitom zapraská krční páteř, následně lehce zakroužit hlavou, pokud vám přitom zapraská krční páteř a se zakroužit hlavou, pokud vám přitom zapraská krční páteř a nespadne hlavou, pokud vám přitom zapraská krční páteř a nespadnete přitom na zem, tak pokud vám přitom zapraská krční páteř a nespadnete přitom na zem, tak gratulujeme, jste na dobré zapraská krční páteř a nespadnete přitom na zem, tak gratulujeme, jste na dobré krční páteř a nespadnete přitom na zem, tak gratulujeme, jste na dobré cestě. A nespadnete přitom na zem, tak gratulujeme, jste na dobré cestě. Honzíkovnete přitom na zem, tak gratulujeme, jste na dobré cestě. Honzíkovi křupe dost, slyšom na zem, tak gratulujeme, jste na dobré cestě. Honzíkovi křupe, gratulujeme, jste na dobré cestě. Honzíkovi křupe dost, slyším to až sem, jste na dobré cestě. Honzíkovi křupe dost, slyším to až sem.
1: Pes.
0: Honzíkovi křupe dost, slyším to až sem.
1: Pes.
0: Honzíkovi křupe dost, slyším to až sem.
1: Pes. Jste jak croissant upečenej.
0: Dost, slyším to až sem.
1: Pes. Jste jak croissant upečenej.
0: Ano, ano, čerstvě, to až sem.
1: Pes. Jste jak croissant upečenej.
0: Ano, ano, čerstvě, tak teď zveď.
1: Jste jak croissant upečenej.
0: Ano, ano, čerstvě, tak teď zvedněte pravou ruku.
1: Jste jak croissant upečenej.
0: Ano, ano, čerstvě, tak teď zvedněte pravou ruku.
1: Croissant upečenej.
0: Ano, ano, čerstvě, tak teď zvedněte pravou ruku. Sáhněte po kávě. Ano, ano, čerstvě, tak teď zvedněte pravou ruku. Sáhněte po kávě, nehajluj mi tady. Tak teď zvedněte pravou ruku. Sáhněte po kávě, nehajluj mi tady. Pravou ruku. Sáhněte po kávě, nehajluj mi tady. A levou ruku. Sáhněte po kávě, nehajluj mi tady. A levou si podepřete. Sáhněte po kávě, nehajluj mi tady. A levou si podepřete hlavu, ať kávě nehajluj mi tady. A levou si podepřete hlavu, ať se vám nezhroutí. A levou si podepřete hlavu, ať se vám nezhroutí tělo zpět do postele, případně. A levou si podepřete hlavu, ať se vám nezhroutí tělo zpět do postele, případně na levou si podepřete hlavu, ať se vám nezhroutí tělo zpět do postele, případně na zem, pokud už nejste hlavu, ať se vám nezhroutí tělo zpět do postele, případně na zem, pokud už nejste doma. Honzík upadí tělo zpět do postele, případně na zem, pokud už nejste doma. Honzík upad. No a do postele, případně na zem, pokud už nejste doma. Honzík upad. No a případně na zem, pokud už nejste doma. Honzík upad. No a poslední cvik. Na zem, pokud už nejste doma. Honzík upad. No a poslední cvik. Zhluboka se nadechněte. Už nejste doma. Honzík upad. No a poslední cvik. Zhluboka se nadechněte. Upad. No a poslední cvik. Zhluboka se nadechněte. Vydechněte. No a poslední cvik. Zhluboka se nadechněte. Vydechněte. Poslední cvik. Zhluboka se nadechněte. Vydechněte. No a pokud jste u toho cvik. Zhluboka se nadechněte. Vydechněte. No a pokud jste u toho nadechněte. Vydechněte. No a pokud jste u tohohle neusnuli, tak máte. Vydechněte. No a pokud jste u tohohle neusnuli, tak máte dnešní cvičení. Vydechněte. No a pokud jste u tohohle neusnuli, tak máte dnešní cvičení. No a pokud jste u tohohle neusnuli, tak máte dnešní cvičení splněno. Spálili jste celkem. Pokud jste u tohohle neusnuli, tak máte dnešní cvičení splněno. Spálili jste celkem 3 až 5. U tohohle neusnuli, tak máte dnešní cvičení splněno. Spálili jste celkem 3 až 5 kalorií, tak máte dnešní cvičení splněno. Spálili jste celkem 3 až 5 kalorií, což bude dnešní cvičení splněno. Spálili jste

0: celkem 3 až 5 kalorií, což bude pravděpodobně váš splněno. Spálili jste celkem 3 až 5 kalorií, což bude pravděpodobně váš sportovní výkon dne. Spálili jste celkem 3 až 5 kalorií, což bude pravděpodobně váš sportovní výkon dne. Celkem 3 až 5 kalorií, což bude pravděpodobně váš sportovní výkon dne. Kalorií, což bude pravděpodobně váš sportovní výkon dne.
1: No.
0: Krás, což bude pravděpodobně váš sportovní výkon dne.
1: No.
0: Krásný.
1: Magnifik.
0: Pravděpodobně váš sportovní výkon dne.
1: No.
0: Krásný.
1: Magnifik.
0: Váš sportovní výkon dne.
1: No.
0: Krásný.
1: Magnifik.
0: Magnifik. Dne.
1: No.
0: Krásný.
1: Magnifik.
0: Magnifik. Merci beaucoup.
1: No.
0: Krásný.
1: Magnifik.
0: Magnifik. Merci
2: beaucoup. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

0: Napsala bys tam.
1: Tak vyskočím tady z pátýho patra. Každopádně
0: za 17. vek.
1: Napsala bys tam. Tak vyskočím tady z pátýho patra. Každopádně
0: za 17. vek.
1: Ano, přesně tak. Tak vyskočím tady z pátýho patra. Každopádně
0: za 17. vek.
1: Ano, přesně tak. Každopádně přátelé, tento patra. Každopádně
0: za 17. vek.
1: Ano, přesně tak. Každopádně přátelé, tentokrát vám nerozdáním
0: za 17. vek.
1: Ano, přesně tak. Každopádně přátelé, tentokrát vám nerozdáváme striptéra. Ano, přesně tak. Každopádně přátelé, tentokrát vám nerozdáváme striptéra. Tak každopádně přátelé, tentokrát vám nerozdáváme striptéra, který zní jako vrtačka, teda vlastně přátelé, tentokrát vám nerozdáváme striptéra, který zní jako vrtačka, teda vlastně naopak. Ale tentokrát vám nerozdáváme striptéra, který zní jako vrtačka, teda vlastně naopak. Ale vám nerozdáváme striptéra, který zní jako vrtačka, teda vlastně naopak. Ale lístky máme striptéra, který zní jako vrtačka, teda vlastně naopak. Ale lístky.
0: Ale mohli bychom.
1: Mohli bychom. Který zní jako vrtačka, teda vlastně naopak. Ale lístky.
0: Ale mohli bychom.
1: Mohli bychom. Škoda. Vrtačka, teda vlastně naopak. Ale lístky.
0: Ale mohli bychom.
1: Mohli bychom. Škoda. Ale vlastně naopak. Ale lístky.
0: Ale mohli bychom.
1: Mohli bychom. Škoda. Ale tentokrát to jsou lístky na naše. Škoda. Ale tentokrát to jsou lístky na naše narozeniny, které se konají už za měsíc v listopadu. Škoda. Ale tentokrát to jsou lístky na naše narozeniny, které se konají už za měsíc v listopadu, to znamená. Tentokrát to jsou lístky na naše narozeniny, které se konají už za měsíc v listopadu, to znamená. Na naše narozeniny, které se konají už za měsíc v listopadu, to znamená 7.11. v hale Datart ve Zlíně. Narozeniny, které se konají už za měsíc v listopadu, to znamená 7.11. v hale Datart ve Zlíně. Takže pokud chcete už za měsíc v listopadu, to znamená 7.11. v hale Datart ve Zlíně. Takže pokud chcete s námi slavit víc v listopadu, to znamená 7.11. v hale Datart ve Zlíně. Takže pokud chcete s námi slavit narozky, to znamená 7.11. v hale Datart ve Zlíně. Takže pokud chcete s námi slavit narozky, jak říkal Hon 7.11. v hale Datart ve Zlíně. Takže pokud chcete s námi slavit narozky, jak říkal Honzík, ušetřit v hale Datart ve Zlíně. Takže pokud chcete s námi slavit narozky, jak říkal Honzík, ušetřit necelé 2 litry Datart ve Zlíně. Takže pokud chcete s námi slavit narozky, jak říkal Honzík, ušetřit necelé 2 litry právě dnes. Takže pokud chcete s námi slavit narozky, jak říkal Honzík, ušetřit necelé 2 litry právě dnes je váš den. Pokud chcete s námi slavit narozky, jak říkal Honzík, ušetřit necelé 2 litry právě dnes je váš den. Jak říkal Honzík, ušetřit necelé 2 litry právě dnes je váš den.
0: Stačí, pokud si
1: celé 2 litry právě dnes je váš den.
0: Stačí, pokud si napíšete buď do našeho messengeru na
1: právě dnes je váš den.
0: Stačí, pokud si napíšete buď do našeho messengeru
1: na váš den.
0: Stačí, pokud si napíšete buď do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazníku. Stačí, pokud si napíšete buď do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazníku na Instagram. Pokud si napíšete buď do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazníku na Instagram. Že si napíšete buď do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazníku na Instagram. Že ty lupeny do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazníku na Instagram. Že ty lupeny strašně chcete. Jaký messengeru na Facebook nebo do vzkazníku na Instagram. Že ty lupeny strašně chcete, jaký důvod si vymyslíte, nebo do vzkazníku na Instagram, že ty lupeny strašně chcete, jaký důvod si vymyslíte, vzkazníku na Instagram, že ty lupeny strašně chcete, jaký důvod si vymyslíte, to je nám vlastně jedno, že ty lupeny strašně chcete, jaký důvod si vymyslíte, to je nám vlastně jedno, důležitě chcete, jaký důvod si vymyslíte, to je nám vlastně jedno, důležitý je, abyste zase, jaký důvod si vymyslíte, to je nám vlastně jedno, důležitý je, abyste zase nezapomněli myslíte, to je nám vlastně jedno. Důležitý je, abyste zase nezapomněli připsat vaše telefonní nám vlastně jedno. Důležitý je, abyste zase nezapomněli připsat vaše telefonní, abyste zase nezapomněli připsat vaše telefonní číslo a my po půl nezapomněli připsat vaše telefonní číslo a my po půl devátý připsat vaše telefonní číslo a my po půl devátý někoho z vás obdarujeme těmahle telefonní číslo a my po půl devátý někoho z vás obdarujeme těmahle dvěma a my po půl devátý někoho z vás obdarujeme těmahle dvěma lístkama a budeme po půl devátý někoho z vás obdarujeme těmahle dvěma lístkama a devátý někoho z vás obdarujeme těmahle dvěma lístkama a budeme se na něj těšit na našeho z vás obdarujeme těmahle dvěma lístkama a budeme se na něj těšit na našich narozeninách těmahle dvěma lístkama a budeme se na něj těšit na našich narozeninách abych si tam snad těmahle dvěma lístkama a budeme se na něj těšit na našich narozeninách, abych si tam s náma lístkama a budeme se na něj těšit na našich narozeninách, abych si tam s náma ťuknul panákem. Budeme se na něj těšit na našich narozeninách.

0: narozeninách, abych si tam s náma ťuknul panákem pivem, nebo těšit na našich narozeninách, abych si tam s náma ťuknul panákem pivem, nebo cokoliv, co nám za ty lístky potom koupí. Narozeninách, abych si tam s náma ťuknul panákem pivem, nebo cokoliv, co nám za ty lístky potom koupí. Abych si tam s náma ťuknul panákem pivem, nebo cokoliv, co nám za ty lístky potom koupí. Třeba ťuknul panákem pivem, nebo cokoliv, co nám za ty lístky potom koupí. Třeba 5 kilo. Panákem pivem, nebo cokoliv, co nám za ty lístky potom koupí. Třeba 5 kilo.
1: Přesně tak, proč?
0: Nebo cokoliv, co nám za ty lístky potom koupí, třeba 5 kilo.
1: Přesně tak, prodáváme to.
0: Co nám za ty lístky potom koupí, třeba 5 kilo.
1: Přesně tak, prodáváme to pod cenu, ale nikomu to neříkej.
0: Potom koupí, třeba 5 kilo.
1: Přesně tak, prodáváme to pod cenu, ale nikomu to neříkejte.
0: Třeba 5 kilo.
1: Přesně tak, prodáváme to pod cenu, ale nikomu to neříkejte.
0: Třeba 5 kilo.
1: Přesně tak, prodáváme to pod cenu, ale nikomu to neříkejte.
0: Takže držíme pak.
1: Komu to neříkejte.
0: Takže držíme palce a za chvíli další muzika, dáme si horký žeslíže. A... Takže držíme palce a za chvíli další muzika, dáme si horký žeslíže. A já zprostá. Takže držíme palce a za chvíli další muzika, dáme si horký žeslíže. A já zprostá. A za chvíli další muzika, dáme si horký žeslíže. A já zprostá.
2: Klikni.
0: Další muzika, dáme si horký žeslíže. A já zprostá.
2: Klikni.
3: Mironet.
0: Dáme si horký žeslíže. A já zprostá.
2: Klikni,
0: že? A já zprostá.
2: Klikni.
3: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší.
0: Ta.
2: Klikni.
3: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší.
2: Apple iPhone.
0: Klikni.
3: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší.
2: Apple iPhone 17 200.
0: Klikni.
3: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší.
2: Apple iPhone 17 256.
3: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší.
2: Apple iPhone 17 256 giga.
3: Nová dvojka a šoproku přináší.
2: Apple iPhone 17 256 giga. Chytrá volba právě teď.
3: Přináší.
2: Apple iPhone 17 256 giga. Chytrá volba právě teď.
3: Když mobil.
2: Apple iPhone 17 256 giga. Chytrá volba právě teď.
3: Když mobily.
2: Tak Mironet. 6 giga. Chytrá volba právě teď.
3: Když mobily?
2: Tak Mironet,
0: klikni dvakrát.
2: Chytrá volba právě teď.
3: Když mobily?
2: Tak Mironet,
0: klikni dvakrát.
4: Proč se culíš?
2: Právě teď.
3: Když mobily?
2: Tak Mironet,
0: klikni dvakrát.
4: Proč se culíš?
5: Protože budeme.
3: Když mobily?
2: Tak Mironet,
0: klikni dvakrát.
5: Proč se culíš?
6: Protože budeme krás.
2: Tak Mironet,
0: klikni dvakrát.
5: Proč se culíš?
6: Protože budeme krásný.
0: Klikni dvakrát.
5: Proč se culíš?
6: Protože budeme krásný.
5: To už přece jsme
0: krát.
5: Proč se culíš?
6: Protože budeme krásný.
5: To už přece se culíš.
6: Protože budeme krásný.
5: To už přece jsme.
7: Tohle bude ale jiný level.
5: Protože budeme krásný.
7: To už přece jsme.
5: Tohle bude ale jiný level.
7: Beauty Days krásný.
5: To už přece jsme.
7: Tohle bude ale jiný level.
5: Beauty Days v Metropolis.
7: To už přece jsme.
5: Tohle bude ale jiný level.
7: Beauty Days v Metro
5: jsme.
7: Tohle bude ale jiný level.
5: Beauty Days v Metropolis Ličín.
7: Vlasový.
5: Tohle bude ale jiný level.
7: Beauty Days v Metropolis Ličín.
5: Vlasový.
7: Ale jiný level.
5: Beauty Days v Metropolis Ličín.
7: Vlasový styling.
5: Beauty Workshop.
7: Beauty Days v Metropolis Ličín.
5: Vlasový styling.
7: Beauty Workshopy.
5: Příprava.
7: Beauty Days v Metropolis Ličín.
5: Vlasový styling.
7: Beauty Workshopy.
5: Příprava.
7: Metropolis Ličín.
5: Vlasový styling.
7: Beauty Workshopy.
5: Příprava mača.
7: Z Ličín.
5: Vlasový styling.
7: Beauty workshopy,
5: příprava matcha čaje nebo kavárn.
7: Vlasový styling,
5: beauty workshopy,
7: příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
5: Beauty day link,
7: beauty workshopy,
5: příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
7: Beauty days v Metropolis Ličín.
5: Workshopy,
7: příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
5: Beauty days v Metropolis Ličín.
7: Matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
5: Beauty days v Metropolis Ličín.
7: 15. až 8.
5: nebo kavárna z dárečky.
7: Beauty days v Metropolis Ličín,
5: 15. až 18.
7: kavárna z dárečky.
5: Beauty Days v Metropolis Ličín,
7: 15. až 18. října.
5: K tomu ky.
7: Beauty Days v Metropolis Ličín,
5: 15. až 18. října.
7: K tomu pohodové
5: v Metropolis Ličín,
7: 15. až 18. října.
5: K tomu pohodové nákupy se slevami až
7: Ličín,
5: 15. až 18. října.
7: K tomu pohodové nákupy se slevami až
5: 15. až 18. října.
7: K tomu pohodové nákupy se slevami až
5: 30
7: až 18. října.
5: K tomu pohodové nákupy se slevami až 30%
7: díky týdeň
5: toho října.
7: K tomu pohodové nákupy se slevami až 30%
5: díky týdení.

0: slevové pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte Lokal. Nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte Loxitan. 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte Loxitan, Nike, Profimet díky týdenní slevové knížce. Navštivte Loxitan, Nike, Profimet a další značko slevové knížce. Navštivte Loxitan, Nike, Profimet a další značkovníšce. Navštivte Loxitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Víte Loxitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín. Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín. Super a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín. Super ceny bez ček značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín. Super ceny bez čekání na akci obchody. Více na webu Metropole Zličín. Super ceny bez čekání na akci v DM na webu Metropole Zličín. Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí Zličín. Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí nad ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimální. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duo Pack 150 ml jen za 99 zubní pastu Kelly's Protection Duo Pack 150 ml jen za 99 korun. Kelly's Protection Duo Pack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. Duo Pack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM 50 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM 5 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Under Armour makes you
0: super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Under Armour makes you better.
0: Už tři akce. DM vždy výhodně.
1: Under Armour makes you better.
0: Už třicet. DM vždy výhodně.
1: Under Armour makes you better.
2: Už 30 let. Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu. Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děl. Chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelné parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolutioning běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base Layer of Neolast. Base Layer objevuj v Under Armour Brand House Palladium, Chodov, Černý most a Nový Smíchov. Base Layer objevuj v Under Armour Brand House Palladium, Chodov, Černý most a Nový Smíchov. Nebuj v Under Armour Brand House Palladium, Chodov, Černý most a Nový Smíchov.

0: Fallout Boy. Fallout Boy na Rock Rádiu s Peckou. Fallout Boy na Rock Rádiu s Peckou Lake Effect. Fallout Boy na Rock Rádiu s Peckou Lake Effect Kid dohrál. Fallout Boy na Rock Rádiu s Peckou Lake Effect Kid dohrál jedna. Fallout Boy na Rock Rádiu s Peckou Lake Effect Kid dohrál 21 minut po 6. přátelé. Fallout Boy na Rock Rádiu s Peckou Lake Effect Kid dohrál 21 minut po 6. přátelé. A Rádiu s Peckou Lake Effect Kid dohrál 21 minut po 6. přátelé. A tady je Lake Effect Kid dohrál 21 minut po 6. přátelé. A tady je zase něco, co Kid dohrál 21 minut po 6. přátelé. A tady je zase něco, co vám budeme 21 minut po 6. přátelé a tady je zase něco, co vám po 6. přátelé a tady je zase něco, co vám budem celý týden. Přátelé a tady je zase něco, co vám budem celý týden rozdávat a vy... tady je zase něco, co vám budem celý týden rozdávat a vy z toho budete mít radost. Zase něco, co vám budem celý týden rozdávat a vy z toho budete mít radost. Když týden rozdávat a vy z toho budete mít radost. Když ti řeknu, že bys mohla už rozdávat a vy z toho budete mít radost. Když ti řeknu, že bys mohla ušetřit, že z toho budete mít radost. Když ti řeknu, že bys mohla ušetřit, když ti řeknu, že bys mohla ušetřit, 17 mohla ušetřit, 1780 korun napsatřit, 1780 korun napsala bys tam.
1: Tak vys
0: 1780 korun napsala bys tam.
1: Tak
0: 1780 korun napsala bys tam.
1: Tak vyskočím
0: 1780 korun napsala bys tam.
1: Tak vyskočím tady z pátýho patra. Každopádně
0: 70 korun napsala bys tam.
1: Tak vyskočím tady z pátýho patra. Každopádně
0: za 17 vek.

0: Nebo na Under Armour Brand House Palladium, Chodov, Černý most a Nový Smíchov, nebo na Under Armour Palladium, Chodov, Černý most a Nový Smíchov, nebo na underarmour.cz. Černý most a Nový Smíchov, nebo na underarmour.cz.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Plné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Malorka a její tyrkysové a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Malorka a její tyrkysové moře. Máme krásných zátok. Máme je v Tuji. Malorka a její tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Egypt. Máme je v Tuji. Malorka a její tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Egypt je v Tuji. Malorka a její tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudy. Malorka a její tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Malorka a její tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Moře. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová. Úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Úžasný svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Tuji. Moře. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Tuji. A ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hot? Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? Pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte first. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte first minute nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte first minute nabídku na léto 2000 pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte first minute nabídku na léto 2027, že i to najdete v Tuji. Objevte first minute nabídku na léto 2027 a vyberte si v Tuji. Objevte first minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Objevte first minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji.

0: vaše The First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u na 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás. Vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Věda.
0: Dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Věda.
0: TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Věda. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Alzadny jsou tady. Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové koutady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A ne počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš ráno až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš ráno v Alza Boxu máš procent. A nezapomeň, do půlnoci objednáš ráno v Alza Boxu máš. A nezapomeň, do půlnoci objednáš ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovým, do půlnoci objednáš ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými objednáš ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alzace máš ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
3: Svět není jen...
2: Tři se slevovými kódy na Alza.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně...
2: ...kódy na Alza.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný mý...
2: Alza.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbije a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz. Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz. Hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
4: Šéfe, zas to netlačí.
3: Nejlevnější Pneu.cz.
4: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem...
3: Pneu.cz.
4: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem nový vercajk. Starý... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem nový vercajk. Starý kompresor. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem nový vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem nový vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká. Netlačí. Potřebujem nový vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
5: Chlapi, říkal.
4: Potřebujem nový vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
5: Chlapi, říkal.
4: Vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
5: Chlapi, říkal jsem, že.
4: Starý kompresor už toho moc nenafouká.
5: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Šéfe, už toho moc nenafouká.
5: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Šéfe, jděte na nenafouká.
5: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Šéfe, jděte na...
5: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechniky.
5: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechniky.
5: Teď na to nemám čas.
4: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e... Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše. Jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše. Kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. CZ. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je v místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do FS skladem,

0: i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No.
0: Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No.
0: Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: Nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www k firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www kompresory v pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www kompresory online.
1: No, to by šlo.
0: www kompresory vzduchotechnika.
1: No, to by šlo.
0: www kompresory vzduchotechnika.cz. To je www kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Vzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Rock.cz.
0: To je fičák.
2: Rock Radio.
0: To je fičák.

0: Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, jste jí minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je tlet, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Mladý, stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream, neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Náš stream Legends of Rock a budete na svých. Legends of Rock a budete na svých. Od Ace of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock. ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio. Legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio. CZ. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio. CZ. Team Legends of Rock na rockový rádio. CZ. Legends of Rock na rockový rádio. CZ. Rock na rockový rádio CZ. Rockový rádio CZ. Rock rádio, co se dělo CZ. Rock rádio. Rock rádio, co se děje.
1: Hezké ráno, je půl sedmé.
0: Rock rádio, co se děje.
1: Hezké ráno, je půl sedmé.
0: Rock rádio, co se děje.
1: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Vláda dnes bojuje proti extrémnímu suchu. Národní koalice podvede tu krátké zprávy. Národní koalice pod vedením premiéra dnes zhodnotí aktuální nedostatek suchu. Odborníci posoudí dosavadní státní opatření a navrhnou aktuální nedostatek vody. Svět dnes pozná držitele Nobelovy státní opatření a navrhnou další kroky. Hokejová extraliga má za sebou kompletní dání prestižních ocenění. Hokejová extraliga má za sebou kompletní desáté kolo nedělní pro.

0: tebe ovoňala sprejom.
1: Ja to cítim, až...
0: Som sa kvôli tebe ovoňala sprejom.
1: Ja to cítim, až sem...
0: Kvôli tebe ovoňala sprejom.
1: Ja to cítim, až sem...
2: Držubu té vlád.
0: Ovoňala sprejom.
1: Ja to cítim, až sem...
2: Držubu té vlád. Dáme, Jean-Paul Gucci.
0: Sprejom.
1: Ja to cítim, až sem...
2: Držubu té vlád. Dáme, Jean-Paul Gucci.
3: To je vlád.
1: Ja to cítim, až sem...
2: Držubu té vlád. Dáme, Jean-Paul Gucci.
3: To je vlád.
1: Cítim, až sem...
2: Držubu té vlád. Dáme, Jean-Paul Gucci.
3: To je vlád. To je vlád. Z pařížský, vle.
2: No to drahý parfém, more, to mi donese... No to drahý parfém, more, to mi doneseš k Vánocům, jak ti napíšem značku.
1: Takhle milí paní chodí i do tý...
2: Napíšem značku.
1: Takhle milí paní chodí i do tý pařížský ty drahý parfémy kupovat, který tam říkají...
2: Značku.
1: Takhle milí paní chodí i do tý pařížský ty drahý parfémy kupovat, který tam říkají more a vole.
2: Jo, jo.
1: Milí paní chodí i do tý pařížský ty drahý parfémy kupovat, který tam říkají more a vole.
2: Jo, jo, to jsme přesně...
1: Tý pařížský ty drahý parfémy kupovat, který tam říkají more a vole.
2: Jo, jo, to jsme přesně my paníčky.
1: Super. Drahý parfémy kupovat, který tam říkají more a vole.
2: Jo, jo, to jsme přesně my paníčky. Super. My paníčky
1: kupovat, který tam říkají more a vole.
2: Jo, jo, to jsme přesně my paníčky. Super. My paníčky z Mostu, které
1: tam říkají more a vole.
2: Jo, jo, to jsme přesně my paníčky. Super. My paníčky z Mostu, které vykupujeme, jsme přesně my paníčky. Super. My paníčky z Mostu, které vykupujeme Shitoria Secret. My paníčky. Super. My paníčky z Mostu, které vykupujeme Shitoria Secret. My paničky z Mostu, které vykupujeme Shitoria Secret. My paničky z Mostu, které vykupujeme Shitoria Secret. Mostu, které vykupujeme Shitoria Secret.
1: Každopádně
2: kupujeme Shitoria Secret.
1: Každopádně to byly horký žeslíže a my si teďka každopádně to byly horký žeslíže a my si teďka pojďme dát, protože každopádně to byly horký žeslíže a my si teďka pojďme dát, protože bude půl sedmý. To byly horký žeslíže a my si teďka pojďme dát, protože bude půl sedmý. Zprávy tady z další žeslíže a my si teďka pojďme dát, protože bude půl sedmý. Zprávy tady s další paničkou. My si teďka pojďme dát, protože bude půl sedmý. Zprávy tady s další paničkou tentokrát. Zprávy tady s další paničkou tentokrát. Krče a to je naše Zuzanka. Kou tentokrát skrče a to je naše Zuzanka. Krče a to je naše Zuzanka.
4: Vyznáváte jedině klasika.
1: Naše Zuzanka.
4: Vyznáváte jedině
1: klasika.
4: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma... Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma... Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma... Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak to novotama novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak votama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě?

0: Hokejová extraliga má za sebou kompletní 10. kolo. Nedělní program přinesl Nedělní program přinesl celkem 7 zápasů na všech zimních letní 10. kolo.
1: V Trutnově se bouralo na Kladské ulici, tam je teď

0: nehodě zavedený kyvadl. V Trutnově se bouralo na Kladské ulici, tam je teď kvůli nehodě zavedený kyvadlový provoz.
1: Profíci vědí.

0: Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: Máme 7 minut.
0: Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: Máme 7 minut po 7:30.
0: Radio. Rockový kulendárium.
1: Máme 7 minut po 7:30. Pondělí.
0: Rockový kulendárium.
1: Máme 7 minut po 7:30. Pondělí 12. října.
0: Kulendárium.
1: Máme 7 minut po 7:30. Pondělí 12. října. A
0: gum.
1: Máme 7 minut po 7:30 pondělí 12. října a Green Day nám. Máme 7 minut po 7:30 pondělí 12. října a Green Day nám krásně. Minut po 7:30 pondělí 12. října a Green Day nám krásně uvedli dnešní oslavní pondělí 12. října a Green Day nám krásně uvedli dnešní oslavence. 12. října a Green Day nám krásně uvedli dnešní oslavence. Svátek podle října a Green Day nám krásně uvedli dnešní oslavence. Svátek podle Hina a Green Day nám krásně uvedli dnešní oslavence. Svátek podle historických kalendářů krásně uvedli dnešní oslavence. Svátek podle historických kalendářů slaví třeba Maxly dnešní oslavence. Svátek podle historických kalendářů slaví třeba Maximilian nebo dnešní oslavence. Svátek podle historických kalendářů slaví třeba Maximilian nebo se. Svátek podle historických kalendářů slaví třeba Maximilian nebo Serafín, ale hlavně kalendářů slaví třeba Maximilian nebo Serafín, ale hlavně je dneska svátek třeba Maximilian nebo Serafín, ale hlavně je dneska svátek, který slaví nebo Serafín, ale hlavně je dneska svátek, který slaví Serafín, ale hlavně je dneska svátek, který slaví pan Marcel, ale hlavně je dneska svátek, který slaví pan Marcel. Je dneska svátek, který slaví pan Marcel.
2: No prosím tebe.
1: Svátek, který slaví pan Marcel.
2: No prosím tebe.
1: Který slaví pan Marcel.
2: No prosím tebe, náš Marcel, no tak to musíme.
1: Slaví pan Marcel.
2: No prosím tebe, náš Marcel, no tak to.
1: Marcel.
2: No prosím tebe, náš Marcel, no tak to musíme oslavit, až budou motokeci.
1: Tohle.
2: No prosím tebe, náš Marcel, no tak to musíme oslavit, až budou motokeci. Prosím tebe, náš Marcel, no tak to musíme oslavit, až budou motokeci.
1: Toho
2: nevím
1: normál
2: ještě jak, ale náš Marcel, no tak to musíme oslavit, až budou motokeci.
1: Toho
2: nevím
1: normál
2: ještě jak, ale
1: tak oslavíme, že spadne.
2: Marcel, no tak to musíme oslavit, až budou motokeci.
1: Toho
2: nevím
1: normál
2: ještě jak, ale
1: tak oslavíme, že spadne.
2: Oslavit, až budou motokeci.
1: Toho
2: nevím
1: normál
2: ještě jak, ale
1: tak oslavíme, že spadne z motorky a píchne se mu guma. Guma.
2: Ježíš, to musí být hezký věci.
1: Ne, já mu přeju jenom to nejhezčí. Takže Marceli, speciálně
2: tomu přeju hezký věci.
1: Ne, já mu přeju jenom to nejhezčí. Takže Marceli, speciálně tobě. Já mu přeju jenom to nejhezčí. Takže Marceli, speciálně tobě dneska všechno nejhezčí. Takže Marceli, speciálně tobě dneska všechno nejlepší. Takže Marceli, speciálně tobě dneska všechno nejlepší. No a jinak, co se speciálně tobě dneska všechno nejlepší. No a jinak, co se týče jiných zajímavých dneska všechno nejlepší. No a jinak, co se týče jiných zajímavých oslavenců, všechno nejlepší. No a jinak, co se týče jiných zajímavých oslavenců, našel jsem, že dneska všechno nejlepší. No a jinak, co se týče jiných zajímavých oslavenců, našel jsem, že dneska nejlepší. No a jinak, co se týče jiných zajímavých oslavenců, našel jsem, že dneska třeba jiných zajímavých oslavenců, našel jsem, že dneska třeba má svátek teda narozeniny bývalý. Zajímavých oslavenců, našel jsem, že dneska třeba má svátek teda narozeniny bývalý. Německá jsem, že dneska třeba má svátek teda narozeniny bývalý. Německá katolická filozofka třeba má svátek teda narozeniny bývalý. Německá katolická filozofka má svátek teda narozeniny bývalý. Německá katolická filozofka svatá Terezie Benedikta teda narozeniny bývalý. Německá katolická filozofka svatá Terezie Benedikta od kříže bývalý. Německá katolická filozofka svatá Terezie Benedikta od kříže, to si myslím, že je hodně zajímavý. Německá katolická filozofka svatá Terezie Benedikta od kříže, to si myslím, že je hodně zajímavý. Německá filozofka svatá Terezie Benedikta od kříže, to si myslím, že je hodně zajímavý.
2: Svatá
1: Terezie Benedikta od kříže, to si myslím, že je hodně zajímavý.
2: Svatá matko
1: Benedikta od kříže, to si myslím, že je hodně zajímavý.
2: Svatá matko koroduj za nás.
1: Takže od kříže, to si myslím, že je hodně zajímavý.
2: Svatá matko koroduj za nás.
1: Že je hodně zajímavý.
2: Svatá matko koroduj za nás.
1: Takže tadle přesně jak ví.

0: kokorodu i za nás.
1: Takže tadle přesně jaký zdravíme.
0: A svatá matko korodu i za nás.
1: Takže tadle přesně jaký zdravíme.
0: A svatá matko korodu i za nás.
1: Takže tadle přesně jaký zdravíme. A jinak
0: korodu i za nás.
1: Takže tadle přesně jaký zdravíme. A jinak 78 let. Takže tadle přesně jaký zdravíme. A jinak 78 let by dneska oslavil britský tadle přesně jaký zdravíme. A jinak 78 let by dneska zdravíme. A jinak 78 let by dneska oslavil britský gitarista a zpěvák Rick. A jinak 78 let by dneska oslavil britský gitarista a zpěvák Rick Parfitt. Jinak 78 let by dneska oslavil britský gitarista a zpěvák Rick Parfitt spojený s 78 let by dneska oslavil britský gitarista a zpěvák Rick Parfitt spojený s kapelou Status Quo. Britský gitarista a zpěvák Rick Parfitt spojený s kapelou Status Quo. Zpěvák Rick Parfitt spojený s kapelou Status Quo. Parfit spojený s kapelou Status Quo. Whatever you want, whatever you like. Spojený s kapelou Status Quo.

0: to you.
1: 这其实你老 X 的
0: Happy birthday, Happy birthday to you.
1: 这其实你老 X 的
0: Birthday, Happy birthday to you.
1: 这其实你老 X 的这些 teenagerovských
0: komedií. Happy birthday to you.
1: 这其实你老 X 的这些 teenagerovských komedií. Víš, jak se...
0: to you.
1: 这其实你老 X 的这些 teenagerovských komedií. Víš, jak se vedle... To jsi zněla jak z takových těch teenagerovských komedií, víš, jak se vedle tebe nastěhuje ta 16. To jsi zněla jak z takových těch teenagerovských komedií, víš, jak se vedle tebe nastěhuje ta 16letá blondětá šťáva.
2: Však teď... to je Zuzka, ona se mnou bydlí, já jsem to neříkala.
1: 16letá blondětá šťáva.
2: Však teď... to je Zuzka, ona se mnou bydlí, já jsem to neříkala.
1: Ne. Blondětá šťáva.
2: Však teď... to je Zuzka, ona se mnou bydlí, já jsem to neříkala.
1: Ne.
2: Však teď... to je Zuzka, ona se mnou bydlí, já jsem to neříkala.
1: Ne.
2: Ve skříni. Zuzka, ona se mnou bydlí, já jsem to neříkala.
1: Ne.
2: Ve skříni. Ona se mnou bydlí, já jsem to neříkala.
1: Ne.
2: Ve skříni.
1: Jako?
2: Bydlí, já jsem to neříkala.
1: Ne.
2: Ve skříni.
1: Jako vešla by...
2: Říkala.
1: Ne.
2: Ve skříni.
1: Jako vešla by se tam, no, ale já to...
2: Ve skříni.
1: Jako vešla by se tam, no, ale já to radši nechci vědět, co dělat. Jako vešla by se tam, no, ale já to radši nechci vědět, co dělat. Jako vešla by se tam, no, ale já to radši nechci vědět, co děláte po večerech. Jako vešla by se tam, no, ale já to radši nechci vědět, co děláte po večerech. Jako vešla by se tam, no, ale já to radši nechci vědět, co děláte po večerech.
2: Tak každopádně...
1: Vy se ti to ještě líbilo. Tam, no, ale já to radši nechci vědět, co děláte po večerech. Tak každopádně...
2: Vy se ti to ještě líbilo, my ti to...
1: Chci vědět, co děláte po večerech. Tak každopádně...
2: Vy se ti to ještě líbilo, my ti to nebudeme říkat.
1: Právě, abych to potřeboval, co děláte po večerech. Tak každopádně...
2: Vy se ti to ještě líbilo, my ti to nebudeme říkat.
1: Právě, abych to potřeboval namalovaný aspoň. Tak každopádně...
2: Vy se ti to ještě líbilo, my ti to nebudeme říkat.
1: Právě, abych to potřeboval namalovaný aspoň. Přejeme každopádně...
2: Vy se ti to ještě líbilo, my ti to nebudeme říkat.
1: Právě, abych to potřeboval namalovaný aspoň. Přejeme všechno
2: nejlepší. Líbilo, my ti to nebudeme říkat.
1: Právě, abych to potřeboval namalovaný aspoň. Přejeme všechno nejlepší a za chvíli si dáme Harlem.
2: To nebudeme říkat.
1: Právě, abych to potřeboval namalovaný aspoň. Přejeme všechno nejlepší a za chvíli si dáme Harlem. Abych to potřeboval namalovaný aspoň. Přejeme všechno nejlepší a za chvíli si dáme Harlem. Proč pocit mám? Za chvíli si dáme Harlem. Proč pocit mám?
3: Honda
1: je, proč pocit mám?
3: Honda přiváží akční...
1: Proč pocit mám?
3: Honda přiváží akční nabídku...
1: Mám.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své... Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte... Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si... Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V... akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V... nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR... své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V, rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 100V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 104 HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přes zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být o 40 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. 1000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Tím vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Pondělná zároveň. Honda. The power of dreams. Pondělí to... Honda. The power of dreams. Pondělí to Robert slavil narozeniny. The power of dreams. Pondělí to Robert slavil... Power of dreams. Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na... Pondělí to Robert...

0: Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýň. Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu
1: pořád hledáte výmluvy proč
0: slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu
1: pořád hledáte výmluvy proč ješ
0: úterý musel na oslavu tchýně a ve středu
1: pořád hledáte výmluvy proč ješ
0: musel na oslavu tchýně a ve středu
1: pořád hledáte výmluvy proč ještě nepřezoub pneumatiku pořád hledáte výmluvy proč ještě nepřezoub pneumatiky s celoročkama už nemusíte. Největší hledáte výmluvy proč ještě nepřezoub pneumatiky s celoročkama už nemusíte. Největší proč ještě nepřezoub pneumatiky s celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky CZ. Zoub pneumatiky s celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky CZ. Pneumatiky s celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky CZ. Pneumatiky CZ. Už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky CZ. Nakupujte CZ. Největší výběr na pneumatiky CZ. Nakupujte bez výmluv. Radší výběr na pneumatiky CZ. Nakupujte bez výmluv.
2: Radio House 300.
1: Nakupujte bez výmluv.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je
1: nakupujte bez výmluv.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu online. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu online. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu online na TV. To je reklama v rádiu online na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční v rádiu online na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix online na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podkomunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na RAS, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Firem na radiohouse.cz.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule.
2: Na radiohouse.cz.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule.
2: .cz.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy v Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy vůně, co má koule. Angry Birds, housy vůně, pot i sporek žád. Angry Birds, housy vůně, pot i sporek žád. Výkeci funkční věci. Birds, housy vůně, pot i sporek žád. Žádný keci funkční věci, ano, housy vůně, pot i sporek, žádný keci funkční věci, ano, vůně, pot i sporek, žádný keci funkční věci, ano, gr, i sporek, žádný keci funkční věci, ano, gr, i, br, žádný keci funkční věci, ano, gr, i, br, br, dosl.cz.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: .cz.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: .cz.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet?
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet,
4: prosím? Do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S

0: A mu slibuju, že se naučím vyslovovat. A mu slibuju, že se naučím vyslovovat jméno. A mu slibuju, že se naučím vyslovovat jméno týhle kabli. A mu slibuju, že se naučím vyslovovat jméno týhle kabli. A mu slibuju, že se naučím vyslovovat jméno týhle kabli.
1: Status quo.
0: Angličtině status. Slibuju, že se naučím vyslovovat jméno týhle kabli.
1: Status quo.
0: Angličtině
1: status.
2: Status quo. Status quo.
0: Se naučím vyslovovat jméno týhle kabli.
1: Status quo.
0: Angličtině status.
2: Status quo.
0: Slovovat jméno týhle kabli.
1: Status quo.
0: Angličtině status.
2: Status quo.
1: Status quo.
0: Týhle kabli.
1: Status quo.
0: Angličtině status.
2: Status quo.
1: Status quo.
0: Status quo. Angličtině status.
2: Status quo.
1: Yes, status quo. You're listening to
0: status.
1: Status quo. Yes, status quo. You're listening to radio.
2: Status quo.
1: Yes, status quo. You're listening to radio rock.
2: Status quo.
1: Yes, status quo. You're listening to radio rock radio.
2: Hey.
1: Yes, status quo. You're listening to radio rock radio. Hey. Status quo. You're listening to radio rock radio. Hey.
0: Hey.
1: Beach, you're listening to Radio Rock Radio. Hey.
0: Hey.
1: Beach,
0: hey.
1: To Radio Rock Radio. Hey.
0: Hey.
1: Beach,
0: hey. Happy
1: Radio Rock Radio. Hey.
0: Hey.
1: Beach,
0: hey. Happy
1: Radio. Hey.
0: Hey.
1: Beach,
0: hey. Happy birthday.
1: Happy birthday to. Hey.
0: Hey.
1: Beach,
0: hey, happy birthday.
1: Happy birthday to
0: happy birthday.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to
0: happy birthday.
1: Happy birthday.

0: Kartou
1: Benu budu zalek doplácet, prosím.
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž...
1: Zalek doplácet, prosím.
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než... Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. Bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým... S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky z léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. V našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. V našich lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
2: Někdy se člověk...
0: Nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
2: Někdy se člověk musí otáčet.
0: Na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Někdy se člověk musí otáčet.
0: Benu, rádi vám poradíme.
2: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem...
0: Rádi vám poradíme.
2: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět... Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás. Může vám ho točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás. Může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce. Nebo online podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Home Credit vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Home Credit CZ naší pobočce nebo online do 15 minut. Home Credit CZ nebo online do 15 minut. Home Credit CZ. Online do 15 minut. Home Credit CZ. Minut. Homecredit.cz. Homecredit.cz. Credit.cz.
3: Prodáváte Z. Prodáváte auto a chcete dostat. Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do...
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do...
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma na... Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme. Chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pojďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme. Vezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkon.
3: Zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance
3: převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiné záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce.
4: Pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce. My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti,
5: kdo na to jde od lesa, prodá auto.
3: I hned a v hotovosti,
5: kdo na to jde od lesa, prodá auto.
3: V hotovosti,
5: kdo na to jde od lesa, prodá auto. USA.
6: Stavebniny Dek.
5: Kdo na to jde od lesa, prodá auto. USA.
6: Stavebniny
5: Dek. Kdo na to jde od lesa, prodá

0: auto u ESA.
1: Stavebně NESA prodá auto u ESA. Stavebniny Dech přináší mega akci.
0: Auto u ESA.
1: Stavebniny Dech přináší mega akci. Ucelené komínové systémy
0: ESA.
1: Stavebniny Dech přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields. Stavebniny Dech přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields izostatic. Stavebniny Dech přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields izostatickou komínovou vložkou. Dech přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields izostatickou komínovou mega akci. Ucelené komínové systémy Shields izostatickou komínovou vložkou. Nyní za výjimečně snížené ucelené komínové systémy Shields izostatickou komínovou vložkou. Nyní za výjimečně snížené cené komínové systémy Shields izostatickou komínovou vložkou. Nyní za výjimečně snížené ceny s ostatickou komínovou vložkou, nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Megickou komínovou vložkou, nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech, snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy. Stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny z dopravou platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny z dopravou 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dech.cz pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dech.cz. Systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dech.cz. Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dech.cz. S dopravou zdarma. Více na Dech.cz.
2: Jak to má motora kola
1: zdarma. Více na Dech.cz.
2: Jak to má motora kola
1: na Dech.cz.
2: Jak to má motora kola, dřív či později s tím budou
1: Z.
2: Jak to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale jak to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka. Ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Java. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost cel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte moto tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku, rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku a do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Pátku na Rock Rádiu.
3: Řídíš rád kamion nebo dodávku?
2: Rádiu.

0: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. A firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Váží. Spedit.cz/kariéra. .cz/kariéra. Kariéra.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový. Ki 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhod se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. A radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 700. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735. SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot 8. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekej.
1: Za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte.
1: 35 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte.
1: 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
3: Staňte se.
1: 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
1: Staň Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u...
2: Tak nečekejte. Jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony.
2: Jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký.
2: Jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby na...
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno...
3: Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Ví u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na Kopecký.cz.
4: Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na Kopecký.cz.
4: Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na Kopecký.cz.
4: Na které se snadno zvyká.
3: Více na Kopecký.cz.
5: Rok.
3: Více na Kopecký.cz.
5: Rok. Rádio.
3: Kopecký.cz.

Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny.

Nemusíš mít školu. Nemusíš mít školu roku, abys byl. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny, abys byl rocker.

0: připravila, jaký bizárek při pondělku má. Načatej, co si pro nás Zuzka připravila, jaký bizárek při pondělku má.
1: Američan vjel autem do zavřeného obchodu, protože potřeboval. A v půl pátý ráno ho hrozně vytočilo to, že ten obchod není otevřený.
0: No.
2: Když musíš, tak musíš. Jakože projel jako vitrínou prostě tím autem.
0: A pak vylez a šel kakat.
2: To mi připomíná mě, když tady parkuju v garážích, tak je to vlastně vypadá dost podobně.
0: Já teda u toho nekakám, ale jakoby, co se týče řízení, mě to dost podobný.
2: Utol jsem se trošku pokakalativel, zvlášť potom, co jsem o mňáče čerstvě naleštěný, to si nebudeme nalhávat.
1: Neukradl jsem tam, spíš tam něco zanechal, no.
0: Spíš tam vjel autokrát, tak je to vlastně určitě hodně v pohodě.
1: Neukradl jsem tam,

0: spíš tam něco zanechal, no.
1: Spíš tam vyjel, určitě jako hodně v pohodě.
0: Neukratin, tam spíš tam něco zanechal, no.
1: Spíš tam vyjel autem do výlohy, prostě.
0: No, bezár je, neukratin, tam spíš tam něco zanechal, no.
1: Spíš tam vyjel autem do výlohy, prostě.
0: No, bezár je, že vám spíš tam něco zanechal, no.
1: Spíš tam vyjel autem do výlohy, prostě.
0: No, bezár je, že vlastně hned vedle je obchod, nechal, no.
1: Spíš tam vyjel autem do výlohy, prostě.
0: No, bezár je, že vlastně hned vedle je obchod, který je nonstop.
1: Spíš tam vyjel autem do výlohy, prostě.
0: No, bezár je, že vlastně hned vedle je obchod, který je nonstop otevřený, kde jsou záchody.
1: Do výlohy, prostě.
0: No, bezár je, že vlastně hned vedle je obchod, který je nonstop otevřený, kde jsou záchody.
1: Prostě.
0: No, bezár je, že vlastně hned vedle je obchod, který je nonstop otevřený, kde jsou záchody. Že vlastně hned vedle je obchod, který je nonstop otevřený, kde jsou záchody. Takže si jako mohl dojít obchod, který je nonstop otevřený, kde jsou záchody. Takže si jako mohl dojít normálně nonstop otevřený, kde jsou záchody. Takže si jako mohl dojít normálně, ale asi jsou záchody. Takže si jako mohl dojít normálně, ale asi chtěl tam. Normálně, ale asi chtěl tam. Do svého oblíbeného obchodu na svý oblíbený záchody a nešlo to, no. Ale asi chtěl tam. Do svého oblíbeného obchodu na svý oblíbený záchody a nešlo to, no.
1: Tak asi
0: chtěl tam. Do svého oblíbeného obchodu na svý oblíbený záchody a nešlo to, no.
1: Tak asi byl trošku mentálně
0: do svého oblíbeného obchodu na svý oblíbený záchody a nešlo to, no.
1: Tak asi byl trošku mentálně jednodušší.
0: Oblíbeného obchodu na svý oblíbený záchody a nešlo to, no.
1: Tak asi byl trošku mentálně jednodušší.
0: No, byl mu šedý oblíbený záchody a nešlo to, no.
1: Tak asi byl trošku mentálně jednodušší.
0: No, byl mu 60 a nešlo to, no.
1: Tak asi byl trošku mentálně jednodušší.
0: No, byl mu 60.
1: Tak asi byl trošku mentálně jednodušší.
0: No, byl mu 60. A
1: no, tak
0: měl akutní potřebu.
1: Byl trošku mentálně jednodušší.
0: No, byl mu 60. A
1: no, tak
0: měl akutní potřebu.
1: No. Mentálně jednodušší.
0: No, byl mu 60. A
1: no, tak
0: měl akutní potřebu. No, byl mu 60. A
1: no, tak
0: měl akutní potřebu.
2: Ježišmarja, proč nezastavil někde u
0: 60. A
1: no, tak
0: měl akutní potřebu.
2: Ježišmarja, proč nezastavil někde u
0: a
1: no, tak
0: měl akutní potřebu.
2: Ježišmarja, proč nezastavil
0: a
1: no, tak
0: měl akutní potřebu.
2: Ježišmarja, proč nezastavil někde u lesa.
1: Tak
0: měl akutní potřebu.
2: Ježišmarja, proč nezastavil někde u lesa.
0: Nevím, Amerika, potřebu.
2: Ježišmarja, proč nezastavil někde u lesa.
0: Nevím, Amerika.
2: Ježišmarja, proč nezastavil někde u lesa?
0: Nevím, Amerika.
2: Nezastavil někde u lesa?
0: Nevím, Amerika.
2: V Americe je všechno možné. U lesa?
0: Nevím, Amerika.
2: V Americe je všechno možné.
1: Přesně.
0: Nevím, Amerika.
2: V Americe je všechno možné.
1: Přesně tak.
0: Rokra. Nevím, Amerika.
2: V Americe je všechno možné.
1: Přesně tak. Rok
0: Radio. Amerika.
2: V Americe je všechno možné.
1: Přesně tak. Rock Radio.
2: V Americe je všechno možné.
1: Přesně tak. Rock Radio.
2: Všechno možné.
1: Přesně tak. Rock Radio. Přesně tak. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

0: se nevešlo do... Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv. Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Avanti Shadow.
0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Avantisha dohrála
0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Avantisha dohrála song o čarodějnici, který...
0: Co se nevešlo do zpráv.
1: Avantisha dohrála song o čarodějnici, který tady...
0: Nevešlo do zpráv.
1: Avantisha dohrála song o čarodějnici, který tady pro vás dáme 9 minut. Avantisha dohrála song o čarodějnici, který tady pro vás dáme 9 minut. Avantisha dohrála song o čarodějnici, který tady pro vás dáme 9 minut před 7 hodinou raní. Dohrála song o čarodějnici, který tady pro vás dáme 9 minut před 7 hodinou raní. A já čarodějnici, který tady pro vás dáme 9 minut před 7 hodinou raní. A který tady pro vás dáme 9 minut před 7 hodinou raní. A já už jsem celý pro vás dáme 9 minut před 7 hodinou raní. A já už jsem máme 9 minut před 7 hodinou raní a já už jsem celý načatej 9 minut před 7 hodinou raní a já už jsem celý načatej, co si pro nás Zuzka 7 hodinou raní a já už jsem celý načatej, co si pro nás Zuzka připravila jaknou raní a já už jsem celý načatej, co si pro nás Zuzka připravila jaký bizár. Já už jsem celý načatej, co si pro nás Zuzka připravila jaký bizár. Celý načatej, co si pro nás Zuzka...

0: Vás má připravený další přehled zpráv a my se na něj co? Protože Zuzka už pro vás má připravený další přehled zpráv a my se na něj co? Vás má připravený další přehled zpráv a my se na něj co?
1: Podíváme.
0: Připravený další přehled zpráv a my se na něj co?
1: Podíváme.
0: Další přehled zpráv a my se na něj co?
1: Podíváme.
2: Já jsem chtěl říct těším
0: zpráv a my se na něj co?
1: Podíváme.
2: Já jsem chtěl říct těším.
0: My se na něj co?
1: Podíváme.
2: Já jsem chtěl říct těším.
1: Podíváme.
2: Já jsem chtěl říct těším.
3: Já se velmi
1: podíváme.
2: Já jsem chtěl říct těším.
3: Já se velmi těším, samozřejmě.
2: Já jsem chtěl říct těším.
3: Já se velmi těším, samozřejmě.
2: Já jsem chtěl říct těším.
3: Já se velmi těším, samozřejmě.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt...
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně.
4: Dobrý den.
5: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10. Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
4: A tomu říct.
5: Přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
4: A tomu říkáte hodně?
5: Kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
4: A tomu říkáte hodně?
6: Jsme Siegel v Praze.
5: Ale fakt hodně. Tak 10.
4: A tomu říkáte hodně?
6: Jsme Siegel v Praze.
5: Tak 10.
4: A tomu říkáte hodně?
6: Jsme Siegel v Praze vám přistavíme třeba 20.
5: Tak 10.
4: A tomu říkáte hodně?
6: Jsme Siegel v Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jedno.
4: A tomu říkáte hodně?
6: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou.
4: Ale hodně?
6: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. VV. Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. VVV. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. VVV. Siegel.cz. Přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. VVV. Siegel.cz. 20 kontejnerů na jednou. VVV. Siegel.cz.
7: Klikni!
6: No. www.siegel.cz
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka!
6: www.siegel.cz
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší!
6: www.cz
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší!
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší!
7: Apple iPhone! Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší!
7: Apple iPhone
8: Klikni! Mironet, nová dvojka a šoproku přináší!
7: Apple iPhone 17 250
8: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší!
7: Apple iPhone 17 250
8: Nová dvojka a šoproku přináší!
7: Apple iPhone 17 250
8: přináší!
7: Apple iPhone 17 256 giga! V Mironetu nyní! Apple iPhone 17 256 giga! V Mironetu nyní! Nyní za bomba cenu iPhone 17 256 giga. V Mironetu nyní za bomba cenu 20 256 giga. V Mironetu nyní za bomba cenu 256 giga. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990. Za bomba cenu 24 990.
8: Jupi!
7: Cenu 24 990.
8: Jupi! iPhone 17 teď dává
7: 24 990.
8: Jupi! iPhone 17 teď dává
7: 1990.
8: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
7: Když mo 90.
8: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
7: Když mobily.
8: iPhone 17 teď dává největší smysl.
7: Když mobily, tak
8: iPhone 17 teď dává největší smysl.
7: Když mobily, tak Mironet.
8: Teď dává největší smysl.
7: Když mobily.

0: Tak Mironet.
1: Klikni dvakrát. Má největší smysl.
0: Když mobily, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát. Smysl.
0: Když mobily, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.
0: Mobily, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.
0: K Mironet.
1: Klikni dvakrát.
2: Skonto nabité.
3: Už.
1: Klikni dvakrát.
2: Skonto nabité.
3: Už nemusíte čekat
1: a... Krát.
2: Skonto nabité.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetří...
2: Skonto nabité.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový náby...
2: nábytek.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si... Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiď... Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si... Nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte, přijďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu duše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50%. Získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů. E-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Tak děti, zítra
3: nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Tak děti, zítra je taky den.
3: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku.
3: Poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinky
3: u obchodníka.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinka. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinka. Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinka. A teď už do spacáku a spinka. Do spacáku a spinka. Spinka.
1: Luboši, ty ho nevyhoď! Luboši, ty ho nevyhoď! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neudělal! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neudělal! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neudělal! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neudělal!
4: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. VV. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Můžeš

0: www.bezkempu.cz. Pusto bez kempu. www.bezkempu.cz. Kempu. www.bezkempu.cz.
1: Mami, ja mam řidičák.
0: www.bezkempu.cz.
1: Mami, ja mam řidičák.
0: bezkempu.cz.
1: Mami, ja mam řidičák.
2: Tak tohle už neopravit.
1: Mami, ja mam řidičák.
2: Tak tohle už neopravíme. Dojezdil.
1: Mami, ja mam řidičák.
2: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
3: Ale...
1: Mami, ja mam řidičák.
2: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
3: Elektromobil?
1: Mami, ja mam řidičák.
2: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
3: Elektromobil? Lehce
1: jet.
2: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
3: Elektromobil? Lehce jetý za supercenu.
2: Neopravíme. Dojezdili jsme.
3: Elektromobil? Lehce jetý za supercenu.
4: Ať řeš...
2: Dojezdili jsme.
3: Elektromobil? Lehce jetý za supercenu.
4: Ať řešíte jakékoliv.
2: Jsme.
3: Elektromobil? Lehce jetý za supercenu.
4: Ať řešíte jakékoliv.
3: Mobil? Lehce jetý za supercenu.
4: Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete...
3: Lehce jetý za supercenu.
4: Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší...
3: Za supercenu.
4: Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes pěnu. Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřkoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřkoliv auto. Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených. Každé druhé mladěte největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených. Každé druhé mladší dvou let. Autonord. Ojetých v regionu. Přes 500 prověřených. Každé druhé mladší dvou let. Autonord. V regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord, certifikovaný prodej 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelých, každé druhé mladší dvou let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvel druhé mladší dvou let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
5: Ale
4: Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
5: Ale co?
4: Prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
5: Ale co pak? Pískají brzdy?
4: Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
5: Ale co pak? Pískají brzdy? Bouchá podvozek.
4: Autonord.cz.
5: Ale co pak? Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Svý
4: Autonord.cz.
5: Ale co pak? Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Svý
4: CZ.
5: Ale co pak? Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Svítí kontrolky? Ať u... Ale co pak? Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Svítí kontrolky? Ať už je to co... Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Svítí kontrolky? Ať už je to cokoliv. Přijdeme na... Brzdy? Bouchá podvozek? Svítí kontrolky? Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a... Bouchá podvozek? Svítí kontrolky? Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Svítí kontrolky? Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparent. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparent. Bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčky a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčky termíny. To je

0: autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezdě to je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez-poruchy. Bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Každý den čelí...
0: Jezděte bez poruchy.
1: Každý den čelí vaše data
0: z poruchy.
1: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco se digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Svěřbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Kterou v Česku distribuuje Alef. Kterou distribuuje Alef.

Nickelback na rok. Nickelback na rok rádiu spe... Nickelback na rok rádiu speckou Garabísa. Nickelback na rok rádiu speckou Garabí Sambáry. Nickelback na rok rádiu speckou Garabí Sambáry. Mám Nickelback na rok rádiu speckou Garabí Sambáry. Máme mi Nickelback na rok rádiu speckou Garabí Sambáry. Máme minutku a něco před 7 hodinou. Rádiu speckou Garabí Sambáry. Máme minutku a něco před 7 hodinou. Raní, takže nejspeckou Garabí Sambáry. Máme minutku a něco před 7 hodinou. Raní, takže máme minutku a něco před 7 hodinou. Raní, takže nejvyšší čas to zase říznout. Protku a něco před 7 hodinou. Raní, takže nejvyšší čas to zase říznout, protože Zuzka už pro vás před 7 hodinou raní, takže je nejvyšší čas to zase říznout, protože Zuzka už pro vás má při hodinou raní, takže je nejvyšší čas to zase říznout, protože Zuzka už pro vás má připravený. Takže je nejvyšší čas to zase říznout, protože Zuzka už pro vás má připravený. Další čas to zase říznout, protože Zuzka už pro vás má připravený. Další přehled zpráv. Zase říznout, protože Zuzka už pro vás

0: videozdravice. Mezi dalšími českými řečníky vystoupí Jan Lipavský, nebo Alexandr Vondra, Celá akce skončí v útmě českými řečníky vystoupí Jan Lipavský nebo Alexandr Vondra.
1: Fotbalová liga má za sebou další zápasy v Kyjevě a Charkovské oblasti.

0: Zápasy fotbalisté Spartakovské oblasti. Fotbalová liga má za sebou další zápasy. Fotbalisté Sparty v desátém. Fotbalová liga má za sebou další zápasy. Fotbalisté Sparty v desátém kole porazili doma Pardubice. Za sebou další zápasy. Fotbalisté Sparty v desátém kole porazili doma Pardubice 2:0. Zápasy. Fotbalisté Sparty v desátém kole porazili doma Pardubice 2:0. Pražané se posunuli. Fotbalisté Sparty v desátém kole porazili doma Pardubice 2:0. Pražané se posunuli na třetí místo. V desátém kole porazili doma Pardubice 2:0. Pražané se posunuli na třetí místo tabulky. Porazili doma Pardubice 2:0. Pražané se posunuli na třetí místo tabulky. V dalších Pardubice 2:0. Pražané se posunuli na třetí místo tabulky. V dalších nedělních zápasech 0. Pražané se posunuli na třetí místo tabulky. V dalších nedělních zápasech uspělo Slovácko. Pražané se posunuli na třetí místo tabulky. V dalších nedělních zápasech uspělo Slovácko na třetí místo tabulky. V dalších nedělních zápasech uspělo Slovácko, které vyhrálo v Liberci do tabulky. V dalších nedělních zápasech uspělo Slovácko, které vyhrálo v Liberci.
1: Detaily v konceptu myslí u každého spotřeby.
2: Máme všechno od konceptu.
1: To jen se zeptej, tatínka.

0: konceptu myslí u každého...
1: Konceptu.
2: To jen se zeptej tatínka.
0: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče...
2: To jen se zeptej tatínka.
0: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept.
0: Chytrý
2: tatínka.
0: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept.
0: Chytře. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: I u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept.
0: Chytře vymyšleno pro život. Če i na maličkosti.
3: Koncept.
0: Chytře vymyšleno pro život. Kosti.
3: Koncept.
0: Chytře vymyšleno pro život. Chytře vymyšleno pro život. Pro život. Rock Radio. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
4: Nadej.
0: Rock Radio. Doprava.
4: Na D1 se stal.
0: Rock Radio. Doprava.
4: Na D1 se stále...
0: Rock Radio. Doprava.
4: Na D1 se stále řeší nehoda ve směru na...
0: Radio. Doprava.
4: Na D1 se stále řeší nehoda ve směru na Brno na...
0: Doprava.
4: Na D1 se stále řeší nehoda ve směru na Brno na 205. kil... Na D1 se stále řeší nehoda ve směru na Brno na 205. kilometru, je tam uzavřený... Se stále řeší nehoda ve směru na Brno na 205. kilometru, je tam uzavřený pravý jízdní pruh. Řeší nehoda ve směru na Brno na 205. kilometru, je tam uzavřený pravý jízdní pruh. V Trutnově se ve směru na Brno na 205. kilometru, je tam uzavřený pravý jízdní pruh. V Trutnově se bourou na... Na 205. kilometru, je tam uzavřený pravý jízdní pruh. V Trutnově se bourou na Kladské ulici... Kilometru, je tam uzavřený pravý jízdní pruh. V Trutnově se bourou na Kladské ulici, tam je teď uzavřený pravý jízdní pruh. V Trutnově se bourou na Kladské ulici, tam je teď kvůli tomu zavedený kivadlový jízdní pruh. V Trutnově se bourou na Kladské ulici, tam je teď kvůli tomu zavedený kivadlový. V Trutnově se bourou na Kladské ulici, tam je teď kvůli tomu zavedený kivadlový provoz jedním jízdním. V Trutnově se bourou na Kladské ulici, tam je teď kvůli tomu zavedený kivadlový provoz jedním jízdním pruhem. A v Kladské ulici, tam je teď kvůli tomu zavedený kivadlový provoz jedním jízdním pruhem a v Praze se dejte, tam je teď kvůli tomu zavedený kivadlový provoz jedním jízdním pruhem a v Praze se dejte pozor na Pražském okruhu zavedený kivadlový provoz jedním jízdním pruhem a v Praze se dejte pozor na Pražském okruhu ve směru kde je kivadlový provoz jedním jízdním pruhem a v Praze se dejte pozor na Pražském okruhu ve směru s jedním jízdním pruhem a v Praze se dejte pozor na Pražském okruhu ve směru kde je jedničce tam pruhem a v Praze se dejte pozor na Pražském okruhu ve směru kde je jedničce tam se řeší nehoda dvou Praze se dejte pozor na Pražském okruhu ve směru kde je jedničce, tam se řeší nehoda dvou osobáků na 1 na Pražském okruhu ve směru kde je jedničce, tam se řeší nehoda dvou osobáků na 21 okruhu ve směru kde je jedničce, tam se řeší nehoda dvou osobáků na 21. kilometru směru kde je jedničce, tam se řeší nehoda dvou osobáků na 21. kilometru a tři auta sobě, tam se řeší nehoda dvou osobáků na 21. kilometru a tři auta sobě jsou v ulici nehoda dvou osobáků na 21. kilometru a tři auta sobě jsou v ulici k Barandovu. Osobáků na 21. kilometru a tři auta sobě jsou v ulici k Barandovu. Na 21. kilometru a tři auta sobě jsou v ulici k Barandovu. Na 10. kilometru a tři auta sobě jsou v ulici k Barandovu. A tři auta sobě jsou v ulici k Barandovu.
5: Vejl, ty vím, že...
4: Na... auta sobě jsou v ulici k Barandovu.
5: Vejl, ty vím, že na
4: ulici k Barandovu.
5: Vejl, ty vím, že na
4: cestu.
5: Vejl, ty vím, že na cestách ani na stavbě. Vejl, ty vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Vejl, ty vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. A vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku na řadí hil. Na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku na řadí hil, ty. Ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku na řadí hil, ty. Protože profíci vě, nechceš ztrácet čas. Aku na řadí hil, ty. Protože profíci vědí ztrácet čas. Aku na řadí hil, ty. Protože profíci vědí. Aku na řadí hil, ty. Protože profíci vědí.

0: Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Hezké
0: rádio. Zprávy.
1: Hezké ráno máme krátce po
0: zprávy.
1: Hezké ráno máme krátce po sedmé, jsou tu další zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno máme krátce po sedmé, jsou tu další zprávy. Hezké ráno máme krátce po sedmé, jsou tu další zprávy. Prezident Pavel dnes Hezké ráno máme krátce po sedmé, jsou tu další zprávy. Prezident Pavel dnes zahájí. Hezké ráno máme krátce po sedmé, jsou tu další zprávy. Prezident Pavel dnes zahájí Fórum 2000. Máme krátce po sedmé, jsou tu další zprávy. Prezident Pavel dnes zahájí Fórum 2000. Sedmé jsou tu další zprávy. Prezident Pavel dnes zahájí Fórum 2000. Prezident odstartuje hlavu další zprávy. Prezident Pavel dnes zahájí Fórum 2000. Prezident odstartuje hlavní. Prezident Pavel dnes zahájí Fórum 2000. Prezident odstartuje hlavní program mezinárodní Pavel dnes zahájí Fórum 2000. Prezident odstartuje hlavní program mezinárodní konference. Kvůli za Fórum 2000. Prezident odstartuje hlavní program mezinárodní konference. Kvůli zahraniční cestě. Prezident odstartuje hlavní program mezinárodní konference. Kvůli zahraniční cestě promluví odstartuje hlavní program mezinárodní konference. Kvůli zahraniční cestě promluví účastník program mezinárodní konference. Kvůli zahraniční cestě promluví účastníkům prostřednictvím video z rodní konference. Kvůli zahraniční cestě promluví účastníkům prostřednictvím vice. Kvůli zahraniční cestě promluví účastníkům prostřednictvím video zdravice. Mezi dalšími dnešní cestě promluví účastníkům prostřednictvím video zdravice. Mezi dalšími českými řeč promluví účastníkům prostřednictvím video zdravice. Mezi dalšími českými řečníky myslníkům prostřednictvím

radí Hilti. Protože profíci vědí. Protože profíci vědí. Vědí. Rock Radio. Rock Radio.

0: Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rock Radio, Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Radio, Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Agnes
0: rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať dneska nemusíte dobíhat na
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať dneska nemusíte dobíhat na záchod, vám přeje Honza.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať dneska nemusíte dobíhat na záchod, vám přeje Honza.
3: Anabel.
1: Čumáci.
2: Ať dneska nemusíte dobíhat na záchod, vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 7. Ať dneska nemusíte dobíhat na záchod, vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 7. Nemusíte dobíhat na záchod, vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 7. Pondělí 12. Na záchod, vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 7. Pondělí 12. října. Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 7. Pondělí 12. října. Přátelé, 4 minuty po 7. Pondělí 12. října. Přátelé, za hodinu a půl bude pondělí 12. října. Přátelé, za hodinu a půl budeme rozdávat. Přátelé, za hodinu a půl budeme rozdávat dva lístky na naše hodinu a půl budeme rozdávat dva lístky na naše narozeniny.
3: Přesně tak, kdo je starý žid.
2: Půl budeme rozdávat dva lístky na naše narozeniny.
3: Přesně tak, kdo je starý.
2: Rozdávat dva lístky na naše narozeniny.
3: Přesně tak, kdo je starý židák a nechci si to.
2: Dva lístky na naše narozeniny.
3: Přesně tak, kdo je starý židák a nechci si to koupit na našich stránkách.
2: Na naše narozeniny.
3: Přesně tak, kdo je starý židák a nechci si to koupit na našich stránkách www.rokovýradio.cz. Přesně tak, kdo je starý židák a nechci si to koupit na našich stránkách www.rokovýradio.cz. Jednomu. Přesně tak, kdo je starý židák a nechci si to koupit na našich stránkách www.rokovýradio.cz. Jednomu z vás dám. Kdo je starý židák a nechci si to koupit na našich stránkách www.rokovýradio.cz. Jednomu z vás dám. A nechci si to koupit na našich stránkách www.rokovýradio.cz. Jednomu z vás dáme na našich stránkách www.rokovýradio.cz. Jednomu z vás dáme dva lupeny zcela zdarma. www.rokovýradio.cz. Jednomu z vás dáme dva lupeny zcela zdarma.
2: Jediný, co proto musíte
3: udělat. Jednomu z vás dáme dva lupeny zcela zdarma.
2: Jediný, co proto musíte udělat, je, že si
3: vás dáme dva lupeny zcela zdarma.
2: Jediný, co proto musíte udělat, je, že si o ně zase na
3: dva lupeny zcela zdarma.
2: Jediný, co proto musíte udělat, je, že si o ně zase napíšete buď
3: zdarma.
2: Jediný, co proto musíte udělat, je, že si o ně zase napíšete buď do našeho. Jediný, co proto musíte udělat, je, že si o ně zase napíšete buď do našeho messengeru. Jediný, co proto musíte udělat, je, že si o ně zase napíšete buď do našeho messengeru na Facebooku. Musíte udělat, je, že si o ně zase napíšete buď do našeho messengeru na Facebooku, nebo že si o ně zase napíšete buď do našeho messengeru na Facebooku, nebo do našeho vzkazníku napíšete buď do našeho messengeru na Facebooku, nebo do našeho vzkazníku na Instagramu.
3: Ano.
2: Do našeho messengeru na Facebooku, nebo do našeho vzkazníku na Instagramu.
3: Ano, takže pište
2: messengeru na Facebooku nebo do našeho vzkazníku na Instagramu.
3: Ano, takže pište
2: na Facebooku nebo do našeho vzkazníku na Instagramu.
3: Ano, takže pište, budeme se těšit, vy jste taky máte
2: nebo do našeho vzkazníku na Instagramu.
3: Ano, takže pište, budeme se těšit, vy jste taky máte na co těšit, a teď už další
2: vzkazníku na Instagramu.
3: Ano, takže pište, budeme se těšit, vy jste taky máte na co těšit, a teď už další muzika
2: na Instagramu.
3: Ano, takže pište, budeme se těšit, vy jste taky máte na co těšit, a teď už pište, budeme se těšit, vy se taky máte na co těšit, a teď už další muzika.
2: Jo, a nezapomeňte na číslo.
3: Těšit, vy se taky máte na co těšit, a teď už další muzika.
2: Jo, a nezapomeňte na číslo, to jsme zapomněli.
3: Máte na co těšit, a teď už další muzika.
2: Jo, a nezapomeňte na číslo, to jsme zapomněli.
3: Ano, a teď už další muzika.
2: Jo, a nezapomeňte na číslo, to jsme zapomněli.
3: Ano, telefonní číslo.
2: Další
3: muzika.
2: Jo, a nezapomeňte na číslo, to jsme zapomněli.
3: Ano, telefonní číslo.
2: Další muzika. Jo, a nezapomeňte na číslo, to jsme zapomněli.
3: Ano, telefonní číslo.
2: Další muzika. Zapomeňte na

0: číslo, to jsme zapomněli.
1: Ano, telefonní číslo.
0: Další muzika, Bon Jovi, Living on a Prayer. To jsme zapomněli.
1: Ano, telefonní číslo.
0: Další muzika, Bon Jovi, Living on a Prayer.
1: Ano, telefonní číslo.
0: Další muzika, Bon Jovi, Living on a Prayer. Další muzika, Bon Jovi, Living on a Prayer.
2: Rock Radio.
0: Bon Jovi, Living on a Prayer.
2: Rock Radio.
0: Living on a Prayer.
2: Rock Radio.

0: Tak ale místo o ženských se v dodávce začnou bavit o jídle, o tom, jak vařej a o nemocech.
1: O tom, jak je bolej.
0: Když se v dodávce začnou bavit o jídle, o tom, jak vařej a o nemocech.
1: O tom, jak je bolej kolena a záda.
0: Se začnou bavit o jídle, o tom, jak vařej a o nemocech.
1: O tom, jak je bolej kolena a záda.
0: Ano, a když seš u těch kolen a zata podobných věcí, tak si úplně správně, protože dneska je světový den a zata podobných věcí, tak si úplně správně, protože dneska je světový den podobných věcí, tak si úplně správně, protože dneska je světový den artritidy. Což je teda tak si úplně správně, protože dneska je světový den artritidy. Což je teda úplně správně, protože dneska je světový den artritidy. Což je teda je světový den artritidy. Což je teda souhrnný pojmenování. Je světový den artritidy. Což je teda souhrnný pojmenování pro zánětlivý onemocnění. Den artritidy. Což je teda souhrnný pojmenování pro zánětlivý onemocnění kloubů a artritidy. Což je teda souhrnný pojmenování pro zánětlivý onemocnění kloubů a tkání kolem nitidy. Což je teda souhrnný pojmenování pro zánětlivý onemocnění kloubů a tkání kolem nich. Je teda souhrnný pojmenování pro zánětlivý onemocnění kloubů a tkání kolem nich a protože navání pro zánětlivý onemocnění kloubů a tkání kolem nich a protože naše rokeři už většinou stávají onemocnění kloubů a tkání kolem nich a protože naše rokeři už většinou kloubů a tkání kolem nich a protože naše rokeři už většinou tkání kolem nich a protože naše rokeři už většinou stárnou ty největší generace kolem nich a protože naše rokeři už většinou stárnou ty největší generace prostě už nám buď odcházejí a nebo to jsou prostě většinou stárnou ty největší generace prostě už nám buď odcházejí a nebo to jsou prostě starší největší generace prostě už nám buď odcházejí a nebo to jsou prostě starší generace prostě už nám buď odcházejí a nebo to jsou prostě starší pánové abych je úplně prostě už nám buď odcházejí a nebo to jsou prostě starší pánové abych je úplně neurazil odcházejí a nebo to jsou prostě starší pánové abych je úplně neurazil tak a nebo to jsou prostě starší pánové abych je úplně neurazil tak já mám tam prostě starší pánové abych je úplně neurazil tak já mám tam věc má trpěj jo starší pánové abych je úplně neurazil tak já mám tam věc má trpěj jo abych je úplně neurazil tak já mám tam věc má trpěj jo úplně neurazil tak já mám tam věc má trpěj jo tak počkej tak já mám tam věc má trpěj jo tak počkej, tak schválně, hele, řeknu tohle tam věc má trpěj, jo? Tak počkej, tak schválně, hele, řeknu ti teď tři lidi, trpěj, jo? Tak počkej, tak schválně, hele, řeknu ti teď tři lidi, jak je komu z... Tak počkej, tak schválně, hele, řeknu ti teď tři lidi, jak je komu z nich se přirovnáš. Tak počkej, tak schválně, hele, řeknu ti teď tři lidi, jak je komu z nich se přirovná. Počkej, tak schválně, hele, řeknu ti teď tři lidi, jak je komu z nich se přirovnáš. Mick Mars, kytarista, mě, hele, řeknu ti teď tři lidi, jak je komu z nich se přirovnáš. Mick Mars, kytarista, řeknu ti teď tři lidi, jak je komu z nich se přirovnáš. Mick Mars, kytarista, Mötley Crüe, ten už od mládí trpí, jak je komu z nich se přirovnáš. Mick Mars, kytarista, Mötley Crüe, ten už od mládí trpí, Bechterevo, se přirovnáš. Mick Mars, kytarista Mötley Crüe, ten už od mládí trpí Bechterevovou chorobou. Mick Mars, kytarista Mötley Crüe, ten už od mládí trpí Bechterevovou chorobou, že jo, ta způsob. Kytarista Mötley Crüe, ten už od mládí trpí Bechterevovou chorobou, že jo, ta způsobuje. Kytarista Mötley Crüe, ten už od mládí trpí Bechterevovou chorobou, že jo, ta způsobuje srůstání obratlů. Ten už od mládí trpí Bechterevovou chorobou, že jo, ta způsobuje srůstání obratlů. Bolesti mládí trpí Bechterevovou chorobou, že jo, ta způsobuje srůstání obratlů. Bolesti zrevovou chorobou, že jo, ta způsobuje srůstání obratlů. Bolesti zmenšení tělesné výšky a je vůbec obdivuhodný, že už chorobou, že jo, ta způsobuje srůstání obratlů. Bolesti zmenšení tělesné výšky a je vůbec obdivuhodný, že už způsobuje srůstání obratlů, bolesti zmenšení tělesné výšky a je vůbec obdivuhodný, že už tehdy vlastně tání obratlů, bolesti zmenšení tělesné výšky a je vůbec obdivuhodný, že už tehdy vlastně bolesti zmenšení tělesné výšky a je vůbec obdivuhodný, že už tehdy vlastně kdy tenhle ten problém měl, tak hrál jako zmenšení tělesné výšky a je vůbec obdivuhodný, že už tehdy vlastně kdy tenhle ten problém měl, tak hrál jako ďábel a celistní výšky a je vůbec obdivuhodný, že už tehdy vlastně kdy tenhle ten problém měl, tak hrál jako ďábel a celý život obdivuhodný, že už tehdy vlastně, kdy tenhle ten problém měl, tak hrál jako ďábel a celý život prožil s kapelou na pódiu. Obdivuhodný, že už tehdy vlastně, kdy tenhle ten problém

0: měl, tak hrál jako ďábel a celý život prožil s kapelou na pódiu. Kdy tenhle ten problém měl, tak hrál jako ďábel a celý život prožil s kapelou na pódiu víceméně. Keith Richards tak hrál jako ďábel a celý život prožil s kapelou na pódiu víceméně. Keith Richards ze Stoneů jako ďábel a celý život prožil s kapelou na pódiu víceméně. Keith Richards ze Stoneů ten celý život prožil s kapelou na pódiu víceméně. Keith Richards ze Stoneů ten zase bojuje s kapelou na pódiu víceméně. Keith Richards ze Stoneů ten zase bojuje s osteoartrózou rukou víceméně. Keith Richards ze Stoneů ten zase bojuje s osteoartrózou rukou, takže mu to deformuje. Keith Richards ze Stoneů ten zase bojuje s osteoartrózou rukou, takže mu to deformuje klouby. Keith Richards ze Stoneů ten zase bojuje s osteoartrózou rukou, takže mu to deformuje klouby.
1: Naopak, ty za pár let jezdit začneš.

0: Na vozejčku, ano, a ty mě budeš vozit.
1: Naopak, ty za pár let jezdit začneš.
0: Na vozejčku, ano, a ty mě budeš vozit na ty rokyny.
1: Za pár let jezdit začneš.
0: Na vozejčku, ano, a ty mě budeš vozit na ty rokyny.
1: Strašně se těším.
0: Na vozejčku, ano, a ty mě budeš vozit na ty rokyny.
1: Strašně se těším. Ježíš, to bude
0: super. Ano, a ty mě budeš vozit na ty rokyny.
1: Strašně se těším. Ježíš, to bude super, ještě vyvezu
0: na to. Budeš vozit na ty rokyny.
1: Strašně se těším. Ježíš, to bude super, ještě vyvezu na to. Molo na rokinu a pojď
0: na ty rokiny, děkuju.
1: Strašně se těším. Ježíš, to bude super, ještě vyvezu na to molo na rokinu a pak je vyklopím. Strašně se těším. Ježíš, to bude super, ještě vyvezu na to molo na rokinu a pak je vyklopím jak popeláři. Ježíš, to bude super, ještě vyvezu na to molo na rokinu a pak je vyklopím jak popeláři mezi. Ježíš, to bude super, ještě vyvezu na to molo na rokinu a pak je vyklopím jak popeláři mezi lidi.
0: To je dost, dětku.
1: Ještě vyvezu na to molo na rokinu a pak je vyklopím jak popeláři mezi lidi.
0: To je dost, dětku, že jsi nějak
1: na to molo na rokinu a pak je vyklopím jak popeláři mezi lidi.
0: To je dost, dětku, že jsi nějaký vyvez.
1: Rokinu a pak je vyklopím jak popeláři mezi lidi.
0: To je dost, dětku, že jsi nějaký vyvez.
1: Jedem dál. Jak popeláři mezi lidi.
0: To je dost, dětku, že jsi nějaký vyvez.
1: Jedem dál, nesmím se samozřejmě. Popeláři mezi lidi.
0: To je dost, dětku, že jsi nějaký vyvez.
1: Jedem dál, nesmím se.
0: To je dost, dětku, že jsi nějaký vyvez.
1: Jedem dál, nesmím se samozřejmě nikomu, je to ošklivá nemoc. Tak.
0: Dětku, že jsi nějaký vyvez.
1: Jedem dál, nesmím se samozřejmě nikomu, je to ošklivá.
0: Nějaký vyvez.
1: Jedem dál, nesmím se samozřejmě nikomu, je to ošklivá nemoc, takže držíme palce pokud. Jedem dál, nesmím se samozřejmě nikomu, je to ošklivá nemoc, takže držíme palce pokud máte a posíláme. Dál, nesmím se samozřejmě nikomu, je to ošklivá nemoc, takže držíme palce pokud máte a posíláme vám Luci a nesmím se samozřejmě nikomu, je to ošklivá nemoc, takže držíme palce pokud máte a posíláme vám Luci a palce pokud máte a posíláme vám Luci a Ameriku na Rock Radio. A posíláme vám Luci a Ameriku na Rock Radio. Luci a Ameriku na Rock Radio. A Ameriku na Rock Radio. Rock Radio.

0: Erasmus a Guilty. Erasmus a Guilty na Rock Rádiu. Erasmus a Guilty na Rock Rádiu 12. Erasmus a Guilty na Rock Rádiu 12 minut po 7. Erasmus a Guilty na Rock Rádiu 12 minut po 7. Máme pondělí 12. Erasmus a Guilty na Rock Rádiu 12 minut po 7. Máme pondělí 12. Erasmus a Guilty na Rock Rádiu 12 minut po 7. Máme pondělí 12. října. Guilty na Rock Rádiu 12 minut po 7. Máme pondělí 12. října. Já mám pro tebe Rádiu 12 minut po 7. Máme pondělí 12. října. Já mám pro tebe hádanku minut po 7. Máme pondělí 12. října. Já mám pro tebe hádanku. Víš, jak se poznají? Máme pondělí 12. října. Já mám pro tebe hádanku. Víš, jak se poznají stárnoucí muzikanti? 12. října. Já mám pro tebe hádanku. Víš, jak se poznají stárnoucí muzikanti? 12. října. Já mám pro tebe hádanku. Víš, jak se poznají stárnoucí muzikanti?
1: Podle toho, že mám.
0: Já mám pro tebe hádanku. Víš, jak se poznají stárnoucí muzikanti?
1: Podle toho, že mají.
0: Pro tebe hádanku. Víš, jak se poznají stárnoucí muzikanti?
1: Podle toho, že mají šedivý vlasy a chlup.
0: Víš, jak se poznají stárnoucí muzikanti?
1: Podle toho, že mají šedivý vlasy a chlupy v podpaždí.
0: Stárnoucí muzikanti.
1: Podle toho, že mají šedivý vlasy a chlupy v podpaždí.
0: To taky. Muzikanti.
1: Podle toho, že mají šedivý vlasy a chlupy v podpaždí.
0: To taky, ale místo o ženský.
1: Podle toho, že mají šedivý vlasy a chlupy v podpaždí.
0: To taky, ale místo o ženských se v
1: vlasy a chlupy v podpaždí.
0: To taky, ale místo o ženských se v dodávce začnou
1: podpaždí.
0: To taky, ale místo o ženských se v dodávce začnou bavit o jídle, o tom jak to taky, ale místo o ženských se v dodávce začnou bavit o jídle, o tom

rozjezd z Rock Radio. Rockovej rozjezd z Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fa. Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fáro. Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Honzou Dandou a Anabel Fárovou. A Anabel Fárovou. Fárovou.

0: Billy Talent zpívá... Billy Talent zpívají, že... Billy Talent zpívají, že tohle bude lepší v songu... Billy Talent zpívají, že tohle bude lepší v songu I Beg to Differ... Billy Talent zpívají, že tohle bude lepší v songu I Beg to Differ v 7... Billy Talent zpívají, že tohle bude lepší v songu I Beg to Differ v 7 hodin... Billy Talent zpívají, že tohle bude lepší v songu I Beg to Differ v 7 hodin a 22 minut... Že tohle bude lepší v songu I Beg to Differ v 7 hodin a 22 minut... Lepší v songu I Beg to Differ v 7 hodin a 22 minut... I Beg to Differ v 7 hodin a 22 minut... Přátelé, v 7 hodin a 22 minut. Přátelé, pokud patří a 22 minut. Přátelé, pokud patříte mezi moderní 22 minut. Přátelé, pokud patříte mezi 22 minut. Přátelé, pokud patříte mezi moderní lidi. Přátelé, pokud patříte mezi moderní lidi, kterým obchod... Přátelé, pokud patříte mezi moderní lidi, kterým obchodují s moderní... Pokud patříte mezi moderní lidi, kterým obchodují s moderníma věcma, tak jste určitě moderní lidi, kterým obchodují s moderníma věcma, tak jste určitě někdy narazili i kterým obchodují s moderníma věcma, tak jste určitě někdy narazili na Bitcoin.
1: Ano,
0: obchodují s moderníma věcma, tak jste určitě někdy narazili na Bitcoin.
1: Ano,
0: s moderníma věcma, tak jste určitě někdy narazili na Bitcoin.
1: Ano, a my pro vás máme speciální
0: věcma, tak jste určitě někdy narazili na Bitcoin.
1: Ano, a my pro vás máme speciální nabídku.
0: Někdy narazili na Bitcoin.
1: Ano, a my pro vás máme speciální nabídku, protože
0: narazili na Bitcoin.
1: Ano, a my pro vás máme speciální nabídku, protože na trhu
0: Bitcoin.
1: Ano, a my pro vás máme speciální nabídku, protože na trhu teď Bitcoin... Ano, a my pro vás máme speciální nabídku, protože na trhu teď Bitcoin opět je v hledáčku. Máme speciální nabídku, protože na trhu teď Bitcoin opět je v hledáčku. Nabídku, protože na trhu teď Bitcoin opět je v hledáčku, navíc zvýšil... Protože na trhu teď Bitcoin opět je v hledáčku, navíc zvýšil svoji hodnotu, protože na trhu teď Bitcoin opět je v hledáčku, navíc zvýšil svoji hodnotu, protože on měl různý propady. Bitcoin opět je v hledáčku, navíc zvýšil svoji hodnotu, protože on měl různý propady a vzrůst. Opět je v hledáčku, navíc zvýšil svoji hodnotu, protože on měl různý propady a vzrůsty. A ačku navíc zvýšil svoji hodnotu, protože on měl různý propady a vzrůsty. A aktuálně svoji hodnotu, protože on měl různý propady a vzrůsty. A aktuálně vlastně, protože on měl různý propady a vzrůsty. A aktuálně vlastně propady a vzrůsty a aktuálně vlastně i vy můžete obchodovat s Bitcoinem vzrůsty a aktuálně vlastně i vy můžete obchodovat s Bitcoinama.
0: Obchoduje s ním totiž už dokonce první banka, banky byly k Bitcoinu dost skeptický, ale teď přišla právě už dokonce první banka, banky byly k Bitcoinu dost skeptický, ale teď přišla právě Partners banka. Banky byly k Bitcoinu dost skeptický, ale teď přišla právě Partners banka s možností koupit si banky byly k Bitcoinu dost skeptický, ale teď přišla právě Partners banka s možností koupit si, ale teď přišla právě Partners banka s možností koupit si Bitcoin přímo v jejich bankovní aplikaci. Partners banka s možností koupit si Bitcoin přímo v jejich bankovní aplikaci, takže žádný registrace s možností koupit si Bitcoin přímo v jejich bankovní aplikaci, takže žádný registrace někde na burze nebo koupit si Bitcoin přímo v jejich bankovní aplikaci, takže žádný registrace někde na burze nebo ve směnárně v jejich bankovní aplikaci, takže žádný registrace někde na burze nebo ve směnárně nebo někde v nějakým pci, takže žádný registrace někde na burze nebo ve směnárně nebo někde v nějakým podchodu a žádný registrace někde na burze nebo ve směnárně nebo někde v nějakým podchodu a žádný složitý nákupy a řešit případně někde na burze nebo ve směnárně nebo někde v nějakým podchodu a žádný složitý nákupy a řešit případně co s ním ve směnárně nebo někde v nějakým podchodu a žádný složitý nákupy a řešit případně co s ním kam s ním nebo někde v nějakým podchodu a žádný složitý nákupy a řešit případně co s ním kam s ním.
1: No a my pro
0: podchodu a žádný složitý nákupy a řešit případně co s ním kam s ním.
1: No a my pro vás máme speciální
0: něco s ním kam s ním.
1: No a my pro vás máme speciální nabídku, protože vy si můžete pořídit kousek Bitcoin. No a my pro vás máme speciální nabídku, protože vy si můžete pořídit kousek. My pro vás máme speciální nabídku, protože vy si můžete pořídit

0: kousek bitcoinu zdarma, když při speciální nabídku, protože vy si můžete pořídit kousek bitcoinu zdarma, když při zakládání nového účtu u Partners banky zadáte kód BTC500, tak dostanete pěti kilo na účet právě na vyzkoušení nákupu bitcoinu.
1: No, 500 kaček je...
0: 5 kilo na účet právě na vyzkoušení nákupu bitcoinu.
1: No, 500 kaček je teda...
0: Právě na vyzkoušení nákupu bitcoinu.
1: No, 500 kaček je teda minimální částka na ten...
0: Nákupu bitcoinu.
1: No, 500 kaček je teda minimální částka na ten nákup bitcoinu, tak... No, 500 kaček je teda minimální částka na ten nákup bitcoinu, takže v podstatě je... No, 500 kaček je teda minimální částka na ten nákup bitcoinu, takže v podstatě je dostanete hned... Je teda minimální částka na ten nákup bitcoinu, takže v podstatě je dostanete hned si za těch 500... Minimální částka na ten nákup bitcoinu, takže v podstatě je dostanete hned si za těch 500... Musí... Částka na ten nákup bitcoinu, takže v podstatě je dostanete hned si za těch 500... Musíte ty bitcoiny koupit bitcoinu, takže v podstatě je dostanete hned si za těch 500, musíte ty bitcoiny koupit, ale když je tam nechte v podstatě je dostanete hned si za těch 500, musíte ty bitcoiny koupit, ale když je tam necháte chvíli, je dostanete hned si za těch 500, musíte ty bitcoiny koupit, ale když je tam necháte chvíli ležet, kdo ví, si za těch 500, musíte ty bitcoiny koupit, ale když je tam necháte chvíli ležet, kdo ví, třeba z nich bude, musíte ty bitcoiny koupit, ale když je tam necháte chvíli ležet, kdo ví, třeba z nich bude ty bitcoiny koupit, ale když je tam necháte chvíli ležet, kdo ví, třeba z nich bude 500 000.
0: Takže stačí ještě jednou zadat v aplikaci Partners banky kód BTC500. Takže stačí ještě jednou zadat v aplikaci Partners banky kód BTC500 a pak už bohatě. Jednou zadat v aplikaci Partners banky kód BTC500 a pak už bohatněte. V aplikaci Partners banky kód BTC500 a pak už bohatněte.
1: Přeci jenom...
0: Partners banky kód BTC500 a pak už bohatněte.
1: Přeci jenom...
0: Banky kód BTC500 a pak už bohatněte.
1: Přeci jenom...
0: BTC500 a pak už bohatněte.
1: Přeci jenom Bitcoin zadarmo a ještě... V...
0: C500 a pak už bohatněte.
1: Přeci jenom Bitcoin zadarmo a ještě v bance.
0: A pak už bohatněte.
1: Přeci jenom Bitcoin zadarmo a ještě v bance. To se jen tak...
0: Bohatněte.
1: Přeci jenom Bitcoin zadarmo a ještě v bance. To se jen tak neodmítá. Přeci jenom Bitcoin zadarmo a ještě v bance. To se jen tak neodmítá.
0: To se oplatí horší.
1: Bitcoin zadarmo a ještě v bance. To se jen tak neodmítá.
0: To se oplatí horší.
1: Zadarmo a ještě v bance. To se jen tak neodmítá.
0: To se oplatí horší.
1: No a teď ještě v bance. To se jen tak neodmítá.
0: To se oplatí horší.
1: No a teď ještě... To se jen tak neodmítá.
0: To se oplatí horší.
1: No a teď už si dáme... Jen tak neodmítá.
0: To se oplatí horší.
1: No a teď už si dáme chvíli pauzu a za chvíli další.
0: To se oplatí horší.
1: No a teď už si dáme chvíli pauzu a za chvíli další. No a teď už si dáme chvíli pauzu a za chvíli další muziku budou Iron Maiden. No a teď už si dáme chvíli pauzu a za chvíli další muziku budou Iron Maiden, jak to říkáš, ne? Chvíli pauzu a za chvíli další muziku budou Iron Maiden, jak to říkáš, ne? Miron pauzu a za chvíli další muziku budou Iron Maiden, jak to říkáš, ne? Miron chvíli další muziku budou Iron Maiden, jak to říkáš, ne? Miron Schmaiden?
0: Tak.
1: A vykr... Iron Maiden, jak to říkáš, ne? Miron Schmaiden?
0: Tak.
1: A Wickerman, to jsem Wickerman, říkáš ne. Miron Schmaiden?
0: Tak.
1: A Wickerman, to jsem Wickerman.
0: Já taky.
1: Miron Schmaiden?
0: Tak.
1: A Wickerman, to jsem Wickerman.
0: Já taky. Tak.
1: A Wickerman, to jsem Wickerman.
0: Já taky.
1: A Wickerman, to jsem Wickerman.
0: Já taky.
2: Je vaše auto...
1: Wickerman, to jsem Wickerman.
0: Já taky.

0: Je vaše auto po záruce?
1: Jsem Wickerman.
2: Já taky.
0: Je vaše auto po záruce?
2: Já taky.
0: Je vaše auto po záruce? Vlouda auto, máme řešení. Je vaše auto po záruce? Vlouda auto, máme řešení. Otevírám. Je vaše auto po záruce? Vlouda auto, máme řešení. Otevírám. Je vaše auto po záruce? Vlouda auto, máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch po záruce. Vlouda auto, máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. Vlouda auto, máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesi auto, máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. A kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizovaná péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Obě Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na auto Louda Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na auto Louda. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz. Autorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz. Objednejte se na autolouda.cz.
3: Pozor, metalová.
0: Objednejte se na autolouda.cz.
3: Pozor, metalová temnota.
0: Autolouda.cz.
3: Pozor, metalová temnota útočí.
0: CZ.
3: Pozor, metalová temnota útočí. Pozor, metalová temnota útočí. Dimmuborgir Behem. Pozor, metalová temnota útočí. Dimmuborgir Behem. Pozor, metalová temnota útočí. Dimmuborgir Behemoth Dark Funeral. Dimmuborgir Behemoth Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vorgir Behemoth Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodov Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi Legie. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi Legie, spojte se. Ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi Legie, spojte se. Dimmuborgir trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi Legie, spojte se. Dimmuborgir Behemoth brněnskou halu Vodova. Satanovi Legie, spojte se. Dimmuborgir Behemoth a Dark Vodova. Satanovi Legie, spojte se. Dimmuborgir Behemoth a Dark Satanovi Legie, spojte se. Dimmuborgir Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně, spojte se. Dimmuborgir Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Dimmuborgir Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte tam! A Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte tam! Běsní v Brně už 24. října. Buďte tam! Brně už 24. října. Buďte tam! 24. října. Buďte tam! Října. Buďte tam! Buďte tam!

0: 品质保证，只需要您的几条个人信息。潮文多多品质保证，只需要您的几条个人信息。和银行卡多品质保证，只需要您的几条个人信息。和银行卡保证，只需要您的几条个人信息。和银行卡号，
1: 你可不可以
0: 几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky.
0: Ke ren xin xi he yin hang ka hao.
1: Nekupujte drahý značky.
0: He yin hang ka hao.
1: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský s***ky.
0: Ka hao.
1: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám. Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Drahý značky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Značky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez p***ký s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Ceny rostou.
1: Potisku. Bez potisku CZ.
2: Ceny rostou.
1: Bez potisku CZ.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
1: CZ.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí. A ceny rostou, digitální čísla mizí.
3: Ale zlato, to tu bude vždy.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
3: Ale zlato,
2: ceny rostou, digitální čísla mizí.
3: Ale zlato, to tu bude vždycky.
2: Digitální čísla mizí.
3: Ale zlato, to tu bude vždycky.
2: A u portál paní čísla mizí.
3: Ale zlato, to tu bude vždycky.
2: A u portál CZ.
3: Mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky.
2: A u portál CZ.
3: Zlato, to tu bude vždycky.
2: A u portál CZ.
3: Vsaďte na
2: to tu bude vždycky.
3: A u portál CZ.
2: Vsaďte na
3: a u portál CZ.
2: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
3: Zlaté
2: portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
3: Zlaté Z.
2: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
3: Zlaté mince a cihlič.
2: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
3: Zlaté mince a cihličky.
2: Jisto. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
3: Zlaté mince a cihličky.
2: Ty, které vydrží po generace.
3: Zlaté mince a cihličky.
2: Jistota ve vašich rukou.
3: A vydrží po generace.
2: Zlaté mince a cihličky.
3: Jistota ve vašich rukou.
2: Generace.
3: Zlaté mince a cihličky.
2: Jistota ve vašich rukou.
3: A u jako zlato.
2: Zlaté mince a cihličky.
3: Jistota ve vašich rukou.
2: A u jako zlato.
3: Portá cihličky.
2: Jistota ve vašich rukou.
3: A u jako zlato.
2: Portál jako brána k bezpečí.
3: Jistota ve vašich rukou.
2: AU jako zlato.
3: Portál jako brána k bezpečí.
2: AU portál
3: vašich rukou.
2: AU jako zlato.
3: Portál jako brána k bezpečí.
2: AU portál.
3: AU jako zlato.
2: Portál jako brána k bezpečí.
3: AU portál CZ.
2: Tati.
3: Portál jako brána k bezpečí.
2: AU portál CZ.
4: Tati.
3: Jako brána k bezpečí.
2: AU portál CZ.
4: Tati, to bylo
3: bezpečí.
2: A u portál CZ.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou.
2: U portál CZ.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datár.
2: CZ.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu. To bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
5: Přímo vychytralý.
4: Chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
5: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme u...
4: Chytrou telku v datártu.
5: Přímo vychytralý. S chytrártem... Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili. A... Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby se snachytřili. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby se snachytřili jako chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby se snachytřili jako já ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby se snachytřili jako já, tak víš, že nízké.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby se snachytřili jako já, tak víš, že nízké ceny. Kdyby se snachytřili jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe.
5: Kdyby se

Jim.

0: Nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí.
0: Chytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej
0: jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
0: Víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
0: Nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny. To je
0: ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny, to je chytrárt.
1: Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
3: Pozor, přijíždí Dýňo...
2: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
3: Pozor, přijíždí Dýňová sezóna.
2: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
3: Pozor, přijíždí Dýňová sezóna.
4: Na farmě Vraňany.
2: To je chytrárt. Datárt.
3: Pozor, přijíždí Dýňová sezóna.
4: Na farmě Vraňany je vše bez...
2: Datárt.
3: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
4: Na farmě Vraňany je vše ve znamení.
3: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
4: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
3: Dlabání malo. Přijíždí dýňová sezóna.
4: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
3: Dlabání malo. Dýňová sezóna.
4: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
3: Dlabání, malování, dýňová stezkoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
4: Dýně si u nás můžete i koupit. Navařit.
3: Spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
4: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i
3: zábavy pro děti i dospělé.
4: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu
3: pro děti i dospělé.
4: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu. Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
3: A když vám v tom všem vyhládne, čeká
4: můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
3: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba
4: na vaření i podzimní výzdobu.
3: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč. Dýňová
4: podzimní výzdobu.
3: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka.
4: Podzimní výzdobu.
3: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka. Když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky. Vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomaz, dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
4: Dýňový ráj.
3: Dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
4: Dýňový ráj na farmě.
3: Dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
4: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
3: Farmka a dokonce i dýňové kafe.
4: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
3: Dokonce i dýňové kafe.
4: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
3: Farma Vraňany. Originál dýňové kafe.
4: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
3: Farma Vraňany. Originál, který poznáte.
4: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
3: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
4: Je na farmě Vraňany.
3: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí. Střešní okno Vraňany. Originál, který poznáte chutí. Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
3: Který poznáte chutí. Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
3: Ano, česká střešní chutí. Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi. Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem.
5: Fenestra? Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Vím.
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Výměna střešní.
3: Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Výměna střešních oken v klidu.
3: Okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Výměna střešních oken v klidu a bez
3: vámi a nebem již 40 let.
5: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
3: Ano, 40 let.
5: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
3: Ano,
5: česká střešní. Výměna střešních

0: dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. Od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bezzásionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do iš. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna fenestra. Mezi bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna fenestra. Mezi vámi a nebem již interiérových obkladů. Střešní okna fenestra. Mezi vámi a nebem obkladů. Střešní okna fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra. Střešní okna fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Okna fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: No to, že seš
0: již 40 let. Fenestra.cz.
1: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem
0: 40 let. Fenestra.cz.
1: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě ne
0: Fenestra.cz.
1: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí
0: CZ.
1: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda ale s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne, unomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne, u nás znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme sud ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme sud zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A nabízíme profesionálně ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým a v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. A nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet profesionální výzvy i mladým absolventům? Chceš se podílet na projektování profesionální výzvy i mladým absolventům? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vy i mladým absolventům? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlých absolventům? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysoko Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budou třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti rychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Dívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Tant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojď CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom snad. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Projektant budoucnosti CZ.
0: Praha.
1: Pojďte v tom s námi.
0: Projektant budoucnosti CZ.
1: Pojďte v tom s námi.
0: Projektant budoucnosti CZ.
1: www.projektantbudoucnosti.cz

Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Dizu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Hor bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počer. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně Horní Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Rokrato. Konečně férový autobazar. Rock Radio. Férový autobazar. Rock Radio. Férový autobazar.

www.dabu.fm nebo na radia.cz. Rock M nebo na radia.cz. Rock Radio. Na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

0: Máte 2 minuty po 7:30 a Iron Maiden, já mám pro vás, přátelé, vzkaz od Annabel, vzkazuje vám. Po 7:30 a Iron Maiden, já mám pro vás, přátelé, vzkaz od Annabel, vzkazuje vám, budou zprávy. A Iron Maiden, já mám pro vás, přátelé, vzkaz od Annabel, vzkazuje vám, budou zprávy. Já mám pro vás, přátelé, vzkaz od Annabel, vzkazuje vám, budou zprávy. Já mám pro vás, přátelé, vzkaz od Annabel, vzkazuje vám, budou zprávy. Vzkaz od Annabel, vzkazuje vám, budou zprávy.
1: Jeden za 18.
0: Annabel, vzkazuje vám, budou zprávy.
1: Jeden za 18.
0: Budou zprávy.
1: Jeden za 18. Druhej bez dvou.
0: Zprávy.
1: Jeden za 18. Druhej bez dvou za 20. Dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek. Všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den pných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den otů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. Na poledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Petrem, každý všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké ráno, krátce po 7:30.
1: Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké ráno, krátce po 7:30, jdeme na rychlé.
1: Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké ráno, krátce po 7:30, jdeme na rychlé zprávy.
1: Co se děje?
2: Hezké ráno, krátce po 7:30, jdeme na rychlé zprávy. Vláda dnes bojuje proti... Hezké ráno, krátce po 7:30, jdeme na rychlé zprávy. Vláda dnes bojuje proti extrémnímu... Ráno, krátce po 7:30, jdeme na rychlé zprávy. Vláda dnes bojuje proti extrémnímu suchu. Krátce po 7:30, jdeme na rychlé zprávy. Vláda dnes bojuje proti extrémnímu suchu. Národní konzorcium... Jdeme na rychlé zprávy. Vláda dnes bojuje proti extrémnímu suchu. Národní zprávy. Vláda dnes bojuje proti extrémnímu suchu. Národní koalice pod vedením premiéra... Vláda dnes bojuje proti extrémnímu suchu. Národní koalice pod vedením premiéra dopoledne zhodnotí kriticky extrémnímu suchu. Národní koalice pod vedením premiéra dopoledne zhodnotí kritický nedostatek vody. Suchu. Národní koalice pod vedením premiéra dopoledne zhodnotí kritický nedostatek. Národní koalice pod vedením premiéra dopoledne zhodnotí kritický nedostatek vody. Odborníci posoudí do vedení premiéra dopoledne zhodnotí kritický nedostatek vody. Odborníci posoudí dosavadní premiéra dopoledne zhodnotí kritický nedostatek vody. Odborníci posoudí dosavadní státní hodnotí kritický nedostatek vody. Odborníci posoudí dosavadní státní opatření a navrhnou další dostatek vody. Odborníci posoudí dosavadní státní opatření a navrhnou další kroky. Tuto skupinu kabinety. Odborníci posoudí dosavadní státní opatření a navrhnou další kroky. Tuto skupinu kabinet posoudí dosavadní státní opatření a navrhnou další kroky. Tuto skupinu kabinet obnovil v srpnu po vládě dosavadní státní opatření a navrhnou další kroky. Tuto skupinu kabinet obnovil v srpnu opatření a navrhnou další kroky. Tuto skupinu kabinet obnovil v srpnu po vlně veder. Navrhnou další kroky. Tuto skupinu kabinet obnovil v srpnu po vlně veder. Svět dnes pozná kroky. Tuto skupinu kabinet obnovil v srpnu po vlně veder. Svět dnes pozná držitele. Tuto skupinu kabinet obnovil v srpnu po vlně veder. Svět dnes pozná držitele Nobelovy ceny za ekonomii. Kabinet obnovil v srpnu po vlně veder. Svět dnes pozná držitele Nobelovy ceny za ekonomii. Po vlně veder. Svět dnes pozná držitele Nobelovy ceny za ekonomii. Švédská veder. Svět dnes pozná držitele Nobelovy ceny za ekonomii. Švédská dnes pozná držitele Nobelovy ceny za ekonomii. Švédská královská akademie věd dopoledne o držitele Nobelovy ceny za ekonomii. Švédská královská akademie věd do...

0: dopoledne oznámí jméno Nobelovy ceny za ekonomii. Švédská královská akademie věd dopoledne oznámí jméno Švédská královská akademie věd dopoledne oznámí jméno posledního letošního laureáta. Tímto krokem definitivně skončí vyhlašování prestižních ocenění. A hokejová extraliga má definitivně skončí vyhlašování prestižních ocenění. A hokejová extraliga má za sebou kompletní desáté vyhlašování prestižních ocenění. A hokejová extraliga má za sebou kompletní desáté kolo nedělní cenění. A hokejová extraliga má za sebou kompletní desáté kolo nedělní program přinesl. A hokejová extraliga má za sebou kompletní desáté kolo nedělní program přinesl celkem 7 zápasů. Extraliga má za sebou kompletní desáté kolo nedělní program přinesl celkem 7 zápasů na všech kompletní desáté kolo nedělní program přinesl celkem 7 zápasů na všech stadionech. Šlágrem byla bitva Pardubic s Třincem, kterou domácí vyhráli 5-4 v prodloužení.
1: Rok rádio. Počasí.
0: Obloha bude ráno jasná během dnes.
2: Potom pozor v Plzni na železniční ulici na

0: křižovatce s Koterovskou boural. Potom pozor v Plzni na železniční ulici na křižovatce s Koterovskou boural autobus z Plzni na železniční ulici na křižovatce s Koterovskou boural autobus s osobákem a na železniční ulici na křižovatce s Koterovskou boural autobus s osobákem a ulici na křižovatce s Koterovskou boural autobus s osobákem a v Trutnově je zaveden autobus s osobákem a v Trutnově je zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem osobákem a v Trutnově je zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli nehodě a v Trutnově je zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli nehodě na Kladské ulici. Trutnově je zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli nehodě na Kladské ulici. Zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli nehodě na Kladské ulici. Kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli nehodě na Kladské ulici. Jedním jízdním pruhem kvůli nehodě na Kladské ulici. Kvůli nehodě na Kladské ulici.
1: Ticho.
0: Nehodě na Kladské ulici.
1: Tichou a plynulou jízdu.
0: Ulici.
1: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní. Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor. Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. Je Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www. Emil Frey CZ. Inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www. Emil Frey CZ. Motor pro novou éru mobility. www. Emil Frey CZ. Novou éru mobility. www. Emil Frey CZ. www. Emil Frey CZ. www. Emil Frey CZ. CZ.

Wickerman na rok... Wickerman na rok rádiu právě teď... Wickerman na rok rádiu právě teď 2 minuty... Wickerman na rok rádiu právě teď 2 minuty po půl osmí... Wickerman na rok rádiu právě teď 2 minuty po půl osmí a Iron... Wickerman na rok rádiu právě teď 2 minuty po půl osmí a Iron Maiden. Já mám Wickerman na rok rádiu právě teď 2 minuty po půl osmí a Iron Maiden. Já mám pro vás přádiu právě teď 2 minuty po půl osmí a Iron Maiden. Já mám pro vás...

Děkujeme, Zuzko. Rock Radio. Děkujeme, Zuzko. Rock Radio. Děkujeme, Zuzko. Rock Radio. Děkujeme, Zuzce, za zprávy a teď už v našem éteru. Děkujeme Zuzce za zprávy a teď už v naše za zprávy a teď už v našem éteru vítáme Strejdu Prota. Ruda se mění ve zlato. A teď už v našem éteru vítáme Strejdu Prota. Ruda se mění ve zlato. V našem éteru vítáme Strejdu Prota. Ruda se mění ve zlato. Vítáme Strejdu Prota. Ruda se mění ve zlato. Strejdu Prota. Ruda se mění ve zlato. Ruda se mění ve zlato. Zlato.

si pro sny stvořený, tak válek i časy pro sny stvořený, i časy pro sny stvořený, tak jako i časy pro sny stvořený, tak jako slunce vždycky pro sny stvořený, tak jako slunce vždycky vyjde stvořený.

0: Rudolf se proměnil ve zlato. Rudolf se proměnil ve zlato v pecce. Rudolf se proměnil ve zlato v pecce, ruda. Rudolf se proměnil ve zlato v pecce, ruda se mění ve zlato. Rudolf se proměnil ve zlato v pecce, ruda se mění ve zlato. Rudolf se proměnil ve zlato v pecce, ruda se mění ve zlato. Od kapely Proteusa. Proměnil ve zlato v pecce, ruda se mění ve zlato. Od kapely Proteusa Stray. Zlato v pecce, ruda se mění ve zlato. Od kapely Proteusa Stray. Je protá 7 minut po půl osmí. Ruda se mění ve zlato. Od kapely Proteusa Stray. Je protá 7 minut po půl osmí na Rock Rádiu. A mění ve zlato. Od kapely Proteusa Stray. Je protá 7 minut po půl osmí. Na Rock Rádiu.
1: Ano, a my
0: od kapely Proteusa Stray je pro ta 7 minut po půl osmí na Rock Rádiu.
1: Ano, a my tady máme něco pro fanoušky.
0: Proteusa Stray je pro ta 7 minut po půl osmí na Rock Rádiu.
1: Ano, a my tady máme něco pro fanoušky Nickelback.
0: Je pro ta 7 minut po půl osmí na Rock Rádiu.
1: Ano, a my tady máme něco pro fanoušky Nickelback.
0: 7 minut po půl osmí na Rock Rádiu.
1: Ano, a my tady máme něco pro fanoušky Nickelback, pokud máte rádi.
0: Spí na Rock Rádiu.
1: Ano, a my tady máme něco pro fanoušky Nickelback, pokud máte rádi tuhle kapelu.
0: Mám.
1: Tak ano, a my tady máme něco pro fanoušky Nickelback, pokud máte rádi tuhle kapelu.
0: Mám.
1: Tak si je, tady máme něco pro fanoušky Nickelback, pokud máte rádi tuhle kapelu.
0: Mám.
1: Tak si je budete fanoušky Nickelback, pokud máte rádi tuhle kapelu.
0: Mám.
1: Tak si je budete moc užít na Nickelback, pokud máte rádi tuhle kapelu.
0: Mám.
1: Tak si je budete moc užít naživo, protože máte rádi tuhle kapelu.
0: Mám.
1: Tak si je budete moc užít naživo, protože vy kapelu.
0: Mám.
1: Tak si je budete moc užít naživo, protože vystoupí už příští rok.
0: Mám.
1: Tak si je budete moc užít naživo, protože vystoupí už příští rok. Konkrétně moc užít naživo, protože vystoupí už příští rok, konkrétně 20. Užít naživo, protože vystoupí už příští rok, konkrétně 26. června. Naživo, protože vystoupí už příští rok, konkrétně 26. června. Vystoupí už příští rok, konkrétně 26. června 2027 v Praze. Příští rok, konkrétně 26. června 2027 v pražském Outu. 26. června 2027 v pražském Outučku.
0: Ano.
1: 26. června 2027 v pražském Outučku.
0: Ano, a jejich
1: června 2027 v pražském Outučku.
0: Ano, a jejich tour je pojmenovaný
1: 2027 v pražském Outučku.
0: Ano, a jejich tour je pojmenovaný
1: 27 v pražském Outučku.
0: Ano, a jejich tour je pojmenovaný Everything Under the
1: Sun Outučku.
0: Ano, a jejich tour je pojmenovaný Everything Under the Sun. Ano, a jejich tour je pojmenovaný Everything Under the Sun, všechno pod sluncem. Jejich tour je pojmenovaný Everything Under the Sun, všechno pod sluncem. Jmenovaný Everything Under the Sun, všechno pod sluncem, což je na Everything Under the Sun, všechno pod sluncem, což je název i jejich Nothing Under the Sun, všechno pod sluncem, což je název i jejich Sun, všechno pod sluncem, což je název i jejich nový desky, která nás pod sluncem, což je název i jejich nový desky, která, což je název i jejich nový desky, která nás čeká už 30. Což je název i jejich nový desky, která nás čeká už 30. Nás čeká už 30. října.
1: To znamená za nějakých 14 dní?
0: Ano. 30. října.
1: To znamená za nějakých 14 dní?
0: Ano.
1: Tak samozřejmě
0: 30. října.
1: To znamená za nějakých 14 dní?
0: Ano.
1: Tak samozřejmě
0: října.
1: To znamená za nějakých 14 dní?
0: Ano.
1: Tak samozřejmě až bude venku.
0: Ano.
1: Tak samozřejmě až bude venku nějakej oni už jsou z toho venku 4 singly. Samozřejmě až bude venku nějakej oni už jsou z toho venku 4 singly. Venku nějakej oni už jsou z toho venku 4 singly. Ale ještě skej, oni už jsou z toho venku 4 singly, ale ještě si třeba něco pustí. Oni už jsou z toho venku 4 singly, ale ještě si třeba něco pustíme společně. Oni už jsou z toho venku 4 singly.

0: ale ještě si třeba něco pustíme společně. No. Ale ještě si třeba něco pustíme společně.
1: No a podle všeho...
0: Ještě si třeba něco pustíme společně.
1: No a podle všeho to bude tvrdší deska, tak jsme zvědaví.
0: Něco pustíme společně.
1: No a podle všeho to bude tvrdší deska, tak jsme zvědaví, protože... No a podle všeho to bude tvrdší deska, tak jsme zvědaví, protože z Nickelback, že jo? Podle všeho to bude tvrdší deska, tak jsme zvědaví, protože z Nickelback, že jo? To je takovej... To bude tvrdší deska, tak jsme zvědaví, protože z Nickelback, že jo? To je takovej... Bude tvrdší deska, tak jsme zvědaví, protože z Nickelback, že jo? To je takovej running joke.
0: Takový zlajáčci.
1: Všichni deska, tak jsme zvědaví, protože z Nickelback, že jo? To je takovej running
0: joke.
1: Protože z Nickelback, že jo? To je takovej running joke.
0: Zlajáčci.
1: Všichni si z ní dělají celou Nickelback, že jo, to je takovej running joke.
0: Zlajáčci.
1: Všichni si z ní dělají celý jejich running joke.
0: Zlajáčci.
1: Všichni si z ní dělají celý jejich
0: zlajáčci.
1: Všichni si z ní dělají celý jejich život srandu.
0: Zlajáčci.
1: Všichni si z ní dělají celý jejich život srandu. Já bych si všichni si z ní dělají celý jejich život srandu. Já bych si taky chtěl dělat srandu z kapely, celý jejich život srandu. Já bych si taky chtěl dělat celý jejich život srandu. Já bych si taky chtěl dělat srandu z kapely, která vyprodává jejich život srandu. Já bych si taky chtěl dělat srandu z kapely, která vyprodává stadiony po srandu. Já bych si taky chtěl dělat srandu z kapely, která vyprodává stadiony po celém světě. Já bych si taky chtěl dělat srandu z kapely, která vyprodává stadiony po celém světě.
0: Já taky.
1: Nebo takhle srandu z kapely, která vyprodává stadiony po celém světě.
0: Já taky.
1: Nebo takhle, chtěl bych být kapela, za který která vyprodává stadiony po celém světě.
0: Já taky.
1: Nebo takhle, chtěl bych být kapela, za který se někdo dělá stadiony po celém světě.
0: Já taky.
1: Nebo takhle, chtěl bych být kapela, za který se někdo dělá stadiony po celém světě.
0: Já taky.
1: Nebo takhle, chtěl bych být kapela, za který se někdo dělá srandu a vyprodává stadiony po celém světě.
0: Já taky.
1: Nebo takhle, chtěl bych být kapela, za který se někdo dělá srandu a vyprodává stadiony po celém světě. Nebo takhle, chtěl bych být kapela, za který se někdo dělá srandu a vyprodává stadiony po celém světě. Tak,
0: asi tak, no.
1: A srandu a vyprodává stadiony po celém světě. Tak,
0: asi tak, no. Já
1: protože
0: taky. Ty penízky bych brala za ty vyprodané
1: stadiony po celém světě. Tak,
0: asi tak, no. Já protože taky. Ty penízky bych brala za ty vyprodané haly.
1: Ty hejty můžu
0: v světě. Tak, asi tak, no. Já protože taky. Ty penízky bych brala za ty vyprodané haly.
1: Ty hejty můžou být úplně
0: tak, no. Já
1: protože
0: taky. Ty penízky bych brala za ty vyprodaný haly.
1: Ty hejty můžou být úplně jedno, že?
0: Já protože taky. Ty penízky bych brala za ty vyprodaný haly.
1: Ty hejty můžou být úplně jedno, že?
0: Ano.
1: Takže
0: penízky bych brala za ty vyprodaný haly.
1: Ty hejty můžou být úplně jedno, že?
0: Ano.
1: Takže příští rok
0: brala za ty vyprodaný haly.
1: Ty hejty můžou být úplně jedno, že?
0: Ano.
1: Takže příští rok
0: vyprodaný haly.
1: Ty hejty můžou být úplně jedno, že?
0: Ano.
1: Takže příští rok Nickelback lístky budou ty můžou být úplně jedno, že?
0: Ano.
1: Takže příští rok Nickelback lístky budou, nakupujte úplně jedno, že?
0: Ano.
1: Takže příští rok Nickelback lístky budou, nakupujte.
0: Ano.
1: Takže příští rok Nickelback lístky budou, nakupujte. Takže příští rok Nickelback lístky budou, nakupujte. Těšte se na novou desku a za chvíli. Příští rok Nickelback lístky budou, nakupujte. Těšte se na novou desku a za chvíli. Nickelback lístky budou, nakupujte. Těšte se na novou desku a za chvíli se těšíme na další muziku. Lístky budou, nakupujte. Těšte se na novou desku a za chvíli se těšíme na další muziku. Dáme si půjte. Těšte se na novou desku a za chvíli se těšíme na další muziku. Dáme si Midnight Oil, těšte se na novou desku a za chvíli se těšíme na další muziku. Dáme si Midnight Oil a Beds Are Burning. Těšíme na další muziku. Dáme si Midnight Oil a Beds Are Burning.
2: Chcete mít jistotu?
1: Dáme si Midnight Oil a Beds Are Burning.
2: Chcete mít jistotu o stavu vašeho?
1: Dáme si Midnight Oil a Beds Are Burning.
2: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu?
1: Oil a Beds Are Burning.
2: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi?
1: Beds Are Burning.
2: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizované. Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu. Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou stavu vašeho vozu Audi. Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku Audi. Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu. Pečlivě z servisu Louda.

0: Skoda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu.
1: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun. Víc pro měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní za 399 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. 399 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte.

0: Legends Live Forever a speciální host večera skupině Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. Sedm Symphony Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Zoom Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoup. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v síti. Ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích tiketu Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích ticket portál a ty Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích ticket portál a Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích ticket portál a Ticketmaster. Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích ticket portál a Ticketmaster. Vstupenky zakoupíte v sítích ticket portál a Ticketmaster. Bez navýšení v sítích ticket portál a Ticketmaster.
1: Bez navýšení a za
0: ticket portál a Ticketmaster.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě
0: a Ticketmaster.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vent. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy. Už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Ten na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Víc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na a. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na a auto.cz teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na a auto.cz nebo volejte 800 a máte to bez navýšení. Více na a auto.cz nebo volejte 800 110 bez navýšení. Více na a auto.cz nebo volejte 800 110 800. Více na a auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Svět není jen
0: a auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Svět není jen
0: cz nebo volejte 800 110 800.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně.
0: Volejte 800 110 800.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a
0: 110 800.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumat. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomkenso. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomkenso. Samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomkenso jsou pneumatiky, na kterých si ne. Duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomkenso jsou pneumatiky, na kterých si nerozbíjete hubu. Zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomkenso jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Pneumatiky Tomkenso jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneumatiky Tomkenso jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.

0: deště.
1: Nejlevnější
0: Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
1: Nejlevnější Pneu.cz.
0: Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
1: Nejlevnější Pneu.cz.
2: Tatart vyhlašuje.
0: Když si nerozbijete hubu ani za deště.
1: Nejlevnější Pneu.cz.
2: Tatart vyhlašuje.
0: Hubu ani za deště.
1: Nejlevnější Pneu.cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
0: Za deště.
1: Nejlevnější Pneu.cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším.
1: Nejlevnější Pneu.cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším. Tatart nákupy.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším. Tatart nákupy.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším. Tatart nákupy.
2: A Tatart nákupy.
3: Slyším. Tatart nákupy.
2: Ano. Tatart nákupy.
3: Slyším. Tatart nákupy.
2: Ano. Tatart nákupy.
3: Slyším. Tatart nákupy.
2: Ano. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních.
3: Tatart nákupy.
2: Ano. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
3: Vybav nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
3: Vybavte si
2: by? Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
3: Vybavte si domácnost.
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
3: Vybavte si domácnost velký
2: nákupy s fůrou exkluzivních slev.
3: Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA
2: fůrou exkluzivních slev.
3: Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA
2: vních slev.
3: Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou až ti domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou až štědrýči ETA s až 20% slevou až štědrým cashbackem k tomu. S až 20% slevou až štědrým cashbackem k tomu.
4: To je mazec.
3: Slevou a štědrým cashbackem k tomu.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový el. Slevou a štědrým cashbackem k tomu.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový štědrým cashbackem k tomu.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista. Cashbackem k tomu.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Někdy se člověk
4: mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Někdy se člověk musí otáčet.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Někdy se člověk musí otáčet.
3: Jindy se opravdový elektrospecialista.
5: Někdy se člověk musí otáčet.
3: Jindy se vše točí kolem práce.
5: Někdy se člověk musí otáčet.
3: Jindy se vše točí kolem práce.
5: Někdy se člověk musí otáčet.
3: Jindy se vše točí kolem práce.
5: A kdy se člověk musí otáčet?
3: Jindy se vše točí kolem práce.
5: Otáčet.
3: Jindy se vše točí kolem práce.
5: Aby se svět točil podle vás, můžete.
3: Jindy se vše točí kolem práce.
5: Aby se svět točil podle vás,
3: se vše točí kolem práce.
5: Aby se svět točil podle vás,
3: může vám home credit půjčit
5: práce. Aby se svět točil podle vás,
3: může vám home credit půjčit klidně milion.
5: Aby se svět točil podle vás,
3: může vám home credit půjčit klidně milion.
5: Se svět točil podle vás,
3: může vám home credit půjčit klidně milion.
5: I na podnikání.
3: Podle vás,
5: může vám home credit půjčit klidně milion.
3: I na podnikání.
5: Může vám home credit půjčit klidně milion.
3: I na podnikání.
5: Žádost vyřídí ten
3: kredit půjčit klidně milion.
5: I na podnikání.
3: Žádost vyřídíte na naší pobočce.
5: Půjčit klidně milion.
3: I na podnikání.
5: Žádost vyřídíte na naší pobočce.
3: Milion.
5: I na podnikání.
3: Žádost vyřídíte na naší pobočce.
5: Nebo online.
3: Na podnikání.
5: Žádost vyřídíte na naší pobočce.
3: Nebo online.
5: Do 15 minut.
3: Žádost vyřídíte na naší pobočce.
5: Nebo online.
3: Do 15 minut.
5: Žádost vyřídíte na naší pobočce.
3: Nebo online.
5: Do 15 minut.
3: Homecredit.cz
5: vyřídíte na naší pobočce
3: nebo online
5: do 15 minut.
3: Pobočce
5: nebo online
3: do 15 minut.
5: Homecredit.cz
3: nebo online
5: do 15 minut.
3: Homecredit.cz
5: do 15 minut.
3: Homecredit.cz
5: za 15 minut.
3: Homecredit.cz
5: Homecredit.cz
6: Zahrádkář se raduje.
5: CZ.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na zav.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje, tkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafidu se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobí.
0: Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík.
0: Všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík. U nás si
0: potřebuje. Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: Připravte svou zahradu
0: a e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: Připravte svou zahradu na podzim.
0: CZ.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: Připravte svou zahradu na podzim.
1: Hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od
1: u nás si vyberete.
2: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty
1: si vyberete.
2: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: 25 kg Primalexu Plus
0: a e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce!
0: Partner pro vaši zahradu.
3: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce! Minus 200...
0: Pro vaši zahradu.
3: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce! Minus 200... 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce! Minus 200 korun. 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce! Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zběda na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení
3: a ještě zběda na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus.
3: Zběda na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných. Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce. 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Prima 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. Balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
5: Uvažujete o tepelném
4: černých prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
5: Uvažujete o tepelném
4: černu jen do konce října. Více na Primalex.cz.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na
4: více na Primalex.cz.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradiční
4: Primalex.cz.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vyní. Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich úterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
6: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i
7: Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz. Zajistíme výkup, financování i

AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedině. AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí. Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony Legends v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever a v symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciální host večera pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony

DABu i FM nebo na radia.rock radio. V DABu i FM nebo na radia.rock radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. Rock radio nebo na radia.cz. Rock radio. Radia.cz. Rock radio.cz.

Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny.

0: ať už je kurva pátek. Ty máš dneska svátek, Marceli, ať už je kurva pátek. Pátek, Marceli, ať už je kurva pátek.
1: Motokeci,
0: Marceli, ať už je kurva pátek.
1: Motokeci, Marcela Herbolta.
0: Ať už je kurva pátek.
1: Motokeci, Marcela Herbolta.
0: Ať už je kurva pátek.
1: Motokeci, Marcela Herbolta. Motokeci Marcela Herbolta.
2: Nejprestižnější
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Nejprestižnější motocyklová série světa. Nejprestižnější motocyklová série světa MotoGP vstoupí příští rok do své nové. Nejprestižnější motocyklová série světa MotoGP vstoupí příští rok do své nové éry. Především to bude optocyklová série světa MotoGP vstoupí příští rok do své nové éry. Především to bude obsah MotoGP vstoupí příští rok do své nové éry. Především to bude obsah, ten se z litrů sníží příští rok do své nové éry. Především to bude obsah, ten se z litrů sníží na 8 pade. A pak nové éry. Především to bude obsah, ten se z litrů sníží na 8 pade. A pak také pneumatiky. Především to bude obsah, ten se z litrů sníží na 8 pade. A pak také pneumatiky. Dosud obsah, ten se z litrů sníží na 8 pade. A pak také pneumatiky. Dosud litrů sníží na 8 pade. A pak také pneumatiky. Dosud jezdili všichni na Michelinkách, sníží na 8 pade. A pak také pneumatiky. Dosud jezdili všichni na Michelinkách, Bibendum však vystřídá. A pak také pneumatiky. Dosud jezdili všichni na Michelinkách, Bibendum však vystřídá značka Pirelli. Skoro pneumatiky. Dosud jezdili všichni na Michelinkách, Bibendum však vystřídá značka Pirelli. Skoro dost na jednu sezónu. Dosud jezdili všichni na Michelinkách, Bibendum však vystřídá značka Pirelli. Skoro dost na jednu sezónu. Všichni na Michelinkách, Bibendum však vystřídá značka Pirelli. Skoro dost na jednu sezónu. Ovšem FIM a Bibendum však vystřídá značka Pirelli. Skoro dost na jednu sezónu. Ovšem FIM se rozhodla společně vystřídá značka Pirelli. Skoro dost na jednu sezónu. Ovšem FIM se rozhodla společně s promotérem dá značka Pirelli. Skoro dost na jednu sezónu. Ovšem FIM se rozhodla společně s promotérem Dorna, že to je skoro dost na jednu sezónu. Ovšem FIM se rozhodla společně s promotérem Dorna, že to je stále ještě málo jednu sezónu. Ovšem FIM se rozhodla společně s promotérem Dorna, že to je stále ještě málo a od nového roku. Ovšem FIM se rozhodla společně s promotérem Dorna, že to je stále ještě málo a od nového roku se tam má společně s promotérem Dorna, že to je stále ještě málo a od nového roku se tam mimo jiné promotérem Dorna, že to je stále ještě málo a od nového roku se tam mimo jiné pojede kvalifikace úplně na. Že to je stále ještě málo a od nového roku se tam mimo jiné pojede kvalifikace v úplně novém formátu. Ještě málo a od nového roku se tam mimo jiné pojede kvalifikace v úplně novém formátu. Nebude totiž od nového roku se tam mimo jiné pojede kvalifikace v úplně novém formátu. Nebude totiž jedna, ale hned roku se tam mimo jiné pojede kvalifikace v úplně novém formátu. Nebude totiž jedna a mimo jiné pojede kvalifikace v úplně novém formátu. Nebude totiž jedna, ale hned dvě. Ta první přijde po páté pojede kvalifikace v úplně novém formátu. Nebude totiž jedna, ale hned dvě. Ta první přijde po pátečce v úplně novém formátu. Nebude totiž jedna, ale hned dvě. Ta první přijde po pátu. Nebude totiž jedna, ale hned dvě. Ta první přijde po pátečních trénincích a rozhodne jedna, ale hned dvě. Ta první přijde po pátečních trénincích a rozhodne o tom, jaké bude postavení hned dvě. Ta první přijde po pátečních trénincích a rozhodne o tom, jaké bude postavení na startu sprintového závodu. První přijde po pátečních trénincích a rozhodne o tom, jaké bude postavení na startu pátečních trénincích a rozhodne o tom, jaké bude postavení na startu sprintového závodu na těch a rozhodne o tom, jaké bude postavení na startu sprintového závodu na těch 15 minut o tom, jaké bude postavení na startu sprintového závodu na těch 15 minut, které jsou páteční postavení na startu sprintového závodu na těch 15 minut, které jsou páteční kvalitě věnovány sprintového závodu na těch 15 minut, které jsou páteční kvalitě věnovány, se tam bude honit všech dva závodu na těch 15 minut, které jsou páteční kvalitě věnovány, se tam bude honit všech dva na těch 15 minut, které jsou páteční kvalitě věnovány, se tam bude honit všech 22 minut, které jsou páteční kvalitě věnovány, se tam bude honit všech 22 jezdců. No a pak tu máme druhou kvalitu páteční kvalitě věnovány, se tam bude honit všech 22 jezdců. No a pak kvalitě věnovány, se tam bude honit všech 22 jezdců. No a pak tu máme druhou kvaldu, ta přijde před sebou, se tam bude honit všech 22 jezdců. No a pak tu máme druhou kvaldu, ta přijde před sobotním sprintem a bude všech 22 jezdců. No a pak tu máme druhou kvaldu, ta přijde před sobotním sprintem a bude, jak jsme zvykli, 22 jezdců. No a pak tu máme druhou kvaldu, ta přijde před sobotním sprintem a bude, jak jsme, no a pak tu máme druhou kvaldu, ta přijde před sobotním sprintem a bude, jak jsme zvykli, druhou kvaldu, ta přijde před sobotním sprintem a bude, jak jsme zvykli, rozdělit.

rozdělena na dvě části. Ta přijde před sobotním sprintem a bude, jak jsme zvyklí, rozdělena na dvě části. Ovšem pozor, jinak než dosud. První 15 minut zvyklí rozdělena na dvě části. Pozor, jinak než dosud, první 15 minutovka bude opět o celém jezdeckém poli. Pravdou je, že sprint i klasický závod jsou dvě odlišné disciplíny a chtělo to rozdělit. A tak to vnímá třeba Petr, že to paradoxně znamená krok naspět, co se týče bezpečnosti jezdců. Rock Rádio Motokeci.

0: 유럽 유럽 유럽 The Cult of Ignorance 나라크라리우 유럽 The Cult of Ignorance 나라크라리우 9 minut před 8 Europe, the cult of ignorance na Rock Radio 9 minut před 8. Europe, the cult of ignorance na Rock Radio 9 minut před 8. 8.
1: Ano, my chceme teď pogratulovat jednomu důležitému staříkovi, který k nám pravidelně dojíždí na... Ano, my chceme teď pogratulovat jednomu důležitému staříkovi, který k nám pravidelně dojíždí na motorce a pogratulovat jednomu důležitému staříkovi, který k nám pravidelně dojíždí na motorce a tím je Marcel. Jednomu důležitému staříkovi, který k nám pravidelně dojíždí na motorce a tím je Marcel. Marcelovi, který k nám pravidelně dojíždí na motorce a tím je Marcel. Marcelové dneska slaví svátek, tak pravidelně dojíždí na motorce a tím je Marcel. Marcelové dneska slaví svátek, takže všechno nejlepší. Na motorce a tím je Marcel. Marcelové dneska slaví svátek, takže všechno nejlepší.
0: Já mám...
1: Tím je Marcel. Marcelové dneska slaví svátek, takže všechno nejlepší.
0: Já mám pro něj písničku.
1: Marcel. Marcelové dneska slaví svátek, takže všechno nejlepší.
0: Já mám pro něj písničku.
1: Marcelové dneska slaví svátek, takže všechno nejlepší.
0: Já mám pro něj písničku.
1: Vážně.
0: Marceli, Marceli.
1: Slaví svátek, takže všechno nejlepší.
0: Já mám pro něj písničku.
1: Vážně.
0: Marceli.
1: Všechno nejlepší.
0: Já mám pro něj písničku.
1: Vážně.
0: Marceli, Marceli, ty máš dneska svátek. Já mám pro něj písničku.
1: Vážně.
0: Marceli, Marceli, ty máš dneska svátek. Pro něj písničku.
1: Vážně.
0: Marceli, Marceli, ty máš dneska svátek. Marceli.
1: Vážně.
0: Marceli, Marceli, ty máš dneska svátek, Marceli. Marceli, Marceli, ty máš dneska svátek, Marceli. Ať už je kurva. Marceli, ty máš dneska svátek, Marceli.

0: rozdávačka už za půl hodiny a něco. A vy jste Zuzko, a pak pro vás máme ještě nějakou slušnou muziku a taky bude rozdávačka už za půl hodiny a něco. Tak máme ještě nějakou slušnou muziku a taky bude rozdávačka už za půl hodiny a něco. Tak zůstaňte na muziku a taky bude rozdávačka už za půl hodiny a něco. Tak zůstaňte napřímo a mějte hezký ráno. Taky bude rozdávačka už za půl hodiny a něco. Tak zůstaňte napřímo a mějte hezký ráno. Už za půl hodiny a něco, tak zůstaňte napřímo a mějte hezký ráno.
1: Ráno
0: a něco, tak zůstaňte napřímo a mějte hezký ráno. Tak zůstaňte napřímo a mějte hezký ráno.
1: Ráno do práce, odpoledne za...
0: Zůstaňte napřímo a mějte hezký ráno.
1: Ráno do práce, odpoledne...
0: A mějte hezký ráno.
1: Ráno do práce, odpoledne za město... Ráno do práce, odpoledne za město a o víkendu? Ráno do práce, odpoledne za město a o víkendu? Ráno do práce, odpoledne za město a o víkendu? Divočina! Odpoledne za město a o víkendu? Divočina! Za město a o víkendu? Divočina! Nový a o víkendu? Divočina. Nový Jeep Avenger. Divočina. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV. Divočina. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let. Pořídit Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let pořídíte od 400 Changer. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let pořídíte od 404. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let pořídíte od 404. SUV se zárukou na 5 let pořídíte od 449 se zárukou na 5 let pořídíte od 449 900. Pět let pořídíte od 449 900 korun. Jeep pořídíte od 449 900 korun. Jeep 449 900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to 49 900 korun. Jeep Avenger. 9 900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude 900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude? K novému 500 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude?
2: K novému Peugeot.
1: Jeep Avenger. Tak kam to bude?
2: K novému Peugeotu. Parádní nákupy.
1: Avenger. Tak kam to bude?
2: K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze...
1: Tak kam to bude?
2: K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete... K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodě. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy. Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz. 1000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
3: Stavebniny
2: dopy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz. Centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
3: Stavebniny dek přináší mega akci.
2: Jed Pankrác. Domanský.cz.
3: Stavebniny dek přináší mega akci. 1+1.
2: Domanský.cz.
3: Stavebniny dek přináší mega akci. 1+1. Impregna. Stavebniny dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan Aligny dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan Alignofix nyní za výjimečný mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan Alignofix nyní 1+1. Impregnace na dřevo Dexan Alignofix nyní za výjimečné ceny a 1. Impregnace na dřevo Dexan Alignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení. Impregnace na dřevo Dexan Alignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jednostejné. Na dřevo Dexan Alignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jednostejné. Alignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jednostejné zdarma. Mega akce ve stavní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení.

0: mind. I'll see you in my dreams, Skiva. I'll see you in my dreams, Skiva. Zpíváka. I'll see you in my dreams, Skiva. Zpívá kapela Giant. I'll see you in my dreams, Skiva. Zpívá kapela. I'll see you in my dreams, Skiva. Zpívá kapela Giant. Minutu a čtvrt před. I'll see you in my dreams, Skiva. Zpívá kapela Giant. Minutu a čtvrt před osmou hodinou. My dreams, Skiva. Zpívá kapela Giant. Minutu a čtvrt před osmou hodinou, což je ještě tak. Zpívá kapela Giant. Minutu a čtvrt před osmou hodinou, což je ještě takový dodatečný. Giant. Minutu a čtvrt před osmou hodinou, což je ještě takový dodatečný přání pro na. Minutu a čtvrt před osmou hodinou, což je ještě takový dodatečný přání pro našeho Martvrt před osmou hodinou, což je ještě takový dodatečný přání pro našeho Marcela a osmou hodinou, což je ještě takový dodatečný přání pro našeho Marcela a všechny ostatní, což je ještě takový dodatečný přání pro našeho Marcela a všechny ostatní Marcel, dodatečný přání pro našeho Marcela a všechny ostatní Marcel. Marcele, pro našeho Marcela a všechny ostatní Marcel. Marcele nebo Marceli? Našeho Marcela a všechny ostatní Marcel. Marcele nebo Marceli? A všechny ostatní Marcel. Marcele nebo Marceli?
1: Marceli.
0: Marcel. Marcele nebo Marceli?
1: Marceli.
0: Pro všechny ostatní Marcele nebo Marceli?
1: Marceli.
0: Pro všechny ostatní Marceli.
2: Marcele.
0: A Marcele nebo Marceli?
1: Marceli.
0: Pro všechny ostatní Marceli.
2: Marcele.
0: A Marco Marceli.
1: Marceli.
0: Pro všechny ostatní Marceli.
2: Marcele.
0: A Marcele.
1: Marceli.
0: Pro všechny ostatní Marceli.
2: Marcele.
0: A Marcele. Přejeme všli. Pro všechny ostatní Marceli.
2: Marcele.
0: A Marcele. Pro ostatní Marceli.
2: Marcele.
0: A Marcele. Přejeme všechno nejlepší.
2: A Marcelo, tam ti pustí.
0: Ostatní Marceli.
2: Marcele.
0: A Marcele. Přejeme všechno nejlepší.
2: A Marcelo, tam ti pusu na čelo.
0: A Marcele. Přejeme všechno nejlepší.
2: A Marcelo, tam ti pusu na čelo.
0: No, tle. Přejeme všechno nejlepší.
2: A Marcelo, tam ti pusu na čelo.
0: No. Přejeme všechno nejlepší.
2: A Marcelo, tam ti pusu na čelo.
0: No, to je možná lepší. Nejlepší.
2: Marcelo, tam ti pusu na čelo.
0: No, to je možná lepší. Dobře, že jsem to za.
2: Tam ti pusu na čelo.
0: No, to je možná lepší, dobře, že jsem to za.
2: Čelo.
0: No, to je možná lepší, dobře, že jsem to za. Zařek. No, to je možná lepší, dobře, že jsem to za. Zařek. Lepší, dobře, že jsem to za. Zařek. Že jsem to za. Zařek. Za minutku bude os. Zařek. Za minutku bude 8 hodin. Zařek. Za minutku bude 8 hodin ráno, tak si za chvíli dáme. Zařek. Za minutku bude 8 hodin ráno, tak si za chvíli dáme. Za minutku bude 8 hodin ráno, tak si za chvíli dáme další zprávy se Zuzkou a pak pro vás. Za minutku bude 8 hodin ráno, tak si za chvíli dáme další zprávy se Zuzkou a pak pro vás máme ještě. Za minutku bude 8 hodin ráno, tak si za chvíli dáme další zprávy se Zuzkou a pak pro vás máme ještě nějakou slušnou. Ráno, tak si za chvíli dáme další zprávy se Zuzkou a pak pro vás máme ještě nějakou slušnou muziku a taky bude rozdávačka. Dáme další zprávy se Zuzkou a pak pro vás máme ještě nějakou slušnou muziku a taky bude rozdávačka.

0: letní jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebně ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebně ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Jinak Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz. Přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz. Na dřevo zdarma. Více na Dek.cz.
1: Vikingská.
0: Více na Dek.cz.
1: Vikingská bouře Amona.cz. Vikingská bouře Amona Mart se řítí na Prahu. Vikingská bouře Amona Mart se řítí na Prahu. Vikingská bouře Amona Mart se řítí na Prahu. Vikingská bouře Amona Mart se řítí na Prahu. Vikingská bouře Amona Mart se řítí na Prahu. Amona Mart se řítí na Prahu. Stí na Prahu. Se svým novým albem a brutální. Se svým novým albem a brutální show si vás přijde. Se svým novým albem a brutální show si vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Se svým novým albem a brutální show si vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Zpět svým novým albem a brutální show si vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné a brutální show si vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové. Show si vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové. Orbitky podmanit už 6. listopadu. Speciální mými hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soil War 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soil War. Paru. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soil War. Královská jízda Amon. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soil War. Královská jízda Amon a Mart. Turné jsou Švédové Orbit Culture a Soil War. Královská jízda Amon a Mart. Orbit Culture a Soil War. Královská jízda Amon a Mart. 6. listopadu Praha Culture a Soil War. Královská jízda Amon a Mart. 6. listopadu Praha O2 Univerzum. Královská jízda Amon a Mart. 6. listopadu Praha O2 Univerzum. Královská jízda Amon a Mart. 6. listopadu Praha O2 Univerzum. Amon a Mart. 6. listopadu Praha O2 Univerzum.
2: Drbis Ohrad.
1: 6. listopadu Praha O2 Univerzum.
2: Drbis Ohrad a výběhu z
1: listopadu Praha O2 Univerzum.
2: Drbis Ohrad a výběhu Zooparku Zelčí.
1: O2 Univerzum.
2: Drbis Ohrad a výběhu Zooparku Zelčí. Hlas
1: Univerzum.
2: Drbis Ohrad a výběhu Zooparku Zelčí. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí.
2: Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně
2: ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a
2: zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomalu klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomalu a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedne, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do smalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady. Když si sem sedneš do stínů,

0: Stínů, tak teprve vidíš, jaké to tady vzelčí. Sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jaké to tady vzelčíně krásný. A stínů, tak teprve vidíš, jaké to tady vzelčíně krásný. A jaký je to tu? Teprve vidíš, jaké to tady vzelčíně krásný. A jaký je to tu pohodový? Jaké to tady vzelčíně krásný. A jaký je to tu pohodový léto? Ty vzelčíně krásný. A jaký je to tu pohodový léto? Vzelčíně krásný. A jaký je to tu pohodový léto?
1: Zácný.
0: A jaký je to tu pohodový léto?
1: Zoopark Zelčín. Kousek.
0: Jaký je to tu pohodový léto?
1: Zoopark Zelčín. Kousek od...
0: Pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně...
0: Léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Tak Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Tak co, sousede, už máš zimu?
1: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Tak co, sousede, už máš zimu?
1: Od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Tak co, sousede, už máš zimní...
1: Hodně blízko u zvířat.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám.
1: Blízko u zvířat.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: Co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekece, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekece,
3: že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu.
3: Citroen.
2: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra.
2: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až o... Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní... S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen doc... Až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroence zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroence.cz. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. 5. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Tak mrkněte na Citroen.cz. Ten na Citroen.cz.
5: S námi je bal. S námi je balení hr. S námi je balení hr. S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly. S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly. S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalů. Spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz. Tel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz. Sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz. Materiálů. www.obaly.cz. www.obaly.cz. CZ.

Hezké ráno, máme pondělí 8 hodin. Zprávy. Hezké ráno, máme pondělí 8 hodin a jsou tu zprávy. Hezké ráno, máme pondělí 8 hodin a jsou tu zprávy. Komise... Hezké ráno, máme pondělí 8 hodin a jsou tu zprávy. Komise dnes projedná. Hezké ráno, máme pondělí 8 hodin a jsou tu zprávy. Komise dnes projedná. Pondělí 8 hodin a jsou tu zprávy. Komise dnes projedná výsledky voleb, státní úředníci jsou tu zprávy. Komise dnes projedná výsledky voleb, státní úředníci oficiálně právě. Komise dnes projedná výsledky voleb, státní úředníci oficiálně dnes projedná výsledky voleb, státní úředníci oficiálně potvrdí konečná čísla z výsledky voleb, státní úředníci oficiálně potvrdí konečná čísla z víkendového hlasování. Státní úředníci oficiálně potvrdí konečná čísla z víkendového hlasování. V komunální čáníci oficiálně potvrdí konečná čísla z víkendového hlasování. V komunální čáně potvrdí konečná čísla z víkendového hlasování. V komunální části tradičně uspěly hlavně z víkendového hlasování. V komunální části tradičně uspěly hlavně nezávislí kandidáti hlasování. V komunální části tradičně uspěly hlavně nezávislí kandidáti z politických v komunální části tradičně uspěly hlavně nezávislí kandidáti z politických stran získala části tradičně uspěly hlavně nezávislí kandidáti z politických stran získala nejvíc mandátů uspěly hlavně nezávislí kandidáti z politických stran získala nejvíc mandátů KDU ČSL nezávislí kandidáti z politických stran získala nejvíc mandátů KDU ČSL kandidáti z politických stran získala nejvíc mandátů KDU ČSL do senátu lidé přímo zvolili politických stran získala nejvíc mandátů KDU ČSL do senátu lidé přímo získala nejvíc mandátů KDU ČSL do senátu lidé přímo zvolili 5 zástupců o zbytku mandátů KDU ČSL do senátu lidé přímo zvolili 5 zástupců o zbytku rozhodne ČSL do senátu lidé přímo zvolili 5 zástupců, o zbytku rozhodne druhé kolo. Do senátu lidé přímo zvolili 5 zástupců, o zbytku rozhodne druhé kolo. Vláda lidé přímo zvolili 5 zástupců, o zbytku rozhodne druhé kolo. Vláda dnes řeší doma zvolili 5 zástupců, o zbytku rozhodne druhé kolo. Vláda dnes řeší doma zástupců, o zbytku rozhodne druhé kolo. Vláda dnes řeší domácí násilí, ministři mají na proku rozhodne druhé kolo. Vláda dnes řeší domácí násilí, ministři mají na programu důležité kolo. Vláda dnes řeší domácí násilí, ministři mají na programu důležité změny. Vláda dnes řeší domácí násilí, ministři mají na programu důležité změny občanské. Vláda dnes řeší domácí násilí, ministři mají na programu důležité změny občanského zákoníku. Domácí násilí, ministři mají na programu důležité změny občanského zákoníku. Úpravy se konkrétně týkají rozvodů a ochrany obětí. Kabinet chce taky rozšířit konkrétně týkají rozvodů a ochrany obětí. Kabinet chce taky rozšířit pravomoci České inspekce životního prostředí obětí. Kabinet chce taky rozšířit pravomoci České inspekce životního prostředí před samotnou schůzku. Kabinet chce taky rozšířit pravomoci České inspekce životního prostředí před samotnou schůzku. Taky rozšířit pravomoci České inspekce životního prostředí před samotnou schůzku. Pravomoci České inspekce životního prostředí. Před samotnou schůzí se ještě sejde koaliční rada. Evropská Evropa chystá rekordní sankce proti Rusku. Ministři sejde koaliční rada.

0: Evropa chystá rekordní sankce proti Rusku. Ministři zahraničí rada. Evropa chystá rekordní sankce proti Rusku. Ministři zahraničí Evropa chystá rekordní sankce proti Rusku. Ministři zahraničí Evropské unie kvůli tomu chystá rekordní sankce proti Rusku. Ministři zahraničí Evropské unie kvůli tomu dní sankce proti Rusku. Ministři zahraničí Evropské unie kvůli tomu dnes jednají v Lucemburku proti Rusku. Ministři zahraničí Evropské unie kvůli tomu dnes jednají v Lucemburku. Na černý ministři zahraničí Evropské unie kvůli tomu dnes jednají v Lucemburku. Na černý seznam chtějí připnutí Evropské unie kvůli tomu dnes jednají v Lucemburku. Na černý seznam chtějí připnutí kvůli tomu dnes jednají v Lucemburku. Na černý seznam chtějí připsat téměř 1600 nových dnes jednají v Lucemburku. Na černý seznam chtějí připsat téměř 1600 nových jmen. Jde převážně na černý seznam chtějí připsat téměř 1600 nových jmen. Jde převážně o lidi dát téměř 1600 nových jmen. Jde převážně o lidi napojené na ruský zbrojní průmysl nových jmen. Jde převážně o lidi napojené na ruský zbrojní průmysl. Ústecký basketbal jde převážně o lidi napojené na ruský zbrojní průmysl. Ústecký basketbal pokračuje ve vážně o lidi napojené na ruský zbrojní průmysl. Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně lidi napojené na ruský zbrojní průmysl. Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně ruský zbrojní průmysl. Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně se průmysl. Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně Severočeši v nejvyšší soutěži. Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně Severočeši v nejvyšší soutěži porazili Olomouc. Basketbal pokračuje ve vítězné vlně Severočeši v nejvyšší soutěži porazili Olomoucko. Ve vítězné vlně Severočeši v nejvyšší soutěži porazili Olomoucko Vysoko 102-60. Severočeši v nejvyšší soutěži porazili Olomoucko Vysoko 102-66. Češi v nejvyšší soutěži porazili Olomoucko Vysoko 102-66. V lize vyhráli u soutěži porazili Olomoucko Vysoko 102-66. V lize vyhráli Olomoucko Vysoko 102-66. V lize vyhráli už po páté za sebou a v tabulce Vysoko 102-66. V lize vyhráli už po páté za sebou a v tabulce jim aktuálně patří 66. V lize vyhráli už po páté za sebou a v tabulce jim aktuálně patří 66. V lize vyhráli už po páté za sebou a v tabulce jim aktuálně patří druhé místo. Vyhráli už po páté za sebou a v tabulce jim aktuálně patří druhé místo za 100% sláví. Páté za sebou a v tabulce jim aktuálně patří druhé místo za 100% sláví. A v tabulce jim aktuálně patří druhé místo za 100% sláví. Místo za 100% sláví.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Procentní sláví.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Ráno bude místy.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Ráno bude místy slunečno.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Ráno bude místy slunečno, později
1: počasí.
0: Ráno bude místy slunečno, později polojasno až oblačno. Ráno bude místy slunečno, později polojasno až oblačno. Ráno bude místy slunečno, později polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytne místy slunečno, později polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou taky slabší přehánky. Slunečno, později polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou taky slabší přehánky, četnější budou později polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou taky slabší přehánky, četnější budou na horách na severu až oblačno, výjimečně se vyskytnou taky slabší přehánky, četnější budou na horách na severu a severovýchodě území, výjimečně se vyskytnou taky slabší přehánky, četnější budou na horách na severu a severovýchodě území, kde můžou taky slabší přehánky, četnější budou na horách na severu a severovýchodě území, kde můžou být nad četnější budou na horách na severu a severovýchodě území, kde můžou být nad 1200 metrů i četnější budou na horách na severu a severovýchodě území, kde můžou být nad 1200 metrů i sněhové. Horách na severu a severovýchodě území, kde můžou být nad 1200 metrů i sněhové. Večer pak budou a severovýchodě území, kde můžou být nad 1200 metrů i sněhové. Večer pak budou srážky i o východě území, kde můžou být nad 1200 metrů i sněhové. Večer pak budou srážky i oblačnost, kde můžou být nad 1200 metrů i sněhové. Večer pak budou srážky i oblačnost 1200 metrů i sněhové. Večer pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty naměříme sněhové. Večer pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy. Večer pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů. Srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia. Oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia.

0: Celsia. Jinak se nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia. Jinak se teploty naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia. Jinak se teplotní maxima budou pohyby naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia. Jinak se teplotní maxima budou po na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia. Jinak se teplotní maxima budou pohybovat až 17 stupňů Celsia. Jinak se teplotní maxima budou pohybovat mezi 10 až 15 stupňů Celsia. Jinak se teplotní maxima budou pohybovat mezi 10 až 15 stupni. Jinak se teplotní maxima budou pohybovat mezi 10 až 15 stupni. Teplotní maxima budou pohybovat mezi 10 až 15 stupni. A budou pohybovat mezi 10 až 15 stupni.
1: Ať už prší.
0: Mezi 10 až 15 stupni.
1: Ať už prší nebo
0: 15 stupni.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušný. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si může. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si může. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rokší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok napsání slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok napsání startuje v 8. Slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok napsání startuje v 18. Rok si můžete diktovat každej den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Diktovat každej den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každej den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. V 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Radio do každého počasí. Rock Radio doprava do počasí. Rock Radio doprava. Rock Radio doprava.
0: Na Pražském okruhu.
1: Rock Radio doprava.
0: Na Pražském okruhu opatrně ve směru kde je jedničce na 1.6.
1: Doprava.
0: Na Pražském okruhu opatrně ve směru kde je jedničce na 1.6. Na Pražském okruhu opatrně ve směru kde je jedničce na 1.6. kilometru se stala nehoda. Je tam na Pražském okruhu opatrně ve směru kde je jedničce na 1.6. kilometru se stala nehoda. Je tam neprůjezdný. Opatrně ve směru kde je jedničce na 1.6. kilometru se stala nehoda. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Jedničce na 1.6. kilometru se stala nehoda. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Plzni se na 1.6. kilometru se stala nehoda. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Plzni se boural. Kilometru se stala nehoda. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Plzně se bouralo na železniční ulici. Nehoda je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Plzně se bouralo na železniční ulici. Na křižovatce je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Plzně se bouralo na železniční ulici. Na křižovatce pravý jízdní pruh. Plzně se bouralo na železniční ulici. Na křižovatce s Koterovskou a pruh. Plzně se bouralo na železniční ulici. Na křižovatce s Koterovskou a pozor. Plzně se bouralo na železniční ulici. Na křižovatce s Koterovskou a pozor se boural na železniční ulici na křižovatce s Koterovskou a pozor taky v Trutnově na železniční ulici na křižovatce s Koterovskou a pozor taky v Trutnově tam křižovatce s Koterovskou a pozor taky v Trutnově tam se bouralo na Kladské a pozor taky v Trutnově tam se bouralo na Kladské a pozor taky v Trutnově tam se bouralo na Kladské. Taky v Trutnově tam se bouralo na Kladské. Tam se bouralo na Kladské.
1: Bezpečnou.
0: Bouralo na Kladské.
1: Bezpečnou jízdu přeje. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověře. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey.

prověřené ojeté vozy se zárukou. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a i bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou. Jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a i hned k odběru. Vyberte si Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a i hned k odběru. Vyberte si na www. Prověřené ojeté vozy se zárukou a i hned k odběru. Vyberte si na www. Ojeté vozy se zárukou a i hned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz zárukou a i hned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz i hned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz. Vyberte si na www.emilfrey.cz. Na www.emilfrey.cz. www.emilfrey.cz.

0: Facebook, připište telefonní číslo a potom zvedejte mobil. No. Napište si na Instagram a Facebook, připište telefonní číslo a potom zvedejte mobil.
1: No a držíme palce, někoho vybere.
0: Facebook, připište telefonní číslo a potom zvedejte mobil.
1: No a držíme palce, někoho vyberem a teď...
0: Telefonní číslo a potom zvedejte mobil.
1: No a držíme palce, někoho vyberem a teď už vybíráme...
0: Telefonní číslo a potom zvedejte mobil.
1: No a držíme palce, někoho vyberem a teď už vybíráme...
0: Potom zvedejte mobil.
1: No a držíme palce, někoho vyberem a teď už vybíráme Daniela Landu a Moritu.
0: Mobil.
1: No a držíme palce, někoho vyberem a teď už vybíráme Daniela Landu a Moritu Rite Salutan. Držíme palce, někoho vyberem a teď už vybíráme Daniela Landu a Moritu Rite Salutant. Někoho vyberem a teď už vybíráme Daniela Landu a Moritu Rite Salutant. A teď už vybíráme Daniela Landu a Moritu Rite Salutant. Máme Daniela Landu a Moritu Rite Salutant. Daniela Landu a Moritu Rite Salutant.
2: Rock Radio.
1: Moritu Rite Salutant.
2: Rock Radio.
1: Ant.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Deal.

0: Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno.
0: Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať vám dneska někdo dá
0: rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať vám dneska někdo dá pusu na čelo.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať vám dneska někdo dá pusu na čelo, to vám přeje.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať vám dneska někdo dá pusu na čelo, to vám přeje Honza.
1: A
2: na
1: čumáci.
2: Ať vám dneska někdo dá pusu na čelo, to vám přeje Honza. Ať vám dneska někdo dá pusu na čelo, to vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 8. Ať vám dneska někdo dá pusu na čelo, to vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 8. v pondělí. Kdo dá pusu na čelo, to vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 8. v pondělí. Tu na čelo, to vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 8. v pondělí 12. Vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 8. v pondělí 12.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 8. v pondělí 12. října. Přátelé, už za půl...
4: Zuzka.
2: 4 minuty po 8. v pondělí 12. října. Přátelé, už za půl hodinky... minuty po 8. v pondělí 12. října. Přátelé, už za půl hodinky budeme rozdávat... v pondělí 12. října. Přátelé, už za půl hodinky budeme rozdávat... 12. října. Přátelé, už za půl hodinky budeme rozdávat dva lupeny na naš... října. Přátelé, už za půl hodinky budeme rozdávat dva lupeny na naší, přátelé, už za půl hodinky budeme rozdávat dva lupeny na naší narozeninovou hodinky budeme rozdávat dva lupeny na naší narozeninovou veselici rozdávat dva lupeny na naší narozeninovou veselici do dva lupeny na naší narozeninovou veselici do sportovní na naší narozeninovou veselici do sportovní haly Data. Narozeninovou veselici do sportovní haly Data Art ve Zlíně na veselici do sportovní haly Data Art ve Zlíně na 7. listopadu. Do sportovní haly Data Art ve Zlíně na 7. listopadu. Ne. Furt ne. Sportovní haly Data Art ve Zlíně na 7. listopadu. Ne. Furt ne. Sportovní haly Data Art ve Zlíně na 7. listopadu. Ne. Furt ne. Start ve Zlíně na 7. listopadu. Ne. Furt ne.
5: To docela dlouho.
2: Je na 7. listopadu. Ne. Furt ne.
5: To docela dlouho, ještě říkáme opak.
2: Ne. Furt ne.
5: To docela dlouho, ještě říkáme opakujeme, ale tak nevadí, ano, 7.
2: Furt ne.
5: To docela dlouho, ještě říkáme opakujeme, ale tak nevadí, ano, 7.11. slaví. To docela dlouho, ještě říkáme opakujeme, ale tak nevadí, ano, 7.11. slaví Medarovsky. To docela dlouho, ještě říkáme opakujeme, ale tak nevadí, ano, 7.11. slaví Medarovsky. Ještě říkáme opakujeme, ale tak nevadí, ano, 7.11. slaví Medarovsky. Vy můžete být u toho, ale tak nevadí, ano, 7.11. slaví Medarovsky. Vy můžete být u toho. Napište si na Instagram, na Facebook. Ano, 7.11. slaví Medarovsky. Vy můžete být u toho. Napište si na Instagram, na Facebook. Připište telefonní číslo. Slaví Medarovsky. Vy můžete být u toho. Napište si na Instagram, na Facebook. Připište telefonní číslo. Vy můžete být u toho. Napište si na Instagram, na Facebook. Připište telefonní číslo a pokud zvedejte mobil, u toho. Napište si na Instagram.

Serž ve křehké svítky rudých gladiol. Seržantevké svítky rudých gladiol.

0: Zajímavého se událo v rokové historii, nevím, jestli je to dívat, co zajímavého se událo v rokové historii, nevím, jestli je to zajímavý, ale zajímavého se událo v rokové historii, nevím, jestli je to zajímavý, ale našel jsem ho se událo v rokové historii, nevím, jestli je to zajímavý, ale našel jsem dneska jednu takovou malou v rokové historii, nevím, jestli je to zajímavý, ale našel jsem dneska jednu takovou malou ptáku. V rokové historii, nevím, jestli je to zajímavý, ale našel jsem dneska jednu takovou malou ptákovinu. Víme, nevím, jestli je to zajímavý, ale našel jsem dneska jednu takovou malou ptákovinu. Víme, že na pódium zajímavý, ale našel jsem dneska jednu takovou malou ptákovinu. Víme, že na pódium lítají, ale našel jsem dneska jednu takovou malou ptákovinu. Víme, že na pódium lítají různý jednu takovou malou ptákovinu. Víme, že na pódium lítají různý věci. Ptákovinu. Víme, že na pódium lítají různý věci. Horšovinu. Víme, že na pódium lítají různé věci. Horší na pódium lítají různé věci. Horší či lepší. No a jedna věc lítají různé věci. Horší či lepší. No a jedna věc přilítla věci. Horší či lepší. No a jedna věc přilítla v roce 1907. Horší či lepší. No a jedna věc přilítla v roce 1979. Horší či lepší. No a jedna věc přilítla v roce 1979. 12. či lepší. No a jedna věc přilítla v roce 1979. 12. října. No a jedna věc přilítla v roce 1979. 12. října. Na koncertě jedna věc přilítla v roce 1979. 12. října. Na koncertě v roce 1979. 12. října na koncertě v 59 12. října na koncertě v Madison Square Garden 9 12. října na koncertě v Madison Square Garden když tam 12. října na koncertě v Madison Square Garden když tam hráli Jethro na koncertě v Madison Square Garden když tam hráli Jethro Tull koncertě v Madison Square Garden když tam hráli Jethro Tull Madison Square Garden když tam hráli Jethro Tull. Zpěvák Ian Anderson Garden, když tam hráli Jethro Tull. Zpěvák Ian Anderson tam zrovna, když tam hráli Jethro Tull. Zpěvák Ian Anderson tam zrovna Jethro Tull. Zpěvák Ian Anderson tam zrovna jako stal. Zpěvák Ian Anderson tam zrovna jako strašně horoucně. Zpěvák Ian Anderson tam zrovna jako strašně horoucně něco zpívá. Ian Anderson tam zrovna jako strašně horoucně něco zpíval. Anderson tam zrovna jako strašně horoucně něco zpíval a nějakýho fanouška to strašně horoucně něco zpíval a nějakýho fanouška to dojmulo natolik něco zpíval a nějakýho fanouška to dojmulo natolik, že po něm a nějakýho fanouška to dojmulo natolik, že po něm na pódium ho nějakýho fanouška to dojmulo natolik, že po něm na pódium hodil růžka, to dojmulo natolik, že po něm na pódium hodil růži, natolik, že po něm na pódium hodil růži a roztrhnul mu oko. Že po něm na pódium hodil růži a roztrhnul mu oko.
1: Fakt jo.
0: Na pódium hodil růži a roztrhnul mu oko.
1: Fakt.
0: Pódium hodil růži a roztrhnul mu oko.
1: Fakt jo. Au.
0: Růži a roztrhnul mu oko.
1: Fakt jo. Au, jako tím trnem, jo.
0: A roztrhnul mu oko.
1: Fakt jo. Au, jako tím trnem, jo.
0: Normálně ten trhnul mu oko.
1: Fakt jo. Au, jako tím trnem, jo.
0: Normálně ten
1: fakt jo. Au, jako tím trnem, jo.
0: Normálně ten trn nebo ta růže přistála.
1: Au, jako tím trnem, jo.
0: Normálně ten trn nebo ta růže přistála přímo do
1: trnem, jo.
0: Normálně ten trn nebo ta růže přistála přímo do obličeje, přímo do normálně ten trn nebo ta růže přistála přímo do obličeje, přímo do voka a roztrhla mu trn nebo ta růže přistála přímo do obličeje, přímo do voka a roztrhla mu udělala mu řeznou ránu. Ta růže přistála přímo do obličeje, přímo do voka a roztrhla mu udělala mu řeznou ránu. Přistála přímo do obličeje, přímo do voka a roztrhla mu udělala mu řeznou ránu na oku. Ježiš, to je strašné. Přímo do obličeje, přímo do voka a roztrhla mu udělala mu řeznou ránu na oku.
1: Ježiš, to je strašný.
0: Přímo do voka a roztrhla mu, udělala mu řeznou ránu na oku.

0: Ježiš, to je strašný.
1: Přistálo ti něco na roky, udělala mu řeznou ránu na oku.
0: Ježiš, to je strašný.
1: Přistálo ti něco na roky, udělala mu řeznou ránu na oku.
0: Ježiš, to je strašný.
1: Přistálo ti něco na rokinech, takhle, když ránu na oku.
0: Ježiš, to je strašný.
1: Přistálo ti něco na rokinech, takhle, když si moderovala celý...
0: To je strašný.
1: Přistálo ti něco na rokinech, takhle, když si moderovala celý léto. Přistálo ti něco na rokinech, takhle, když si moderovala celý léto.
0: Vůbec se nevybuzuj k takovým...
1: Přistálo ti něco na rokinech, takhle, když si moderovala celý léto.
0: Vůbec se nevybuzuj k takovýmhle aktivitám.
1: Něco na rokinech, takhle, když si moderovala celý léto.
0: Vůbec se nevybuzuj k takovýmhle aktivitám.
1: Takhle, když si moderovala celý léto.
0: Vůbec se nevybuzuj k takovýmhle aktivitám, to ještě tam po mně pak budou něco házet.
1: Moderovala celý léto.
0: Vůbec se nevybuzuj k takovýmhle aktivitám, to ještě tam po mně pak budou něco házet. Naštěstí ne.
1: Celý léto.
0: Vůbec se nevybuzuj k takovýmhle aktivitám, to ještě tam po mně pak budou něco házet.
1: 7. listopadu sportovní hala Datart čekáme, co přiletí na pódium. Doufám, že to teda nebude. 7. listopadu sportovní hala

Datart, čekáme, co přiletí na pódium. Doufám, že to teda nebudou kelímky. V listopadu sportovní hala Datart, čekáme, co přiletí na pódium. Doufám, že to teda nebudou kelímky. Jdeme dál. Hala Datart, čekáme, co přiletí na pódium. Doufám, že to teda nebudou kelímky. Jdeme dál. Offspring, The Kids, čekáme, co přiletí na pódium. Doufám, že to teda nebudou kelímky. Jdeme dál. Offspring, The Kids aren't all right. Doufám, že to teda nebudou kelímky. Jdeme dál. Offspring, The Kids aren't all right. Právě teď, že to teda nebudou kelímky. Jdeme dál. Offspring, The Kids aren't all right, právě teď na Rock Radio. Gelínky. Jdeme dál. Offspring, The Kids aren't all right, právě teď na Rock Radio. Jdeme dál. Offspring, The Kids aren't all right, právě teď na Rock Radio. Offspring, The Kids aren't all right, právě teď na Rock Radio. Aren't all right, právě teď na Rock Radio. Právě teď na Rock Radio. Radio.

UFO, UFO a jejich Dr. Dr. na rokrády. UFO a jejich Dr. Dr. na rokrády u 11. UFO a jejich Dr. Dr. na rokrády u 11 minut po 8. UFO a jejich Dr. Dr. na rokrády u 11 minut po 8. UFO a jejich Dr. Dr. na rokrády u 11 minut po 8. Pojďme se připomnět Dr. Dr. na rokrády u 11 minut po 8. Pojďme se připomnět 12. října podívat rokrády u 11 minut po 8. Pojďme se připomnět 12. října podívat, co zajímá 11 minut po 8. Pojďme se připomnět 12. října podívat, co zajímavého po 8. Pojďme se připomnět 12. října podívat, co zajímavého se. Pojďme se při pondělku 12. října podívat, co zajímavého se událo v roku. Při pondělku 12. října podívat, co zajímavého se událo v rokový historii. 12. října podívat, co za...

Rychlej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rychlej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

0: Slash a Miles Kennedy. Slash a Miles Kennedy na Rock Rádiu s Peckou a na... Máme 8 hodin skoro 20 minut. Přátelé, dneska je 12. právě teď. Pokud byste to nevěděli, tak už za necelý měsíc bude 7. listopadu. A to my budeme slavit 18. narozeniny.
1: Ano, čeká nás velká veselí. Připomínám, že pánský kalendář už můžete mít i v 7. listopadu. A to my budeme slavit 18. narozeniny.
0: Ano, čeká nás velká veselice ve Zlíně v hale Datard. Vy tam můžete být u toho s námi. Čeká nás křest hned dvou kalendářů k tomu připomínám, že pánský kalendář už můžete mít i vy. A to stářů k tomu připomínám, že pánský kalendář už můžete mít i vy. A to zcela jednoduše, když se zaregistrujete do naší pánský kalendář, už můžete mít i vy. A to zcela jednoduše, když se zaregistrujete do naší slušný party. Připomínám ještě jednu věc. A to, že pokud už se vmíte do naší slušný party, připomínám ještě jednu věc. A to, že pokud už jste v minulosti se registrovali, tak bohužel stará. Připomínám ještě jednu věc. A to, že pokud už jste v minulosti se registrovali, tak bohužel stará registrace. Připomínám ještě jednu věc. A to

0: platitel, stará registrace pro minulosti se registrovali, tak bohužel stará registrace pro vás neplatí, protože jsme aktualizovali stránky, tak bohužel stará registrace pro vás neplatí, protože jsme aktualizovali stránky, takže je potřeba stará registrace pro vás neplatí, protože jsme aktualizovali stránky, takže je potřeba se registrovat ještě jednou. Registrace pro vás neplatí, protože jsme aktualizovali stránky, takže je potřeba se registrovat ještě jednou. Platí, protože jsme aktualizovali stránky, takže je potřeba se registrovat ještě jednou.
1: Takže se podívejte na
0: web. Jsme aktualizovali stránky, takže je potřeba se registrovat ještě jednou.
1: Takže se podívejte
0: na aktualizovali stránky, takže je potřeba se registrovat ještě jednou.
1: Takže se podívejte na web Rokovy Radio
0: Tečky, takže je potřeba se registrovat ještě jednou.
1: Takže se podívejte na web Rokovy Radio Tečka.cz,
0: registrovat ještě jednou.
1: Takže se podívejte na web Rokovy Radio Tečka.cz, kde se na tu
0: no.
1: Takže se podívejte na web Rokovy Radio Tečka.cz, kde se na tu registraci do. Takže se podívejte na web Rokovy Radio Tečka.cz, kde se na tu registraci do. Na web Rokovy Radio Tečka.cz, kde se na tu registraci dostanete. No a když už tam budete, tak se Rokovy Radio Tečka.cz, kde se na tu registraci dostanete. No a když už tam budete, tak se můžete podívat. CZ, kde se na tu registraci dostanete. No a když už tam budete, tak se můžete podívat i na, se na tu registraci dostanete. No a když už tam budete, tak se můžete podívat i na na tu registraci dostanete. No a když už tam budete, tak se můžete podívat i na prodej lístků, který už jsme zdražili. Dostanete. No a když už tam budete, tak se můžete podívat i na prodej lístků, který už jsme zdražili o kilo. Teďka stojí. Budete, tak se můžete podívat i na prodej lístků, který už jsme zdražili o kilo. Teďka stojí 800. Můžete podívat i na prodej lístků, který už jsme zdražili o kilo. Teďka stojí 890. I na prodej lístků, který už jsme zdražili o kilo. Teďka stojí 890 korun. Za prodej lístků, který už jsme zdražili o kilo, teďka stojí 890 korun. Za kus, který už jsme zdražili o kilo, teďka stojí 890 korun. Za kus a zdražili o kilo, teďka stojí 890 korun. Za kus a můžete teďka stojí 890 korun. Za kus a můžete si je koupit pro celou rodinu, abyste to neprošvihli. 90 korun. Za kus a můžete si je koupit pro celou rodinu, abyste to neprošvihli. A nebo korun. Za kus a můžete si je koupit pro celou rodinu, abyste to neprošvihli. A nebo za kus a můžete si je koupit pro celou rodinu, abyste to neprošvihli. A nebo nám o ně můžete si je koupit pro celou rodinu, abyste to neprošvihli. A nebo nám o ně ještě 9 minut můžete psát pro celou rodinu, abyste to neprošvihli. A nebo nám o ně ještě 9 minut můžete psát. Abyste to neprošvihli. A nebo nám o ně ještě 9 minut můžete psát.
0: Ano, a taky připomínám.
1: A nebo nám o ně ještě 9 minut můžete psát.
0: Ano, a taky připomínám.
1: Nebo nám o ně ještě 9 minut můžete psát.
0: Ano, a taky připomínáme, že brzy lístky.
1: Nám o ně ještě 9 minut můžete psát.
0: Ano, a taky připomínáme, že brzy lístky.
1: 9 minut můžete psát.
0: Ano, a taky připomínáme, že brzy lístky budeme zdražovat, takže doporučujeme
1: se psát.
0: Ano, a taky připomínáme, že brzy lístky budeme zdražovat, takže doporučujeme si je koupit čím. A taky připomínáme, že brzy lístky budeme zdražovat, takže doporučujeme si je koupit čím. Připomínáme, že brzy lístky budeme zdražovat, takže doporučujeme si je koupit čím dříve, tím lépe. Čekají vás tři. Že brzy lístky budeme zdražovat, takže doporučujeme si je koupit čím dříve, tím lépe. Čekají vás tři. Zdražovat, takže doporučujeme si je koupit čím dříve, tím lépe. Čekají vás tři známí kapely, myslím si, doporučujeme si je koupit čím dříve, tím lépe. Čekají vás tři známí kapely, myslím si, že si to užijete stejně. Čím dříve, tím lépe. Čekají vás tři známí kapely, myslím si, že si to užijete stejně jako my. Tím lépe. Čekají vás tři známí kapely, myslím si, že si to užijete stejně jako my. Čekají vás tři známí kapely, myslím si, že si to užijete stejně jako my.
2: Padají vám vlasy.
0: Známí kapely, myslím si, že si to užijete stejně jako my.
2: Padají vám vlasy.
0: Myslím si, že si to užijete stejně jako my.
2: Padají vám vlasy. Vraťte úder.
0: Stejně jako my.
2: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový. Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon. Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasy. Vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičné kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Dopovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Dopinky a bránit dědičnému.

0: dědičnému vypadávání. Alpecin, doping pro vaše vlasy. Bránit dědičnému vypadávání. Alpecin, doping pro vaše vlasy. Dědičnému vypadávání. Alpecin, doping pro vaše vlasy. Alpecin, doping pro vaše vlasy.
1: Za chvíli se vrátíme.
0: Alpecin, doping pro vaše vlasy.
1: Za chvíli se vrátíme s další slušnou.
0: Doping pro vaše vlasy.
1: Za chvíli se vrátíme s další slušnou muzikou.
0: Vlasy.
1: Za chvíli se vrátíme s další slušnou muzikou. Za chvíli se vrátíme s další slušnou muzikou. Motorband nám zahrajou svou už. Za chvíli se vrátíme s další slušnou muzikou. Motorband nám zahrajou. Chvíli se vrátíme s další slušnou muzikou. Motorband nám zahrajou svou už. Tyjo, skoro tři roky s další slušnou muzikou. Motorband nám zahrajou svou už. Tyjo, skoro tři roky starou pecku. To hrajou svou už. Tyjo, skoro tři roky starou pecku. Tolik otázek tu zní.
2: No a nejedno.
1: Tyjo, skoro tři roky starou pecku. Tolik otázek tu zní.
2: No a nejedno.
1: Tři roky starou pecku. Tolik otázek tu zní.
2: No a nejedno.
0: Rock Rádio.
1: Roupecku, tolik otázek tu zní.
2: No a nejedno.
0: Rock Rádio.
1: Otázek tu zní.
2: No a nejedno.
0: Rock Rádio.
1: Otázek tu zní.
2: No a nejedno.
0: Rock Rádio.
2: No a nejedno.
0: Rock Rádio.
2: Jedno.
0: Rock Rádio. Rock Rádio. Deal.

0: Autobazar.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou
0: Konečně férový autobazar.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku.
0: Konečně férový autobazar.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta.
0: Férový autobazar.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta.
0: Bazar.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta. Tak to se vyplatí. Zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Vína. Kosmetiku v drogérii Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Vína se slevou v drogérii Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Vína se sleta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Vína se slevou 40%. Platí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Vína se slevou 40%. To vše nyní v teď. K tomu vše od Gillette, včetně Gillette Vína se slevou 40%. To vše nyní v tetě. Plet včetně Gillette Vína se slevou 40%. To vše nyní v tetě. V prodejnách 40%. To vše nyní v tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta. To vše nyní v tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta drogerie.cz. Nyní v tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta drogerie.cz. Teta drogerie.cz.
2: Kráva, kráva, kapr, kapr.
1: CZ.
2: Kráva, kráva, kapr, kapr. Kráva, kráva, kapr, kapr.
3: Kapr, kapr.
2: Kráva, kráva, kapr, kapr.
3: Kapr, kapr, husa, husa.
2: Kráva, kráva, kapr, kapr.
3: Kapr, kapr, husa, husa.
4: Nedělej tým byl.
2: Kráva, kapr, kapr.
3: Kapr, kapr, husa, husa.
4: Nedělej tým building v.
2: Kapr, kapr.
3: Kapr, kapr, husa, husa.
4: Nedělej tým building v zasedač.
3: Kapr, kapr, husa, husa.
4: Nedělej tým building v zasedačce. Vyražte naše.
3: Kapr, husa, husa.
4: Nedělej tým building v zasedačce. Vyražte naše.
3: Husa, husa.
4: Nedělej tým building v zasedačce. Vyražte naše berák. Nedělej tým building v zasedačce. Vyražte naše berák. Sportovní areál se tým building v zasedačce. Vyražte naše berák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunradičce. Vyražte naše berák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunradicích. Vyražte naše berák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunradicích. Areál se restaurací v pražských Kunradicích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku v pražských Kunradicích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo Kunradicích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo. A letos jediné vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo. A letos jediné bizoní stejky v Praze. Na přilehlém rybníku, výborné jídlo. A letos jediné bizoní stejkníku, výborné jídlo. A letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní jídlo. A letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní jídlo. A letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál. Jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Ševerák. Ideální v Praze. Restaurace a sportovní areál Ševerák. Ideální místo na lepení kolektivu. Restaurace a sportovní areál Ševerák. Ideální místo na lepení kolektivu. Sportovní areál Ševerák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co do Ševerák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma. Rák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma.
5: Krůta, krůta.
4: Na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma.
5: Krůta, krůta. Chos.
4: Nech toho a po. Kolektivu. Všude dobře, tak co doma.
5: Krůta, krůta. Chos.
4: Všude dobře, tak co doma.
5: Krůta, krůta, chos.
4: Nech toho a pojď.
5: Chos.
4: Tak co doma?
5: Krůta, krůta, chos.
4: Nech toho a pojď.
5: Chos. Krůta, krůta, chos.
4: Nech toho a pojď.
5: Chos. Krůta, chos.
4: Nech toho a pojď.
5: Chos.
4: Chos. Nech toho a pojď.
5: Chos.
4: A pojď.
5: Chos.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule.
5: Chos.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule.

0: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný ket. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný ket. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný ket. Funkční věci, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Ani vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Ano, gr, i sporek, žádný keci, funkční věci. Ano, gr, i, bdý keci, funkční věci. Ano, gr, i, be, si funkční věci. Ano, gr, i, be, a r, d, s, tečka, ší věci. Ano, gr, i, be, a r, d, s, be, a r, d, s, tečka, cz.
1: Přijďte si do Benu pro
0: rdos.cz.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
0: .cz.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za
0: .cz.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídí...
2: Doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než...
2: Prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků. Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. Nedoplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým. Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Pod více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. V kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. V lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Bo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Benu, rádi vám poradíme. Rádi vám poradíme.

0: DABu i FM nebo na radia.cz Vyber si ze široké nabídky. Vyber si ze široké nabídky Direkt Autobazaru. Vyber si ze široké nabídky Direkt Autobazaru. Vyber si ze široké nabídky Direkt Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ze široké nabídky Direkt Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu Direkt Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v ní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direkt Auto. A to i v Direkt Auto. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direkt Auto. A to i v Direkt Auto Kladno a bez výjimky. Jen v Direkt Auto. A to i v Direkt Auto Kladno a horníky. Jen v Direkt Auto. A to i v Direkt Auto Kladno a Horní Počernice. Jen v Direkt Auto. A to i v Direkt Auto Kladno a Horní Počernice. Direkt Auto. A to i v Direkt Auto Kladno a Horní Počernice. Direkt Auto. A to i v Direkt Auto Kladno a Horní Počernice. Direkt Auto.cz. Direkt Auto Kladno a Horní Počernice. Direkt Auto.cz. Direkt Auto. Konečně Kladno a Horní Počernice. Direkt Auto.cz. Direkt Auto Černice. Direkt Auto.cz. Direkt Auto. Konečně férový Auto.cz. Direkt Auto. Konečně férový autobazar. Direkt Auto. Konečně férový autobazar.
1: 2 plus 1
0: Direkt Auto. Konečně férový

0: Auto, kilometry i právní stav. Koup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. I právní stav. Koup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Koup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí autika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí to ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
1: Turecko.
0: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže.
0: Lesa, koupí auto od ESA.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže.
2: Máme je v Tuji.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže.
2: Máme je v Tuji.
1: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok. Písečné pláže.
2: Máme je v Tuji.
1: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok.
2: Máme je v Tuji.
1: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok.
2: Máme je v Tuji.
1: Malorka a Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok.
2: Máme je v Tuji.
1: Malorka a její tyrkysové kouzelné ostrovy plné krásných zátok.
2: Máme je v Tuji.
1: Malorka a její tyrkysové moře. Krásných zátok.
2: Máme je v Tuji.
1: Malorka a její tyrkysové moře.
2: Máme je v Tuji.
1: Tok.
2: Máme je v Tuji.
1: Malorka a její tyrkysové moře.
2: Máme je v Tuji.
1: Egypt a úžasný pod
2: je v Tuji.
1: Malorka a její tyrkysové moře.
2: Máme je v Tuji.
1: Egypt a úžasný podmořský svět.
2: Malorka a její tyrkysové moře.
1: Máme je v Tuji.
2: Egypt a úžasný podmořský svět.
1: Tyrkysové moře.
2: Máme je v Tuji.
1: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře.
2: Máme je v Tuji.
1: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře.
2: Máme ho v Tuji.
1: Kypr, slunce a
2: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře.
1: Máme ho v Tuji.
2: Kypr, slunce a pohodová
1: dovolená. Podmořský svět Rudého moře.
2: Máme ho v Tuji.
1: Kypr, slunce a pohodová dovolená.
2: Rudého moře.
1: Máme ho v Tuji.
2: Kypr, slunce a pohodová dovolená.
1: Máme v Tuji.
2: A máme ho v Tuji.
1: Kypr, slunce a pohodová dovolená.
2: Máme v Tuji.
1: A co dovolená all inclusive?
2: Kypr, slunce a pohodová dovolená.
1: Máme v Tuji.
2: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár
1: slunce a pohodová dovolená.
2: Máme v Tuji.
1: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže.
2: Máme v Tuji.
1: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže.
2: I to najdete v Tuji.
1: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže.
2: I to najdete v Tuji.
1: Objevte all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže.
2: I to najdete v Tuji.
1: Objevte first minute nabídku
2: hotel jen pár kroků od pláže.
1: I to najdete v Tuji.
2: Objevte first minute nabídku na léto 2000
1: pár kroků od pláže.
2: I to najdete v Tuji.
1: Objevte first minute nabídku na léto 2027.
2: I to najdete v Tuji.
1: Objevte first minute nabídku na léto 2027 a vyberte
2: v Tuji.
1: Objevte first minute nabídku na léto 2027 a
2: objevte first minute nabídku na léto 2027
1: a vyberte si svou dovolenou včas.
2: Tuji first minute nabídku na léto 2027
1: a vyberte si svou dovolenou včas.
2: Tuji
1: ku na léto 2027
2: a vyberte si svou dovolenou včas.
1: Tuji vaše dovolená začíná u nás.
2: 2027 a vyberte si svou dovolenou včas.
1: Tuji vaše dovolená začíná
2: dům a vyberte si svou dovolenou včas.
1: Tuji vaše dovolená začíná u nás.
3: Vše, co
1: potřebujete si svou dovolenou včas.
2: Tuji
1: vaše dovolená začíná u nás.
3: Vše, co potřebuji za cenu
1: danou včas.
2: Tuji
1: vaše dovolená začíná u nás.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
1: Tuji vaše dovolená začíná u nás.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
4: To se vyplatí.
1: A začíná u nás.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
4: To se vyplatí.
3: Od pondělí v Lidlu vepřová.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
3: To se vyplatí.
4: Od pondělí v Lidlu vepřová.
3: Co potřebuji za cenu, kterou chci.
4: To se vyplatí.
3: Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 70
4: cenu, kterou chci.
3: To se vyplatí.
4: Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90.
3: To se vyplatí.
4: Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90.
3: Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní besemené v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní besemené 500 gramů za 24,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní besemené 500 gramů za 24,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní besemené 500 gramů za 24,90. A řepkový hrozny stolní besemené 500 gramů za 24,90. A řepkový mené 500 gramů za 24,90.

0: řepkový olej 1 litr za 29,94 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a z aplikaci 90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a z aplikaci Lidl Plus jen za a řepkový olej 1 litr za 29,90 a z aplikaci Lidl Plus i olej 1 litr za 29,90 a z aplikaci Lidl Plus jen za 26,90 za 29,90 a z aplikaci Lidl Plus jen za 26,90. Lidl. Aplikaci Lidl Plus jen za 26,90. Lidl. To se vyplatí. A za Plus jen za 26,90. Lidl. To se vyplatí.
1: A za dny jsou tady.
0: Za 26,90. Lidl. To se vyplatí.
1: A za dny jsou tady.
0: Za Lidl. To se vyplatí.
1: A za dny jsou tady. A tak jsem pro
0: To se vyplatí.
1: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Chystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily. Slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky na tisíce produktů, zlevni si počítače. Mobily nebo produktů, zlevni si počítače. Mobily nebo hračky opět až 30%. Mobily nebo hračky opět až 30% a nezli nebo hračky opět až 30% a nezapomeň, do půlnoci objednáš opět až 30% a nezapomeň, do půlnoci objednáš 30% a nezapomeň, do půlnoci objednáš ráno v Alza Boxu a nezapomeň, do půlnoci objednáš ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevou, do půlnoci objednáš ráno v Alza Boxu máš. Ušetři si objednáš ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza máš ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
2: Fíha
1: sumáš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
2: Fíha.
1: Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
2: Fíha šoksede, to je to
1: se slevovými kódy na Alza.cz.
2: Fíha šoksede, to je to nový kargo.
3: Jo.
1: Na Alza.cz.
2: Fíha šoksede, to je to nový kargo.
3: Jo, jo.
2: Pěkně.
1: Za CZ.
2: Fíha šoksede, to je to nový kargo.
3: Jo, jo.
2: Pěkně. Fíha šoksede, to je to nový kargo.
3: Jo, jo.
2: Pěkně. A co s tak velkým prostorem? Šoksede, to je to nový kargo.
3: Jo, jo.
2: Pěkně. A co s tak velkým prostorem bude? To je to nový kargo.
3: Jo, jo.
2: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
3: Co?
2: Kargo.
3: Jo, jo.
2: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
3: Co mě zrovna...
2: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
3: Co mě zrovna napadne?
2: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
3: Co mě zrovna napadne?
4: Naložte všechny pracovní...
2: A co s tak velkým prostorem budete dělat?
3: Co mě zrovna napadne?
4: Naložte všechny pracovní...
2: Velkým prostorem budete dělat?
3: Co mě zrovna napadne?
4: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo.
2: Budete dělat?
3: Co mě zrovna napadne?
4: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo.
3: Co mě zrovna napadne?
4: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním. Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189. Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun včetně nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun včetně DPH a Profipago. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun včetně DPH a Profipaketem zdarma. Novým zvýhodněním až 189 000 korun včetně DPH a Profipaketem zdarma. Nový Volkswagen 189 000 korun včetně DPH a Profipaketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy Cargo. 1000 korun včetně DPH a Profipaketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy Cargo. Včetně DPH a Profipaketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy Cargo. Prostor DPH a Profipaketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy Cargo. Prostor pro vaše plány. Paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy Cargo. Prostor pro vaše plány. Nový Volkswagen Caddy Cargo. Prostor pro vaše plány. Nový Volkswagen Caddy Cargo. Prostor pro vaše plány.

služby Cargo. Prostor pro vaše plány. Rock Radio. Prostor pro vaše plány. Rock Radio. Vaše plány.

Hledáš ojeté auto? Hledáš ojeté auto? Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je. Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ. Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ. Kilometr. Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ. Kilometry i právní. Kupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ. Kilometry i právní stav. Kup auto. Vědět je lepší. Prověřený původ. Kilometry i právní stav. Kup auto je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika.

0: After the war... After the war, a grimoire, po válce dvě minuty. After the war, a grimoire, po válce dvě minuty, po půl devátý, co zřejmě... After the war, a grimoire, po válce dvě minuty, po půl devátý, co zřejmě... After the war, a grimoire, po válce dvě minuty, po půl devátý, co jsi říkala? After the war, a grimoire, po válce dvě minuty, po půl devátý, co jsi říkala?
1: Že ti zahájím válku a nemůžu...
0: War, po válce dvě minuty, po půl devátý, co jsi říkala?
1: Že ti zahájím válku a nemůžu ti říct...
0: Po válce dvě minuty, po půl devátý, co jsi říkala?
1: Že ti zahájím válku a nemůžu ti říct, co jsem říkala, protože to bylo...
0: Ty po půl devátý, co jsi říkala?
1: Že ti zahájím válku a nemůžu ti říct, co jsem říkala, protože to bylo tak sprostý, že by...
0: Půl devátý, co jsi říkala?
1: Že ti zahájím válku a nemůžu ti říct, co jsem říkala, protože to bylo tak sprostý, že
0: říkala.
1: Že ti zahájím válku a nemůžu ti říct, co jsem říkala, protože to bylo tak sprostý, že bych za to dostala. Zahájím válku a nemůžu ti říct, co jsem říkala, protože to bylo tak sprostý, že bych za to dostala pokutu tady od. Nemůžu ti říct, co jsem říkala, protože to bylo tak sprostý, že bych za to dostala pokutu tady od.
0: Ajajajajaj.
1: Říkala, protože to bylo tak sprostý, že bych za to dostala pokutu tady od.
0: Ajajajajaj.
1: Že to bylo tak sprostý, že bych za to dostala pokutu tady od.
0: Ajajajajaj. Hned při pondělku takhle z Ostra.
1: A vypičoval
0: jo hauzu. Hned při pondělku takhle z Ostra.
1: A vypičovala som ťa.
0: Jo, tohle z takhle z Ostra.
1: A vypičovala som ťa.
0: Jo, tohle z prostý nebylo vůbec tak dobrý.
1: Pičovala som ťa.
0: Jo, tohle z prostý nebylo vůbec tak dobrý. Tak teď už to zachrání.
1: Pičovala som ťa.
0: Jo, tohle z prostý nebylo vůbec tak dobrý. Tak teď už to zachrání asi jenom. Jo, tohle z prostý nebylo vůbec tak dobrý. Tak teď už to zachrání asi jenom Zuzka a sportovní přehled. Bylo vůbec tak dobrý. Tak teď už to zachrání asi jenom Zuzka a sportovní přehled. Tak teď už to zachrání asi jenom Zuzka a sportovní přehled. Tak teď už to zachrání asi jenom Zuzka a sportovní přehled. Teď už to zachrání asi jenom Zuzka a sportovní přehled. Jenom Zuzka a sportovní přehled. A sportovní přehled.
2: Honí vás mlsný
0: přehled.
2: Honí vás mlsná. Máte chuť. Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rok. Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez. Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez. Nebo radši... Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez. Nebo vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez. Nebo radši něco jemnějšího. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez. Nebo radši něco jemnějšího. Z našeho pořádnej rokovej nářez. Nebo radši něco jemnějšího. Z našeho nabušenýho jídelníčku. Rokovej nářez. Nebo radši něco jemnějšího. Z našeho nabušenýho jídelníčku. Nebo radši něco jemnějšího. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektřího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na rokrát. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na rokrádiu. Každýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na rokrádiu. Každý všední den vybere každej. Elektrický oběd na rokrádiu. Každý všední den úderem 11. do... Elektrický oběd na rokrádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední... Elektrický oběd na rokrádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední... Přijímáme oběd na rokrádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední... Přijímáme objednávky přes... Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. Den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. Úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve... Přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii přes naše...

0: sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio na Rock Rádiu. Rock Rádio Sport. Rock Rádio Sport. Rock Rádio Sport.
1: Ústecký basketbal
0: Rock Rádio Sport.
1: Ústecký basketbal pokračuje.
0: Rock Rádio Sport.
1: Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně.
0: Rock Rádio Sport.
1: Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně.
0: Sport.
1: Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně. Severočeši v nejvyšší soutěži poraz. Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně. Severočeši v nejvyšší soutěži poraz. Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně. Severočeši v nejvyšší soutěži porazili. Basketbal pokračuje ve vítězné vlně. Severočeši v nejvyšší soutěži porazili Olomoucko ve vítězné vlně. Severočeši v nejvyšší soutěži porazili Olomoucko vysoko 102-60. Severočeši v nejvyšší soutěži porazili Olomoucko vysoko 102-66. Nejvyšší soutěži porazili Olomoucko vysoko 102-60. V lize vyhři porazili Olomoucko vysoko 102-66. V lize vyhráli už po páté za sebou. V tako vysoko 102-66. V lize vyhráli už po páté za sebou. V tabulce jim aktuálně 66. V lize vyhráli už po páté za sebou. V tabulce jim aktuálně patří druhé. V lize vyhráli už po páté za sebou. V tabulce jim aktuálně patří druhé místo za 100%. Vyhráli už po páté za sebou. V tabulce jim aktuálně patří druhé místo za 100%. Vyhráli už po páté za sebou. V tabulce jim aktuálně patří druhé místo za 100% Slávou. V tabulce jim aktuálně patří druhé místo za 100% Sláví. Naopak nováček se jim aktuálně patří druhé místo za 100% Sláví. Naopak nováček z Plzně zůstává po další to za 100% Sláví. Naopak nováček z Plzně zůstává po další prohře poslední Sláví. Naopak nováček z Plzně zůstává po další prohře poslední. Hokejová naopak nováček z Plzně zůstává po další prohře poslední. Hokejová extraliga má za sebou z Plzně zůstává po další prohře poslední. Hokejová extraliga má za sebou zůstává po další prohře poslední. Hokejová extraliga má za sebou kompletní desáté kolo další prohře poslední. Hokejová extraliga má za sebou kompletní desáté kolo prohře poslední. Hokejová extraliga má za sebou kompletní desáté kolo neděl. Hokejová extraliga má za sebou kompletní desáté kolo. Nedělní program přinesl celkem extraliga má za sebou kompletní desáté kolo. Nedělní program přinesl celkem sedm má za sebou kompletní desáté kolo. Nedělní program přinesl celkem sedm zápasů na všech stadionech kompletní desáté kolo. Nedělní program přinesl celkem sedm zápasů na všech stadionech šlák kolo. Nedělní program přinesl celkem sedm zápasů na všech stadionech šlágrem byla bitva parní program přinesl celkem sedm zápasů na všech stadionech. Šlágrem byla bitva Pardubic přinesl celkem sedm zápasů na všech stadionech. Šlágrem byla bitva Pardubic s Třincem, kterou do sedm zápasů na všech stadionech. Šlágrem byla bitva Pardubic s Třincem, kterou do na všech stadionech. Šlágrem byla bitva Pardubic s Třincem, kterou domácí vyhráli pět stadionech. Šlágrem byla bitva Pardubic s Třincem, kterou domácí vyhráli pět čtyři. Šlágrem byla

0: Bitva Pardubic s Třincem, kterou domácí vyhráli 5-4 v prodloužení. Tříbodové vítězství v Třincem, kterou domácí vyhráli 5-4 v prodloužení. Karlovy Vary České Budějovice Hradec Králové a Mladá Boleslav.
1: Šťastnou cestu za každého počasí přeje.

Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey. Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey. Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey. Váš specialista na vozy Sub. Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey. Váš specialista na vozy Subaru s pohonem. Cestu za každého počasí přeje Emil Frey. Váš specialista na vozy Subaru s pohonem čeho počasí přeje Emil Frey. Váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. Ver je Emil Frey. Váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. Váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz. Specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz. S pohonem 4x4. www.emilfrey.cz. 4x4. www.emilfrey.cz. www.emilfrey.cz. www.emilfrey.cz. Rock Frey.cz.

Zuzan Chodík. Rock Radio. Zuzanko, díky, bylo to nádherný. Radio. Zuzanko, díky, bylo to nádherný a proto teď. Zuzanko, díky, bylo to nádherný a proto teď pro tebe a všechny příznivce kapely Aerosmith si dáme hitovku Crying takhle po Crying takhle po půl devátý.

0: A jediný, Černeše, na mě takhle hezky koukáš, že ti dám piškot a možná k tomu... Černeše, na mě takhle hezky koukáš, že ti dám piškot a možná k tomu přidám dva lístky na naše narosky koukáš, že ti dám piškot a možná k tomu přidám dva lístky na naše narosky.
1: Daj.
0: Že ti dám piškot a možná k tomu přidám dva lístky na naše narosky.
1: Daj piškot.
0: Dám piškot a možná k tomu přidám dva lístky na naše narosky.
1: Daj piškotku.
0: A možná k tomu přidám dva lístky na naše narosky.
1: Daj piškotku.
0: Možná k tomu přidám dva lístky na naše narosky.
1: Daj piškotku.
0: Jako chceš mi říct lístky na naše narosky?
1: Daj piškotku.
0: Jako chceš mi říct, že... By...
1: Daj piškotku.
0: Jako chceš mi říct, že by si sračil...
1: Piškotku.
0: Jako chceš mi říct, že by si sračila... Jako chceš mi říct, že by si sračila... Jako chceš mi říct, že by si sračil dala piškotku, než abych ti dal lupeny za 17. Jako chceš mi říct, že by si sračil dala piškotku, než abych ti dal lupeny za 17 na takovou tašku. Chceš mi říct, že by si sračil dala piškotku, než abych ti dal lupeny za 17 na takovou taškařici z Kodozlína. Pro... Lupeny za 17 na takovou taškařici z Kodozlína.
1: Já 100% já na piškotku slyším.
0: 17 na takovou taškařici z Kodozlína.
1: Já 100% já na piškotku slyším.
0: Tak taškařice z Kodozlína.
1: Já 100% já na piškotku slyším.
0: Tak přátelé, mobily do ručky.
1: Já 100% já na piškotku slyším.
0: Tak přátelé, mobily do ručky.
1: A na piškotku slyším.
0: Tak přátelé, mobily do ručky.
1: Slyším.
0: Tak přátelé, mobily do ručky. Mobily do ručky.
2: Honda přiváží akční nabídku. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V. Přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské H. Nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýšenou. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním. CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 100 nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 104 HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přes získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridní SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem s výhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem můním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být u 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i 100 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda Run. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Na i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Zároveň. Honda. The power of dreams. Honda, the power of dreams. Jsou dny dobré, lepší a pak... The power of dreams. Jsou dny dobré, lepší a... Of dreams. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro... Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce pší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Tu skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro.

0: Allegro a užij si den naplno. Běž za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když nic, na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Skonto nabité. Když něco, tak Allegro. Skonto nabité.
1: Skonto nabité. Už nemusíte čekat, až si ušetříte. Skonto nabité. Už nemusíte čekat, až si ušetříte. Nabité. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, nečekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v probytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto. Jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% CZ slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Každý z nás řeší
1: poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději.
1: Obchodníka.
2: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, ani to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní. Vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a zároveň střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce. Přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plech a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempí byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků. Bet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz. Výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz. Míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
3: Mohlo to být.
2: Najdete to své na kazbet.cz.
3: Mohlo to být úplně no.
2: Své na kazbet.cz.
3: Mohlo to být úplně
2: kazbet.cz.
3: Mohlo to být úplně normální úterý.
2: CZ.
3: Mohlo to být úplně.

0: úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky. Ani úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky. Úterní úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky. Úterní kybrík v kdyby se nevrátil. Ale je zpátky. Úterní kybrík v KFC. Se nevrátil. Ale je zpátky. Úterní kybrík v KFC. 12. Ale je zpátky. Úterní kybrík v KFC. 12 kousků křupavého kuře. Zpátky. Úterní kybrík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 140. Úterní kybrík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. V KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC. Kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC. Jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC. 49 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC. Úterní kyblík je zpátky v KFC. A kyblík je zpátky v KFC.
1: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe
0: v KFC.
1: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal. A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevovek. A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000. Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítač. Pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače. Slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hra. Kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. O 1000 produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. O 5 až 3 produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. O 5 až 30 produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. O 5 až 30% počítače. Mobily nebo hračky. O 5 až 30% a mobily nebo hračky. O 5 až 30% a nezapomeň do půlnoci nebo hračky. O 5 až 30% a nezapomeň do půlnoci občky. O 5 až 30% a nezapomeň do půlnoci objednáš ráno až 30% a nezapomeň do půlnoci objednáš ráno v Alza procent a nezapomeň do půlnoci objednáš ráno v Alza boxu máš. Už je nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevou, půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy, na Alza objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy, na Alza.cz, v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy, na Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy, na Alza.cz.
2: Vše, co potřebuji.
1: Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
1: Slevovými kódy na Alza.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí.
1: Kódy na Alza.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí.
1: Alza.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu
1: web.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90 a z aplikací Lidl Plus a řepkový olej je 1 litr za 29,90 a z aplikací Lidl Plus je olej je 1 litr za 29,90 a z aplikací Lidl Plus jen za 26,90.

0: 99,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Stavebniny Dek přináší
0: za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci.
0: 50. Lidl, to se vyplatí.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 4.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 4.
0: Vyplatí.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14. Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená. Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu a červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek čtyři běžné nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek čtyři běžné metry suvíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek čtyři běžné metry sušených latí zdarma mega akce ve metru čtverečnímu základních tašek čtyři běžné metry sušených latí zdarma mega akce ve základních tašek, čtyři běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. Čtyři běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si tři sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušená. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více Dek platí do 16. října, tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na dek.cz. 16. října, tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na dek.cz. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na dek.cz. Pro sušené latě zdarma. Více na dek.cz. Zdarma. Více na dek.cz. Na dek.cz.
2: Ne. Každý je naladěný.
3: Ne.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x5 jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x5. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream. Účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI. Jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10 odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět 500 korun 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravin 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravin je norma 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravin 10% zpět za nákupy potravin je normální chtít víc možností Raiffeisen potravy je normální chtít víc možností Raiffeisen bank více na rb.cz Normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz. Víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz. Více na rb.cz. rb.cz.
4: Znabí. Z nabídky sedm dní Peugeot se nedá. Z nabídky sedm dní Peugeot se. Z nabídky sedm dní Peugeot se.

Aerosmith, Fly. Aerosmith. Aerosmith pláčou v éteru Rock Radio. Aerosmith pláčou v éteru Rock Radio. Aerosmith pláčou v éteru Rock Radio 10 minut. Aerosmith pláčou v éteru Rock Radio 10 minut po půl devátý. Éteru Rock Radio 10 minut po půl devátý. Radio 10 minut po půl devátý. To znamená jediný. To znamená jediný. Že na mě takhle hezky koukáš. Že ti dám piškot.

0: nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších tichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za pět nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc mínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. Sedek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. Sedm dní rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. Sedm dní Rifter již za 525 tisíc. Sedm dní Peugeot probíhá za 525 tisíc. Sedm dní Peugeot probíhá právě teď. Pro svůj 5000. Sedm dní Peugeot probíhá právě teď. Pro svůj nový 7 dní Peugeot probíhá právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte Peugeot probíhá právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Probíhá právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem. Svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru. Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte výběr vozů skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. Rok. Kupujte až s nabídkou od Domanského. Rok. Nabídkou od Domanského. Rok. Rádio. Domanského.
2: Rok. Rádio.
0: Jo.
2: Rok. Rádio.
0: Jo.
2: Rok.
0: Je 8 hodin skoro 40.
2: Rok rádio.
0: Je 8 hodin skoro 44 minut.
2: Rádio.
0: Je 8 hodin skoro 44 minut a náš
2: rádio.
0: Je 8 hodin skoro 44 minut a náš telefon. Je 8 hodin skoro 44 minut a náš telefon dneska. Je 8 hodin skoro 44 minut a náš telefon dneska volá do náchoda. Skoro 44 minut a náš telefon dneska volá do náchoda, kde už v práci 4 minut a náš telefon dneska volá do náchoda, kde už v práci sedí Petra. A náš telefon dneska volá do náchoda, kde už v práci sedí Petra. Náš telefon dneska volá do náchoda, kde už v práci sedí Petra. Peťo, dobré. On dneska volá do náchoda, kde už v práci sedí Petra. Peťo, dobré ráno, přejeme. A volá do náchoda, kde už v práci sedí Petra. Peťo, dobré ráno, přejeme.
3: Dobré.
0: Do náchoda, kde už v práci sedí Petra. Peťo, dobré ráno, přejeme.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Už v práci sedí Petra. Peťo, dobré ráno, přejeme.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno. Ahoj.
0: Ráno, přejeme.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno. Ahoj.
0: My tě zdravíme, já se jenom zeptám, co prosím tě děláš?
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno. Ahoj.
0: My tě zdravíme, já se jenom zeptám, co prosím tě děláš?
4: Dobré ráno. Ahoj.
0: My tě zdravíme, já se jenom zeptám, co prosím tě děláš?
4: Dělám administrativu. Ahoj.
0: My tě zdravíme, já se jenom zeptám, co prosím tě děláš?
4: Dělám administrativu v jedné
0: firmě. Já se jenom zeptám, co prosím tě děláš?
4: Dělám administrativu v jedné firmě.
0: Vím, co prosím tě děláš?
4: Dělám administrativu v jedné firmě.
0: Výborně.
4: Dělám administrativu v jedné firmě.
0: Výborně, tak to máš času dost. Prosím tě,

0: Ty...
1: Dělám administrativu v jedné firmě.
0: Výborně, tak to máš času dost. Prosím tě, ty si nám...
1: Administrativu v jedné firmě.
0: Výborně, tak to máš času dost. Prosím tě, ty si nám psala...
1: Firmě.
0: Výborně, tak to máš času dost. Prosím tě, ty si nám psala... Ne, tak to máš času dost. Prosím tě, ty si nám psala... lístky na narození. Prosím tě, ty si nám psala... lístky na narození nebych moc chtěla, protože jsem... ty si nám psala... lístky na narození nebych moc chtěla, protože jsem... Ty nám psala... lístky na narození nebych moc chtěla, protože jsem takhle ještě nikdy nic... lístky na narození nebych moc chtěla, protože jsem takhle ještě nikdy nic nevyhrála. Lístky na narození nebych moc chtěla, protože jsem takhle ještě nikdy nic nevyhrála a hlavně proto, abych na narození nebych moc chtěla, protože jsem takhle ještě nikdy nic nevyhrála a hlavně proto, abych naživo viděla chtěla, protože jsem takhle ještě nikdy nic nevyhrála a hlavně proto, abych naživo viděla Dandu, ale to nesmím říct na takhle ještě nikdy nic nevyhrála a hlavně proto, abych naživo viděla Dandu, ale to nesmím říct nahlas kvůli svému nikdy nic nevyhrála a hlavně proto, abych naživo viděla Dandu, ale to nesmím říct nahlas kvůli svému přála a hlavně proto, abych naživo viděla Dandu, ale to nesmím říct nahlas kvůli svému příteli. Abych naživo viděla Dandu, ale to nesmím říct nahlas kvůli svému příteli. Dandu, ale to nesmím říct nahlas kvůli svému příteli.
1: Přesně tak.
2: Právě teď si to prozradil.
0: Nesmím říct nahlas kvůli svému příteli.
1: Přesně tak.
2: Právě teď si to prozradil několik.
0: Hlas kvůli svému příteli.
1: Přesně tak.
2: Právě teď si to prozradil několika tisícům lidí v ETR.
0: Svému příteli.
1: Tak.
2: Právě teď si to prozradil několika tisíc.
1: Tak.
2: Právě teď si to prozradil několika tisícům lidí v éteru, ale to vůbec nevadí.
0: Ale tvůj
2: přítel určitě neposlouchá Rokrádio. Právě teď si to prozradil několika tisícům lidí v éteru, ale to vůbec nevadí.
0: Ale
2: tvůj přítel určitě neposlouchá Rokrádio, že jo? Několika tisícům lidí v éteru, ale to vůbec nevadí.
0: Ale
2: tvůj přítel určitě neposlouchá Rokrádio, že jo? Tisícům lidí v éteru, ale to vůbec nevadí.
0: Ale
2: tvůj přítel určitě neposlouchá Rokrádio, že jo?
1: No, hlavně doufám, že
2: to vůbec nevadí.
0: Ale
2: tvůj přítel určitě neposlouchá Rokrádio, že jo?
1: No, hlavně doufám, že mi to odpustí za ty výstky.
0: Ale
2: tvůj přítel určitě neposlouchá Rokrádio, že jo?
1: No, hlavně doufám, že mi to odpustí za ty výstky, tak...
2: Určitě neposlouchá Rokrádio, že jo?
1: No, hlavně doufám, že mi to odpustí za ty výstky, tak...
2: Rokrádio, že jo?
1: No, hlavně doufám, že mi to odpustí za ty výstky, tak...
2: My víme, že...
1: Doufám, že mi to odpustí za ty výstky, tak...
2: My víme, že jsi to řekla účelově s Honzíkem.
1: Odpustí za ty výstky, tak...
2: My víme, že jsi to řekla účelově s Honzíkem, se nikdo dobrovolně... My víme, že jsi to řekla účelově s Honzíkem, se nikdo dobrovolně setkávat
0: nechce. Taky...
2: My víme, že jsi to řekla účelově s Honzíkem, se nikdo dobrovolně setkávat
0: nechce. Já si taky říkám jako...
2: Víme, že jsi to řekla účelově s Honzíkem, se nikdo dobrovolně setkávat
0: nechce. Já si taky říkám jako...
2: Že právě s Honzíkem se nikdo dobrovolně setkávat
0: nechce. Já si taky říkám jako... Že proč, jako, že bych ti tam...
2: Nikdo dobrovolně setkávat
0: nechce. Já si taky říkám jako... Že proč, jako, že bych ti tam třeba, nevím, taky říkám jako... Že proč, jako, že bych ti tam třeba, nevím, přeparkoval auto. Že proč, jako, že bych ti tam třeba, nevím, přeparkoval auto nebo něco, co bys mohla tak jako vezlidě. Že proč, jako, že bych ti tam třeba, nevím, přeparkoval auto nebo něco, co bys mohla tak jako vezlidě potřebovat ode mě. Jako, že bych ti tam třeba, nevím, přeparkoval auto nebo něco, co bys mohla tak jako vezlidě potřebovat ode mě. Třeba, nevím, přeparkoval auto nebo něco, co bys mohla tak jako vezlidě potřebovat ode mě. Takže se těším, že přeparkoval auto nebo něco, co bys mohla tak jako vezlidě potřebovat ode mě. Takže se těším, že až nebo něco, co bys mohla tak jako vezlidě potřebovat ode mě. Takže se těším, že až samozřejmě přijdeš si tak jako vezlidě potřebovat ode mě. Takže se těším, že až samozřejmě přijdeš si se mnou ťuknout, tak přijde potřebovat ode mě. Takže se těším, že až samozřejmě přijdeš si se mnou ťuknout, tak přijde i tvůj ode mě. Takže se těším, že až samozřejmě přijdeš si se mnou ťuknout, tak přijde i tvůj přítel od kterého kam. Takže se těším, že až samozřejmě přijdeš si se mnou ťuknout, tak přijde i tvůj přítel od kterého. Že až samozřejmě přijdeš si se mnou ťuknout, tak přijde i tvůj přítel od kterého okamžitě dostanu pěstí mezi oči. Až samozřejmě přijdeš si se mnou ťuknout, tak přijde i tvůj přítel od kterého okamžitě dostanu pěstí mezi oči, to bude. Přijdeš si se mnou ťuknout, tak přijde i tvůj přítel od kterého okamžitě dostanu pěstí mezi oči, to bude krásný. Ťuknout, tak přijde i tvůj přítel od kterého okamžitě dostanu pěstí mezi oči, to bude krásný. Prosím tě, byla jsi přítel od kterého okamžitě dostanu pěstí mezi oči, to bude krásný. Prosím tě, byla jsi někdy ve Zlíně, dostanu pěstí mezi oči, to bude krásný. Prosím tě, byla jsi někdy ve Zlíně, už pěstí mezi oči, to bude krásný. Prosím tě, byla jsi někdy ve Zlíně, už bude krásný. Prosím tě, byla jsi někdy ve Zlíně, už
1: jo.
0: Prosím tě, byla jsi někdy ve Zlíně, už
1: jo, už.

0: Tam byla.
1: Prosím tě, byla jsi někdy ve Zlíně už?
0: Jo, už jsem tam byla.
1: Prosím tě, byla jsi někdy ve Zlíně už?
0: Jo, už jsem tam byla.
1: Takže máš představu někdy ve Zlíně už?
0: Jo, už jsem tam byla.
1: Takže máš představu ve Zlíně už?
0: Jo, už jsem tam byla.
1: Takže máš představu, kde je sportovní hala Datart?
0: Jo, už jsem tam byla.
1: Takže máš představu, kde je sportovní hala Datart?
0: To ani tam byla.
1: Takže máš představu, kde je sportovní hala Datart?
0: To ani náhodou, ale nějak to...
1: Takže máš představu, kde je sportovní hala Datart?
0: To ani náhodou, ale nějak to dopadne.
1: Máš představu, kde je sportovní hala Datart?
0: To ani náhodou, ale nějak to dopadne.
1: Výborně. A sportovní hala Datart?
0: To ani náhodou, ale nějak to dopadne.
1: Výborně. A chápu teda, že...
0: To ani náhodou, ale nějak to dopadne.
1: Výborně. A chápu teda, že...
0: To ani náhodou, ale nějak to dopadne.
1: Výborně. A chápu teda, že pojedete se svým přítelem...
0: Nějak to dopadne.
1: Výborně. A chápu teda, že pojedete se svým přítelem... Jste asi oba... Výborně. A chápu teda, že pojedete se svým přítelem... Jste asi oba rokeři. Máš nějakou představu... A chápu teda, že pojedete se svým přítelem... Jste asi oba rokeři. Máš nějakou představu, co... Chápu teda, že pojedete se svým přítelem... Jste asi oba rokeři. Máš nějakou představu, co pojedete se svým přítelem, jste asi oba rokeři, máš nějakou představu, co nám bude na našich narozeninách, jste asi oba rokeři, máš nějakou představu, co nám bude na našich narozeninách hrát, jste asi oba rokeři, máš nějakou představu, co nám bude na našich narozeninách hrát za kapely, máš nějakou představu, co nám bude na našich narozeninách hrát za kapely, máš nějaký přání nebo tip, co nám bude na našich narozeninách hrát za kapely, máš nějaký přání nebo tip bude na našich narozeninách hrát za kapely, máš nějaký přání nebo tip?
0: Tak
1: našich narozeninách hrát za kapely, máš nějaký přání nebo tip?
0: Tak mám
1: hrát za kapely, máš nějaký přání nebo tip?
0: Tak máme tip panoptiko.
1: Nějaký přání nebo tip?
0: Tak máme tip panoptiko, což by bylo super,
1: co tip?
0: Tak máme tip panoptiko, což by bylo super, co by Tak máme tip panoptiko, což by bylo super, protože máme rádi. Tak máme tip panoptiko, což by bylo super, protože máme rádi. A doufám, že to bude. Máme rádi. A doufám, že to bude. No. A doufám, že to bude. No.
2: Žádný další kapel.
0: Doufám, že to bude. No.
2: Že žádný další kapely si netypovala podle grafu.
0: To bude, no.
2: Že žádný další kapely si netypovala podle grafiky. Že žádný další kapely si netypovala podle grafiky.
0: Ještě.
2: Že žádný další kapely si netypovala podle grafiky.
0: Ještě mě napadl hard.
2: Že žádný další kapely si netypovala podle grafiky.
0: Ještě mě napadl hard.
2: Žádný další kapely si netypovala podle grafiky.
0: Ještě mě napadl Harley.
2: Netypovala podle grafiky.
0: Ještě mě napadl Harley. A dál nevím.
2: Grafiky.
0: Ještě mě napadl Harley. A dál nevím. Napadl Harley. A dál nevím. Na tohle stojí se moc dobrá tohle soluště. A dál nevím. Na tohle stojí se moc dobrá tohle soluštění.
1: To je úplně...
0: A dál nevím. Na tohle stojí se moc dobrá tohle soluštění.
1: To je úplně v pořádku, protože...
0: Nevím, na tohle stojí se moc dobrá tohle soluštění.
1: To je úplně v pořádku, protože já vlastně...
0: Stojí se moc dobrá tohle soluštění.
1: To je úplně v pořádku, protože já vlastně vůbec nevím, co nám tam bude hrát.
0: Soluštění.
1: To je úplně v pořádku, protože já vlastně vůbec nevím, co nám tam bude hrát. To je úplně v pořádku, protože já vlastně vůbec nevím, co nám tam bude hrát.
2: Já taky ne, nám to neřek.
1: To je úplně v pořádku, protože já vlastně vůbec nevím, co nám tam bude hrát.
2: Já taky ne, nám to neřek.
1: V pořádku, protože já vlastně vůbec nevím, co nám tam bude hrát.
2: Já taky ne, nám to neřekli, že my všechno vyblém, takže
1: já vlastně vůbec nevím, co nám tam bude hrát.
2: Já taky ne, nám to neřekli, že my všechno vyblém, takže před námi.
1: Vlastně vůbec nevím, co nám tam bude hrát.
2: Já taky ne, nám to neřekli, že my všechno vyblém, takže před námi to tajej.
1: Přesně, všechno tam bude hrát.
2: Já taky ne, nám to neřekli, že my všechno vyblém, takže před námi to tajej.
1: Přesně, všichni se tváří.
2: Taky ne, nám to neřekli, že my všechno vyblém, takže před námi to tajej.
1: Přesně, všichni se tváří, jakože tam vlastně nikdo nebude.
2: Řekli, že my všechno vyblém, takže před námi to tajej.
1: Přesně, všichni se tváří, jakože tam vlastně nikdo nebude.
2: Všechno vyblém, takže před námi to tajej.
1: Přesně, všichni se tváří, jakože tam vlastně nikdo nebude a my tam stejně.
2: Před námi to tajej.
1: Přesně, všichni se tváří, jakože tam vlastně nikdo nebude a my tam stejně na tom pódiu. Přesně, všichni se tváří, jakože tam vlastně nikdo nebude a my tam stejně na tom

0: pódiu celou dobu budeme chlastat vzadu. Všichni se tváří, že tam vlastně nikdo nebude a my tam stejně na tom pódiu celou dobu budeme chlastat vzadu, takže je to vlastně. Kdo tam bude hrát.
1: Já určitě ne.
0: Každopádně, Peťo, ty si to moc užij, naplánujte si hezky.
1: Ale to nevadí.
0: Uvidíme.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera.
3: Já nevím, jo, co se...

Nemusíš bejt kdo ví jak... Nemusíš bejt kdo ví jak kozata. Nemusíš bejt kdo ví jak kozata, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika. Bejt kdo ví jak kozata, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Kozata, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Všechny.

0: rekapitulácia, ti to zrakapitulujú, že budeš koukat z tý more.
1: Na našich sociálních sítích máme jedno inspirační video z minulého týdne, kde... Na našich sociálních sítích máme jedno inspirační video z minulého týdne, kde jsem se oblíknul, tak jak chodím samozřejmě do práce každý den.
2: Honzík takhle chodí.
0: Každé po šesté stuhla samotného. Tak jsem mu napsala, ať to radši namaluje.
1: Já bych chtěl vědět, co to znamená teď neusnu.
0: Já taky, tak prosím tě, Roman.
1: Já bych chtěl vědět, co to znamená teď neusnu.

0: Já taky, tak prosím tě, Romane...
1: Bych chtěl vědět, co to znamená, teď neusnu.
0: Já taky, tak prosím tě, Romane, napiš Honzíkovi, co...
1: znamená, teď neusnu.
0: Já taky, tak prosím tě, Romane, napiš Honzíkovi, co si tím myslel, jestli si tím chválil jeho...
1: Neusnu.
0: Já taky, tak prosím tě, Romane, napiš Honzíkovi, co si tím myslel, jestli si tím chválil jeho stuhle... taky, tak prosím tě, Romane, napiš Honzíkovi, co si tím myslel, jestli si tím chválil jeho stuhle legíny nebo něco jiného. Romane, napiš Honzíkovi, co si tím myslel, jestli si tím chválil jeho stuhle legíny nebo něco Honzíkovi, co si tím myslel, jestli si tím chválil jeho stuhle legíny nebo něco jiného, a my se na vás budeme těšit. Myslel, jestli si tím chválil jeho stuhle legíny nebo něco jiného, a my se na vás budeme těšit zase zítra. Všem chválil jeho stuhle legíny nebo něco jiného, a my se na vás budeme těšit zase zítra. Všem mějte se krásně, legíny nebo něco jiného, a my se na vás budeme těšit zase zítra. Všem mějte se krásně, páček shledáč, něco jiného, a my se na vás budeme těšit zase zítra. Všem mějte se krásně, páček shledáček.
1: Nazdar.
0: My se na vás budeme těšit zase zítra. Šest, mějte se krásně, páček shledáček.
1: Nazdar.
0: Těšit zase zítra. Šest, mějte se krásně, páček shledáček.
1: Nazdar.
0: Šest, mějte se krásně, páček shledáček.
1: Nazdar.
0: Mějte se krásně, páček shledáček.
1: Nazdar.
0: Páček shledáček.
1: Nazdar.
0: Páček.
1: Nazdar. Nazdar.

0: omezená. A rukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Paní ředit.
0: Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
0: Akce na Nissan.cz.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychle.
0: Nissan.cz.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
2: Mám.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr.
1: Ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme
3: chviličku.
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme
5: dvojnásobíme
2: investice. Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme
5: dvojnásobíme investice.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme
5: dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko?
3: Vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme
5: dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko? Předvýběr a
3: rozšíříme
5: dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko?
5: Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko? Přijmete to riziko? Přijmete to riziko?
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes udělám. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte. Zhodnotit firmní. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte. Zhodnotit firmní finance v Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna. Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna. Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna. Když se v George Business. Česká spořitelna. Když v Praze Česká spořitelna. Když v Praze přichází podzim, Když v Praze přichází podzim, v čínském. Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. V čínském Sanya stále panuje léto. Kem Sanya stále panuje léto. Objevte místo Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto ale panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se skat. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines. Léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya. Na ost nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya. Na ostrov. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya. Na ostrově Hainan z letiště Praha se Skat.

0: Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Praha se z Qatar Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Lines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět let Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.cz. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.cz. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.cz a zpět. Letenky najdete na skat.cz a u všech autorizovaných prodejců. Letenky najdete na skat.cz a u všech autorizovaných prodejců. Na skat.cz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Skat.cz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. A u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za slunce. A u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem. Autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem. Prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
1: Svět není jen
0: Airlines z Prahy za sluncem.
1: Svět není jen samé slunce.
0: Z Prahy za sluncem.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně
0: za sluncem.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky to. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zadeš a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zadeš. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zadeště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
1: Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zadeště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
1: Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zadeště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
0: A co
1: si nerozbijete hubu ani zadeště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
0: A co vaše
1: úspory? Hubu ani zadeště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
0: A co vaše úspory v benzínku?
1: Ještě.
2: Nejlevnější pneu.cz.
0: A co vaše úspory v benzínku?
2: Nejlevnější pneu.cz.
0: A co vaše úspory v benzínku?
2: Z.
0: A co vaše úspory v benzínku? Vydělávají? Nebo jenom spí? A co vaše úspory v benzínku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte úspory v benzínku. Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše benzínku. Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Vají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho. Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN, náš růstový. Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN, náš růstový fond. Te vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN, náš růstový fond patří ke špičce na penzíko právě teď. Převeďte ho k NN, náš růstový fond patří ke špičce na teď. Převeďte ho k NN, náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte, odveďte ho k NN, náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 N, náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod. Fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na N. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. Odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Více korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží. V říjnu. Více na

0: nn.cz. NN. Na vás záleží. Cena nn.cz. NN. Na vás záleží. NN. Na vás záleží. NN. Na vás záleží. Na vás záleží. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 200. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208. Si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 300 nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2008 jich podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2008 již za třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 479 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc 79 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc 7 dní Peugeot právo 2008 již za 475 tisíc 7 dní Peugeot právě teď již za 475 tisíc 7 dní Peugeot právě teď 475 tisíc 7 dní Peugeot právě teď 5 tisíc 7 dní Peugeot právě teď
1: každý
0: 7 dní Peugeot právě teď
1: každý den čelí vaše data
0: právě teď
1: každý den čelí vaše data digitálně
0: teď
1: každý den čelí vaše data digitálním. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Ta digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuje těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. V Česku distribuuje Alef. Distribuuje Alef.

Hezké rádio. Zprávy. Hezké dopoledne. Zprávy. Hezké dopoledne, máme minutu. Zprávy. Hezké dopoledne, máme minutu po deváté. Jsou zprávy. Hezké dopoledne, máme minutu po deváté. Hezké dopoledne, máme minutu po deváté, jsou tu další zprávy. Hezké dopoledne, máme minutu po deváté, jsou tu další zprávy. Hezké dopoledne, máme minutu po deváté, jsou tu další zprávy. Prezident Pavel dnes zahájí fórum. Máme minutu po deváté, jsou tu další zprávy. Prezident Pavel dnes zahájí fórum 2000. Hlava státu deváté, jsou tu další zprávy. Prezident Pavel dnes zahájí fórum 2000. Hlava státu ráno odstartuje zprávy. Prezident Pavel dnes zahájí fórum 2000. Hlava státu ráno odstartuje hlavní program. Prezident Pavel dnes zahájí fórum 2000. Hlava státu ráno odstartuje hlavní program této mezinárodní. Dnes zahájí fórum 2000. Hlava státu ráno odstartuje hlavní program této mezinárodní fórum 2000. Hlava státu ráno odstartuje hlavní program této mezinárodní konference kvůli 2000. Hlava státu ráno odstartuje hlavní program této mezinárodní konference kvůli zahraniční. Hlava státu ráno odstartuje hlavní program této mezinárodní konference kvůli zahraniční cestě promluví. Ráno odstartuje hlavní program této mezinárodní konference kvůli zahraniční cestě promluví k účastníku je hlavní program této mezinárodní konference kvůli zahraniční cestě promluví k národní konference. Kvůli zahraniční cestě promluví k účastníkům pouze prostřednictvím videozdravice. Kvůli zahraniční cestě promluví k účastníkům pouze prostřednictvím videozdravice. Mezi dalšími českými řečníky cestě promluví k účastníkům pouze prostřednictvím videozdravice. Mezi dalšími českými řečníky účastníkům pouze prostřednictvím videozdravice. Mezi dalšími českými řečníky vystoupí pouze prostřednictvím videozdravice. Mezi dalšími českými řečníky vystoupí Jan Lipa prostřednictvím videozdravice. Mezi dalšími českými řečníky vystoupí Jan Lipavský nebo Alexandr Vondra. Videozdravice. Mezi dalšími českými řečníky vystoupí Jan Lipavský nebo Alexandr Vondra. Mezi dalšími českými řečníky vystoupí Jan Lipavský nebo Alexandr Vondra. Celá akce skončí s českými řečníky vystoupí Jan Lipavský nebo Alexandr Vondra. Celá akce skončí řečníky vystoupí Jan Lipavský nebo Alexandr Vondra. Celá akce skončí Jan Lipavský nebo Alexandr Vondra. Celá akce skončí zítra. Kriminalisté zadrželi Podevský nebo Alexandr Vondra. Celá akce skončí zítra. Kriminalisté zadrželi Podevský Vondra. Celá akce skončí zítra. Kriminalisté zadrželi podezřelého z plzeňského. Celá akce skončí zítra. Kriminalisté zadrželi podezřelého z plzeňského útoku. Akce skončí zítra. Kriminalisté zadrželi podezřelého z plzeňského útoku. Kriminalisté zadrželi podezřelého z plzeňského útoku. Policie dopadla muže, který o víkendu zadrželi podezřelého z plzeňského útoku. Policie dopadla muže, který o víkendu pobodali podezřelého z plzeňského útoku. Policie dopadla muže, který o víkendu pobodal ženu u Boleveckého z plzeňského útoku. Policie dopadla muže, který o víkendu pobodal ženu u Boleveckého rybníka útoku. Policie dopadla muže, který o víkendu pobodal ženu u Boleveckého rybníka. Zraněná policie dopadla muže, který o víkendu pobodal ženu u Boleveckého rybníka. Zraněná oběť skončila v nemocnici, který o víkendu pobodal ženu u Boleveckého rybníka. Zraněná oběť skončila v nemocnici, kde pobodal ženu u Boleveckého rybníka. Zraněná oběť skončila v nemocnici, detektivové u Boleveckého rybníka. Zraněná oběť skončila v nemocnici, detektivové původní právní kvalifikace. Zraněná oběť skončila v nemocnici, detektivové původní právní kvalifikace činu. Zraněná oběť skončila v nemocnici, detektivové původní právní kvalifikace činu nyní končila v nemocnici. Detektivové původní právní kvalifikace činu nyní výrazně zpříznili. Detektivové původní právní kvalifikace činu nyní výrazně zpříznili. Zpřísnili případ nově vyšetřili právní kvalifikace činu nyní výrazně zpříznili. Zpřísnili případ nově vyšetřují jako kvalifikace činu nyní výrazně zpříznili. Zpřísnili případ nově vyšetřují nyní výrazně zpříznili. Zpřísnili případ nově vyšetřují jako pokus o vraždu. Rusko zaútočilo

Nissan Days Souta. Nissan Days Souta. Nissan Days Souta D. Was in. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zi Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zim o 90 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou z 1000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je

0: na ukrajinskou energetiku jako pokus o vraždu. Rusko zaútočilo na ukrajinskou energetiku i přes jako pokus o vraždu. Rusko zaútočilo na ukrajinskou energetiku i přes o vraždu. Rusko zaútočilo na ukrajinskou energetiku i přes příměří. Bílý dům. Rusko zaútočilo na ukrajinskou energetiku i přes příměří. Bílý dům sice Rusko zaútočilo na ukrajinskou energetiku i přes příměří. Bílý dům sice na ukrajinskou energetiku i přes příměří. Bílý dům sice nejdřív oznámil energetiku i přes příměří. Bílý dům sice nejdřív oznámil klid zbraní v oblasti příměří. Bílý dům sice nejdřív oznámil klid zbraní v oblasti kritické infrastruktury. Bílý dům sice nejdřív oznámil klid zbraní v oblasti kritické infrastruktury. Donald Trump tvrdil, že s ním obě známil klid zbraní v oblasti kritické infrastruktury. Fotbalová liga má za sebou další zápasy
1: Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, čednější budou na horách na severu a severovýchodě území slabší přehánky.

0: nejčetnější budou na horách na severu a severovýchodě území, kde můžou být nad 12 nejčetnější budou na horách na severu a severovýchodě území, kde můžou být nad 1200 metrů na horách na severu a severovýchodě území, kde můžou být nad 1200 metrů i sněhové a severovýchodě území, kde můžou být nad 1200 metrů i sněhové. Večer pak budou na severovýchodě území, kde můžou být nad 1200 metrů i sněhové. Večer pak budou kde můžou být nad 1200 metrů i sněhové. Večer pak budou srážky i oblačnost můžou být nad 1200 metrů i sněhové. Večer pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší 20 metrů i sněhové. Večer pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty i sněhové. Večer pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty naměří. Večer pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 17 srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia. Jinak se budou pohybovat teploty naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia. Jinak se budou pohybovat maxima mezi 10 až na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia. Jinak se budou pohybovat maxima mezi 10 až 17 stupňů Celsia. Jinak se budou pohybovat maxima mezi 10 až 15 stupni. 17 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat maxima mezi 10 až 15 stupni. Jinak se budou pohybovat maxima mezi 10 až 15 stupni. Budou pohybovat maxima mezi 10 až 15 stupni.
1: Ať už
0: maxima mezi 10 až 15 stupni.
1: Ať už prší nebo paří.
0: 10 až 15 stupni.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
0: 15 stupni.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej. Už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého po. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého dní startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. A muzika do každého počasí.
2: Rock Radio.
1: Do každého počasí.
2: Rock Radio.
1: Do počasí.
2: Rock Radio.
3: Doprava.
2: Rock Radio.
3: Doprava.
0: V Žatci.
2: Rock Radio.
3: Doprava.
0: V Žatci op.
2: Rock Radio.
3: Doprava.
0: V Žatci opatrně.
2: Rock Radio.
3: Doprava.
0: V Žatci opatrně na Komenského aleji má.
2: Radio.
3: Doprava.
0: V Žatci opatrně na Komenského aleji máme tam.
3: Doprava.
0: V Žatci opatrně na Komenského aleji máme tam hlášenou nehodu. V Žatci opatrně na Komenského aleji máme tam hlášenou. V Žatci opatrně na Komenského aleji máme tam hlášenou nehodu dvou osobáků a v Praze se na Komenského aleji máme tam hlášenou nehodu dvou osobáků a v Praze se bouralo na aleji máme tam hlášenou nehodu dvou osobáků a v Praze se bouralo na Pražském okruhu ve směru. Máme tam hlášenou nehodu dvou osobáků a v Praze se bouralo na Pražském okruhu ve směru. Tam hlášenou nehodu dvou osobáků a v Praze se bouralo na Pražském okruhu ve směru k D1, nehodu dvou osobáků a v Praze se bouralo na Pražském okruhu ve směru k D1, na 61 a v Praze se bouralo na Pražském okruhu ve směru k D1, na 61. kilometru se bouralo na Pražském okruhu ve směru k D1, na 61. kilometru je tam Pražském okruhu ve směru k D1, na 61.

0: 60. kilometru je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru k D1. Na 61. kilometru je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Na 61. kilometru je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Na 60. kilometru je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh.
1: Jo, já vím, no, tam jsou ty uličky Baťovský.
2: No což to jo, ale tak...
1: Jo, já vím, no.

0: Tam Dlouhej. Jsou ty uličky jejich baťovský.
1: No což to jo, ale ta štráse jako přes...
0: No, tam
1: Dlouhej.
0: Jsou ty uličky jejich baťovský.
1: No což to jo, ale ta štráse jako přes celý to město, jako víš.
0: Uličky jejich baťovský.
1: No což to jo, ale ta štráse jako přes celý to město, jako víš. Asi 50 semaforů a...
0: Baťovský.
1: No což to jo, ale ta štráse jako přes celý to město, jako víš. Asi 50 semaforů a... No což to jo, ale ta štráse jako přes celý to město, jako víš. Asi 50 semaforů a... Jo, ale ta štráse jako přes celý to město, jako víš. Asi 50 semaforů a projedeš to jak za hodinu, no. Jako přes celý to město, jako víš. Asi 50 semaforů a projedeš to jak za hodinu, no. Takhle připojí to město, jako víš. Asi 50 semaforů a projedeš to jak za hodinu, no. Takhle při pondělku ráno. Asi 50 semaforů a projedeš to jak za hodinu, no. Takhle při pondělku ráno, to se nám taky jednou maforů a projedeš to jak za hodinu, no. Takhle při pondělku ráno, to se nám taky jednou jel, takhle v pondělí ráno, projedeš to jak za hodinu, no. Takhle při pondělku ráno, to se nám taky jednou jel, takhle v pondělí hodinu, no. Takhle při pondělku ráno, to se nám taky jednou jel, takhle v pondělí ráno. Tak to, takhle při pondělku ráno, to se nám taky jednou jel, takhle v pondělí ráno. Tak to tak na tu hodinku bylo. Pondělku ráno, to se nám taky jednou jel, takhle v pondělí ráno. Tak to tak na tu hodinku bylo, no.
0: Až jako. Tak jo.
1: No, se nám taky jednou jel, takhle v pondělí ráno. Tak to tak na tu hodinku bylo, no.
0: Až tak jo.
1: No, to jo, to takhle v pondělí ráno. Tak to tak na tu hodinku bylo, no.
0: Až tak jo.
1: No, to jo, to zdravíme všechny ráno. Tak to tak na tu hodinku bylo, no.
0: Až tak jo.
1: No, to jo, to zdravíme všechny, co to tak na tu hodinku bylo, no.
0: Až tak jo.
1: No, to jo, to zdravíme všechny, co tam stojíte teď v těch kolonách, no.
0: Až tak jo.
1: No, to jo, to zdravíme všechny, co tam stojíte teď v těch kolonách. No, to jo, to zdravíme všechny, co tam stojíte teď v těch kolonách. Na těch 50. To zdravíme všechny, co tam stojíte teď v těch kolonách. Na těch 50 semaforech, pokud zdravíme všechny, co tam stojíte teď v těch kolonách. Na těch 50 semaforech, pokud chcete prostojíte teď v těch kolonách. Na těch 50 semaforech, pokud chcete projezd do Otrokovic ze všech těch kolonách. Na těch 50 semaforech, pokud chcete projezd do Otrokovic ze všech na těch 50 semaforech, pokud chcete projezd do Otrokovic ze Vsetína, tak. Na těch 50 semaforech, pokud chcete projezd do Otrokovic ze Vsetína. Na těch semaforech, pokud chcete projezd do Otrokovic ze Vsetína, tak.
0: Jo, až takhle to tam znáš, jo.
1: Semaforech, pokud chcete projezd do Otrokovic ze Vsetína, tak.
0: Jo, až takhle to tam znáš, jo.
1: No tak jako projezd do Otrokovic ze Vsetína, tak.
0: Jo, až takhle to tam znáš, jo.
1: No tak jako víš ta štráse ze Vsetína, tak.
0: Jo, až takhle to tam znáš, jo.
1: No tak jako víš ta štráse tam, ty se nevyhneš, prostě, tak.
0: Jo, až takhle to tam znáš, jo.
1: No tak jako víš ta štráse tam, ty se nevyhneš, prostě.
0: Ty se nevyhneš, jako, to jako tam znáš, jo.
1: No tak jako víš ta štráse tam, ty se nevyhneš, prostě.
0: Ty se nevyhneš,
1: To jako
0: znáš, jo.
1: No tak jako víš ta štráse tam, ty se nevyhneš, prostě.
0: Ty se nevyhneš,
1: To jako, no tak jako víš ta štráse tam, ty se nevyhneš, prostě.
0: Ty se nevyhneš,
1: To jako, takže ta štráse tam, ty se nevyhneš, prostě.
0: Ty se nevyhneš.
1: Jako, to jako, takže to je takový specifický. Tam ty se nevyhneš, prostě.
0: Ty se nevyhneš.
1: Jako, to jako, takže to je takový specifický na tom městě. Provyhneš, prostě.
0: Ty se nevyhneš.
1: Jako, to jako, takže to je takový specifický na tom městě.
0: Pro mě teda, a... prostě. Ty se nevyhneš.
1: Jako, to jako, takže to je takový specifický na tom městě. Pro mě teda, to jako, takže to je takový specifický na tom městě. Pro mě teda.
0: Až tam budeme mít národ.
1: Takže to je takový specifický na tom městě. Pro mě teda.
0: Až tam budeme mít narozeniny, tak si tam udělám.
1: To je takový specifický na tom městě. Pro mě teda.
0: Až tam budeme mít narozeniny, tak si tam udělám nějaký menší výlet.
1: Specifický na tom městě. Pro mě teda.
0: Až tam budeme mít narozeniny, tak si tam udělám nějaký menší výlet.
1: Pro mě jako pro cizince specifický na tom městě. Pro mě teda.
0: Až tam budeme mít narozeniny, tak si tam udělám nějaký menší výlet.
1: Pro mě jako pro mě teda.
0: Až tam budeme mít narozeniny, tak si tam udělám nějaký menší výlet.
1: Pro mě jako pro cizince je tohle to jako specifický.
0: Mít narozeniny, tak si tam udělám nějaký menší výlet.
1: Pro mě jako pro cizince je tohle to jako specifický tam.
0: Víš, tak si tam udělám nějaký menší výlet.
1: Pro mě jako pro cizence je tohle to jako specifický tam. Aha. Víš, jako že každý město s něčím pamatuju. Pro mě jako pro cizence je tohle to jako specifický tam. Aha. Víš, jako že každý město s něčím pamatuju. A tohle pro cizence je tohle to jako specifický tam. Aha. Víš, jako že každý město s něčím pamatuju. A tohle je tohle to jako specifický tam. Aha. Víš, jako že každý město s něčím pamatuju. A tohle si specifický tam. Aha. Víš, jako že každý město s něčím pamatuju. A tohle si pamatuju.
0: Kolony, to je hezký, no. To
1: mám... Víš, jako že každý město s něčím pamatuju. A tohle si pamatuju.
0: Tady si kolony, to je hezký, no. To já mám takhle třeba s
1: mladou... s něčím pamatuju. A tohle si pamatuju.
0: Tady si pamatuješ kolony, to je hezký, no. To já mám takhle třeba s mladou Boleslaví už
1: kolonu. A tohle si pamatuju.
0: Tady si pamatuješ kolony, to je hezký, no. To já mám takhle třeba s mladou Boleslaví u Škodovky.
1: A tohle si pamatuju.
0: Tady si pamatuješ kolony, to je hezký, no.

0: To já mám takhle třeba s Mladou Boleslaví u Škodovky, že jako na té školovně, to je hezký, no. To já mám takhle třeba s Mladou Boleslaví u Škodovky, že jako
1: fakt,
0: tam jsou šílený kolony. No hezký, no. To já mám takhle třeba s Mladou Boleslaví u Škodovky, že jako tam
1: fakt,
0: jsou šílený kolony. No jak tam najíždějí ráno na... To já mám takhle třeba s Mladou Boleslaví u Škodovky, že jako tam jsou šílený kolony. No jak tam najíždějí ráno na... Třeba s Mladou Boleslaví u Škodovky, že jako tam jsou šílený kolony. No jak tam najíždějí ráno na směnu, tak to je taky peklo. Slaví u Škodovky, že jako tam jsou šílený kolony. No jak tam najíždějí ráno na směnu, tak to je taky peklo.
1: Jo taky.
0: Jako tam
1: fakt,
0: jsou šílený kolony. No jak tam najíždějí ráno na směnu, tak to je taky peklo.
1: Jo taky.
0: Šílený kolony. No jak tam najíždějí ráno na směnu, tak to je taky peklo.
1: Jo taky. Vidíš to. Tak jo, tak.
0: No jak tam najíždějí ráno na směnu, tak to je taky peklo.
1: Jo taky. Vidíš to. Tak jo, tak zdravíme všechny,
0: co ráno na směnu, tak to je taky peklo.
1: Jo taky. Vidíš to. Tak jo, tak zdravíme všechny, co jste na cestě.
0: Taky peklo.
1: Jo taky. Vidíš to. Tak jo, tak zdravíme všechny, co jste na cestách v tuhle tu chvíli. Vidíš to. Tak jo, tak zdravíme všechny, co jste na cestách v tuhle tu chvíli. Vidíš to. Tak jo, tak zdravíme všechny, co jste na cestách v tuhle tu chvíli. Děkujeme Zuzce za zprávy. Jo, tak zdravíme všechny, co jste na cestách v tuhle tu chvíli. Děkujeme Zuzce za zprávy a pojďme všechny, co jste na cestách v tuhle tu chvíli. Děkujeme Zuzce za zprávy a pojďme na rokový dopoledne. Kamil do tu chvíli. Děkujeme Zuzce za zprávy a pojďme na rokový dopoledne. Kamil Drábě s vámi, máme 5 minut po devátce za zprávy a pojďme na rokový dopoledne. Kamil Drábě s vámi, máme 5 minut po devátý a tady jsou zprávy a pojďme na rokový dopoledne. Kamil Drábě s vámi, máme 5 minut po devátý a tady jsou systémy. Na rokový dopoledne, Kamil Drábě s vámi, máme 5 minut po devátý a tady jsou systémy. Kamil Drábě s vámi, máme 5 minut po devátý a tady jsou systémy. S vámi máme 5 minut po devátý a tady jsou systémy. Po devátý a tady jsou systémy. Tady jsou systémy. Systémy.

Rádio. Rock Rádio, rokový dopoledne a Kamil Dráb.

obsahu, aktuální nebo Smashing Pumpkins a spousta dalšího. To je jenom náčrt obsahu aktuálního čísla Classic a spousta dalšího. To je jenom náčrt obsahu aktuálního čísla Classic Rock, kterého. To je jenom náčrt obsahu aktuálního čísla Classic Rock, který najdete už teď. Jenom náčrt obsahu aktuálního čísla Classic Rock, který najdete už teď na obsahu aktuálního čísla Classic Rock, který najdete už teď na stánzí. Já si krok, který najdete už teď na stáncích. Já teda musím říct, že za mě je to, který najdete už teď na stáncích. Já teda musím říct, že za mě je to asi nejlíp stáncích. Já teda musím říct, že za mě je to asi nejlíp čtený periodika. Já teda musím říct, že za mě je to asi nejlíp čtený periodika, co se týká tedy to. Za mě je to asi nejlíp čtený periodika, co se týká tedy toho tištěný, nejlíp čtený periodika, co se týká tedy toho tištěnýho, který najdete čtený periodika, co se týká tedy toho tištěnýho, který najdete na stáncích, periodika, co se týká tedy toho tištěnýho, který najdete na stáncích, protože to vždycky se týká tedy toho tištěnýho, který najdete na stáncích, protože to vždycky zhltnu tedy toho tištěnýho, který najdete na stáncích, protože to vždycky zhltnu toho tištěnýho, který najdete na stáncích, protože to vždycky zhltnu, který najdete na stáncích, protože to vždycky zhltnu jedním nádechem a přijde na stáncích, protože to vždycky zhltnu jedním nádechem a protože to vždycky zhltnu jedním nádechem a přečtu to úplně celý, protože vždycky zhltnu jedním nádechem a přečtu to úplně celý, protože jedním nádechem a přečtu to úplně celý, protože ty články s jedním nádechem a přečtu to úplně celý, protože ty články jsou skvěle formulovaný, napsaný dechem a přečtu to úplně celý, protože ty články jsou skvěle formulovaný, napsaný a přečtu to úplně celý, protože ty články jsou skvěle formulovaný, napsaný, jsou zajímavý celý, protože ty články jsou skvěle formulovaný, napsaný, jsou zajímavý a jsou samozřejmě ty články jsou skvěle formulovaný, napsaný, jsou zajímavý a jsou samozřejmě přebíraný z jsou skvěle formulovaný, napsaný, jsou zajímavý a jsou samozřejmě přebíraný z anglický napsaný, jsou zajímavý a jsou samozřejmě přebíraný z anglický formy psaný, jsou zajímavý a jsou samozřejmě přebíraný z anglický form zajímavý a jsou samozřejmě přebíraný z anglický formy, to znamená, že jsou tam jsou samozřejmě přebíraný z anglický formy, to znamená, že jsou tam citace rozobíraný z anglický formy, to znamená, že jsou tam citace rozhovor z anglický formy, to znamená, že jsou tam citace rozhovory s těma anglický formy, to znamená, že jsou tam citace rozhovory s těma danýma muzikantama, znamená, že jsou tam citace rozhovory s těma danýma muzikantama, takže to fakt jako se rozhovory s těma danýma muzikantama, takže to fakt jako stojí za to. S těma danýma muzikantama, takže to fakt jako stojí za to. Aktuální číslo klasika muzikantama, takže to fakt jako stojí za to. Aktuální číslo Classic Rock, takže to fakt jako stojí za to. Aktuální číslo Classic Rock nabízí, to fakt jako stojí za to. Aktuální číslo Classic Rock nabízí ten hlavní za to. Aktuální číslo Classic Rock nabízí ten hlavní článek. Aktuální číslo Classic Rock nabízí ten hlavní článek o kapele Pink Floyd. Číslo Classic Rock nabízí ten hlavní článek o kapele Pink Floyd. Takže když ho Classic Rock nabízí ten hlavní článek o kapele Pink Floyd. Takže když ho budete hledat na ten hlavní článek o kapele Pink Floyd. Takže když ho budete hledat na stáncích, ten hlavní článek o kapele Pink Floyd. Takže když ho budete hledat na stáncích, tak hledejte článek o kapele Pink Floyd. Takže když ho budete hledat na stáncích, tak hledejte zeď Pink Floydu a hned Pink Floyd. Takže když ho budete hledat na stáncích, tak hledejte zeď Pink Floydu a hned vám to tam. Takže když ho budete hledat na stáncích, tak hledejte zeď Pink Floydu a hned vám to tam vyskočí. Budete hledat na stáncích, tak hledejte zeď Pink Floydu a hned vám to tam vyskočí. No, nicméně, tak hledejte zeď Pink Floydu a hned vám to tam vyskočí. No, nicméně, co jsem chtěl říct, hledejte zeď Pink Floydu a hned vám to tam vyskočí. No, nicméně, co jsem chtěl říct, chtěl jsem říct, že časopis, jeden výtisk tady pro vás máme na Rock Rádiu.

Jurea Hip. Jurea Hip. Jurea Hip na Rock Rádiu Lady in Black. To... Jurea Hip na Rock Rádiu Lady in Black, to už je proflákla. Jurea Hip na Rock Rádiu Lady in Black, to už je proflákla skladba. In Black, to už je proflákla skladba, která zazněla 5 minut po 9:45. No a když jsme u těchto těch... To už je proflákla skladba, která zazněla 5 minut po 9:45. No a když jsme u těchto těch klasik... Skladba, která zazněla 5 minut po 9:45. No a když jsme u těchto těch klasik... U těchto těch, která zazněla 5 minut po 9:45. No a když jsme u těchto těch klasik... U těchto těch... po 9:45. No a když jsme u těchto těch klasik, u těle těch Jurea Hip a u ostatních set. No a když jsme u těle těch klasik, u těle těch Jurea Hip a u ostatních. No a když jsme u těle těch klasik, u těle těch Jurea Hip a u ostatních kapel, tak bych vám těch klasik, u těle těch Jurea Hip a u ostatních kapel, tak bych vám určitě chtěl doporučit ostatních kapel, tak bych vám určitě chtěl doporučit nový číslo časopisu Classic Rock. Tak bych vám určitě chtěl doporučit nový číslo časopisu Classic Rock. Který určitě chtěl doporučit nový číslo časopisu Classic Rock, který už je momentálně na stáncích. Nový číslo časopisu Classic Rock, který už je momentálně na stáncích. A pokud nový číslo časopisu Classic Rock, který už je momentálně na stáncích. A pokud časopisu Classic Rock, který už je momentálně na stáncích. A pokud jste taky milovníci rock, který už je momentálně na stáncích. A pokud jste taky milovníci staré momentálně na stáncích. A pokud jste taky milovníci starých pořádků a máte rádi třeba na stáncích. A pokud jste taky milovníci starých pořádků a máte rádi třeba Pink Floydy. A pokud jste taky milovníci starých pořádků a máte rádi třeba Pink Floydy. Akce. Taky milovníci starých pořádků a máte rádi třeba Pink Floydy. Akce. Rogera Taylora starých pořádků a máte rádi třeba Pink Floydy. Akce. Rogera Taylora pořádků a máte rádi třeba Pink Floydy. Akce. Rogera Taylora nebo třeba Pink Floydy. Akce. Rogera Taylora nebo třeba Tonyho Iommiho. Floydy. Akce. Rogera Taylora nebo třeba Tonyho Iommiho nebo třeba Remkce. Rogera Taylora nebo třeba Tonyho Iommiho nebo třeba Ramones. Rogera Taylora nebo třeba Tonyho Iommiho nebo třeba Ramones a spoustu dalších, ale nebo třeba Tonyho Iommiho nebo třeba Ramones a spoustu dalších, ale samozřejmě můžete sahnout i po nový muzice, která je nabízená ve formě kapely Shinedown nebo Smashing Pumpkins a spousta dalších, která je nabízená ve formě kapely Shinedown nebo Smashing Pumpkins a spousta dalšího. To je nabízená ve formě kapely Shinedown nebo Smashing Pumpkins a spousta dalšího. To je jenom náčrt ve formě kapely Shinedown nebo Smashing Pumpkins a spousta dalšího. To je jenom náčrt obsahu Shinedown nebo Smashing Pumpkins a spousta dalšího. To je jenom náčrt

0: Takže jestli ho chcete, stačí časopis, jeden výtisk tady pro vás máme na Rock Rádiu. Takže si ho chcete, stačí, když zajdete na náš Facebook, tam najdete příspěvek a napíšete, že byste ho chtěli mít. Ty elektrickýho oběda nebo nějak tak si řekneme, kdo z vás ho získal a kdo si pěkně počtete.
1: Vyber si ze široké nabídky direct autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Direct Auto, konečně férový autobazar.
2: Oknem fouká střech.
1: Direct Auto, konečně férový autobazar.

0: Konečně férový autobazar.
1: Oknem fouká střecha, padá hrob.
0: Férový autobazar.
1: Oknem fouká střecha, padá hrob, pak nám to pravda, hrob, pak nám to praví.
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář, ale ne, na to všechno
1: praví.
2: Zedník,
1: malíř,
2: topenář,
1: podlahář,
2: ale ne, na to všechno stačí regbity.
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí regbity.
2: Rekonstrukce bytů.
1: Líř,
2: topenář,
1: podlahář,
2: ale ne, na to všechno stačí regbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat
2: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí regbity.
2: Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu.
2: Ne, na to všechno stačí regbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu.
2: Stačí regbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
2: Více informací.
3: Vašeho bytu. Opět domov.
2: Více informací na regbity.cz.
3: Opět domov.
2: Více informací na regbity.cz.
3: Regbity. Záruka kvality.
2: Více informací na regbity.cz.
3: Regbity. Záruka kvality.
2: Na regbity.cz.
3: Regbity, záruka kvality.
2: Ty.cz.
3: Regbity, záruka kvality. Regbity, záruka kvality.
4: Trenýr Karla.cz.
5: Hlášení pro
4: Trenýr Karla.cz.
5: Hlášení pro lovce.
4: Trenýrkarla.cz.
5: Hlášení pro lovce.
4: Trenýrkarla.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky. Karla.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní. Boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. Ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
6: No to není možné.
4: Kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
6: No to není možné.
4: Jo, čtu to dobře. Se slevou až 80%.
6: No to není možné.
4: Jo, čtu to dobře. Až 80%.
6: No to není možné.
4: Jo, čtu to dobře. Až 80%.
6: No to není možné.
4: Jo, čtu to dobře. Až 80%.
6: No to není možné.
4: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objedná.
6: Není možné.
4: Jo, čtu to dobře, až 80%, dnes objednáš. Jo, čtu to dobře, až 80%, dnes objednáš, zítra máš. Dobře, až 80%, dnes objednáš, zítra máš. Až 80%, dnes objednáš, zítra máš. 80%, dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarla.cz, zítra máš. Trenýrkarla.cz
7: na velikosti
4: záleží. Trenýrkarla.cz
7: na velikosti záleží.
4: Trenýrkarla.cz
7: na velikosti záleží. Proto je šířka našeho
4: Trenýrkarla.cz
7: na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
8: Spotřební daň.
7: 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
8: Spotřební daň. Tvoří
7: 4 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
8: Spotřební daň. Tvoří 14.
7: Vaši lásku skladem a diskrétně.
8: Spotřební daň. Tvoří 14%.
7: A diskrétně.
8: Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárekce. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro boha státního rozpočtu.

0: Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko z počtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Pro bohatší Česko.
1: Co je?
0: Bohatší Česko.
1: Co je? Funguj ty, křáp. Co je? Funguj ty, křáp. Co je? Funguj ty, křápe.
2: Já to musím dne...
1: Co je? Funguj ty, křápe.
2: Já to musím dneska do...
1: Co je? Funguj ty, křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
1: Funguj ty, křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
1: Kliknu. Funguj ty, křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
3: Kliknul vám kompresor.
1: Křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
3: Kliknul vám kompresor.
2: Já to musím dneska dodělat.
3: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový.
2: Dneska dodělat.
3: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu. Kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, ve skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství technika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce. Veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky. Příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky. Pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Kompresoryvzduchotechnika.cz.
4: Kdo spoří, má za tři? Ne.
3: Technika.cz.
4: Kdo spoří, má za tři? Ne. V Unicredit za tři? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až tři? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3. Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. Credit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nemá na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás 3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. Ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. Unicredit Bank. Nás může získat k novému účtu až 4000 korun. Unicredit Bank.
5: Komín.
4: K novému účtu až 4000 korun. Unicredit Bank.
5: Komín musí mít
4: korun. Unicredit Bank.
5: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to.
4: Credit Bank.
5: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody. Komín musí mít pořádnej.

0: Seto, ten pravej tah. Za ok.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.
1: Stavebniny
0: dek.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.
1: Stavebniny dek přináší
0: ten pravej tah.
1: Stavebniny dek přináší mega akci. 5 plus 1 ke každým 5
0: tah.
1: Stavebniny dek přináší mega akci. 5 plus 1 ke každým 5 kusům. Stavebniny dek přináší mega akci. 5 plus 1 ke každým 5 kusům víceúčelového. Přináší mega akci. 5 plus 1 ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex. Akci. 5 plus 1 ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech. Plus 1 ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a na. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení. Tým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení. Od nás dostanete kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení. Od nás dostanete tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení. Od nás dostanete další kus Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení. Od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce všech odstínů a balení. Od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí odstínů a balení. Od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí a balení, od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 16. října. Nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 16. října. Tak si přijďte další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro stavebninách dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na dek.cz. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na dek.cz. Přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na dek.cz. Sikaflex zdarma. Více na dek.cz.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No,
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: Koupíme. Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky. Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká...
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svý...
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, chce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřeší...
2: Říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem...
2: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte...
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už ne...
3: Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte za... Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva. Nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva. Darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
5: House running.
4: Jízdu v super od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
5: House running.
4: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalino running.
4: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrii v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrii v tu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrii vyberete dárek opravdu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitkovou masáž.
4: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na...
4: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na...
4: Vyberete dárek opravdu pro každého.

0: Nejlepší zážitky hledejte na
1: Firma na zážitky.
2: Opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
1: Firma na zážitky.cz.
3: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce! Minus 200... 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce! Minus 200 korun! 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce! Minus 200 korun! 20 kilo Primalexu plus? Hele, akce! Minus 200 korun! Plus? Hele, akce! Minus 200 korun! Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd. Hele, akce! Minus 200 korun! Takže vymaluju a ještě zbyde minus 200 korun! Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na...
3: Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25 kilo...
3: Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25 kilové balení...
3: A ještě zbyde na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25 kilové balení Primalex Plus.
3: Zbyde na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25 kilové balení Primalex Plus. U vybraných... Blesková sleva 200 korun na 25 kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. 200 korun na 25 kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na 25 kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. Under Armour Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. Under Armour. Prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. Under Armour makes you better. Jen do konce října. Více na Primalex.cz. Under Armour makes you better. Under Armour makes you better.
5: Už 30 let. Ladíš formu, makáš.
4: Under Armour makes you better.
5: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš.
4: Makes you better.
5: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, ladíš formu, makáš ve fitku, běháš. Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear. Makáš ve fitku, běháš. Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Běháš. Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu. Nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už dělá Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní noš. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě s ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě kem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recykl, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base layer objevuj z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base layer objevuj v Under Armour materiálu Neolast. Base layer objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium Chodov Neolast. Base layer objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium Chodov Černý most a Nový smích. Base layer objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium Chodov Černý most a Nový smích. Objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium Chodov Černý most a Nový Smíchov nebo na Under Armour Brandhouse Palladium Chodov Černý most a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz. Brandhouse Palladium Chodov Černý most a Nový Smíchov nebo na Under Armour Chodov Černý most a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
6: Ahoj rokeři, zdraví.
7: Černý most a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
6: Ahoj rokeři, zdraví.
7: Smíchov nebo na underarmour.cz.
6: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest.

0: Honza Toužinský, Žán-tým inteligence. Hororová opera Frankenstein. Honza Toužinský, Žán-tým hororová opera Frankenstein. Honza Toužinský, Žán-tým Martin Slouka. Čtvrtek 15. Opera Frankenstein. Honza Toužinský, Žán-tým Martin Slouka. Čtvrtek 15. Honza Toužinský, Žán-tým Martin Slouka. Čtvrtek 15.10. v 19. Toužinský, Žán-tým Martin Slouka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rok čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rok opera CZ.
1: Zlato, co máš?
0: 15.10. v 19 hodin. Rok opera CZ.
1: Zlato, co máš?
0: V 19 hodin. Rok opera CZ.
1: Zlato, co máš dneska v plánu?
0: Hodin. Rok opera CZ.
1: Zlato, co máš dneska v plánu?
2: No přece všechno.
0: Opera CZ.
1: Zlato, co máš dneska v plánu?
2: No přece všechno.
3: Ať už.
1: Zlato, co máš dneska v plánu?
2: No přece všechno.
3: Ať už plánuje.
1: Co máš dneska v plánu?
2: No přece všechno.
3: Ať už plánujete cokoliv. Nový sedmi.
1: V plánu.
2: No přece všechno.
3: Ať už plánujete cokoliv. Nový sedmimístný Volkswagen.
2: No přece všechno.
3: Ať už plánujete cokoliv. Nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlo. Ať už plánujete cokoliv. Nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem. Už plánujete cokoliv. Nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3000 cokoliv. Nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů. Sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů. Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a FEM rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a Family paket. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a Family paketem zdarma. No tisíc korun a Family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány. A Family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány. Zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.

Komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny. Kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok.seto i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok.seto.cz. OK se to.

tu zas tak zlej. Židli tak zlej.

Deska měsíce a Motokeci speciál najdete je na našem webu rokovíradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rokrádia.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rokrádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Kdekoliv.

0: Propásli jste středečního hosta. Zajímá vás, co se konkrétní
1: Hvězdný host, roková kronika, deska měsíce a motokeci.

připadají na Prahu, a to po skončení těch klasických termínů, který připadají na prančení těch klasických termínů, který připadají na Prahu a klasických termínů, který připadají na Prahu a potom by se měli tady ještě dojet ty termínů, který připadají na Prahu a potom by se měli tady ještě dojet ty, které připadají na Prahu a potom by se měli tady ještě dojet ty, který byly přeloženy na Prahu a potom by se měli tady ještě dojet ty, který byly přeloženy nebo a potom by se měli tady ještě dojet ty, který byly přeloženy nebo zrušeny ty, který byly přeloženy nebo zrušeny, tak vy co jste, který byly přeloženy nebo zrušeny, tak vy co jste se těšili na kabát letos ještě na podzim, byly přeloženy nebo zrušeny, tak vy co jste se těšili na kabát letos ještě na podzim, že si ho žený nebo zrušený, tak vy co jste se těšili na kabát letos ještě na podzim, že si ho dáte, tak vy co jste se těšili na kabát letos ještě na podzim, že si ho dáte, tak věřte, že kapela, vy co jste se těšili na kabát letos ještě na podzim, že si ho dáte, tak věřte, že kapela se těšili na kabát letos ještě na podzim, že si ho dáte, tak věřte, že kapela dělá všechno pro to, aby letos ještě na podzim, že si ho dáte, tak věřte, že kapela dělá všechno pro to, aby se na podzim, že si ho dáte, tak věřte, že kapela dělá všechno pro to, aby se to uskutečnilo, tak věřte, že kapela dělá všechno pro to, aby se to uskutečnilo, abyste měli možnost vyrazit, by se to uskutečnilo, abyste měli možnost vyrazit na ty koncerty, což je trošku takový uskutečnilo, abyste měli možnost vyrazit na ty koncerty, což je trošku takový, abyste měli možnost vyrazit na ty koncerty, což je trošku takový zvláštní, že možnost vyrazit na ty koncerty, což je trošku takový zvláštní, že ještě někteří lidé na ty koncerty, což je trošku takový zvláštní, že ještě někteří lidé, což je trošku takový zvláštní, že ještě někteří lidé to kritizují, trošku takový zvláštní, že ještě někteří lidé to kritizují a komentují, zvláštní, že ještě někteří lidé to kritizují a komentují, že ty daný termíny, že ještě někteří lidé to kritizují a komentují, že ty daný termíny nejsou úplně i někteří lidé to kritizují a komentují, že ty daný termíny to kritizují a komentují, že ty daný termíny nejsou úplně kritizují a komentují, že ty daný termíny nejsou úplně ideální a tak dál a tak dál a komentují, že ty daný termíny nejsou úplně ideální a tak dál, cože ty daný termíny nejsou úplně ideální a tak dál, což je zvláštní, daný termíny nejsou úplně ideální a tak dál, což je nejsou úplně ideální a tak dál, což je zvláštní ideální a tak dál, což je zvláštní, naštěstí kapela Kabát se k tomu staví a tak dál, což je zvláštní, naštěstí kapela Kabát se k tomu staví dál, což je zvláštní, naštěstí kapela Kabát se k tomu staví velice zvláštní, naštěstí kapela Kabát se k tomu staví velice zvláštní, naštěstí kapela Kabát se k tomu staví velice pozitivně, protože naštěstí kapela Kabát se k tomu staví velice pozitivně, protože některý kapela Kabát se k tomu staví velice pozitivně, protože některý ty termíny dokonce mu staví velice pozitivně, protože některý ty termíny dokonce, který byly velice pozitivně, protože některý ty termíny dokonce, který byly nahrazený třeba, protože některý ty termíny dokonce, který byly nahrazený třeba konkrétně, některý ty termíny dokonce, který byly nahrazený třeba konkrétně v Brně, tak ty termíny dokonce, který byly nahrazený třeba konkrétně v Brně, tak navíc, který byly nahrazený třeba konkrétně v Brně, tak navíc úplně nejsou byly nahrazený třeba konkrétně v Brně, tak navíc úplně nejsou ideální pro nahrazený třeba konkrétně v Brně, tak navíc úplně nejsou ideální pro kapelu Kabát třeba konkrétně v Brně, tak navíc úplně nejsou ideální pro kapelu Kabát, protože i je to bude stát, tak navíc úplně nejsou ideální pro kapelu Kabát, protože i je to bude stát peníze, navíc úplně nejsou ideální pro kapelu Kabát, protože i je to bude stát peníze za to přeložení. Úplně nejsou ideální pro kapelu Kabát, protože i je to bude stát peníze za to přeložení. A za kapelu Kabát, protože i je to bude stát peníze za to přeložení. A za vymýšlení nových, protože i je to bude stát peníze za to přeložení. A za vymýšlení nových, i je to bude stát peníze za to přeložení. A za vymýšlení nových míst.

Survival a Survival a Burning Heart. Survival a Burning Heart na Rock Rádiu 9. Survival a Burning Heart na Rock Rádiu 9 hodin a 30. Survival a Burning Heart na Rock Rádiu 9 hodin a 38 minut. Survival a Burning Heart na Rock Rádiu 9 hodin a 38 minut. Už jsme Survival a Burning Heart na Rock Rádiu 9 hodin a 38 minut. Už jsme mluvili o tom, že kapelu Kaba Burning Heart na Rock Rádiu 9 hodin a 38 minut. Už jsme mluvili o tom, že kapelu Kabát postihla Rock Rádiu 9 hodin a 38 minut. Už jsme mluvili o tom, že kapelu Kabát postihla viróza a byly hodin a 38 minut. Už jsme mluvili o tom, že kapelu Kabát postihla viróza a byli nuceni zrušit o tom, že kapelu Kabát postihla viróza a byli nuceni zrušit koncerty v Brně. Kapelu Kabát postihla viróza a byli nuceni zrušit koncerty v Brně. Tedy ty postihla viróza a byli nuceni zrušit koncerty v Brně. Tedy ty dva vypla a byli nuceni zrušit koncerty v Brně. Tedy ty dva vyprodaní zrušit koncerty v Brně. Tedy ty dva vyprodaní a nový termíny jsou známí koncerty v Brně. Tedy ty dva vyprodaný a nový termín jsou známý. Tedy ty dva vyprodaný a nový termín jsou známý 17. listopad. Tedy ty dva vyprodaný a nový termín jsou známý 17. listopad. Vyprodaný a nový termín jsou známý 17. listopadu a 19. listopadu. Termín jsou známý 17. listopadu a 19. listopadu. Známý 17. listopadu a 19. listopadu. A 19. listopadu a 19. listopadu a listopadu a 19. listopadu a bohužel přišla další 19. listopadu a bohužel přišla další zpráva a bohužel přišla další zpráva, že a bohužel přišla další zpráva, že se to nelepší, takže byly zrušený koncert. Bohužel přišla další zpráva, že se to nelepší, takže byly zrušený koncerty. Bohužel přišla další zpráva, že se to nelepší, takže byly zrušený koncerty i na Slovensku. Zpráva, že se to nelepší, takže byly zrušený koncerty i na Slovensku. Že se to nelepší, takže byly zrušený koncerty i na Slovensku. Lepší, takže byly zrušený koncerty i na Slovensku. Vize je taková, že takže byly zrušený koncerty i na Slovensku. Vize je taková, že by zrušený koncerty i na Slovensku. Vize je taková, že by se měly odehrát na Slovensku. Vize je taková, že by se měly odehrát ještě letos. Vize je taková, že by se měly odehrát ještě letos a to. Vize je taková, že by se měly odehrát ještě letos a to po skončení. Že by se měly odehrát ještě letos a to po skončení těch klasických. Se měly odehrát ještě letos a to po skončení těch klasických. Měly odehrát ještě letos a to po skončení těch klasických termínů, který je ještě letos a to po skončení těch klasických termínů, který

0: takže dát peníze za to přeložení a za vymýšlení nových míst. Takže kluci se snaží dělat pro to maximum a ještě jsou za to v podstatě kritizováni, že to dávají na termín na termíny, na který si lidi nekoupili lístky. Takže do konce roku se to povede všechno realizovat a odehrát. Takže se taky těšte a pokud to všechno dobře dopadne a nebudou další komplikace, tak snad to bude všechno dobré.
1: Přijdeme na to a opravíme to. Rychlí kontrolky, ať už je to cokoliv.

0: přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Ať už je to cokoliv, přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoliv, přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce. Servis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové dům s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy. Bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Jezděte bez poruchy.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď
0: bez poruchy.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala. Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq. Prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq. Nyní v metalicky. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq. Nyní v metal. Akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq. Nyní v metal. Metalických barvách zdarma. S prodlouženou Jaskala, Kamiq nebo Karoq, nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplatce Kamiq nebo Karoq, nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplacením servisu Karoq, nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplacením nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplacením servisem jen za 5000 zdarma. S prodlouženou zárukou a předplacením servisem jen za 5400 korun. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5000 prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda s placeným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy jedno jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy jednoduše pro akční modely Škoda Easy jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Hledáte
1: Easy jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno
1: duše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už
1: více na škodaauto.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde
1: škodaauto.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukat. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
3: Tak dobře
2: poslouchejte, ale všechno už vám přijde okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Všechno už vám přijde okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
2: Pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
2: Plnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na
2: kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vám
4: koušeli. House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset stoj zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset stoj 1 metrů nad
2: přiváž

0: pozveme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak vyšších budov v Praze. Pak si to pěkně seběhnete dolů.
2: Mami!
3: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x5. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x5 korun, 50% u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x5 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
4: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
5: Nekupujte drahé značky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.

0: se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
1: Svět není jen samé.
0: Bez potisku. Bez potisku CZ.
1: Svět není jen samé slunce.
0: Bez potisku CZ.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to
0: potisku CZ.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drzet. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou. Jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky to slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si ne. Je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zadek. A drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zadeště. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Kapela,
1: kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Kapela Škvor v dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice. K nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Tour 2027. To je nabitá rocková show plná hitů, ale také songy z nového 2027. To je nabitá rocková show plná hitů, ale také songy z nového alba. To je nabitá rocková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v nabitá rocková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio.
3: A co vaše?
2: Prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio.
3: A co vaše úspory?
2: Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio.
3: A co vaše úspory?
2: Mediálním partnerem je Rock Radio.
3: A co vaše úspory v penzíku?
2: Mediálním partnerem je Rock Radio.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají?
2: Radio.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Úspory v penzíku. Vydělávají? Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko.
3: Vydělávají? Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď.
3: Přejí? Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod. Fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. Odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží. Pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží. CZ. NN. Na vás záleží.
5: Mám barák.
3: NN. Na vás záleží.
5: Mám barák.
3: Na vás záleží.
5: Mám barák. Děravej.
3: Záleží.
5: Mám barák. Děravej. Mám barák. Děravej. Mě do post. Mám barák. Děravej. Mě do postele fičí. Mám barák. Děravej. Mě do postele fičí. Děravej.

Fiji. Je do postele fičí, snad je do postele fičí, snad známý telefičí, snad značí, snad známý poraděj, snad známý poraděj, jinak, snad známý poraděj. Jinak jsem snad známý poraděj, jinak jsem

Ventilátory.cz. Ventilátory.cz. Ventilátory.cz. Rock.cz.

www.radiohouse.cz. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Právě teď na radiohouse.cz. Na radiohouse.cz. Oknem fokus.cz.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Dnes se...
0: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují...
0: Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na kontrole.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na...
0: Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncert. Dnes se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října může se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do... a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café, kde máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café, koná se tam punkovej koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café, koná se tam punkovej benefiční. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café, koná se tam punkovej benefiční koncert Havloid. 16. října můžeme do pražského Rock Café, koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 95. Jdeme do pražského Rock Café, koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 95. Rock Café, koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 95. A zahrají VVU tam punkovej benefiční koncert Havloids 95. A zahrají VVU Švindl PUE benefiční koncert Havloids 95. A zahrají VVU Švindl PUM anebo Mozart Havloids 95. A zahrají VVU Švindl PUM anebo Motorkáři 95. A zahrají VVU Švindl PUM anebo Motorkáři tobě. Pak a zahrají VVU Švindl PUM anebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky VVU Švindl PUM anebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 40 Švindl PUM anebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v domě UM anebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v domě kultury v Mladý Boleslavi anebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v domě kultury v Mladý Boleslavi Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v domě kultury v Mladý Boleslavi na Facetek taky hrají Rybičky 48 v domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour Face se vracejí z Velkých hal 48 v domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour Face se vracejí z Velkých kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour Face se vracejí z Velkých hal zpátky do menších sálů Mladý Boleslavi na Face Tour Face se vracejí z Velkých hal zpátky do menších sálů bez velk na Face Tour Face se vracejí z Velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů Face se vracejí z Velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jak sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trochu velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop punku. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop punku. 18. října totiž dorazí Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop punku. 18. října totiž dorazí se nabízí trocha pop punku. 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. Trocha pop punku. 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hyšti Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hyjetela. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hyjetela. Čtyři na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hyjetela. Čtyři dekády na metalový scéně. 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hyjetela. Čtyři dekády na metalový scéně. Distriktu přijede Marko Hyjetela. Čtyři dekády na metalový scéně. Tarot, Synergy a samozřejmě hlavně.

0: oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenák.
0: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář.
2: Podlaha,
0: střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář.
2: Podlahář,
1: ale ne.
0: Pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář.
2: Podlahář,
1: ale ne. Na to všechno stačí rek.
0: Praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář.
2: Podlahář,
1: ale ne. Na to všechno stačí rek byty.
2: Zedník, malíř,
1: topenář.
2: Podlahář,
1: ale ne. Na to všechno stačí rek byty. Rekonstrukce bytů.
2: Malíř,
1: topenář.
2: Podlahář,
1: ale ne. Na to všechno stačí rek byty. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si
1: podlahář, ale ne. Na to všechno stačí rek byty. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět.
1: Ne, na to všechno stačí rek byty. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu.
1: Stačí rek byty. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více info. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rek udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rek bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rek byty záruka opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rek byty záruka kvality.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rek byty záruka kvality.
1: Informací na rekbyty.cz.
2: Rek byty záruka kvality.
1: Byty.cz.
2: Rek byty záruka kvality.
1: Z.
2: Rek byty záruka kvality. Záruka kvality.
3: Koupelnové
2: kvality.
3: Koupelnové ventilátory potrubní. Koupelnové ventilátory. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory. Potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory. Průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak, takhle.
3: Ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak, takhle širokou nabídku
3: ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak, takhle širokou nabídku
3: ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde. Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete.

Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně, Tarot, Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý rok. 4 dekády na metalové scéně, Tarot, Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Kády na metalové scéně, Tarot, Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte ně, Tarot, Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, Prorok Rádio, hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, Prorok Rádio, Šárka Holubcová, dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, Prorok Rádio, Šárka Holubcová, Prorok Rádio, Nightwish. Tak se bavte, Prorok Rádio, Šárka Holubcová, Prorok Rádio. Tak se bavte, Prorok Rádio, Šárka Holubcová, Prorok Rádio. Rádio, Šárka Holubcová, Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok Rádio. Prorok R

0: na sukorady.cz. Sukorady, sukorady. www.oknasukorady.cz. Sukorady. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz.
1: Už tě nebaví
0: oknasukorady.cz.
1: Už tě nebaví
0: Sukorady.cz.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodej. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat? Baví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkend svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komu chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat. By tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám tak změň.

Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Jo, rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuju přistavit.
0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý.
0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale...
0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale...
0: Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10. Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
0: A tomu říkáte hodně?
1: Přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel.
1: Ale fakt hodně. Tak 10.
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel.
1: Hodně. Tak 10.
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistaví.
1: Tak 10.
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám
1: přistaví.
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou.
0: Říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz. Vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz. Třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz. Na jednou. www.siegel.cz. www.siegel.cz. Skonto nabité. Siegel.cz. Skonto nabité. Cz. Skonto
3: nabité. Už nemusíte. Skonto nabité. Už nemusíte čekat, až si ušetříte. Skonto nabité. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nabité. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše. Musíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na ten na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách. Si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu s konto cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ, kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ slevu 50%. Dnes získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ slevu 50% z každých. Získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ slevu 50% z každých 10 tisíc a na e-shopu s konto CZ slevu 50% z každých 10 tisíc nákupů s konto CZ slevu 50% z každých 10 tisíc nákupu nábytku. Prav slevu 50% z každých 10 tisíc nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy 50% z každých 10 tisíc nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka z každých 10 tisíc nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka 10 tisíc nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Řekni třikrát strč
3: nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Řekni třikrát strč prst skrz krk
3: nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Řekni třikrát strč prst skrz
3: pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Řekni třikrát strč prst skrz krk
5: znám lepší
3: skla u obchodníka.
4: Řekni třikrát strč prst skrz krk
5: znám lepší skla prostrojka.
4: Řekni třikrát strč prst skrz krk
5: znám lepší skla prostroje skla prostroj
4: třikrát strč prst skrz krk
5: znám lepší skla prostroje skla prostroje skla prostroj
4: strč prst skrz krk
5: znám lepší skla prostroje skla prostroje skla prostroje znám lepší skla prostroje skla prostroje skla prostroje CZ
4: co
5: skla prostroje skla prostroje skla prostroje CZ
4: co
5: kvalitní skla prostroje skla prostroje skla prostroje CZ
4: co
5: kvalitní skla pro zemi je skla prostroje CZ
4: co
5: kvalitní skla pro zemi

0: CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje. Stroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla?
0: CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje. Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje.
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje. CZ.
0: Specialista na zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje. CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stavební stroje.
1: Skla pro stroje. CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Staveb pro stroje. CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Stavební CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová
0: skla pro pracovní stroje.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie
0: stroje.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm. Nyní Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm. Nyní za skvělých 25 korun mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm. Nyní za skvělých 25 korun 90. Nopová folie Dek Dren 8 mm. Nyní za skvělých 25 korun 90 halézů včetně DP. Folie Dek Dren 8 mm. Nyní za skvělých 25 korun 90 halézů včetně DPH. Dren 8 mm. Nyní za skvělých 25 korun 90 halézů včetně DPH. Za metr čtvereční. Nyní za skvělých 25 korun 90 halézů včetně DPH. Za metr čtvereční. Mega akce 25 korun 90 halézů včetně DPH. Za metr čtvereční. Mega akce ve stavební na 50 halézů včetně DPH. Za metr čtvereční. Mega akce ve staveb včetně DPH. Za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. A za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Hořína. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz. Přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz. Sada folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz.
3: Sada zimní
2: za super cenu. Více na Dek.cz.
3: Sada zimních kol zdarma?
2: Cenu. Více na Dek.cz.
3: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená
2: Dek.cz.
3: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka. Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan. Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai nyní už od 500 záruka na 5 let? Nissan Qashqai nyní už od 599 na 5 let? Nissan Qashqai nyní už od 599 tisíc korun? Nissan Qashqai nyní už od 599 tisíc korun. Nissan Qashqai nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodeji. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan. To jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan and Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.

0: Podmínky akce na nissan.cz. Na nissan.cz.
1: Když v Praze...
0: CZ.
1: Když v Praze přichází podzim... Když v Praze přichází podzim... Když v Praze přichází podzim, v čínském Sany... Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanyas... Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanyas stále panuje... Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanyas stále panuje léto. Přichází podzim, v čínském Sanyas stále panuje léto. Zim, v čínském Sanyas stále panuje léto. Léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Chajnan. Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Chajnan v Číně. Skat Airlines do Sanya na ostrově Chajnan v Číně. Z Prahy do Sanya na ostrově Chajnan v Číně. Z Prahy do Sanya na ostrově Chajnan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky Chajnan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na Chajnan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz. Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. A u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem. Autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem. Airlines. Z Prahy za sluncem. Z Prahy za sluncem.
2: S námi je
1: sluncem.
2: S námi je balení. S námi je balení hrou. Velkoobchod a S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop. S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel široké hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalu obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů www.obaly.cz širokého sortimentu obalových materiálů www.obaly.cz sortimentu obalových materiálů www.obaly.cz obalových materiálů www.obaly.cz www.obaly.cz www.obaly.cz cz

0: Radio. Rock Radio. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Příjemné dopoledne.
0: Zprávy.
1: Příjemné dopoledne.
0: Zprávy.
1: Příjemné dopoledne, jsou tady nejnovější zprávy.
0: Zprávy.
1: Příjemné dopoledne, jsou tady nejnovější zprávy. Příjemné dopoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Hnutí ANO podle nejnovějšího volebního průzkumu oslávy a Vladan Hýl. Hnutí ANO podle nejnovějšího volebního průzkumu oslabuje a Vladan Hýl. Hnutí ANO podle nejnovějšího volebního průzkumu oslabuje, aktuálně by získalo. Hnutí ANO podle nejnovějšího volebního průzkumu oslabuje, aktuálně by získalo 28,8. Nejnovějšího volebního průzkumu oslabuje, aktuálně by získalo 28,8%. Jeho volebního průzkumu oslabuje, aktuálně by získalo 28,8%. Průzkumu oslabuje, aktuálně by získalo 28,8% hlasů. Téměř očkuje, aktuálně by získalo 28,8% hlasů. Téměř o 4% získalo 28,8% hlasů. Téměř o 4% body méně než v květnu. 8% hlasů. Téměř o 4% body méně než v květnu. 10% hlasů. Téměř o 4% body méně než v květnu. Vyplývá to z průzkumu hlasů. Téměř o 4% body méně než v květnu. Vyplývá to z průzkumu agentury NME. O 4% body méně než v květnu. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro novinky C. Body méně než v květnu. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro novinky C. Než v květnu. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro novinky CZ. Naopak posilu. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro novinky CZ. Naopak posilují to z průzkumu agentury NMS pro novinky CZ. Naopak posilují starostové z 18 NMS pro novinky CZ. Naopak posilují starostové z 18,8 novinky CZ. Naopak posilují starostové s 18,8% PZ. Naopak posilují starostové s 18,8% třetí od. Naopak posilují starostové s 18,8% třetí ODS by získala starostové s 18,8% třetí ODS by získala 18,8% třetí ODS by získala 12,5% třetí ODS by získala 12,5% třetí ODS by získala 12,5% třetí ODS by získala 12,5% do sněmovny by se dostali také SPD ODS by získala 12,5% do sněmovny by se dostali také SPD Piráti a MOD získala 12,5% do sněmovny by se dostali také SPD Piráti a motoristé 0,5% do sněmovny by se dostali také SPD Piráti a motoristé do sněmovny by se dostali také SPD Piráti a motoristé do sněmovny by se dostali také SPD Piráti a motoristé Evropská unie dnes v dostali také SPD Piráti a motoristé Evropská unie dnes v Lucemburku pro Piráti a motoristé Evropská unie dnes v Lucemburku projedná dosud největší motoristé Evropská unie dnes v Lucemburku projedná dosud největší balík sankcí pro Evropská unie dnes v Lucemburku projedná dosud největší balík Evropská unie dnes v Lucemburku projedná dosud největší balík sankcí proti Rusku kvůli válce na dnes v Lucemburku projedná dosud největší balík sankcí proti Rusku kvůli válce na Ukrajině v Lucemburku projedná dosud největší balík sankcí proti Rusku kvůli válce na Ukrajině na sankční seznam má dosud největší balík sankcí proti Rusku kvůli válce na Ukrajině

0: Na sankční seznam největší balík sankcí proti Rusku kvůli válce na Ukrajině. Na sankční seznam má při sankcí proti Rusku kvůli válce na Ukrajině. Na sankční seznam má přibýt téměř 6 kvůli válce na Ukrajině. Na sankční seznam má přibýt téměř 1600 osob a Ukrajině. Na sankční seznam má přibýt téměř 1600 osob a subjektů spojených. Na sankční seznam má přibýt téměř 1600 osob a subjektů spojených především s námi má přibýt téměř 1600 osob a subjektů spojených především s ruským zbrojním průmyslem. Přibýt téměř 1600 osob a subjektů spojených především s ruským zbrojním průmyslem. 1600 osob a subjektů spojených především s ruským zbrojním průmyslem. Ministři budou řešit 100 osob a subjektů spojených především s ruským zbrojním průmyslem. Subjektů spojených především s ruským zbrojním průmyslem. Ministři budou řešit také ruských především s ruským zbrojním průmyslem. Ministři budou řešit také ruské hybridní útoky v Evropě s ruským zbrojním průmyslem. Ministři budou řešit také ruské hybridní útoky v Evropě a situaci průmyslem. Ministři budou řešit také ruské hybridní útoky v Evropě a situaci na blízké. Ministři budou řešit také ruské hybridní útoky v Evropě a situaci na Blízkém východě. Budou řešit také ruské hybridní útoky v Evropě a situaci na Blízkém východě. Také ruské hybridní útoky v Evropě a situaci na Blízkém východě. Hokejisté mistrovský hybridní útoky v Evropě a situaci na Blízkém východě. Hokejisté mistrovský situaci na Blízkém východě. Hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli v 10. kole Blízkém východě. Hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli v 10. kole extraligy na Hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli v 10. kole extraligy nad Třincem 5. Hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli v 10. kole extraligy nad Třincem 5-4 v prodloužení. Pardubic vyhráli v 10. kole extraligy nad Třincem 5-4 v prodloužení. Oceláři ztratili. Pardubic vyhráli v 10. kole extraligy nad Třincem 5-4 v prodloužení. Oceláři 10. kole extraligy nad Třincem 5-4 v prodloužení. Oceláři ztratili první body extraligy nad Třincem 5-4 v prodloužení. Oceláři ztratili první body v tomto extraligovém Třincem 5-4 v prodloužení. Oceláři ztratili první body v tomto extraligovém ročníku po před 4 v prodloužení. Oceláři ztratili první body v tomto extraligovém ročníku po předchozích rekordení. Oceláři ztratili první body v tomto extraligovém ročníku po předchozích rekordních 9. Oceláři ztratili první body v tomto extraligovém ročníku po předchozích rekordních 9 zápasech. První body v tomto extraligovém ročníku po předchozích rekordních 9 zápasech bez ztráty extraligovém ročníku po předchozích rekordních 9 zápasech bez ztráty od začátku ročníku po předchozích rekordních 9 zápasech bez ztráty od začátku sezóny.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
2: Celzia.
1: Ať už prší.

0: nebo paří slunce, slušnej rok si... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej... Už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na pe, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Diktovat každej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rok a muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Začneme v...
0: Rock Radio. Doprava.
1: Začneme v Praze s...
0: Rock Radio. Doprava.
1: Začneme v Praze, Slezská.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Začneme v Praze, Slezská, to je tady nad námi.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Začneme v Praze, Slezská, to je tady nad náma nahoře.
0: Doprava.
1: Začneme v Praze, Slezská, to je tady nad náma nahoře, nad Mírákem.
0: Doprava.
1: Začneme v Praze, Slezská, to je tady nad náma nahoře, nad Mírákem, tak tam pojď. Začneme v Praze, Slezská, to je tady nad náma nahoře, nad Mírákem, tak v Praze, Slezská, to je tady nad náma nahoře, nad Mírákem, tak tam počítejte s komplikací, nehoda, to je tady nad náma nahoře, nad Mírákem, tak tam počítejte s komplikací, nehoda osobní, nad náma nahoře, nad Mírákem, tak tam počítejte s komplikací, nehoda osobního auta a nahoře, nad Mírákem, tak tam počítejte s komplikací, nehoda osobního auta a chodce, Mírákem, tak tam počítejte s komplikací, nehoda osobního auta a chodce.
0: Bezpečnou jízdu kdykoli a kamkoli přeje Emil Frey. Bezpečnou jízdu kdykoli a kamkoli přeje Emil Frey. Objevte. Bezpečnou jízdu kdykoli a kamkoli přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy. Bezpečnou jízdu kdykoli a kamkoli.

kdykoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich výjezdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz. Spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz. Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz. Na našich webových stránkách www.emilfrey.cz. Stránkách www.emilfrey.cz. www.emilfrey.cz. www.emilfrey.cz.

zahraničního, podloženého, a fakta, články a rozhovory, které nakladu zahraničního, podloženého, a fakta, články a rozhovory, které tam jsou, což u zahraničního, podloženého, a fakta, články a rozhovory, které tam jsou, což můžu sám podloženýho, a fakta, články a rozhovory, které tam jsou, což můžu sám osobně potvrdit, a fakta, články a rozhovory, které tam jsou, což můžu sám osobně potvrdit, fakta, články a rozhovory, které tam jsou, což můžu sám osobně potvrdit, tak opravdu a rozhovory, které tam jsou, což můžu sám osobně potvrdit, tak opravdu stojí za to a jsou od který tam jsou, což můžu sám osobně potvrdit, tak opravdu stojí za to a jsou od sám osobně potvrdit, tak opravdu stojí za to a jsou od renomovaných osobně potvrdit, tak opravdu stojí za to a jsou od renomovaných autorů, tak opravdu stojí za to a jsou od renomovaných autorů, takže opravdu stojí za to a jsou od renomovaných autorů, takže opravdu se jsou od renomovaných autorů, takže opravdu se něco dozvíte renomovaných autorů, takže opravdu se něco dozvíte, ne jako renomovaných autorů, takže opravdu se něco dozvíte, ne jako autorů, takže opravdu se něco dozvíte, ne jako v těch klasických časopisech, takže opravdu se něco dozvíte, ne jako v těch klasických časopisech, opravdu se něco dozvíte, ne jako v těch klasických časopisech, kde si koupíte něco dozvíte, ne jako v těch klasických časopisech, kde si koupíte, je tam plno fotek, víte, ne jako v těch klasických časopisech, kde si koupíte, je tam plno fotek, jako v těch klasických časopisech, kde si koupíte, je tam plno fotek, nějaký článek, ne v těch klasických časopisech, kde si koupíte, je tam plno fotek, nějaký článek, nesmyslný vygenerovaných, kde si koupíte, je tam plno fotek, nějaký článek, nesmyslný vygenerovaný, víte, je tam plno fotek, nějaký článek, nesmyslný vygenerovaný, generovaný bůhvíčím a vlastně je tam plno fotek, nějaký článek nesmyslný vygenerovaný bůhvíčím a vlastně žádná fotek, nějaký článek nesmyslný vygenerovaný bůhvíčím a vlastně žádná informace. Nějaký článek nesmyslný vygenerovaný bůhvíčím a vlastně žádná informace. Nesmyslný vygenerovaný bůhvíčím a vlastně žádná informace. Žádná přidaná hodnota. Generovaný bůhvíčím a vlastně žádná informace. Žádná přidaná hodnota. Takže si pište, pokud čím a vlastně žádná informace, žádná přidaná hodnota. Takže si pište, pokud vlastně žádná informace, žádná přidaná hodnota. Takže si pište, pokud ho chcete, máte možnost na informace, žádná přidaná hodnota. Takže si pište, pokud ho chcete, máte možnost to získat, žádná přidaná hodnota. Takže si pište, pokud ho chcete, máte možnost to získat, no a přidaná hodnota. Takže si pište, pokud ho chcete, máte možnost to získat, no a my jdeme na muziku. Takže si pište, pokud ho chcete, máte možnost to získat, no a my jdeme na muziku. Dáme si, pokud ho chcete, máte možnost to získat, no a my jdeme na muziku. Dáme si, máte možnost to získat, no a my jdeme na muziku. Dáme si třeba Nightwish, dáme si získat, no a my jdeme na muziku. Dáme si třeba Nightwish, dáme si taky a my jdeme na muziku. Dáme si třeba Nightwish, dáme si taky. Dáme si třeba Nightwish, dáme si taky Kiss and Dynamite, ale na dáme si třeba Nightwish, dáme si taky Kiss and Dynamite, ale na začátek týhle hodiny třeba Nightwish, dáme si taky Kiss and Dynamite, ale na začátek týhle hodiny Nightwish, dáme si taky Kiss and Dynamite, ale na začátek týhle hodiny to budou Green Day. Taky Kiss and Dynamite, ale na začátek týhle hodiny to budou Green Day. Tak hezký pondělí zokrát Dynamite, ale na začátek týhle hodiny to budou Green Day. Tak hezký pondělí zokrát jen přeju, ale na začátek týhle hodiny to budou Green Day. Tak hezký pondělí zokrádiem přeju. Týhle hodiny to budou Green Day. Tak hezký pondělí zokrádiem přeju. Green Day. Tak hezký pondělí zokrádiem přeju. Tak hezký pondělí zokrádiem přeju. Pondělí zokrádiem přeju.

0: Rádio, rokový Rock Rádio, rokový dopoledne. Rock Rádio, rokový dopoledne. Rock Rádio, rokový dopoledne.
1: Kamil Dráb je s vámi a přeju vám hezký
0: Rock Rádio, rokový dopoledne.
1: Kamil Dráb je s vámi a přeju vám hezký pondělí.
0: Rádio, rokový dopoledne.
1: Kamil Dráb je s vámi a přeju vám hezký
0: dopoledne.
1: Kamil Dráb je s vámi a přeju vám hezký pondělí. 3 minuty po 10. Kamil Dráb je s vámi a přeju vám hezký pondělí. 3 minuty po 10. hodině při 12. Kamil Dráb je s vámi a přeju vám hezký pondělí. 3 minuty po 10. hodině při... A přeju vám hezký pondělí. 3 minuty po 10. hodině při 12. říjnu. No a pondělí. 3 minuty po 10. hodině při 12. říjnu. No a samozřejmě tady mám... 3 minuty po 10. hodině při 12. říjnu. No a samozřejmě tady mám pro vás... 10. hodině při 12. říjnu. No a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky. Při 12. říjnu. No a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky. Takže to nebudu 12. říjnu. No a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky. Takže to nebudu zdržovat jenom a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky. Takže to nebudu zdržovat jenom připomínám, že na našem tady mám pro vás spoustu muziky. Takže to nebudu zdržovat jenom připomínám, že na našem Facebooku dneska spoustu muziky. Takže to nebudu zdržovat jenom připomínám, že na našem Facebooku dneska rozdáváme. Takže to nebudu zdržovat jenom připomínám, že na našem Facebooku dneska rozdáváme aktuální číslo.
2: Vychází opravdu ze skvělého základu zahraničního podloženého a fakta článku ze skvělého základu zahraničního podloženého a fakta článku ze skvělého základu zahraničního podloženého a fakta článku ze skvělého základu zahraničního podloženého a fakta článku ze skvělého základu zahraničního podloženého a fakta článku ze skvělého základu zahraničního podloženého a fakta článku ze skvělého základu zahraničního podloženého a fakta článku ze skvělého základu zahraničního podloženého a fakta článku ze skvělého základu zahraničního podloženého a fakta článku ze skvělého základu zahraničního podloženého a fakta článku ze skvělého základu zahraničního podloženého a fakta článku ze skvělého základu zahraničního podloženého a fakta článku ze skvělého základu zahraničního podloženého a fakta článku ze skvělého základu zahraničního podloženého a fakta článku ze skvělého základu zahraničního podloženého a fakta článku ze skvělého základu zahraničního podloženého a fakta článku ze

Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokra. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Kamilem Drábem. Rock Radio. Rock Radio.

Ahoj, tady Petr Hrnečka ze skupiny Rock Radio. Ahoj, tady Petr Hrnečka ze skupiny Rock Radio. Ahoj, tady Petr Hrnečka ze skupiny Škvor Radio. Ahoj, tady Petr Hrnečka ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače. Ahoj, tady Petr Hrnečka ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače Rock Radio. Ahoj, tady Petr Hrnečka ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače Rock Radio. Ahoj, tady Petr Hrnečka ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače Rock Radio. Hrnečka ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače Rock Radio. A zdravím všechny posluchače Rock Radio. Posluchače Rock Radio. Radio.

a večer v Dáma taky budeme hrát celý den, respektive zní a budeme hrát celý den, respektive zní a večer v 9 hodin si pak celý album hrát celý den, respektive zní a večer v 9 hodin si pak celý den, respektive zní a večer v 9 hodin si pak celý album kapely Škvor zní a večer v 9 hodin si pak celý album kapely Škvor na hraně pustíme a večer v 9 hodin si pak celý album kapely Škvor na hraně pustíme celý. Večer v 9 hodin si pak celý album kapely Škvor na hraně pustíme celý. Si pak celý album kapely Škvor na hraně pustíme celý. Jakože v premiéře album kapely Škvor na hraně pustíme celý. Jakože v premiéře v podstatě, ale ten den Škvor na hraně pustíme celý. Jakože v premiéře v podstatě, ale ten den už si ho pustíme celý. Jakože v premiéře v podstatě, ale ten den už si ho budete moct celý. Jakože v premiéře v podstatě, ale ten den už si ho budete moct. Jakože v premiéře v podstatě, ale ten den už si ho budete moct dojít koupit. V premiéře v podstatě, ale ten den už si ho budete moct dojít koupit, anebo vy ostatní, co jste v podstatě, ale ten den už si ho budete moct dojít koupit, anebo vy ostatní, co jste si dělali předprodej. Ale ten den už si ho budete moct dojít koupit, anebo vy ostatní, co jste si dělali před dojít koupit, anebo vy ostatní, co jste si dělali předprodej, tak už ho budete mít doma. Což je skvělý, já už anebo vy ostatní, co jste si dělali předprodej, tak už ho budete mít doma. Což je skvělý, já už ho mám doma, tak už ho budete mít doma. Což je skvělý, já už ho mám doma nějaký čas, takže už jsem měl možnost ho už ho budete mít doma. Což je skvělý, já už ho mám doma nějaký čas, takže už jsem měl možnost ho naposlouchat. Což je skvělý, já už ho mám doma nějaký čas, takže už jsem měl možnost ho naposlouchat a musím říct, že je to. Už ho mám doma nějaký čas, takže už jsem měl možnost ho naposlouchat a musím říct, že je to velice příjemný pokračování. Nějaký čas, takže už jsem měl možnost ho naposlouchat a musím říct, že je to velice příjemný pokračování. Před jsem měl možnost ho naposlouchat a musím říct, že je to velice příjemný pokračování. Předchozí možnost ho naposlouchat a musím říct, že je to velice příjemný pokračování předchozího alba. Poslouchat a musím říct, že je to velice příjemný pokračování předchozího alba. Musím říct, že je to velice příjemný pokračování předchozího alba sobě věrnej. Jsou na velice příjemný pokračování předchozího alba sobě věrnej. Jsou na něj skvělý písničky pokračování předchozího alba sobě věrnej. Jsou na něj skvělý písničky a právě píseň Tajný přání alba sobě věrnej. Jsou na něj skvělý písničky a právě píseň Tajný přání sobě věrnej. Jsou na něj skvělý písničky a právě píseň Tajný přání je za mě. Jsou na něj skvělý písničky a právě píseň Tajný přání je za mě tak skvělý písničky a právě píseň Tajný přání je za mě takovej, bych řekl, as. Právě píseň Tajný přání je za mě takovej, bych řekl, as. Tajný přání je za mě takovej, bych řekl, asi největší. Je za mě takovej, bych řekl, asi největší. Je za mě takovej, bych řekl, asi největší hit. Takovej, bych řekl, asi největší hit z týhletý desky, ale on řekl asi největší hit z týhletý desky, ale oni ty písně postupně největší hit z týhletý desky, ale oni ty písně postupně větší hit z týhletý desky, ale oni ty písně postupně rostou, jak je poslouchá hit z týhletý desky, ale oni ty písně postupně rostou, jak je poslouchá týhletý desky, ale oni ty písně postupně rostou, jak je posloucháte, tak se objevují noví. Ale oni ty písně postupně rostou, jak je posloucháte, tak se objevují noví. A ty písně postupně rostou, jak je posloucháte, tak se objevují noví a noví a postupně rostou, jak je posloucháte, tak se objevují noví a noví a jak je posloucháte, tak se objevují noví a noví a lezou vám pod kůži, tak se objevují noví a noví a lezou vám pod kůži, zaposlouchávají nový a nový a lezou vám pod kůži, zaposlouchávají se nový a lezou vám pod kůži, zaposlouchávají se, takže těch písní lezou vám pod kůži, zaposlouchávají se, takže těch písní opravdu lezou vám pod kůži, zaposlouchávají se, takže těch písní opravdu je tam spousta pod kůži, zaposlouchávají se, takže těch písní opravdu je tam spousta, poslouchávají se, takže těch písní opravdu je tam spousta, těším se na to, takže těch písní opravdu

ve čtvrtek v 19 hodin. Ve čtvrtek v 19 hodin. Ve čtvrtek v 19 hodin měla premiéru skladba. Ve čtvrtek v 19 hodin měla premiéru skladba Tajný přání. Ve čtvrtek v 19 hodin měla premiéru skladba Tajný přání, kterou. Ve čtvrtek v 19 hodin měla premiéru skladba Tajný přání, kterou jsme teď na rok. Ve čtvrtek v 19 hodin měla premiéru skladba Tajný přání, kterou jsme teď na rok rádiu slyšeli. Samozřejmě. Hodin měla premiéru skladba Tajný přání, kterou jsme teď na rok rádiu slyšeli. Samozřejmě v podání. Premiéru skladba Tajný přání, kterou jsme teď na rok rádiu slyšeli. Samozřejmě v podání kapely Škvor. Tajný přání, kterou jsme teď na rok rádiu slyšeli. Samozřejmě v podání kapely Škvor. Což je skladba, kterou jsme teď na rok rádiu slyšeli. Samozřejmě v podání kapely Škvor. Což je skladba, už třikrát slyšeli, samozřejmě v podání kapely Škvor. Což je skladba, už třetí singl, samozřejmě v podání kapely Škvor. Což je skladba, už třetí singl, která je z připravování kapely Škvor. Což je skladba, už třetí singl, která je z připravovaného alba Na hraně. Což je skladba, už třetí singl, která je z připravovaného alba Na hraně, který vyjde. Skladba, už třetí singl, která je z připravovaného alba Na hraně, který vyjde. Už třetí singl, která je z připravovaného alba Na hraně, který vyjde už, pokud počítám, která je z připravovaného alba Na hraně, který vyjde už, pokud počítám, ve čtvrtek připravovaného alba Na hraně, který vyjde už, pokud počítám, ve čtvrtek 15. alba Na hraně, který vyjde už, pokud počítám, ve čtvrtek 15. který vyjde už, pokud počítám, ve čtvrtek 15. No a my už, pokud počítám, ve čtvrtek 15. No a my jsme s klukama pro vás počítám ve čtvrtek 15. No a my jsme s klukama pro vás čtvrtek 15. No a my jsme s klukama pro vás 15. No a my jsme s klukama pro vás připravili podcast, kde se tímhle s klukama pro vás připravili podcast, kde se tímhle albem budeme pro vás připravili podcast, kde se tímhle albem budeme zabývat a byli podcast, kde se tímhle albem budeme zabývat a budeme se jim proplétat. Podcast, kde se tímhle albem budeme zabývat a budeme se jim proplétat. Tímhle albem budeme zabývat a budeme se jim proplétat a budeme se bavit o tom, jak vznikne. Zabývat a budeme se jim proplétat a budeme se bavit o tom, jak vznikalo. Zabývat a budeme se jim proplétat a budeme se bavit o tom, jak vznikalo, co je na něm dobrý. Budeme se jim proplétat a budeme se bavit o tom, jak vznikalo, co je na něm dobrý, co je na něm tat a budeme se bavit o tom, jak vznikalo, co je na něm dobrý, co je na něm nejlepší. A se bavit o tom, jak vznikalo, co je na něm dobrý, co je na něm nejlepší. O tom, jak vznikalo, co je na něm dobrý, co je na něm nejlepší. A prostě kalo, co je na něm dobrý, co je na něm nejlepší. A prostě tak ho vememe od začátku, co je na něm nejlepší. A prostě tak ho vememe od začátku až do konce. Nicší. A prostě tak ho vememe od začátku až do konce. Nicméně. A prostě tak ho vememe od začátku až do konce. Nicméně celou desku. Prostě tak ho vememe od začátku až do konce. Nicméně vememe od začátku až do konce. Nicméně celou desku vám taky budeme hrát až do konce. Nicméně celou desku vám taky budeme hrát do konce. Nicméně celou desku vám taky budeme hrát celý den, respektive. Nicméně celou desku vám taky budeme hrát celý den, respektive zní. Celou desku vám taky budeme hrát celý den, respektive zní.

0: Je tam spousta, těším se na to, až uslyšíte těch písní opravdu,
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: Panoptiko anebo Amarant.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: Amarant.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním...
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: Sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej. Zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
3: Gumy? No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
4: Citroen Happy.
3: Že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
4: Citroen Happy Days.
3: A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu.
3: Citroen.
1: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny.
1: Nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny. Až 8. Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny. Až 8 let. Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny. Až 8 let záruka. A zimní days jsou tu. S nimi extra ceny. Až 8 let záruka. A zimní pneu k vozu zda. S nimi extra ceny. Až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Mi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. 20. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
5: Vytvořeno
4: 20. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
5: Vytvořeno.
4: Tak mrkněte na Citroen.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
4: Mrkněte na Citroen.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
4: CZ.
5: Vytvořeno.

0: Vytvořenost s použitím AI.
1: Právě.
0: Vytvořenost s použitím AI.
1: Právě teď v Kik.
0: Vytvořenost s použitím AI.
1: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem.
0: S použitím AI.
1: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem.
0: AI.
1: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 200. Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249. Teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun. A lejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun. A měkké sametové povlečení. Pyžama za 249 korun. A měkké sametové povlečení za 3. Pyžama za 249 korun. A měkké sametové povlečení za 249 korun. A měkké sametové povlečení za 399 korun. A měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc? A měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den. Povlečení za 399 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní za 399 korun. Víc pro každý den. A 399 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Myslíte.
2: Mám barák, děra. Mám barák, děravej. Mám barák, děravej. Je to. Mám barák, děravej. Je to postele. Mám barák, děravej. Je to postele fičí. Barák, děravej. Je to postele fičí. Děravej, je do postele fičí. Je do postele fičí. Je do postele fičí. Snad znatele fičí. Snad známý pofičí. Snad známý poraděj. Snad známý poraděj, jinak. Snad známý poraděj, jinak se. Snad známý poraděj, jinak jsem. Známý poraděj, jinak jsem. Poraděj, jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem.
3: Nabízí role,
2: jinak jsem.

0: Sukorady. www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz
1: Slyšíte?
0: Oknasukorady.cz
1: Slyšíte? To je seznam
0: Sukorady.cz
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchávnám, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchávna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdo pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to šmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek šikovný. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek šikovný. Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek šikovný. Buďte na internetu, kdože to má dneska svátek šikovný. Buďte na internetu jako doma, kdože to má dneska svátek šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užka svátek šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným kovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám, tím parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Pozor!
1: Parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Pozor! Přijíždí dým.
1: Najdu tam, co neznám.
2: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
3: Na farmě Vraňany je...
1: Co neznám.
2: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
3: Na farmě Vraňany je vše ve znamení...
2: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
3: Na farmě Vraňany je vše ve...
2: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
3: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
2: Dýňová sezóna.
3: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
2: Dlabání, malování, sezóna.
3: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
2: Dlabání, malování, dýňová stezka.
3: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
2: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a...
3: Ve znamení dýní.
2: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní
3: dýní.
2: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro dýní. Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
3: Dýně si u nás můžete i koupit.
2: My a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
3: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření dýní i podzimní výzdobu.
2: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová
3: výzdobu.
2: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito. A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňo čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová dýňový koláč.

0: dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj.
0: Dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj.
0: Dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farmka a dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany a dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany, dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany, originál, který poznáte.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
1: Ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
1: Svět. Farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí. Svět. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
2: Svět není jen samé slunce a duha.
0: Vraňany, originál, který poznáte chutí.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drahý.
0: Který poznáte chutí.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý.
0: Chutí.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatik. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky. Není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneumatiky
2: Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější
2: pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
2: Nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
2: Ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
4: Čekáte na
3: nejlevnější pneu.cz.
4: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
3: CZ.
4: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz? Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
5: Tak.
4: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
5: Tak abyste ho nepromeškali.
4: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
5: Tak abyste ho nepromeškali.
4: V Auto Esa máte čas, kdy koupit ojetý vůz?
5: Tak abyste ho nepromeškali.
4: V Auto Esa máte záruku výhodné ojetý vůz?
5: Tak abyste ho nepromeškali.
4: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky?
5: Tak abyste ho nepromeškali.
4: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky?
5: Garanci kvalit nepromeškali.
4: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
5: Garanci kvality i výhodného financování.
4: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
5: Garanci kvality i výhodného financování.
4: Máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
5: Garanci kvality i výhodného financování.
4: Ceny a široké nabídky.
5: Garanci kvality i výhodného financování.
4: Vyberte si ze 6 široké nabídky.
5: Garanci kvality i výhodného financování.
4: Vyberte si ze 6000 vozů.
5: Garanci kvality i výhodného financování.
4: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa
5: i výhodného financování.
4: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodného
5: financování.
4: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně. Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně.
6: Kdo na to jde? Od Lesa.
4: 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně.
6: Kdo na to jde? Od Lesa. Koupí
4: auto v Auto Esa právě teď a výhodně.
6: Kdo na to jde? Od Lesa. Koupí auto u Esa
4: právě teď a výhodně.
6: Kdo na to jde? Od Lesa. Koupí auto u
4: výhodně.
6: Kdo na to jde? Od Lesa. Koupí auto u Esa.
7: Přemýšlíte?
6: Kdo na to jde? Od Lesa. Koupí auto u Esa.
7: Přemýšlíte?
6: Jde od Lesa. Koupí auto u Esa.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
6: Koupí auto u Esa.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
6: Za to u Esa.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Sikon. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Sikon nebo na web. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Sikon nebo na web. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Sikon nebo na web Siko.cz, kde najdete koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen.

0: Jen Siko nebo na websiko.cz, kde najdete inspiraci. Po kuchyni zamište do prodejen Siko nebo na websiko.cz, kde najdete inspiraci, styl. Zamište do prodejen Siko nebo na websiko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení. Jen Siko nebo na websiko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nebo na websiko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trend.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma. Stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma. A grafi a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma. A grafický návrh oblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma. A grafický návrh kuchyně a jdy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma. A grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Grafický návrh koupelny zdarma. A grafický návrh kuchyně a její montáž koupelny zdarma. A grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc korun. A jen tento měsíc každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc korun. A jen tento měsíc sleva 20 po koupelnu sleva 10 tisíc korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny 10 tisíc korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení. Tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, styl sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyň. Procent na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Někdy se ní
0: a také podlah. Siko.cz.
1: Někdy se člověk
0: je podlah. Siko.cz.
1: Někdy se člověk musí otáčet.
0: Siko.cz.
1: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce.
0: CZ.
1: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. A někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět věk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás. Může vám home credit kolem práce. Aby se svět točil podle vás. Může vám home credit půjčit klidně milion. Aby se svět točil podle vás. Může vám home credit půjčit klidně milion. I na podnikat točil podle vás. Může vám home credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Může vám home credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vy. Může vám home credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídí kredit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online dopad. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz nebo online do 15 minut. Homecredit.cz online do 15 minut. Homecredit.cz 15 minut. Homecredit.cz.

0: Hunkredit.cz.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní
0: Hunkredit.cz.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás, ale všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás, ale někdy může všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás, ale někdy může potřebovat pomoc životem svou vlastní cestou. Každý z nás, ale někdy může potřebovat pomoc. Koup vlastní cestou. Každý z nás, ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky. Každý z nás, ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoří z nás, ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé. Někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a vidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílé zraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka po 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět 12. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět bílá vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz. Pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz. Vidět svět. Bílá pastelka.cz.
2: Doktor Max.
1: Bílá pastelka.cz.
2: Doktor Max o vás pečuje.
1: Bílá pastelka.cz.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20.cz. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 200 vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci. Během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola 50 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola chytrého a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky, nebo kejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky, nebo registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky, nebo poukazy na měření že o elektrokola, chytré hodinky, nebo poukazy na měření cholesterolu. Prokola, chytré hodinky, nebo poukazy na měření cholesterolu. Víc, chytré hodinky, nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz / na měření cholesterolu. Více na dermax.cz / soutěž. Cholesterolu. Více na dermax.cz / soutěž. Více na dermax.cz / soutěž. Dermax.cz / soutěž. Těž.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazar. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. Zaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. Zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladnu vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladnu bez výjimky.

0: a Horní Počerň. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počerň. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. To i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně v Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Auto. Konečně férový autobazar.
1: Rok.
0: Konečně férový autobazar.
1: Rok.
0: Férový autobazar.
1: Rok.
0: Bazar.

0: Ale my na sebe po 18 Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude. My na sebe po 18 Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude. Po 18 Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořád Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořád radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořád nejet nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej rockovej mejda. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky. Křest kalendář. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky. Křest kalendářů. Prostě skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky. Křest kalendářů. Prostě slušná oslava. Tým Rock Rádia, slušný rockerky. Křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všud. Slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich studii. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich... Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámej překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Date hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Při sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoleto. Listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rockovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rockový. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rockový rádio CZ. Pít plnoletost. Lístky na rockový rádio CZ. Letost. Lístky na rockový rádio CZ. Lístky na rockový rádio CZ. Rockový rádio CZ.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb
0: CZ.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb
0: CZ.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavit. Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat sklad. Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouř. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám výrovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám více na Minijeřáb Zlín skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám více na Minijeřáb Zlín CZ. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám více na Minijeřáb Zlín CZ. Pomocník nekouřím a dovezu se sám více na Minijeřáb Zlín CZ. Kouřím a dovezu se sám více na Minijeřáb Zlín CZ.
2: Rok má
1: sám více na Minijeřáb Zlín CZ.
2: Rok má být tvrdý.
1: Více na Minijeřáb Zlín CZ.
2: Rok má být tvrdý.
1: Minijeřáb Zlín CZ.
2: Rok má být tvrdý. A beton
1: CZ.
2: Rok má být tvrdý. A beton taky. Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlak má být tvrdý a beton.

Ferobet. Krásná dlažba taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Bet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

To je krásný. To je krásný. To je krásný, jak se s tím Queenem pohráli. To je krásný, jak se s tím Queenem pohráli v roce 19... To je krásný, jak se s tím Queenem pohráli v roce 1990. To je krásný, jak se s tím Queenem pohráli v roce 1995. To je krásný, jak se s tím Queenem pohráli v roce 1995 a s tím Queenem pohráli v roce 1995 a vyložili tuhletu píseň. Hráli v roce 1995 a vyložili tuhletu píseň ze 1995 a vyložili tuhletu píseň ze solového alba Mr. 95 a vyložili tuhletu píseň ze solového alba Mr. Bad Guy 5 a vyložili tuhletu píseň ze solového alba Mr. Bad Guy Freddieho Mercury. Vyložili tuhletu píseň ze solového alba Mr. Bad Guy Freddieho Mercuryho. Tu píseň ze solového alba Mr. Bad Guy Freddieho Mercuryho. A solového alba Mr. Bad Guy Freddieho Mercuryho. A zpracovali ji do týhle Mr. Bad Guy Freddieho Mercuryho. A zpracovali ji do téhle podoby a přidali tam takovýho Mercuryho. A zpracovali ji do téhle podoby a přidali tam takový ty znaky jako z Magic. A zpracovali ji do téhle podoby a přidali tam takový ty znaky jako z Magic, že jo, a Living on My Own. A přidali tam takový ty znaky jako z Magic, že jo, a Living on My Own. Z té písně, tak tam přidali ty znaky jako z Magic, že jo, a Living on My Own. Z té písně, tak tam přidali jako takový z Magic, že jo, a Living on My Own. Z té písně, tak tam přidali jako takový tyhle ty styční body, jo, a Living on My Own. Z té písně, tak tam přidali jako takový tyhle ty styční body jako on z té písně, tak tam přidali jako takový tyhle ty styční body jako a písně, tak tam přidali jako takový tyhle ty styční body jako a třešnička jenom pro fajnšmekry, aby si tam přidali jako takový tyhle ty styční body jako a třešnička jenom pro fajnšmekry, aby si to tam ví tyhle ty styční body jako a třešnička jenom pro fajnšmekry, aby si to tam našli, jinak sam tyhle ty styční body jako a třešnička jenom pro fajnšmekry, aby si to tam našli body jako a třešnička jenom pro fajnšmekry, aby si to tam našli. Jinak samozřejmě tahle píseň třešnička jenom pro fajnšmekry, aby si to tam našli. Jinak samozřejmě tahle píseň patří do solový tvorby, si to tam našli. Jinak samozřejmě tahle píseň patří do solový tvorby Freddieho Mercuryho. Jinak samozřejmě tahle píseň patří do solový tvorby Freddieho Mercuryho, ale vyšla na album Maidenhem, tedy do solový tvorby Freddieho Mercuryho, ale vyšla na album Maidenhem, tedy posmrtným albu kapely Freddieho Mercuryho, ale vyšla na album Maidenhem, tedy posmrtným albu kapely Queen. Mercuryho, ale vyšla na album Maidenhem, tedy posmrtným albu kapely Queen. Vyšla na album Maidenhem, tedy posmrtným albu kapely Queen. Po takový úctě Freddieho Mercuryho. Albu kapely Queen. Po takový úctě Freddieho Mercuryho. No a Queen po takový úctě Freddieho Mercuryho. No a my se pojďme podívat po takový úctě Freddieho Mercuryho. No a my se pojďme podívat na narozeniny Rokrády. Takový úctě Freddieho Mercuryho. No a my se pojďme podívat na narozeniny Rokrádia, který oslavíme Freddieho Mercuryho. No a my se pojďme podívat na narozeniny Rokrádia, který oslavíme 7. listopadu Mercuryho. No a my se pojďme podívat na narozeniny Rokrádia, který oslavíme 7. listopadu ve. No a my se pojďme podívat na narozeniny Rokrádia, který oslavíme 7. listopadu ve Zlíně v hale Datart. Podívat na narozeniny Rokrádia, který oslavíme 7. listopadu ve Zlíně v hale Datart. Narozeniny Rokrádia, který oslavíme 7. listopadu ve Zlíně v hale Datart. To už všechno víte, že ty oslavíme 7. listopadu ve Zlíně v hale Datart. To už všechno víte.

že tam 7. listopadu ve Zlíně, v hale Datart, to už všechno víte, že tam budeme my a taky tři kapely. Zlíně, v hale Datart, to už všechno víte, že tam budeme my a taky tři kapely. Datart, to už všechno víte, že tam budeme my a taky tři kapely, který nám přijdou. No víte, že tam budeme my a taky tři kapely, který nám přijdou popřát a samozřejmě tam budeme my a taky tři kapely, který nám přijdou popřát a samozřejmě i jeden hudební a taky tři kapely, který nám přijdou popřát a samozřejmě i jeden hudební a taky tři kapely, který nám přijdou popřát a samozřejmě i jeden hudební dárek navíc. To všechno víte taky, kapely, který nám přijdou popřát a samozřejmě i jeden hudební dárek navíc. To všechno víte taky, co sem přijdou popřát a samozřejmě i jeden hudební dárek navíc. To všechno víte taky, co se týká popřát a samozřejmě i jeden hudební dárek navíc. To všechno víte taky, co se týká toho kalendáře, tak mě i jeden hudební dárek navíc. To všechno víte taky, co se týká toho kalendáře, tak ten se oficiálně pokřtí na narozeninách a do prodeje půjde 9. listopadu. Ale pokud pokřtí na narozeninách a do prodeje půjde 9. listopadu. Ale pokud už se na narozeninách a do prodeje půjde 9. listopadu. Ale pokud už se nemůžete dočkat, do prodeje půjde 9. listopadu. Ale pokud už se nemůžete dočkat, tak se můžete do prodeje půjde 9. listopadu. Ale pokud už se nemůžete dočkat, tak se můžete 9. listopadu. Ale pokud už se nemůžete dočkat, tak se můžete podívat na naše. Ale pokud už se nemůžete dočkat, tak se můžete podívat na naše sociální sítě. A pokud už se nemůžete dočkat, tak se můžete podívat na naše sociální sítě. A taky do slušný party na rockovýradio.cz. A tam na vás čeká taky do slušný party na rockovýradio.cz. A tam na vás čeká takový jakože překvapení do ty na rockovýradio.cz. A tam na vás čeká takový jakože překvapení do zvíradio.cz. A tam na vás čeká takový jakože překvapení, dozvíte se, jaký rokový hudebník. A tam na vás čeká takový jakože překvapení, dozvíte se, jaký rokový hudebníky a jaký zvíře. A tam na vás čeká takový jakože překvapení, dozvíte se, jaký rokový hudebníky a vás čeká takový jakože překvapení, dozvíte se, jaký rokový hudebníky a jaký zvířata jsme pro vás překvapení, dozvíte se, jaký rokový hudebníky a jaký zvířata jsme pro vás letos nafotili, dozvíte se, jaký rokový hudebníky a jaký zvířata jsme pro vás letos nafotili do kalendáře, jaký rokový hudebníky a jaký zvířata jsme pro vás letos nafotili do kalendáře, slušnej rocker, dobrý hudebníky a jaký zvířata jsme pro vás letos nafotili do kalendáře, slušnej rocker, dobrý a jaký zvířata jsme pro vás letos nafotili do kalendáře, slušnej rocker 2027 jsme pro vás letos nafotili do kalendáře, slušnej rocker 2027 a na to nafotili do kalendáře, slušnej rocker 2027 a kalendáře, slušnej rocker 2027 a navíc si ho můžete ve slušný park, slušnej rocker 2027 a navíc si ho můžete ve slušný partě i předobjednat 2027 a navíc si ho můžete ve slušný partě i předobjednat, abyste měli jistotu 7 a navíc si ho můžete ve slušný partě i předobjednat, abyste měli jistotu, že na vás navíc si ho můžete ve slušný partě i předobjednat, abyste měli jistotu, že na vás zbyde, pokud můžete ve slušný partě i předobjednat, abyste měli jistotu, že na vás zbyde, pokud se v partě i předobjednat, abyste měli jistotu, že na vás zbyde, pokud se třeba do Zlína nechystáte, objednat, abyste měli jistotu, že na vás zbyde, pokud se třeba do Zlína nechystáte, abyste měli jistotu, že na vás zbyde, pokud se třeba do Zlína nechystáte, a že na vás zbyde, pokud se třeba do Zlína nechystáte, anebo pokud nebudete zrovna nejrychlejší, zbyde, pokud se třeba do Zlína nechystáte, anebo pokud nebudete zrovna nejrychlejší 9. listopadu, pokud se třeba do Zlína nechystáte, anebo pokud nebudete zrovna nejrychlejší 9. listopadu a celý náklad se vyprodá nečekaně rychle. Takže tu možnost máte, jinak náklad se vyprodá nečekaně rychle. Takže tu možnost máte, jinak lupen ještě pořád kupujte na naše narozeniny aktuálně tento měsíc v říjnu stojí 890 korun a v listopadu budou stát tento měsíc

0: V říjnu stojí 890 korun a v listopadu budou stát 990. V říjnu stojí 890 korun a v listopadu budou stát 990. 890 korun a v listopadu budou stát 990. 90 korun a v listopadu budou stát 990.
1: Padají
0: a v listopadu budou stát 990.
1: Padají vám vlasy.
0: V listopadu budou stát 990.
1: Padají vám vlasy. Vraťte.
0: Stát 990.
1: Padají vám vlasy. Vraťte.
0: 90.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové. Te úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému. Šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alp pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Nové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy. A bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy. Bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy. Dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: No a my jedeme dál.
1: Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: No a my jedeme dál v rokovým dopolední.
1: Pro vaše vlasy.
0: No a my jedeme dál v rokovým dopolední, za chvíli 11. to znamená
1: vlasy.
0: No a my jedeme dál v rokovým dopolední, za chvíli 11. to No a my jedeme dál v rokovým dopolední, za chvíli 11. to znamená elektrický. No a my jedeme dál v rokovým dopolední, za chvíli 11. to znamená elektrický oběd, muzika podle vaší chuti. Dál v rokovým dopolední, za chvíli 11. to znamená elektrický oběd, muzika podle vaší chuti a přání. Za chvíli 11. to znamená elektrický oběd, muzika podle vaší chuti a přání. Do té doby ještě. Chvíli 11. to znamená elektrický oběd, muzika podle vaší chuti a přání. Do té doby ještě. To znamená elektrický oběd, muzika podle vaší chuti a přání. Do té doby ještě Vysací zámek a doby ještě Vysací zámek Architects a nebo taky Blink 182 na Rock Rádiu. Vysací zámek Architects a nebo taky Blink 182 na Rock Rádiu.
1: Ráno do práce.
0: A nebo taky Blink 182 na Rock Rádiu.
1: Ráno do práce. Odpoledne
0: taky Blink 182 na Rock Rádiu.
1: Ráno do práce. Odpoledne za město
0: na Rock Rádiu.
1: Ráno do práce. Odpoledne za město. A o
0: rádiu.
1: Ráno do práce. Odpoledne za město. Ráno do práce. Odpoledne za město. A o víkendu. Ráno do práce. Odpoledne za město. A o víkendu. Divočina. Odpoledne za město. A o víkendu. Divočina. Nový ne za město. A o víkendu. Divočina. Nový džo. A o víkendu. Divočina. Nový Jeep víkendu. Divočina. Nový Jeep Avenger. Divočina. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV. Divočina. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let pořídíte od Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let pořídíte od kompaktní SUV se zárukou na 5 let pořídíte od 449 UV se zárukou na 5 let pořídíte od 449 000 devět zárukou na 5 let pořídíte od 449 000 900 pořídíte od 449 000 900 korun. Jeep Avenger od 449 900 korun. Jeep Avenger 449 900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to 9 900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude 900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude Jeep Avenger. Tak kam to bude? Avenger. Tak kam to bude? Kam to bude?

0: Z nabídky bude. Z nabídky 7 dní. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá. Z nabídky 7 dní Peugeot se ne... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiď... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový... Nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz, za těmní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz, za těch nejvýhodnějších... Nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz, za těch nejvýhodnějších podmínek. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 3 nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo dalších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2879 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc, 79 tisíc, nebo 2008, již za 475 tisíc, nebo 2008, již za 475 tisíc, 7 dní Peugeot, po 2008, již za 475 tisíc, 7 dní Peugeot, právě již za 475 tisíc, 7 dní Peugeot, právě teď,
1: tak nečekejte,
0: 475 tisíc, 7 dní Peugeot, právě teď,
1: tak nečekejte, jezděte,
0: tisíc, 7 dní Peugeot, právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
0: 7 dní Peugeot, právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
2: Staňte se Peugeoták,
0: právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
0: Teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kite, jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Auto jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého. Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se
2: Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
4: Tak děti.
3: Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
4: Tak děti, zítra je...
3: Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
4: Tak děti, zítra je taky den.
3: Které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do
3: zvyka.
2: Více na Kopecký.cz.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a z
2: Kopecký.cz.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinka.
2: Z.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinka. Děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinka. A teď už do spacáku a spinka. Do spacáku a spinka. Spinka.
5: Luboši, ty ho nevyhoď! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neudělal! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neudělal! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neudělal! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neudělal! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neudělal!
6: Kempovat. Kempovat můžeš. Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu.

0: Bez kempu můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Tak zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Bez kempu. www.bezkempu.cz.
1: Kliku.
0: www.bezkempu.cz.
1: Klikni.
2: Miron.
0: bezkempu.cz.
1: Klikni.
2: Mironet. Nová.
0: CZ.
1: Klikni.
2: Mironet. Nová dvojka a šoproku.
1: Klikni.
2: Mironet. Nová dvojka a šoproku přináší.
3: Gravitrax.
1: Klikni.
2: Mironet. Nová dvojka a šoproku přináší.
3: Gravitrax Spider-Man Startup.
1: Klikni.
2: Mironet. Nová dvojka a šoproku přináší.
3: Gravitrax Spider-Man Startovní sada.
2: Nová dvojka a šoproku přináší.
3: Gravitrax Spider-Man Startovní sada.
2: Ta XXL novinka a šoproku přináší.
3: Gravitrax Spider-Man Startovní sada.
2: Ta XXL novinka přináší.
3: Gravitrax Spider-Man Startovní sada.
2: Ta XXL novinka od Ravensburgu.
3: Gravitrax Spider-Man Startovní sada.
2: Ta XXL novinka od Ravensburgu.
3: Jasně, Spider-Man Startovní sada.
2: Ta XXL novinka od Ravensburgu.
3: Jasně, kuličková drásada.
2: Ta XXL novinka od Ravensburgu.
3: Jasně, kuličková dráha se superhrdí.
2: Ta XXL novinka od Ravensburgu.
3: Jasně, kuličková dráha se super.
2: Novinka od Ravensburgu.
3: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
2: To musím mít.
3: V Mironetu. Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
2: To musím mít.
3: V Mironetu nyní cně kuličková dráha se superhrdiny.
2: To musím mít.
3: V Mironetu nyní za bomba cenu 2000 dráha se superhrdiny.
2: To musím mít.
3: V Mironetu nyní za bomba cenu 2000 superhrdiny.
2: To musím mít.
3: V Mironetu nyní za bomba cenu 2790.
2: To musím mít.
3: V Mironetu nyní za bomba cenu 2790.
2: To musím mít.
3: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebník. V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice. Nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice.
1: Tak Miro.
3: 2799. Když stavebnice.
1: Tak Mironet.
2: Klikni.
3: 1799. Když stavebnice.
1: Tak Mironet.
2: Klikni.
3: 99. Když stavebnice.
1: Tak Mironet.
2: Klikni.
4: Střešní okna Fen.
3: Když stavebnice,
1: tak Mironet.
2: Klikni.
4: Střešní okna Fenestra.
3: Fce,
1: tak Mironet.
2: Klikni.
4: Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano.
1: K Mironet.
2: Klikni.
4: Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano. Česká.
2: Klikni.
4: Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano. Česká střešní okna. Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem. Okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40.
5: Fenestra?
4: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Výměna střešstra?
4: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Výměna střešních okn.
4: Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Výměna střešních oken.
4: Střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Výměna střešních oken v klidu.
4: Okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Výměna střešních oken v klidu.
4: Výměna střešních oken.

0: a Fenestra. Mezi vámi a nebem do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: Pozor,
0: již 40 let. Fenestra.cz.
1: Pozor, metalová temnota útočí.
0: 40 let. Fenestra.cz.
1: Pozor, metalová temnota útočí.
0: Fenestra.cz.
1: Pozor, metalová temnota útočí. Dimmuborgir. Pozor, metalová temnota útočí. Dimmuborgir Behemoth. Metalová temnota útočí. Dimmuborgir Behemoth Dark Funeral. A temnota útočí. Dimmuborgir Behemoth Dark Funeral. Tato ďábelská trojitý. Dimmuborgir Behemoth Dark Funeral. Tato ďábelská. Dimmuborgir Behemoth Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne Brně. Behemoth Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmuborgir ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmuborgir Behemoth Kouhalu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmuborgir, Behemoth a Dark Funeral. Satanovi legie, spojte se. Dimmuborgir, Behemoth a Dark Funeral, běsní v Brně, spojte se. Dimmuborgir, Behemoth a Dark Funeral, běsní v Brně, se. Dimmuborgir, Behemoth a Dark Funeral, běsní v Brně už 24. října. Dimmuborgir, Behemoth a Dark Funeral, běsní v Brně už 24. října. Buďte tam v Brně už 24. října. Buďte tam. Už 24. října. Buďte tam. 4. října. Buďte tam.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale cítíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě k otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super, nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a po... Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a po... Kreativní a cool...

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ceny rostou digitálně.
0: S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ceny rostou digitálně. S
0: desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ceny rostou digitální čísla.
0: Profivoda.cz.
1: Ceny rostou digitální čísla mizí. Ale zlato.
0: CZ.
1: Ceny rostou digitální čísla mizí. Ale zlato. To tu bude. Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato. Rostou, digitální čísla mizí, ale zlato. To tu bude vždycky. A u portál digitální čísla mizí, ale zlato. To tu bude vždycky. A u portál CZ. Ale zlato. To tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato, portál jako brána k bezpečí. U jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A U portál CZ. Všichni portál jako brána k bezpečí. A U portál CZ.
2: Všichni jdeme životem.
1: Portál jako brána k bezpečí. A U portál CZ.
2: Všichni jdeme životem.
1: Bezpečí. A U portál CZ.
2: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou.
1: A U portál CZ.
2: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou.
1: CZ.
2: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás, ale někdy mu. Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat. Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat. Životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastel. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastel. Někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. října v ulicích nevidomé a slabozraké. 12. až 14. října v ulicích vašeho zraké. 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vína v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelcích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka tečka. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka tečka CZ. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka tečka CZ.
3: Ale
2: pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
3: Ale co
2: vidět svět. Bílá pastelka.cz.
3: Ale co pak?
2: Písk. Bílá pastelka.cz.
3: Ale co pak?
4: Pískají brzdy, bouchá podvozek.
2: Pastelka.cz.
3: Ale co pak?
4: Pískají brzdy, bouchá podvozek.
2: CZ.
3: Ale co pak?
4: Pískají brzdy, bouchá podvozek.
3: Ale co pak?
4: Pískají brzdy, bouchá podvozek. Svítí kontrolky, ať už je to
3: co pak?
4: Pískají brzdy, bouchá podvozek. Svítí kontrolky, ať už je to co brzdy, bouchá podvozek. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na

0: vozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opraví kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy, a už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy, autiv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvality. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. Opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. A bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Ať už zrovna na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuchy.cz. Jezděte bez poruchy. Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Jděte bez poruchy. Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Ano, poruchy. Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad... Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. Míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. Kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů. Zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů. Hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů. Míst, panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až 4 hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až 440 475 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi. 75 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi. Na litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi. Na jeden zátah. Tak s vámi. A až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně. Až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně. Co je to? 40 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně. Co je to? Před vámi na jeden zátah. Tak schválně. Co je to? No přece na jeden zátah. Tak schválně. Co je to? No přece tak. Tak schválně. Co je to? No přece, nová Škoda Kvalně. Co je to? No přece, nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážito. No přece, nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky. No přece, nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky. No přece, nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
1: Na vaši
0: nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
1: Na vaši návštěvu se těší
0: Škoda Epic pro vaše epické zážitky.
1: Na vaši návštěvu se těší
0: pro vaše epické zážitky.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autor
0: epické zážitky.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovatky. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www. Autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www. Autobranka.cz. Prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz a v Náchodě.

0: Je. www.autobranka.cz. Je. www.autobranka.cz.
1: Rok.
0: www.autobranka.cz.
1: Rok.
0: Autobranka.cz.
1: Rok.
0: CZ.

dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. Jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiéru. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi zásahu do interiérových

0: Nechceme CVčko, prostě o sobě prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli CVčko. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job.
0: Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě
0: pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na Radio House.
0: Bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
0: Právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Profi čeká právě teď na radiohouse.cz. Na radiohouse.cz. Profi vonia. 100 CZ.

Rokový dopoledne s Kamilem Rokový dopoledne s Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Dnes Kamilem Drábem. Rock Radio. Drábem. Rock Radio.

0: 9000 nebo 2008 již za 470 za 379 000 nebo 2008 již za 475 000 za 9000 nebo 2008 již za 475 000 7 nebo 2008 již za 475 000 7 dní Peugeot 2008 již za 475 000 7 dní Peugeot právě teď prosím za 475 000 7 dní Peugeot právě teď. Pro svůj nový Peugeot 75 000. 7 dní Peugeot. Právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijď 1000. 7 dní Peugeot. Právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. 7 dní Peugeot. Právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výhod. Právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů. Teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až výběr vozů skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. Hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
2: Klikni.
3: Mironet.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
2: Klikni.
3: Mironet. Nová dvojka a šoprokup.
0: Kupujte až s nabídkou od Domanského.
2: Klikni.
3: Mironet. Nová dvojka a šoprokup.
0: Nabídkou od Domanského.
2: Klikni.
3: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší.
0: Gravitrax Spského.
2: Klikni.
3: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší.
0: Gravitrax Spiderman.
3: Stavěj.
2: Klikni.
3: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší.
0: Gravitrax Spiderman.
3: Stavěj dráhy se. Nová dvojka a šoproku přináší.
0: Gravitrax Spiderman.
3: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
0: Když stav.
3: Šoproku přináší.
0: Gravitrax Spiderman.
3: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
0: Když stavebnice.
3: Přináší.
0: Gravitrax Spiderman.
3: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
0: Když stavebnice. Tak Gravitrax Spiderman.
3: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
0: Když stavebnice.
3: Tak Mironet.
0: Spiderman.
3: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
0: Když stavebnice.
3: Tak Mironet. Klikni dvakrát. Dráhy se svým hrdinou.
0: Když stavebnice.
3: Tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Chceme
3: svým hrdinou.
0: Když stavebnice.
3: Tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Chceme ho postavit.
0: Když stavebnice.
3: Tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Chceme ho postavit vlastně.
3: Tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat dobře.
3: Klikni dvakrát.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat
3: dvakrát.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat dobrý materiál.
4: A chceme ho postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat dobrý materiál.
4: A vybudovat náš. Postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat dobrý materiál.
4: A vybudovat náš domov. Vlastníma rukama.
5: Vybrat dobrý materiál.
4: A vybudovat náš domov. Porfix.
5: Vybrat dobrý materiál.
4: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem.
5: Materiál.
4: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem.
5: A vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdce.
5: Náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Budujte srdcem.
6: Ne.
4: Budujte srdcem.
6: Ne.
7: Každý je na.
6: Ne.
7: Každý je naladěný na něco
6: jiného. Ne.
7: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás.
6: Ne.
7: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k nové.
6: Ne.
7: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete.
6: Ne.
7: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6

0: jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50 k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10 ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10%. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět 500 korun, 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. 1% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
1: Přijďte
0: normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
1: Přijďte si do
0: Benu. Víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
1: Přijďte si do Benu.
0: Možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
0: Více na rb.cz.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik?
0: Více na rb.cz.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék do...
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: I pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku, s kartou...
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku, s kartou Benu...
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte...
2: Doplácet, prosím.
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000...
2: Prosím.
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku... Bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se... S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým... Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na... Více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky z doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
4: Tatart vyhlašuje Tatart.
1: Bo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
4: Tatart vyhlašuje
1: CZ. Benu. Rádi vám poradíme.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyš.
1: Benu. Rádi vám poradíme.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
1: Slyš. Vám poradíme.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy.
4: Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy.
4: Ano, Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy.
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou.
2: Slyším Tatart nákupy.
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluz.
2: Tatart nákupy.
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
2: Nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte
2: pokupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte po... Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno... Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídí... Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až od... Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% naplno s novým...

0: 20% levněji.
1: Ojem.
0: Nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
1: Ojem, mazec.
0: Který pořídíte až o 20% levněji.
1: Ojem, mazec.
0: Zatát. Opravdový. Který pořídíte až o 20% levněji.
1: Ojem, mazec.
0: Zatát. Opravdový. Až o 20% levněji.
1: Ojem, mazec.
0: Zatát. Opravdový elektrospecialista.
2: 20% levněji.
1: Ojem, mazec.
0: Zatát. Opravdový elektrospecialista.
2: Levněji.
1: Ojem, mazec.
0: Zatát. Opravdový elektrospecialista.
3: K novému Peugeot.
1: Ojem, mazec.
0: Zatát. Opravdový elektrospecialista.
1: K nové.
0: Zatát. Opravdový elektrospecialista.
3: K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze.
0: Opravdový elektrospecialista.
3: K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze.
0: Elektrospecialista.
3: K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k nové. K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000. Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním. U Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkamanského. Dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arka. Dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Mu Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský CZ. 1000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský CZ. Na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský CZ. Obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský CZ. Arkády Pankrác. Domanský CZ. Pankrác, Domanský CZ. Domanský CZ.
4: S námi je balení hrou. S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop. S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš s námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel. S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů Z. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů www.obaly. Spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů www.obaly.cz. Širokého sortimentu obalových materiálů www.obaly.cz. Sortimentu obalových materiálů www.obaly.cz. Materiálů www.obaly.cz. www.obaly.cz. Obaly.cz.

0: Dopoledne. Zprávy. Krásné pondělní dopoledne, jsou tady Krásné pondělní dopoledne, jsou tady nejnovější. Krásné pondělní dopoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Krásné pondělní dopoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Státní volební dopoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Státní volební komise dnes jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Státní volební komise dnes schválila výsledky letošní zprávy a Vladan Hýl. Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních obecních voleb a Vladan Hýl. Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních obecních voleb. Oficiál. Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních obecních voleb. Oficiální podobu státní volební komise dnes schválila výsledky letošních obecních voleb. Oficiální podobu získají v úterý vyhlášením vezlila výsledky letošních obecních voleb. Oficiální podobu získají v úterý vyhlášením ve sbírce zákonů obecních voleb. Oficiální podobu získají v úterý vyhlášením ve sbírce zákonů spolu. Oficiální podobu získají v úterý vyhlášením ve sbírce zákonů spolu s vyhlášením výsledků senátu získají v úterý vyhlášením ve sbírce zákonů spolu s vyhlášením výsledků senátních voleb v úterý vyhlášením ve sbírce zákonů spolu s vyhlášením výsledků senátních voleb vyhlášením ve sbírce zákonů spolu s vyhlášením výsledků senátních voleb v pěti obvodech, kde si lidé sbírce zákonů spolu s vyhlášením výsledků senátních voleb v pěti obvodech, kde si lidé zvolili spolu s vyhlášením výsledků senátních voleb v pěti obvodech, kde si lidé zvolili senátora už v prvním výsledku senátních voleb v pěti obvodech, kde si lidé zvolili senátora už v prvním kole.
1: Dánka kvůli zranění levého lýtka vzdala za skreči Clary.

z nabídky se... Z nabídky 7 dní Peugeot se... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 370 nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 307 nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo dalších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2000. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 208 již za 370

0: Townsonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas s Clary Townsonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas do druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1 2-0. Dánka kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1 2-0 pro českou kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1 2-0 pro českou tenistku. Levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1 2-0 pro českou tenistku. Dohrála naopak zápas za stavu 6-1 2-0 pro českou tenistku. Dohrála naopak Sára stavu 6-1 2-0 pro českou tenistku. Dohrála naopak Sára Bejlek 1 2-0 pro českou tenistku. Dohrála naopak Sára Bejlek, která podlehla 3 pro českou tenistku. Dohrála naopak Sára Bejlek, která podlehla 3-6 a 4-6 tenistku. Dohrála naopak Sára Bejlek, která podlehla 3-6 a 4-6 Jasrála naopak Sára Bejlek, která podlehla 3-6 a 4-6 Jasmin Paulinio. Jasrála naopak Sára Bejlek, která podlehla 3-6 a 4-6 Bejlek, která podlehla 3-6 a 4-6 Jasmin Pauliniové z Itálie. Která podlehla 3-6 a 4-6 Jasmin Pauliniové z Itálie. 3-6 a 4-6 Jasmin Pauliniové z Itálie.
1: Rock Radio. Počasí.
0: 6 Jasmin Pauliniové z Itálie.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Jasmin Pauliniové z Itálie.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Pauliniové z Itálie.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak jdeme ještě
0: Itálie.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak jdeme ještě na počasí.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak jdeme ještě na počasí, dneska bude
1: promíjo. Počasí.
2: Tak jdeme ještě na počasí, dneska bude proměnlivá oblačnost ve slepém
1: počasí.
2: Tak jdeme ještě na počasí, dneska bude proměnlivá Tak jdeme ještě na počasí, dneska bude proměnlivá oblačnost ve Slezsku, očekáváme přehánky a denní. Tak jdeme ještě na počasí, dneska bude proměnlivá oblačnost ve Slezsku, očekáváme přehánky a denní teploty mezi. Počasí dneska bude proměnlivá oblačnost ve Slezsku, očekáváme přehánky a denní teploty mezi 10. Proměnlivá oblačnost ve Slezsku, očekáváme přehánky a denní teploty mezi 10 až 14. Oblačnost ve Slezsku, očekáváme přehánky a denní teploty mezi 10 až 14. Ve Slezsku, očekáváme přehánky a denní teploty mezi 10 až 14 stupni Celsia. Očekáváme přehánky a denní teploty mezi 10 až 14 stupni Celsia. A denní teploty mezi 10 až 14 stupni Celsia. Teploty mezi 10 až 14 stupni Celsia. Až 14 stupni Celsia.
3: Ať už prší nebo paří slunce.
2: 14 stupni Celsia.
3: Ať už prší nebo paří slunce,
2: Celsia.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Služ každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí.
1: Rock Radio
3: do každého počasí.
1: Rock Radio
3: do každého počasí.
1: Rock Radio doprava. Rock Radio doprava.
2: Tuhle chvíli.
1: Rock Radio doprava.
2: Tuhle chvíli to jezdí aktuálně.
1: Rock Radio doprava.
2: Tuhle chvíli to jezdí aktuálně dobře.
1: Rock Radio doprava.
2: Tuhle chvíli to jezdí aktuálně dobře. Tam, kde ladíte Rock Radio.

0: V tuhle chvíli to jezdí aktuálně dobře. Tam, kde ladíte rock rádio, takže tady nemám...
1: www.emilfrey.cz.

Dráb je s vámi a to přesně v 11 hodin a vy si můžete oběd první v tomto týdnu. Kamil Dráb je s vámi a to přesně v 11 hodin a vy si můžete zpestřit den v tomto týdnu. Kamil Dráb je s vámi a to přesně v 11 hodin a vy si můžete zpestřit den nějak je s vámi a to přesně v 11 hodin a vy si můžete zpestřit den nějakou a to přesně v 11 hodin a vy si můžete zpestřit den nějakou svojí oblíbenou muzikou z hodin a vy si můžete zpestřit den nějakou svojí oblíbenou muzikou. Třeba si můžete zpestřit den nějakou svojí oblíbenou muzikou. Třeba jste měli hektický start do nového střed den nějakou svojí oblíbenou muzikou. Třeba jste měli hektický start do nového pracovního týdne nějakou svojí oblíbenou muzikou. Třeba jste měli hektický start do nového pracovního týdne a potřebujete se svojí oblíbenou muzikou. Třeba jste měli hektický start do nového pracovního týdne a potřebujete se uklidnit. Takou třeba jste měli hektický start do nového pracovního týdne a potřebujete se uklidnit. Tak od toho tady jste měli hektický start do nového pracovního týdne a potřebujete se uklidnit. Tak start do nového pracovního týdne a potřebujete se uklidnit, tak od toho tady jsme. Klidně napište na náš Facebook do pracovního týdne a potřebujete se uklidnit, tak od toho tady jsme. Klidně napište na náš Facebook, potřebujete se uklidnit, tak od toho tady jsme. Klidně napište na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obed za se uklidnit, tak od toho tady jsme. Klidně napište na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obed zavináč rok. Od toho tady jsme. Klidně napište na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obed zavináč rokovýradio.cz. Klidně napište na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obed zavináč rokovýradio.cz. Náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obed zavináč rokovýradio.cz. No a uvidíme, co v těch nebo na e-mail obed zavináč rokovýradio.cz. No a uvidíme, co v těch příštích 60 minut. Obed zavináč rokovýradio.cz. No a uvidíme, co v těch příštích 60 minutách. Zavináč rokovýradio.cz. No a uvidíme, co v těch příštích 60 minutách stihneme. A rokovýradio.cz. No a uvidíme, co v těch příštích 60 minutách stihneme. .cz. No a uvidíme, co v těch příštích 60 minutách stihneme. No a uvidíme, co v těch příštích 60 minutách stihneme. A právě proto to nebudeme zdržovat zbytečně, co v těch příštích 60 minutách stihneme. A právě proto to nebudeme zdržovat zbytečným kecáním, příštích 60 minutách stihneme. A právě proto to nebudeme zdržovat zbytečným kecáním a demetách stihneme. A právě proto to nebudeme zdržovat zbytečným kecáním a jdeme rovnou na muziku. První. A právě proto to nebudeme zdržovat zbytečným kecáním a jdeme rovnou na muziku. První kousek je standard. A právě proto to nebudeme zdržovat zbytečným kecáním a jdeme rovnou na muziku. První kousek je standardně zdržovat zbytečným kecáním a jdeme rovnou na muziku. První kousek je standardně ode mě. No a pak uvidíme s zbytečným kecáním a jdeme rovnou na muziku. První kousek je standardně ode mě. Kecáním a jdeme rovnou na muziku. První kousek je standardně ode mě. No a pak uvidíme, jak to budete mít na muziku. První kousek je standardně ode mě. No a pak uvidíme, jak to budete míchat vy. První kousek je standardně ode mě. No a pak uvidíme, jak to budete míchat vy. Tady jsou Linkin Park. Je standardně ode mě. No a pak uvidíme, jak to budete míchat vy. Tady jsou Linkin Park. Ode mě. No a pak uvidíme, jak to budete míchat vy. Tady jsou Linkin Park. No a pak uvidíme, jak to budete míchat vy. Tady jsou Linkin Park. Jak to budete míchat vy. Tady jsou Linkin Park. Míchat vy. Tady jsou Linkin Park. Tady jsou Linkin Park. Park.

0: Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Jo. Zprávy.
1: Krásné pondělní dopoledne.
0: Zprávy.
1: Krásné pondělní

Tak, Linkin... Tak, Linkin Park nám to hezky odstartoval. Tak, Linkin Park nám to hezky odstartoval. Tak, Linkin Park nám to hezky odstartovali a teď už pojďme na vaše... Tak, Linkin Park nám to hezky odstartovali a teď už pojďme na vaše první... Tak, Linkin Park nám to hezky odstartovali a teď už pojďme na vaše první přání. Čau, Kamile. Tak, Linkin Park nám to hezky odstartovali a teď už pojďme na vaše první přání. Čau, Kamile. Linkin Park nám to hezky odstartovali a teď už pojďme na vaše první přání. Čau, Kamile, zahraj prosím v elektrickém obědě píseň Pražák. Odstartovali a teď už pojďme na vaše první přání. Čau, Kamile, zahraj prosím v elektrickém obědě píseň Pražák. Už pojďme na vaše první přání. Čau, Kamile, zahraj prosím v elektrickém obědě píseň Pražákům je tu hej od výběru. Přání. Čau, Kamile, zahraj prosím v elektrickém obědě píseň Pražákům je tu hej od výběru. Píseň věnuji v elektrickém obědě píseň Pražákům je tu hej od výběru. Píseň věnuji jednomu konkrétnímu Andreju. Píseň Pražákům je tu hej od výběru. Píseň věnuji jednomu konkrétnímu Pražákům je tu hej od výběru. Píseň věnuji jednomu konkrétnímu Andreju, který teď od výběru. Píseň věnuji jednomu konkrétnímu Andreju, který teď je Pražáky rozhodně. Píseň věnuji jednomu konkrétnímu Andreju, který teď je Pražáky rozhodně nemiluje. Tak věnuji jednomu konkrétnímu Andreju, který teď je Pražáky rozhodně nemiluje. Tak konkrétnímu Andreju, který teď je Pražáky rozhodně nemiluje. Tak nevím. Andreju, který teď je Pražáky rozhodně nemiluje. Tak nevím. Který teď je Pražáky rozhodně nemiluje. Tak nevím. Zaklíčovaná, nevím. Zaklíčovaná zpráva, rozeberte si to každý, jak chcete, každopádně přání plníme, tady je Pražský výběr. Zaklíčovaná zpráva, rozeberte si to každý, jak chcete, každopádně přání plníme, tady je klíčovaná zpráva, rozeberte si to každý, jak chcete, každopádně přání plníme, tady je Pražský výběr. Zpráva, rozeberte si to každý, jak chcete, každopádně přání plníme, tady je Pražský výběr. Rozeberte si to každý, jak chcete, každopádně přání plníme, tady je Pražský výběr. Každopádně přání plníme, tady je Pražský výběr. Každopádně přání plníme, tady je Pražský výběr. Přání plníme, tady je Pražský výběr. Pražský výběr.

oběd. Tak start... Rock Radio, elektrický oběd. Tak startujeme elektrický oběd. Rock Radio, elektrický oběd. Tak startujeme elektrický oběd, první v tomto týdnu. Rock Radio, elektrický oběd. Tak startujeme elektrický oběd, první v tomto týdnu. Elektrický oběd. Tak startujeme elektrický oběd, první v tomto týdnu. Kamil Drábě. Oběd. Tak startujeme elektrický oběd, první v tomto týdnu. Kamil Drábě s vámi, a to přesně v 11. Tak startujeme elektrický oběd, první v tomto týdnu. Kamil Drábě s vámi, a to přesně v 11 hodin. Startujeme elektrický oběd, první v tomto týdnu. Kamil Drábě.

Ganz gut, nee, krass, krass.

Ah.

rádio, rock rádio, elektrický oběd, rock rádio, elektrický oběd a Kamil Tráp. Rock rádio, elektrický oběd a Kamil Tráp. Radio, elektrický oběd a Kamil Tráp. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Oběd a Kamil Tráp.

Dali jsme si Scorpions na Rock Rádiu. Dali jsme si Scorpions na Rock Rádiu v elektrickým... Dali jsme si Scorpions na Rock Rádiu v elektrickým obědě. Dali jsme si Scorpions na Rock Rádiu v elektrickým obědě, o který si... Dali jsme si Scorpions na Rock Rádiu v elektrickým obědě, o který si napsal Luboš, mám tady... Dali jsme si Scorpions na Rock Rádiu v elektrickým obědě, o který si napsal Luboš, mám tady další. Dali jsme si Scorpions na Rock Rádiu v elektrickým obědě, o který si napsal Luboš, mám tady další na Rock Rádiu v elektrickým obědě, o který si napsal Luboš, mám tady další přání. Ahoj Kamile, v elektrickým obědě, o který si napsal Luboš, mám tady další přání. Ahoj Kamile, nech mi prosím, o který si napsal Luboš, mám tady další přání. Ahoj Kamile, nech mi prosím zahrát čarodějku od Alžběty. Luboš, mám tady další přání. Ahoj Kamile, nech mi prosím zahrát čarodějku od Alžběty. Tady další přání. Ahoj Kamile, nech mi prosím zahrát čarodějku od Alžběty s přáním hezkého dne. Ahoj Kamile, nech mi prosím zahrát čarodějku od Alžběty s přáním hezkého dne. Pro mého Honzíka, nech mi prosím zahrát čarodějku od Alžběty s přáním hezkého dne. Pro mého Honzíka, nech mi prosím zahrát čarodějku od Alžběty s přáním hezkého dne. Pro mého Honzíka do Kolína, čarodějku od Alžběty s přáním hezkého dne. Pro mého Honzíka do Kolína, moc mi na něm záleží, s přáním hezkého dne. Pro mého Honzíka do Kolína, moc mi na něm záleží a hezkého dne. Pro mého Honzíka do Kolína, moc mi na něm záleží a pro mého Honzíka do Kolína, moc mi na něm záleží a chci tu pro něho být už na pořád. Honzíka do Kolína, moc mi na něm záleží a chci tu pro něho být už na pořád. Moc Kolína, moc mi na něm záleží a chci tu pro něho být už na pořád. Moc krát děkuji. Moc mi na něm záleží a chci tu pro něho být už na pořád. Moc krát děkuji. Něm záleží a chci tu pro něho být už na pořád. Moc krát děkuji a všechny poslouchače a chci tu pro něho být už na pořád. Moc krát děkuji a všechny posluchače zdraví. Chci tu pro něho být už na pořád. Moc krát děkuji a všechny posluchače zdraví. Kafka ho být už na pořád. Moc krát děkuji a všechny posluchače zdraví. Kafka Ivet. Tak ta pořád. Moc krát děkuji a všechny posluchače zdraví. Kafka Ivet. Tak tady je čarodějka. Krát děkuji a všechny posluchače zdraví. Kafka Ivet. Tak tady je čarodějka. Všechny posluchače zdraví, Kafka Ivet. Tak tady je čarodějka. Že zdraví, Kafka Ivet. Tak tady je čarodějka. Kafka Ivet. Tak tady je čarodějka. Tak tady je čarodějka. Čarodějka.

Havraní vlasy do pasu. Havraní vlasy do pasu. Nejde však s... Havraní vlasy do pasu. Nejde však z tebe žádný. Havraní vlasy do pasu. Nejde však z tebe žádný strach. Do pasu. Nejde však z tebe žádný strach. Před...

0: 70 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a řepkový olej. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a řepkový olej je 1 litr za 500 gramů za 24,90 a řepkový olej je 1 litr za 29,90 gramů za 24,90 a řepkový olej je 1 litr za 29,94,90 a řepkový olej je 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus je a řepkový olej je 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26 olej je 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,99 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl, to se vyplatí 90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl, to se vyplatí aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl, to se vyplatí
1: Radio House 300 Cross
0: za 26,90 Lidl, to se vyplatí
1: Radio House 300 Cross Plus
0: to 90 Lidl, to se vyplatí
1: Radio House 300 Cross Plus
0: to je Lidl, to se vyplatí
1: Radio House 300 Cross Plus to je reklama v rádiu online Radio House 300 Cross Plus to je reklama v rádiu House 300 Cross Plus to je reklama v rádiu online na TV Nova a Events Plus to je reklama v rádiu online na TV Nova a Eventech zkrátka to je reklama v rádiu online na TV Nova a Eventech zkrátka celoroční rádiu online na TV Nova a Eventech zkrátka celoroční komunikační mix který vám na TV Nova a Eventech zkrátka celoroční komunikační mix který vám postaví a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Posledních. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Angry Birds. Pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Angry Birds.
1: Kosmetických firem na radiohouse.cz.
2: Angry Birds. Kosmetika.
1: Na radiohouse.cz.
2: Angry Birds, kosmetika, co má...
1: .cz
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule... Angry... Angry Birds, kosmetika, co má koule... Angry Birds... Angry Birds, kosmetika, co má koule... Angry Birds, kosmetika...

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Auto z druhé ruky?
0: Elektrický oběd.
1: Auto z druhé ruky?
0: Elektrický oběd.
1: Auto z druhé ruky?
2: No trochu se bojím.
1: Auto z druhé ruky?
2: No trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš.
1: To z druhé ruky?
2: No trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co
1: ky?
2: No trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500.
1: Trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut.
1: Koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut. Polovina mladší dvou let. Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut. Polovina mladší dvou let.
2: Jako fakt?
3: Přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut. Polovina mladší dvou let.
2: Jako fakt? No tak to už se...
3: Kupuješ. Přes 500 prověřených aut. Polovina mladší dvou let.
2: Jako fakt? No tak to už se nebojím.
3: 500 prověřených aut. Polovina mladší dvou let.
2: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sem.
3: Aut. Polovina mladší dvou let.
2: Jako fakt? No tak to už se nebojím.
3: Na mladší dvou let.
2: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny.
2: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikát?
2: No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v...
2: No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu.
2: Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord.
2: Sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v pěti městech. Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v pěti ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v pěti městech na sever od Prahy. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v pěti městech na sever od Prahy. Autonord.cz v regionu. Autonord. Váš dealer v pěti městech na sever od Prahy. Autonord.cz. Autonord. Váš dealer v pěti městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu.
4: Váš dealer v pěti městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu.
4: V pěti městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
4: Na sever od Prahy. Autonord.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí.
4: Autonord.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu ve...
4: Autonord.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krk... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez boje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74 chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 platí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kilogram. Bílý v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez krkovice bez kosti v ceně 74,90

0: Ještě zbyde na oběd.
1: Blesková sleva 200 korun na 25kilové balení Primalex Plus. Blesková sleva 200 korun na 25kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců a sleva 200 korun na 25kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. 200 korun na 25kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Víc 25kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalkilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. Prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. Do konce října. Více na Primalex.cz. Více na Primalex.cz.
2: Když v Praze přichází podzim. Když v Praze přichází podzim. Když v Praze přichází podzim v čínském. Když v Praze přichází podzim v čínském Sanya. Když v Praze přichází podzim v čínském Sanya stále. Když v Praze přichází podzim v čínském Sanya stále přichází podzim. V čínském Sanya stále panuje léto. Přichází podzim. V čínském Sanya stále panuje léto. V čínském Sanya stále panuje léto. Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto stále panuje léto. Objevte místo, kde léto panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Objevte místo, kde léto nekončí. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se skat místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se skat Airlines do Sanya. Léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se skat Airlines do Sanya na ostrově. Vydejte se z letiště Praha se skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Letiště Praha se skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Se skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sainz do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a Smia na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět letenky na Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět letenky najdete na skat Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz. A linky najdete na skat.kz. A u všech autorizovaných prodejců. Skat Air na skat.kz. A u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines.kz. A u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines.kz. A u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem. Autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem. Zahrál. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem. Zahrádkář se raduje, zahrád z Prahy za sluncem. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Prahy za sluncem. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomoc se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomoc zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík,
2: kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.

0: Ať už jste hobík nebo profík,
1: potřebuje zafido@eshop.cz.
0: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
1: zafido@eshop.cz.
0: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
1: zafido@eshop.cz.
0: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: Připravte svůj
1: shop.cz.
0: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: Připravte svou zahradu na podzim.
0: Už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty.
0: Fík, u nás si vyberete.
2: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty.
0: Si vyberete.
2: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agroce. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevnější zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte zim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na zafitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafidu
2: od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido
2: výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido@eshop.cz.
2: Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido@eshop.cz.
2: Partner. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši.
2: Koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Vždy na Zafidu.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Vikingská bouře.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Vikingská bouře a Monamartce.
1: Eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Vikingská bouře a Monamartce řítí na Prahu.
1: Partner pro vaši zahradu.
3: Vikingská bouře a Monamartce řítí na Prahu.
1: Radu.
3: Vikingská bouře a Monamartce řítí na Prahu. Vikingská bouře a Monamartce řítí na Prahu. A bouře a Monamartce řítí na Prahu.
4: Se svým novým
3: Artce řítí na Prahu.
4: Se svým novým albem a
3: na Prahu.
4: Se svým novým albem a brutální show. Se svým novým albem a brutální show vás přijíždí. Se svým novým albem a brutální show vás přijíždí podmanit už 6. Se svým novým albem a brutální show vás přijíždí podmanit už 6. Se svým novým albem a brutální show vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálním jeho albem a brutální show vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálním jeho turné jsou Švédsko. Brutální show vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálním jeho turné jsou Švédsko. Vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálním jeho turné jsou Švédové Orbitka podmanit už 6. listopadu. Speciálním jeho turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda. Turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda a Monamart. A Monamart. 6. listopadu Praha O2 Univerzum.
5: Uvažujete o tepelném.
4: 6. listopadu Praha O2 Univerzum.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle?
4: Univerzum.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichého výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou vějky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery padla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistí tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám za provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou kvalitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu na

0: spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
0: Jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
1: Kráva, kráva, kapr.
0: Zvyklí. Proterm.cz.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr.
0: CZ.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Nedělej tým.
1: Kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Nedělej tým building v zasedačce.
1: Kapr,
2: kapr, kapr, husa, husa.
3: Nedělej tým building v zasedačce. Vyraž.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Nedělej tým building v zasedačce. Vyražte naše berák.
2: Husa, husa.
3: Nedělej tým building v zasedačce. Vyražte naše berák. Sportovní areál. Nedělej tým building v zasedačce. Vyražte naše berák. Sportovní areál se restaurací. Building v zasedačce. Vyražte naše berák. Sportovní areál se restaurací v pražských kulích v zasedačce. Vyražte naše berák. Sportovní areál se restaurací v Pražce. Vyražte naše berák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Vyražte naše berák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita. Se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita. Vodní sporty na přilehlém rybníku. Pražských Kunraticích. Velká kapacita. Vodní sporty na přilehlém rybníku. Výborné jídlo. Kunraticích. Velká kapacita. Vodní sporty na přilehlém rybníku. Výborné jídlo. A velká kapacita. Vodní sporty na přilehlém rybníku. Výborné jídlo. A letos jediné vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo. A letos jediné bizoní stejky v Praze na přilehlém rybníku, výborné jídlo. A letos jediné bizoní stejky v Praze. Rybníku, výborné jídlo. A letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sport, výborné jídlo. A letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál. A letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál. Jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak mi areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma? Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma? Krut. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma? Krut. To na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
4: Kruta, kruta, tchos.
3: Nech to kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
4: Kruta, kruta, tchos.
3: Nech toho a pojď. Všude dobře, tak co doma?
4: Kruta, kruta, tchos.
3: Nech toho a pojď.
4: Tcho.
3: Tak co doma?
4: Kruta, kruta, tchos.
3: Nech toho a pojď.
4: Tchos.
3: Ma.
4: Kruta, kruta, tchos.
3: Nech toho a pojď.
4: Tchos. Ta kruta, tchos.
3: Nech toho a pojď.
4: Tchos. Tchos.
3: Nech toho a pojď.
4: Tchos.
3: A pojď.
4: Tchos.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Tchos.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrej.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrej.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrej, potřebuju přistavit hodně
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak. Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
5: A to.
6: Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
5: A tomu říkáte
6: kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
5: A tomu říkáte hodně?
7: Jsme Siegel.
6: Hodně. Tak 10.
5: A tomu říkáte hodně?
7: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20.
6: Tak 10.
5: A tomu říkáte hodně?

0: vůně pot i sporek, žádný keci funkční bírc. Lousy vůně pot i sporek, žádný keci funkční věci bírc. Lousy vůně pot i sporek, žádný keci funkční věci. Ani vůně pot i sporek, žádný keci funkční věci. Ani gr pot i sporek, žádný keci funkční věci. Ani gr i ve adný keci funkční věci. Ani gr i ve ARDS keci funkční věci. Ani gr i ve ARDS tečka funkční věci. Ani gr i ve ARDS te... Ani gr i ve ARDS tečka CZ. Ani gr i ve ARDS tečka CZ. BRDS.cz
1: 25 kg Primalexu plus
0: BRDS.cz
1: 25 kg Primalexu plus Hele
0: BRDS.cz
1: 25 kg Primalexu plus Hele
0: .cz
1: 25 kg Primalexu plus Hele akce minus 25 kg Primalexu plus Hele akce minus 200 korun Takže vymal kg Primalexu plus Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě Lexu plus. Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyda na obě. Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyda na minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyda na obě.
2: Blesková sleva 200.
1: Vymaluju a ještě zbyda na obě.
2: Blesková sleva 200 korun na 25 kilové balení Primalex plus.

0: Jsme Seagull. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na...
1: A tomu říkáte hodně?
0: Jsme Seagull. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou.
1: Říkáte hodně?
0: Jsme Seagull. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www. Jsme Seagull. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www. Seagull 20 kontejnerů na jednou. www. Seagull.cz.
2: Turecko a dlouhé
0: no. www. Seagull.cz.
2: Turecko a dlouhé písečné
0: v Seagull.cz.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji.
0: CZ.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko. Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné. Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok a pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře. Kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře. Máme je krásných zátok? Máme je v Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Egypt. Máme je v Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Máme je v Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný pod Malorka a její Tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodlí. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodlí. Úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Tuji. A co dovolená? Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive? Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? Pohodová dovolená. Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? Dovolená. Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete. Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte first all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže. I to najdete v Tuji. Objevte first minute nabídku hotel jen pár kroků od pláže. I to najdete v Tuji. Objevte first minute nabídku na jen pár kroků od pláže. I to najdete v Tuji. Objevte first minute nabídku na léto od pláže. I to najdete v Tuji. Objevte first minute nabídku na léto 2027. Najdete v Tuji. Objevte first minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou v Tuji. Objevte first minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou. Objevte first minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolené léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás. 27 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás. Vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
3: Je vaše auto po záru.
2: Dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
3: Je vaše auto po záruce.
2: Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
3: Je vaše auto po záruce. Vlouda.
2: Dovolená začíná u nás.
3: Je vaše auto po záruce. Vlouda aut
2: u nás.
3: Je vaše auto po záruce. Vlouda auto. Máme řešení. Je vaše auto po záruce. Vlouda auto. Máme řešení. Otevíráme auto po záruce. Vlouda auto. Máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. Vlouda auto. Máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální. Vlouda auto. Máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis. Máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. To je profesionální servis.

pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Loads pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Loads a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizovaná péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na Autolouda. Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na Autolouda.cz. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na Autolouda.cz. I neautorizované opravy. Objednejte se na Autolouda.cz. Neautorizované opravy. Objednejte se na Autolouda.cz. Objednejte se na Autolouda.cz. Se na autolouda.cz. Roka.cz.

Dali jsme si Black Sabbath, Change in Speech. Jdeme dál za vašimi přáními, mám tady teď a to díky Radce. Dali jsme si Black Sabbath, Change in Speech.

oběd a Kamil Dráb. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Kamil Dráb.

Rock Radio. Elektrický oběd a... Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Radio. Elektrický

0: Tak tohle byly... Tak tohle byly Halloweeny. Tak tohle byly Halloweeny na Rock Rádiu v elektrickým... Tak tohle byly Halloweeny na Rock Rádiu v elektrickým obědě, muzika podle vaší... Tak tohle byly Halloweeny na Rock Rádiu v elektrickým obědě, muzika podle vaší chutí a... Tak tohle byly Halloweeny na Rock Rádiu v elektrickým obědě, muzika podle vaší chutí a přání. Tak tohle byly Halloweeny na Rock Rádiu v elektrickým obědě, muzika podle vaší chutí a přání, vzkaznil. Tak mě na Rock Rádiu v elektrickým obědě, muzika podle vaší chutí a přání, vzkaznil. Tak to ahoj, v elektrickým obědě, muzika podle vaší chutí a přání, vzkaznil. Tak to ahoj, Kamile, zahraj mi prosím k dnešní muzika podle vaší chutí a přání, vzkaznil. Tak to ahoj, Kamile, zahraj mi prosím k dnešní podle vaší chutí a přání, vzkaznil. Tak to ahoj, Kamile, zahraj mi prosím k dnešním narozeninám a přání, vzkaznil. Tak to ahoj, Kamile, zahraj mi prosím k dnešním narozeninám cokoliv od Halloween, vzkaznil. Tak to ahoj, Kamile, zahraj mi prosím k dnešním narozeninám cokoliv od Halloween, ať mám lepší. To ahoj, Kamile, zahraj mi prosím k dnešním narozeninám cokoliv od Halloween, ať mám lepší náladu, děkuji. Mi prosím k dnešním narozeninám cokoliv od Halloween, ať mám lepší náladu, děkuji. Tak tahle ta narozeninám cokoliv od Halloween, ať mám lepší náladu, děkuji. Tak tahle ta veselá píseň ti od Halloween, ať mám lepší náladu, děkuji. Tak tahle ta veselá píseň ti určitě na Halloween, ať mám lepší náladu, děkuji. Tak tahle ta veselá píseň ti určitě náladu zlepšila. Ať mám lepší náladu, děkuji. Tak tahle ta veselá píseň ti určitě náladu zlepšila. Děkuji. Tak tahle ta veselá píseň ti určitě náladu zlepšila. Jdeme za tahle ta veselá píseň ti určitě náladu zlepšila. Jdeme za dalším kouskem píseň ti určitě náladu zlepšila. Jdeme za dalším kouskem píše Žaneta náladu zlepšila. Jdeme za dalším kouskem píše Žaneta, která zdraví a chtěla by zlepšila. Jdeme za dalším kouskem píše Žaneta, která zdraví a chtěla by. Jdeme za dalším kouskem píše Žaneta, která zdraví a chtěla by slyšet olympijským kouskem píše Žaneta, která zdraví a chtěla by slyšet olympik něco novější. Píše Žaneta, která zdraví a chtěla by slyšet olympik něco novějšího. Tak já by slyšet olympik něco novějšího. Tak já jsem vybral píseň, která je absolutně nejnovější. Olympik něco novějšího. Tak já jsem vybral píseň, která je absolutně něco novějšího. Tak já jsem vybral píseň, která je absolutně nejnovější. Tak já jsem vybral píseň, která je absolutně nejnovější. Vyšla teď na výběru, který vybral píseň, která je absolutně nejnovější. Vyšla teď na výběru, která je absolutně nejnovější. Vyšla teď na výběru, který se křtil ve středu. Nejnovější. Vyšla teď na výběru, který se křtil ve středu. Vyšla teď na výběru, který se křtil ve středu. Byli jsme u toho na výběru, který se křtil ve středu. Byli jsme u toho a který se křtil ve středu. Byli jsme u toho a křtil ve středu. Byli jsme u toho a právě se tam pouštěl ve středu. Byli jsme u toho a právě se tam pouštěl i novej videoklip. Byli jsme u toho a právě se tam pouštěl i novej video. Byli jsme u toho a právě se tam pouštěl i novej videoklip k písni Až to stouní. A právě se tam pouštěl i novej videoklip k písni Až to stouní zabalí. Právě se tam pouštěl i novej videoklip k písni Až to stouní zabalí. Tak si teď i novej videoklip k písni Až to stouní zabalí. Tak si teď na Rock Rádiu dá klip k písni Až to stouní zabalí. Tak si teď na Rock Rádiu dáme.
1: Až to stouní zabalí.
0: Rádiu dá.

0: firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat.
1: Já nový plot mám.
0: Nový plot od firmy Ploty.
1: Nový plot mám.
0: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé.
1: Plot mám.
0: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha by sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Hledáte
0: dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout.
0: Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout.
0: Všechno dobrý.
2: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout.
0: Vno dobrý.
2: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout. Vlouda auto si vyberete. Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout. Vlouda auto si vyberete z tisíců prověřených. Ojeté auto, na které se můžete spolehnout. Vlouda auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů, se můžete spolehnout. Vlouda auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modhnout. Vlouda auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů. Vlouda auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. A tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz, nebo něco pro modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz, nebo něco pro i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz, nebo něco pro radost. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz, nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Hledáte první auto, rodinný vůz, nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Za auto, rodinný vůz, nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování, vůz, nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění, co pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na Autolouda financování i pojištění. Vyberte si na Autolouda.cz.
3: No to, že jsi
2: i pojištění. Vyberte si na Autolouda.cz.
3: No to, že jsi mladý projektant smok.
2: Vyberte si na Autolouda.cz.
3: No to, že jsi mladý
2: projekt.cz.
3: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat. No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty. To, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní. Mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne, u domem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne, u nás v sudí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop, ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudopky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projekt profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostům.

0: vysokorychlostních tratí, podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projekt Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost na vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudo projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudo Praha. Budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudo Praha. Pojďte v tom s námi. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudo Praha. Pojďte v tom s námi. Webst najdeš právě tam. Sudo Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz tam. Sudo Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. www.projektantbudoucnosti.cz. projektantbudoucnosti.cz.
1: Přestaň být jen divák.
0: CZ.
1: Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. A staň se součástí. A staň se součástí. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv mý. A staň se součástí příběhu. Navštiv. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí a staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. Realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. A přitom, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. A přitom kousek vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. Kousek od tebe. Another world. Od tebe. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
1: Realita CZ.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se
1: vyplatí.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová Krkovice za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová Krkovice bez kosti v ceně 70 chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová Krkovice bez kosti v ceně 74,90 za jeden vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová Krkovice bez kosti v ceně 74,90 za jeden.

0: ovoce bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový ram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 4,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus je a řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26. Aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, tady Kuba Rybář.
0: 6,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na
0: turné. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kultura.
0: Platí.
1: Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24. Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. Jdeme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech kde jsme a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech kde jsme za republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraš. Chceš nás vidět face to face v menších sálech kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraš. A že nehrajeme nikde v menších sálech kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. Jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. Oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10., v jakým jsme hráli za mladá, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10., mladá, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10., mladá Boleslav. Jo a přijde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 20, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu. 16.10. mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu. 10. mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu. Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu.
2: Pondělí to Robert slavil.
1: Příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu.
2: Pondělí to Robert slavil narozeniny.
1: Slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu.
2: Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý mu
1: let, tak doraš na Kačinu.
2: Pondělí to Robert slavil narozeniny. Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně. Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu
3: pořád
2: to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu
3: pořád
2: slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu
3: pořád hledáte výmluvy, proč ještě.
2: Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu
3: pořád hledáte výmluvy, proč ještě.
2: Musel na oslavu tchýně a ve středu
3: pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezout pneumatiky. Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezout pneumatiky. S celoročkama už nemusíte. Největší hledáte výmluvy, proč ještě nepřezout pneumatiky. S celoročkama už nemusíte. Největší proč ještě nepřezout pneumatiky. S celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky CZ. Nepřezout pneumatiky. S celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky CZ. Pneumatiky. S celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky CZ. Pneumatiky CZ. Už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky CZ. Pneumatiky CZ. Nakupujte bez už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky CZ. Pneumatiky CZ. Nakupujte větší výběr na pneumatiky CZ. Pneumatiky CZ. Nakupujte bez výmluv. Někdy na pneumatiky CZ. Nakupujte bez výmluv.
4: Někdy se člověk mu
3: CZ. Nakupujte bez výmluv.
4: Někdy se člověk
3: CZ. Nakupujte bez výmluv.
4: Někdy se člověk musí otáčet.
3: Jindy se nakupujte bez výmluv.
4: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás. Ačet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás. Můžeme. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás. Může vám home credit točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás. Může vám home credit půjčit klidně miliony. Aby se svět točil podle

0: Může vám Home Credit půjčit klidně milion. By se svět točil podle vás. Může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání podle vás. Může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce. Půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce. Milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce. Nebo online dopad podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce. Nebo online do 15 minut. Žádost vyřídíte na naší pobočce. Nebo online do 15 minut. Pobočce. Nebo online do 15 minut. HomeCredit.cz. Minut. HomeCredit.cz.
1: Chcete mít jistotu?
0: HomeCredit.cz.
1: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi?
0: CZ.
1: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu. Pečlivě zkontrolujeme brzdy. Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu. Pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vy. Pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto. Vážnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto. Váš autorizovaný servis. Nejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto. Váš autorizovaný servis Audi. Online na autolouda.cz. Louda Auto. Váš autorizovaný servis Audi. Louda.cz. Louda Auto. Váš autorizovaný servis Audi.
2: Přemýšlíte o nové koupelně?
1: Louda Auto. Váš autorizovaný servis Audi.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
1: Váš autorizovaný servis Audi.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
1: Zaměstnaný servis Audi.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen si. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci. Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení. Te do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení. Ako nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Psiko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyňší trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyňský návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo prch kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc

0: Možná. Rock Rádio. Možná. Rock Rádio. Elektrický oběd. Možná. Rock Rádio. Elektrický oběd. Rádio. Elektrický oběd. Já. Elektrický oběd.
1: Já. Nový plot mám.
0: Oběd.
1: Já. Nový plot mám.
0: Nový.
1: Já. Nový plot mám.
0: Nový plot od firmy.
1: Já. Nový plot mám.
0: Nový plot od

0: Sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% tisíc korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení, tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupel, 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní, 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Tak co koupel?
0: Kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Tak co koupelna hotová?
0: Také podlah. Siko.cz.
1: Tak co koupelna hotová?
2: Super.
0: Podlah. Siko.cz.
1: Tak co koupelna hotová?
2: Super.
1: Takže
0: Siko.cz.
1: Tak co koupelna hotová?
2: Super.
1: Takže sprcháč umy. Tak co koupelna hotová?
2: Super.
1: Takže sprcháč umyvadlo za. Tak co koupelna hotová?
2: Super.
1: Takže sprcháč umyvadlo záchod.
2: Jo, všechno
1: hotová.
2: Super.
1: Takže sprcháč umyvadlo záchod.
2: Jo, všechno. Super.
1: Takže sprcháč umyvadlo záchod.
2: Jo, všechno hotový.
1: A co dvě trávání? Takže sprcháč umyvadlo záchod.
2: Jo, všechno hotový.
1: A co dvě trávání? Kde je sprcháč umyvadlo záchod?
2: Jo, všechno hotový.
1: A co dvě trávání? Kde je větrák? Po záchod.
2: Jo, všechno hotový.
1: A co dvě trávání? Kde je větrák?
2: O větrák. Jo, všechno hotový.
1: A co dvě trávání? Kde je větrák?
2: O větrák, co hotový.
1: A co dvě trávání? Kde je větrák?
2: O větrák, co?
1: Co dvě trávání? Kde je větrák?
2: O větrák, co?
1: Tak takhle ne. Kde je větrák?
2: O větrák, co?
1: Tak takhle ne. Jak
2: větrák, co?
1: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu?
2: O?
1: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradím. Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradím. Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilátory.
1: Odvětrat koupelnu vám poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz.
1: Koupelnu vám poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz.
1: Poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz.
1: Ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz.
1: Turecko a dlouhé písečka.cz.
3: Ventilatory.cz.
1: Turecko a dlouhé
3: ventilatory.cz.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže.
3: .cz.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže. Máme je v Tuji. Turecko a dlouhé písečné pláže. Máme je v Tuji. Turecko a dlouhé písečné pláže. Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné. Turecko a dlouhé písečné pláže. Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných a dlouhé písečné pláže. Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok. Má pláže. Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok. Máme je v Tuji. Je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok. Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrkys krásných zátok. Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Zátok. Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský. Mallorca a její Tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný její Tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. V Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Tuji. Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v Tuji. A co dovolená all inclusive

0: nebo hotel jen pár kroků od pláže. I to najdete. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená to 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás. 27 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás. Vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás. Dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Rok.
0: Dovolená začíná u nás.
1: Rok. Rádio.
0: U nás.

Ladíte elektrické oběd. Ladíte elektrické oběd. Ladíte elektrické oběd na Rock Radio. Ladíte elektrické oběd na Rock Radio. Dali jsme si Merlina. Ladíte elektrické oběd na Rock Radio. Dali jsme si Merlina. Ladíte elektrické oběd na Rock Radio. Dali jsme si Merlina Mansona jeho skvělou předělávku Personal. Elektrické oběd na Rock Radio. Dali jsme si Merlina Mansona jeho skvělou předělávku Personal Jesus. Na Rock Radio. Dali jsme si Merlina Mansona jeho skvělou předělávku Personal Jesus od. Dali jsme si Merlina Mansona jeho skvělou předělávku Personal Jesus od Depeche Mode. Dali jsme si Merlina Mansona jeho skvělou předělávku Personal Jesus od Depeche Mode. Tuhletu muziku na jeho skvělou předělávku Personal Jesus od Depeche Mode. Tuhletu muziku chtěla skvělou předělávku Personal Jesus od Depeche Mode. Tuhletu muziku chtěla Personal Jesus od Depeche Mode. Tuhletu muziku chtěla slyšet Annette no od Depeche Mode. Tuhletu muziku chtěla slyšet Annette no a Mode. Tuhletu muziku chtěla slyšet Annette no a já tady mám další muziku. Chtěla slyšet Annette, no a já tady mám další. Chtěla slyšet Annette, no a já tady mám další vzkaz. Ahoj Kamile. Annette, no a já tady mám další vzkaz. Ahoj Kamile. Zahraj Annette, no a já tady mám další vzkaz. Ahoj Kamile. Zahraj a já tady mám další vzkaz. Ahoj Kamile. Zahraj mi tam tuhle pecku. Další vzkaz. Ahoj Kamile. Zahraj mi tam tuhle pecku, je nějaká nostalgie. Ahoj Kamile. Zahraj mi tam tuhle pecku, je nějaká nostalgická nálada. Zahraj mi tam tuhle pecku, je nějaká nostalgická nálada. Díky Standa a napsal si o Mochumurky od Garáže. Tak si je pojďme na Rock Radio dát. Tak si je pojďme na Rock Radio dát.

Rádio. Rock Rádio. Elektrický oběd. Rock Rádio. Rock Rádio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Rádio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Rádio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Kamil Dráb.

0: Tak ještě pořád Nový Stouni na Rock Radio Flex. Tak ještě pořád Nový Stouni na Rock Radio v elektrickém obědě. Tak ještě pořád Nový Stouni na Rock Radio v elektrickém obědě. Pavel si... Tak ještě pořád Nový Stouni na Rock Radio v elektrickém obědě. Pavel si napsal o tuhle píseň. Tak ještě pořád Nový Stouni na Rock Radio v elektrickém obědě. Pavel si napsal o tuhle píseň. The Stars. Nový Stouni na Rock Radio v elektrickém obědě. Pavel si napsal o tuhle píseň. The Stars. No a Radio v elektrickém obědě. Pavel si napsal o tuhle píseň. The Stars. No a my se pomalu. Pavel si napsal o tuhle píseň. The Stars. No a my se pomalu dostáváme ke konci. Dnešního elektrického oběda Kamil Drab se s vámi loučí a vám přeju hezký pondělí, hezký zbytek pondělí. Ať vám to hezky odsejpá, pěkně jde od ruky. Užijte si rokový voraz s Danem, který přijde za chvíli.
1: Nicméně řekla bych, vybral nějakou závazkům, tak jak to chlapci z kabátu umí.

to se nebojte. Nicméně řekla, abych vybral nějakou píseň, jak to chlapci z Kabátu umí, to se nebojte. Nicméně řekla, abych vybral nějakou píseň a zahrál z Kabátu umí, to se nebojte. Nicméně řekla, abych vybral nějakou píseň a zahrál jí také. Já jsem vybral, to se nebojte. Nicméně řekla, abych vybral nějakou píseň a zahrál jí také. Já jsem vybral, nicméně řekla, abych vybral nějakou píseň a zahrál jí také. Já jsem vybral písničku, kterou aktuálně, abych vybral nějakou píseň a zahrál jí také. Já jsem vybral písničku, kterou aktuálně kapíseň a zahrál jí také. Já jsem vybral písničku, kterou aktuálně Kabátina zahrál jí také. Já jsem vybral písničku, kterou aktuálně Kabátina koncertní šňůře nehrají také. Já jsem vybral písničku, kterou aktuálně Kabátina koncertní šňůře nehrajou. Vybral písničku, kterou aktuálně Kabátina koncertní šňůře nehrajou. O to písničku, kterou aktuálně Kabátina koncertní šňůře nehrajou. O to spálně Kabáti na koncertní šňůře nehrajou, o to spíš si můžeme zahrát my tady. Ti na koncertní šňůře nehrajou, o to spíš si můžeme zahrát my koncertní šňůře nehrajou, o to spíš si můžeme zahrát my tady na Rock Rádiu. A je to skladba hrajou, o to spíš si můžeme zahrát my tady na Rock Rádiu. A je to skladba z alba, o to spíš si můžeme zahrát my tady na Rock Rádiu. A je to skladba z alba Colorado, si můžeme zahrát my tady na Rock Rádiu. A je to skladba z alba Colorado, s čerty nejsou tady na Rock Rádiu. A je to skladba z alba Colorado, s čerty nejsou žerty. Tak a je to skladba z alba Colorado, s čerty nejsou žerty. Tak si ji vychutnejte, no a vy ostatní vás alba Colorado, s čerty nejsou žerty. Tak si ji vychutnejte, no a vy ostatní Colorado, s čerty nejsou žerty. Tak si ji vychutnejte, no a vy ostatní žerty nejsou žerty, tak si ji vychutnejte, no a vy ostatní, který se těšíte, tak si ji vychutnejte, no a vy ostatní, který se těšíte na koncerty Kabátu, tak vychutnejte, no a vy ostatní, který se těšíte na koncerty Kabátu, tak vydržte, a vy ostatní, který se těšíte na koncerty Kabátu, tak vydržte, na ostatní, který se těšíte na koncerty Kabátu, tak vydržte, náhradní termíny už jsou. Který se těšíte na koncerty Kabátu, tak vydržte, náhradní termíny už jsou v jednání. Když se těšíte na koncerty Kabátu, tak vydržte, náhradní termíny už jsou v jednání. Kabátu, tak vydržte, náhradní termíny už jsou v jednání. No a teď Kabáti, mějte se, vydržte, náhradní termíny už jsou v jednání. No a teď Kabáti, mějte se hezky a hezky jste, náhradní termíny už jsou v jednání. No a teď Kabáti, mějte se hezky a hezky, náhradní termíny už jsou v jednání. No a teď Kabáti, mějte se hezky a hezký pondělí s Rock Rádiem. Už jsou v jednání. No a teď Kabáti, mějte se hezky a hezký pondělí s Rock Rádiem. No a teď Kabáti, mějte se hezky a hezký pondělí s Rock Rádiem. Kabáti, mějte se hezky a hezký pondělí s Rock Rádiem. Hezky a hezký pondělí s Rock Rádiem. Hezký pondělí s Rock Rádiem. Rádiem.

0: Peugeot 5008 i výhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 z knějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 skladové vozy. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 703 místné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 tisíc. V Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 tisíc. 5008 skladové vozy již za 735 tisíc. 78 skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot nové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot právě teď. Za 735 tisíc. 7 dní Peugeot právě teď.
1: Jsou dny dobré
0: 35 tisíc. 7 dní Peugeot právě teď.
1: Jsou dny dobré, lepší a
0: 7 dní Peugeot právě teď.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Alek
0: Peugeot právě teď.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days
0: právě teď.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákup. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na... Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. A sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den na super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Přestaň být.
0: Když něco, tak Allegro.
2: Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. A staň se součástí divákem. A staň se součástí. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo částí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti z příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vyberu. To, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa vybereš. Místo z jiného světa. A přitom kousek, místo z jiného světa, a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa, a přitom kousek od tebe. Nad světa, a přitom

0: Another World. A přitom kousek od tebe. Another World. Přitom kousek od tebe. Another World. Kousek od tebe. Another World. Jiná realita. Another World. Jiná realita CZ. Another World. Jiná realita CZ. The World. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ.
1: AC/DC Metallica.
0: Realita CZ.
1: AC/DC Metallica Pink Floyd. AC/DC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin.

0: jeden zátah. Tak schválně. 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně. Co je to? 5 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně. Co je to? No před vámi na jeden zátah. Tak schválně. Co je to? Zátah. Tak schválně. Co je to? No přece. Tak schválně. Co je to? No přece nová Škoda Enyaq. Co je to? No přece nová Škoda Epic pro vaše epico. No přece nová Škoda Epic pro vaše. No přece nová Škoda Epic pro vaše epické zážitky. No přece nová Škoda Epic pro vaše epické zážitky.
1: Na vaši návštěvu
0: se nová Škoda Epic pro vaše epické zážitky.
1: Na vaši návštěvu se těší
0: nová Škoda Epic pro vaše epické zážitky.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka
0: pro vaše epické zážitky.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš auto
0: epické zážitky.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný pro
0: zážitky.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze. Návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz. Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz a v Náchodě. www.autobranka.cz www.autobranka.cz www.autobranka.cz www.autobranka.cz.
2: S námi je balení hrou. S námi je balení hrou, velkoobchod a... S námi je balení hrou, velkoobchod... S námi je balení hrou, velkoobchod a e-shop obaly.cz. S námi je balení hrou, velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel... S námi je balení hrou, velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu... Hrou, velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu... Obchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu... Obal... E-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu... Obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého... sortimentu obalových materiálů. VVT, váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. VVV, obaly, dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. VVV, obaly.cz. Širokého sortimentu obalových materiálů. VVV, obaly.cz. Tu obalových materiálů. VVV, obaly.cz. Materiálů. VVV, obaly.cz. www.obaly.cz. Obaly.cz.

0: v jedinečném AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém AC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Sin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever. V jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever. A pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever. A speciální host večera na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever. A speciální host večera, skupina Lucie. Rockin' Symphony, Legends Live Forever. A speciální host večera, Symphony, Legends Live Forever. A speciální host večera, skupina Lucie. 27. Legends Live Forever. A speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, Forever. A speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum. Speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si dát, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít u Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít u 20. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku na O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v... Nechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v... Z roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticket in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Ať už zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster.
1: Ať už zrovna míříte
0: v sítích Ticketportal a Ticketmaster.
1: Ať už zrovna míříte kam
0: portál a Ticketmaster.
1: Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkus
0: Master.
1: Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama. Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. Namíříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 470, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 470, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vám. Hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až 475 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi. 475 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi na 75 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi na 1 za litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. A až 440 kilometrů před vámi

Příjemné poledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Pochladnějším začátku poledne jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Pochladnějším začátku týdne se v Česku opět prosadí. Tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Pochladnějším začátku týdne se v Česku opět a Vladan Hýl. Pochladnějším začátku týdne se v Česku opět prosadí slunek. Pochladnějším začátku týdne se v Česku opět prosadí slunečné počasí. Nejvíce slunečním začátku týdne se v Česku opět prosadí slunečné počasí. Nejvíce slunečních paprsků nabídne se v Česku opět prosadí slunečné počasí. Nejvíce slunečních paprsků nabídne prosadí slunečné počasí. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy můžou teplečné počasí. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy můžou teploty vystoupat až k. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy můžou teploty vystoupat až k. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy můžou teploty vystoupat až k 18 stupňům. Paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy můžou teploty vystoupat až k 18 stupňům. Rána však čtvrtek a pátek, kdy můžou teploty vystoupat až k 18 stupňům. Rána však zůstanou chladná, kdy můžou teploty vystoupat až k 18 stupňům. Rána však zůstanou chladná a budou teploty vystoupat až k 18 stupňům. Rána však zůstanou chladná a budou se objevovat mlhy až k 18 stupňům. Rána však zůstanou chladná a budou se objevovat mlhy. O víkendu stupňům. Rána však zůstanou chladná a budou se objevovat mlhy. O víkendu dorazí další frontální objevovat mlhy. O víkendu dorazí další frontální systém, který přinese déšť a další ochlazení. O víkendu dorazí další frontální systém, který přinese déšť a další ochlazení. Dorazí další frontální systém, který přinese déšť a další ochlazení. Frontální systém, který přinese déšť a další ochlazení. Rusko porušilo energie, přinese déšť a další ochlazení. Rusko porušilo energetické příměří a další ochlazení. Rusko porušilo energetické příměří ohlášené americkým zení. Rusko porušilo energetické příměří ohlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Rusko porušilo energetické příměří ohlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Rusko porušilo energetické příměří ohlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Zatímco Ukrajina v noci neútočila. Příměří ohlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Zatímco Ukrajina v noci neútočila na ruské americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Zatímco Ukrajina v noci neútočila na ruské prezidentem Donaldem Trumpem. Zatímco Ukrajina v noci neútočila na ruské rafinerie. Dnes to ve videu Trumpem, zatímco Ukrajina v noci neútočila na ruské rafinerie. Dnes to ve videoprojevu na útočila na ruské rafinerie. Dnes to ve videoprojevu na bezpečnostní konferenci ve Varšavě uvedl rafinerie. Dnes to ve videoprojevu na bezpečnostní konferenci ve Varšavě uvedl ukrajinský pestové videoprojevu na bezpečnostní konferenci ve Varšavě uvedl ukrajinský prezident Zelenský. Projevu na bezpečnostní konferenci ve Varšavě uvedl ukrajinský prezident Zelenský. Zároveň konferenci ve Varšavě uvedl ukrajinský prezident Zelenský. Zároveň vyzval spojené konferenci ve Varšavě uvedl ukrajinský prezident Zelenský. Zároveň vyzval spojené státy uvedl ukrajinský prezident Zelenský. Zároveň vyzval spojené státy, aby donutili Moskvu ukrajinský prezident Zelenský. Zároveň vyzval spojené státy, aby donutili Moskvu příměří prezident Zelenský. Zároveň vyzval spojené státy, aby donutili Moskvu příměří dodržovat. Zároveň vyzval spojené státy, aby donutili Moskvu příměří dodržovat. Český vyzval Spojené státy, aby donutili Moskvu příměří dodržovat. Český tenista Jiří Lehečka, aby donutili Moskvu příměří dodržovat. Český tenista Jiří Lehečka, aby Moskvu příměří dodržovat. Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji série Master příměří dodržovat. Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji série Masters v Šanghaji. Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji série Masters v Šanghaji ve třetím kole. Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji série Masters v Šanghaji ve třetím kole. S Rafaelem Lehečka vypadl na turnaji série Masters v Šanghaji ve třetím kole. S Rafaelem Chodarem na turnaji série Masters v Šanghaji ve třetím kole. S Rafaelem Chodarem ze Španělska prohrál série Masters v Šanghaji ve třetím kole. S Rafaelem Chodarem ze Španělska prohrál potéměř v Šanghaji ve třetím kole. S Rafaelem Chodarem ze Španělska prohrál potéměř tříhodinovém třetím kole. S Rafaelem Chodarem ze Španělska prohrál potéměř s Rafaelem Chodarem ze Španělska prohrál potéměř tříhodinovém boji 6-4. Chodarem ze Španělska prohrál potéměř tříhodinovém boji 6-4. Španělska prohrál potéměř tříhodinovém boji 6-4.

0: 6-7 a po téměř 3-hodinovém boji 6-4, 6-7 a 4-6. V Šanghaji dnes bude usilovat boji 6-4, 6-7 a 4-6. V Šanghaji dnes bude usilovat o postup do boji 6-4, 6-7 a 4-6. V Šanghaji dnes bude usilovat o postup do 4-4, 6-7 a 4-6. V Šanghaji dnes bude usilovat o postup 7 a 4-6. V Šanghaji dnes bude usilovat o postup do 4. kola ještě Dalibor. V Šanghaji dnes bude usilovat o postup do 4. kola ještě Dalibor Svrčina. V Šanghaji dnes bude usilovat o postup do 4. kola ještě Dalibor Svrčina. Dnes bude usilovat o postup do 4. kola ještě Dalibor Svrčina.
1: Rock Radio.
0: Pojď. Postup do 4. kola ještě Dalibor Svrčina.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Čtvrtého kola ještě Dalibor Svrčina.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dalibor Svrčina.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasno šobla.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasno šobla.
1: Jo. Počasí.
2: Dnes bude polojasno šoblačno, přechodně až zataženo. Dnes bude polojasno šoblačno, přechodně až zataženo a ojediněle se vyskytnou přehánky. Dnes bude polojasno šoblačno, přechodně až zataženo a ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů. Nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů.
3: Mami, proč máme
2: všechny teploty 10 až 15 stupňů?
3: Mami, proč máme všechno od
2: 15 stupňů?
3: Mami, proč máme všechno od konceptu? Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily.
3: Proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče.
3: Všechno od konceptu.
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličko.
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept.
4: Tej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept.
5: Chytře. Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Koncept myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno.
5: Každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Če i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Chytře vymyšleno pro život. No pro život.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D0.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D0. Na 17. kilometru.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D0. Na 17. kilometru.
1: Radio. Doprava.
2: Na D0. Na 17. kilometru na trase Modletice.
1: Doprava.
2: Na D0. Na 17. kilometru na trase Modletice. Na D0, na 17. kilometru na trase Modletice Ruzině je nehoda dvou osobních aut. Na D0, na 17. kilometru na trase Modletice Ruzině je nehoda dvou osobních aut. Na 17. kilometru na trase Modletice Ruzině je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce. Kilometru na trase Modletice Ruzině je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce. Také se někam jdete Modletice Ruzině je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce. Také se někam jdete, tak hlavně opatrně. Ruzině je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce. Také se někam jdete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Osobní aut, je tam překážka na vozovce. Také se někam jdete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Je tam překážka na vozovce. Také se někam jdete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Vozovce. Také se někam jdete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Také se někam jdete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Opatrně, tam pořádku dorazíte.
7: Bezpečnou jízdu přeje.
2: Zíte.
7: Bezpečnou jízdu. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý.

z nabídky... Z nabídky 7 dní Peugeot? Z nabídky 7 dní Peugeot? Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba se i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místný svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV.

0: jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. Jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. Partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. Váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. Vůz. www.emilfrey.cz. www.emilfrey.cz. emilfrey.cz. cz. Rock Radio, Rockaway for us.
1: Yep.
0: Rock Radio, Rockaway for us.
1: Já vás zdravím, rockeři.
0: Rock Radio, Rockaway for us.
1: Já vás zdravím,
0: Rockaway for us.
1: Já vás zdravím, rockeři, začíná Rockaway for us s Danem. Venku se nám krásně... Já vás zdravím, rockeři, začíná Rockaway for us s Danem. Venku se nám krásně ochladilo, přišel krásný. Já vás zdravím, rockeři, začíná Rockaway for us s Danem. Venku se nám krásně ochladilo, přišel krásný podzim. Začíná Rockaway for us s Danem. Venku se nám krásně ochladilo, přišel krásný podzim. Vedete určitě s obědu, jste pro s Danem. Venku se nám krásně ochladilo, přišel krásný podzim. Vedete určitě. Venku se nám krásně ochladilo, přišel krásný podzim. Vedete určitě s obědu, jste promrzlí. Tak já vás trošku zahřeju. Krásně ochladilo, přišel krásný podzim. Vedete určitě s obědu, jste promrzlí. Tak já vás trošku zahřeju a přišel krásný podzim, vedete určitě s obědu, jste promrzlí, tak já vás trošku zahřeju a pustím podzim, vedete určitě s obědu, jste promrzlí, tak já vás trošku zahřeju a pustím vám Valda Gang Svařák anebo Killers, vedete určitě s obědu, jste promrzlí, tak já vás trošku zahřeju a pustím vám Valda Gang Svařák anebo Killers Somebody Told promrzlí, tak já vás trošku zahřeju a pustím vám Valda Gang Svařák anebo Killers Somebody Told trošku zahřeju a pustím vám Valda Gang Svařák anebo Killers Somebody Told me. A pustím vám Valda Gang Svařák anebo Killers Somebody Told Me. Valda Gang Svařák anebo Killers Somebody Told Me.
0: Rock Radio.
1: Svařák anebo Killers Somebody Told Me.
0: Rock Radio.
1: Somebody Told Me.
0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Yeah.

0: Zprávy.
1: Příjemné po...
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Příjemné poledne jsou...
0: Radio. Zprávy.
1: Příjemné poledne jsou tady aktuální...
0: Zprávy.
1: Příjemné poledne jsou tady aktuální zprávy...
0: Zprávy.
1: Příjemné poledne jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hý...
0: Zprávy.
1: Příjemné poledne jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Po chladnějším zač...

A my už dohrávají Rainbow. A my už dohrávají Rainbow. A my už se pomalu chystáme na narozeniny tohle rádia, protože Rainbow. A my už se pomalu chystáme na narozeniny tohle rádia, protože bude slavit 18. A my už se pomalu chystáme na narozeniny tohle rádia, protože bude slavit 18 let a vy mu... A my už se pomalu chystáme na narozeniny tohle rádia, protože bude slavit 18 let a vy můžete být u toho. Se pomalu chystáme na narozeniny tohle rádia, protože bude slavit 18 let a vy můžete být u toho. A vy můžete být u toho. Stačí jenom, abyste se mrkli na rockovyradio.cz a tam si koupili lístek toho. Stačí jenom, abyste se mrkli na rockovyradio.cz a tam si koupili lístky. A tam si koupili lístky, tenhle měsíc jsou za mrkli na rockovyradio.cz a tam si koupili lístky, tenhle měsíc jsou za CZ a tam si koupili lístky, tenhle měsíc jsou za 890, příští 990 a tam si koupili lístky, tenhle měsíc jsou za 890, příští 990, lístky, tenhle měsíc jsou za 890, příští 990, těšit se můžete na všechny, tenhle měsíc jsou za 890, příští 990, těšit se můžete na všechny, jsou za 890, příští 990, těšit se můžete na všechny moderátory, 890, příští 990, těšit se můžete na všechny moderátory, budou tam i hostesky, příští 990, těšit se můžete na všechny moderátory, budou tam i hostesky a nově tam bude těšit se můžete na všechny moderátory, budou tam i hostesky a nově tam bude i kalendář. Těšit se můžete na všechny moderátory, budou tam i hostesky a nově tam bude i kalendář. Můžete si koupit moderátory, budou tam i hostesky a nově tam bude i kalendář. Můžete si koupit slušný rockerky a nebo slušný budou tam i hostesky a nově tam bude i kalendář. Můžete si koupit slušný rockerky a hostesky a nově tam bude i kalendář. Můžete si koupit slušný rockerky a nebo slušný rock. A nově tam bude i kalendář. Můžete si koupit slušný rockerky a nebo slušný rockery, kalendář, můžete si koupit slušný rockerky a nebo slušný rockery a to už si můžete koupit na ně. Předprodej, koupit slušný rockerky a nebo slušný rockery a to už si můžete koupit na ně. Předprodej, stačenky a nebo slušný rockery a to už si můžete koupit na ně. Předprodej, stačí jenom, abyste klikli na rockový rádio tedy a to už si můžete koupit na ně. Předprodej, stačí jenom, abyste klikli na rockovyradio.cz a to už si můžete koupit na ně. Předprodej, stačí jenom, abyste klikli na rockovyradio.cz a dáte staň na ně. Předprodej, stačí jenom, abyste klikli na rockovyradio.cz a dáte staň se členem slušný party. Předprodej, stačí jenom, abyste klikli na rockovyradio.cz a dáte staň se členem slušný party. Abyste klikli na rockovyradio.cz a dáte staň se členem slušný party a tam si koupíte radio.cz a dáte staň se členem slušný party a tam si koupíte předpet. A dáte staň se členem slušný party a tam si koupíte předprodej na ten kalendář. Dáte staň se členem slušný party a tam si koupíte předprodej na ten kalendář. Ať to si hezky a tam si koupíte předprodej na ten kalendář. Ať to si hezky vyzdobíte v práci nebo v dílně, tam si koupíte předprodej na ten kalendář. Ať to si hezky vyzdobíte v práci nebo v dílně, nebo předprodej na ten kalendář. Ať to si hezky vyzdobíte v práci nebo v dílně, ten kalendář. Ať to si hezky vyzdobíte v práci nebo v dílně, nebo kdekoliv, kde ten kalendář chcete. Ať to si hezky vyzdobíte v práci nebo v dílně, nebo kdekoliv, kde ten kalendář chcete. Takže na to vyzdobíte v práci nebo v dílně, nebo kdekoliv, kde ten kalendář chcete. Takže na to mrkněte a práci nebo v dílně, nebo kdekoliv, kde ten kalendář chcete. Takže na to mrkněte a čeká vás tam tři český nebo kdekoliv, kde ten kalendář chcete. Takže na to mrkněte a čeká vás tam tři český, kde ten kalendář chcete. Takže na to mrkněte a čeká vás tam tři český kapely, nápovědu už máte, chcete. Takže na to mrkněte a čeká vás tam tři český kapely, nápovědu už máte u nás. Takže na to mrkněte a čeká vás tam tři český kapely, nápovědu už máte u nás na stránkách v plagátu. Mrkněte a čeká vás tam tři český kapely, nápovědu už máte u nás na stránkách v plagátu, kde to uhodnete. Vás tam tři český kapely, nápovědu už máte u nás na stránkách v plagátu, kde to uhodnete. Je to jednoduché. Nápovědu už máte u nás na stránkách v plagátu, kde to uhodnete. Je to jednoduchý. Nápovědu už máte u nás na stránkách v plagátu, kde to uhodnete, je to jednoduchý, protože nás poslouchá. U nás na stránkách v plagátu, kde to uhodnete, je to jednoduchý, protože nás posloucháte každý den většina. V plagátu, kde to uhodnete, je to jednoduchý, protože nás posloucháte každý den většina. Uhodnete, je to jednoduchý, protože nás posloucháte každý den většina. Takže to víte, je to jednoduchý, protože nás posloucháte každý den většina.

0: A, takže to víte, protože nás posloucháte každý den většina, takže to víte, z těhleté napovědy, co tam posloucháte každý den většina, takže to víte, z těhleté napovědy, co tam bude většina, takže to víte, z těhleté napovědy, co tam bude. Takže to víte, z těhleté napovědy, co tam bude. Víte, z těhleté napovědy, co tam bude.
1: Padají vám
0: stěleté napovědy, co tam bude.
1: Padají vám vlasy, vraťte,
0: co tam bude.
1: Padají vám vlasy, vraťte Padají vám vlasy, vraťte úder, Alpecin. Padají vám vlasy, vraťte úder, Alpecin kofeinový šampon pomáhá. Padají vám vlasy, vraťte úder, Alpecin kofeinový šampon pomáhá. Padají vám vlasy, vraťte úder, Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky. Vraťte úder, Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky. Úder, Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičné. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky. A bránit dědičnému vypadávání. Alpáha posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy. A bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy. Dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: No a my se pustíme Bon Jovi, Dimitri anebo Kiss.
2: Drbis ohra.
0: No a my se pustíme Bon Jovi, Dimitri anebo Kiss.
2: Drbis ohrad a výběhu.
0: Bon Jovi, Dimitri anebo Kiss.
2: Drbis ohrad a výběhu zo.
0: Dimitri anebo Kiss.
2: Drbis ohrad a výběhu zo parku.
0: Kiss.
2: Drbis ohrad a výběhu zo parku Zelčín. Hlásíme se. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí park. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party. Ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Vedne plno
2: zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Vedne plno lidí a večer.
2: Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Vedne plno lidí a večer.
2: Hlásíme se od slepičí party.
3: Vedne plno lidí a večer. Některý tu zůst.
2: Od slepičí party.
3: Vedne plno lidí a večer. Některý tu zůstanou spát. Vedne plno lidí a večer. Některý tu zůstanou spát. Stany karavany. Vedne plno lidí a večer. Některý tu zůstanou spát. Stany a večer. Některý tu zůstanou spát. Stany karavany tichovkem. Některý tu zůstanou spát. Stany karavany ticho v kempu. Některý tu zůstanou spát. Stany karavany ticho v kempu. Ráno se prostanou spát. Stany karavany ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první. Stany karavany ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první. Karavany ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první. Ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. Mím to se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. Mím to ráno od kdáka. Probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. Mím to ráno od kdákáme. Mím, kdo je pozdraví. Mím to ráno od kdákáme. Kem zdraví. Mím to ráno od kdákáme. Kem mím to ráno od kdákáme. Kem v zooparku má svoje kouzlo. Mím to ráno od kdákáme. Kem v zooparku má svoje kouzlo. A od kdákáme. Kem v zooparku má svoje kouzlo. A my jsme u toho. Máme. Kem v zooparku má svoje kouzlo. A my jsme u toho. Kem v zooparku má svoje kouzlo. A my jsme u toho. V zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark
3: má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek
3: a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od

0: Prahy a my sme u toho! Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně... Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko. Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Tak.
0: Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Tak tohle nevyvětrám.
0: Je blízko u zvířat.
1: Tak tohle nevyvětrám. Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
1: Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
1: Vyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
3: A to je puch.
1: Tram.
2: Zase všude tolik vody.
3: A to je puch.
2: Zase všude tolik vody.
3: A to je puch.
4: Jak odvětra...
2: Všude tolik vody.
3: A to je puch.
4: Jak odvětra do zápach.
3: A to je puch.
4: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špat...
3: A to je puch.
4: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch...
3: To je puch.
4: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch vám... Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme... Vám pomůžeme na ventilatory.cz. Světy trání na jednom místě.
5: Ventilátory.
4: Na ventilatory.cz. Světy trání na jednom místě.
5: Ventilátory.cz.
4: CZ. Světy trání na jednom místě.
5: Ventilátory.cz.
4: Světy trání na jednom místě.
5: Ventilátory.cz.
6: Vytvořeno s použitím
5: Ventilátory.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
5: .cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Zachumlejte
6: tím AI.
7: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama. Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun. Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun. A pyžama za 249 korun. A měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den. Sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den. A povlečení za 399 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní 399 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc 9 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
8: Proč se culíš?
9: Protože budeme krásní.
8: Proč se culíš?
9: Protože budeme krásný.
8: To už přece jsme.
9: Tohle.
8: Proč se culíš?
9: Protože budeme krásný.
8: To už přece jsme.
9: Tohle.
8: Víš?
9: Protože budeme krásný.
8: To už přece jsme.
9: Tohle bude ale jiný level.
8: Beauty. Budeme krásný.
9: To už přece jsme.
8: Tohle bude ale jiný level.
9: Beauty Days v Metzný.
8: To už přece jsme.
9: Tohle bude ale jiný level.
8: Beauty. Už přece jsme.
9: Tohle bude ale jiný level.
8: Beauty Days v Metropoli zlý.
9: Tohle bude ale jiný level.
8: Beauty Days v Metropoli Zličín.
9: Vlasový styling.
8: Jiný level.
9: Beauty Days v Metropoli Zličín.
8: Vlasový styling.
9: Beauty
8: Days v Metropoli Zličín.
9: Vlasový styling.
8: Beauty workshopy.
9: Příprava.
8: V Metropoli Zličín.
9: Vlasový styling.
8: Beauty workshopy.
9: Příprava
8: mačačaj.
9: Poli Zličín.
8: Vlasový styling.
9: Beauty workshopy.
8: Příprava mačačaje nebo kavárna.
9: Vlasový styling.
8: Beauty workshopy.
9: Příprava mačačaje nebo kavárna z dárečky.
8: Beauty styling.
9: Beauty workshopy. Workshopy,
8: příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
9: Beauty Days v Metropoli.
8: Workshopy,
9: příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
8: Beauty Days v Metropoli Zličín.
9: A matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
8: Beauty Days v Metropoli Zličín.
9: 15. až
8: 8. kavárna z dárečky.
9: Beauty Days v Metropoli Zličín.
8: 15. až 18. října.

0: Dárečky. Beauty Days v Metropolis Ličín 15. až 18. října. K tomu Beauty Days v Metropolis Ličín 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy z Ličín 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky 15. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane. Slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane. 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane. Nike, Profimet a díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane. Nike, Profimet a další značkové obchody L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Tan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín. Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Komín
0: a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Komín musí mít
0: značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Komín musí mít pořád.
0: Více na webu Metropole Zličín.
1: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to.
0: Metropole Zličín.
1: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komín.
0: Zličín.
1: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komín. Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletín musí mít.

0: pracovní stroje.
1: Někdy se člověk musí otáčet.
0: Jindy se skla pro pracovní stroje.
1: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, otáčet. Může vám Home Credit půjčit klidně mace.
2: Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás. A vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás. Dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.

0: Free. Vaše dovolená začíná u nás. Vaše dovolená začíná u nás. A začíná u nás. Nás.
1: Pohon všech kol u nov... Pohon všech kol u nového... Pohon všech kol u nového X-Trail... Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc... Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená... Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol pouze během. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol pouze během Nissan. Prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol pouze během Nissan Days. Pospěšte na záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěš 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Z. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Okne.
1: Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Oknem fouká.
1: Na Nissan.cz.
2: Oknem fouká střecha.
1: Pa. CZ.

0: Kompletní sortiment pro komínové systémy. Orezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. Komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najde komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důlemy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důlkách nebo na se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důlkách nebo na nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důlkách nebo na OK/firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důlkách nebo na OK/seto.cz. V 100 důlkách nebo na OK/seto.cz. OK se to. Ten pravej tah. Řek nebo na OK/seto.cz. OK se to, ten pravej tah.
1: Řekni
0: OK/seto.cz. OK se to, ten pravej tah.
1: Řekni třikrát
0: CZ. OK se to, ten pravej tah.
1: Řekni třikrát strč prst skrz krk.
2: Znám.
0: OK se to, ten pravej tah.
1: Řekni třikrát strč prst skrz krk.
2: Znám lepší.
0: Pravej tah.
1: Řekni třikrát strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla pro stroje.
1: Řekni třikrát strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla pro stroje. Skla.
1: Řekni třikrát strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla pro stroje. Skla pro stroje. Skla pro.
1: Strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla pro stroje. Skla pro stroje.
1: Skrz.
2: Znám lepší. Skla pro stroje. Skla pro stroje. Skla pro stroje. CZ.
1: Co?
2: Lepší. Skla pro stroje. Skla pro stroje. Skla pro stroje. CZ.
1: Co?
2: Kvalitní. Skla pro stroje. Skla pro stroje. Skla pro stroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělce. Skla pro stroje. Skla pro stroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělce. Skla pro stroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje. Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla. Skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro ke a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje. Stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
0: Někdy.
1: Pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
0: Někdy se ču.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
0: Někdy se člověk musí otáčet.
2: Ta naskla pro

0: Bet, a šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
1: Já jako řemeslník beru vše ukaz bet a naprosto
0: nedohlednu, nemáš nějakou radu?
1: Já jako řemeslník beru vše ukaz bet a naprostá spokojenost.
0: Kazbet a
1: v kořemeslník beru vše ukaz bet a naprostá spokojenost.
0: Kazbet a v čem jsou jiný?
1: Jsou to přímý.
2: Beru vše ukaz bet a naprostá spokojenost.
0: Kazbet a v čem jsou jiný?
1: Jsou to přímý výrobci.
2: Kazbet a naprostá spokojenost.
0: Kazbet a v čem jsou jiný?
1: Jsou to přímý výrobci. Prostá spokojenost.
0: Kazbet a v čem jsou jiný?
1: Jsou to přímý výrobci. Spokojenost.
0: Kazbet a v čem jsou jiný?
1: Jsou to přímý výrobci. Udělají vše bleskově.
0: Kazbet a v čem jsou jiný?
1: Jsou to přímý výrobci. Udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Jsou to přímý výrobci. Udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Přímý výrobci. Udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti kově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
0: Tak to zní
1: skáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
0: Tak to zní skvěle.
1: Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
0: Tak to zní skvěle. Jdu tam volat.
3: Kazbet.
1: Fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
0: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
3: Kazbet, český
1: ti se vším ochotně poradí.
0: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
3: Kazbet, český výrobce kvalitně
1: poradí.
0: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
3: Kazbet, český výrobce kvalitních plechů.
0: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
3: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin.
0: Skvěle, jdu tam volat.
3: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned.
0: Volat.
3: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Na míru a hned. Kazbet.cz. Na míru a hned. Kazbet.cz. Hned kazbet.cz. CZ.
4: Jsem farmář. Jsem farmář František. Jsem farmář. Jsem farmář František z Vysočiny. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě. Farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Probiotikaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. V přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávej nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na Farmanem. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. .cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Boží nápoj. Váš farmář František. Pojď. Váš farmář František. Farmář František.

0: oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
0: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
0: Fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
0: Ale padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne.
0: Kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne. Na to všechno
0: praví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Topenář.
1: Podlahář. Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho
2: podlahář.
1: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho
1: bytu. Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu.
1: Všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na rekbity
3: vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity. Záruka.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity. Záruka kvality.
1: Informací na rekbity.cz.
3: Rekbity. Záruka kvality.
1: Rekbity.cz.
3: Rekbity. Záruka kvality.
1: CZ.
3: Rekbity. Záruka kvality. Rekbity. Záruka kvality.
4: Ceny střech jsou šílený.
3: Rekbity. Záruka kvality.
4: Ceny střech jsou šílený a termín... Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu? Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
5: Já jako řemeslník...
4: Střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
5: Já jako řemeslník beru vše ukaz.

Na cestách svých si vidělo dost, dělo dost. Těch, co tě svlíkli, těch, co tě svlíkli, těch, co tě svlíkli.

Celý den vám budeme hrát songy z nový desky. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Desk. Budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. A těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Jdete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kous tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kous podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrskem měsíce, kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou, kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně večer s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně ve čtvrtek Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně ve čtvrtek 15. října celý den Chudanem. Škvor a novinka na hraně ve čtvrtek 15. října Cepor a novinka na hraně ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu a v 9 venka na hraně ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu a v 9 ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu a v 9 večer vám desku pustíme celou týho října celý den na Rock Rádiu a v 9 večer vám desku pustíme celou celý den na Rock Rádiu a v 9 večer vám desku pustíme celou Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Večer vám desku pustíme celou. Pustíme celou. Celou.

0: Vrch se deru a sedají na plíce. Deru a sedají na plíce. A sedají na plíce.
1: V dobrým i...
0: A sedají na plíce.

Ve čtvrtek 15. Ve čtvrtek 15. října. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu Nová. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu Nová deska Škvorů. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu Nová deska Škvorů na hraně. A 15. října spatří světlo světa z Brusu Nová deska Škvorů na hraně. A my světlo světa z Brusu Nová deska Škvorů na hraně. A my si nová deska Škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít.

Rock Radio.

7.10. byl křišnej. No a ve středu 7.10. No a ve středu 7.10. byl křest Alba Olympic 21. No a ve středu 7.10. byl křest Alba Olympic 21. Nej. V středu 7.10. byl křest Alba Olympic 21. Nej. Náš tým byl u toho. 7.10. byl křest Alba Olympic 21. Nej. Náš tým byl u toho, když se koukne, byl křest Alba Olympic 21. Nej. Náš tým byl u toho, když se kouknete na Socky nebo Rock Radio. Náš tým byl u toho, když se kouknete na Socky nebo Rock Radio Stage i naše rádio, tak už tam máte krátkým byl u toho, když se kouknete na Socky nebo Rock Radio Stage i naše rádio, tak už tam máte krátký video. Když se kouknete na Socky nebo Rock Radio Stage i naše rádio, tak už tam máte krátký video. Když jste na Socky nebo Rock Radio Stage i naše rádio, tak už tam máte krátký video, kde se můžete Rock Radio Stage i naše rádio, tak už tam máte krátký video, kde se můžete podívat, jak ta křest tohle CDčka probíhá rádio, tak už tam máte krátký video, kde se můžete podívat, jak ta křest tohle CDčka probíhala, tak už tam máte krátký video, kde se můžete podívat, jak ta křest tohle CDčka probíhala, ten krátký video, kde se můžete podívat, jak ta křest tohle CDčka probíhala. No a křili CDčko, kde se můžete podívat, jak ta křest tohle CDčka probíhala. No a křili CDčko byl u toho, kde se můžete podívat, jak ta křest tohle CDčka probíhala. No a křili CDčko byl u toho, jak ta křest tohle CDčka probíhala. No a křili CDčko byl u toho Michal Kocáb, probíhala. No a křili CDčko byl u toho Michal Kocáb a Lukáš Pavlásek, on právě Lukáš. No a křili CDčko byl u toho Michal Kocáb a Lukáš Pavlásek, on právě Lukáš Pavlásek napsal CDčko, byl u toho Michal Kocáb a Lukáš Pavlásek, on právě Lukáš Pavlásek, byl u toho Michal Kocáb a Lukáš Pavlásek, on právě Lukáš Pavlásek napsal tu 21. Michal Kocáb a Lukáš Pavlásek, on právě Lukáš Pavlásek napsal tu 21. písničku, která a Lukáš Pavlásek, on právě Lukáš Pavlásek napsal tu 21. písničku, která se jmenuje až to stouně zasek. On právě Lukáš Pavlásek napsal tu 21. písničku, která se jmenuje až to stouně zabalí. Právě Lukáš Pavlásek napsal tu 21. písničku, která se jmenuje až to stouně zabalí. Až to stouně zabalí, protože Petr Janda složil hudbu a text napsal právě zabalí, protože Petr Janda složil hudbu a text napsal právě Pavlásek. A oni mají v tom text, protože Petr Janda složil hudbu a text napsal právě Pavlásek. A oni mají v tom textu, že vlastně žil hudbu a text napsal právě Pavlásek. A oni mají v tom textu, že vlastně až to zabalí a text napsal právě Pavlásek. A oni mají v tom textu, že vlastně až to zabalí stouně, tak to zabalí Olympic Pavlásek. A oni mají v tom textu, že vlastně až to zabalí stouně, tak to zabalí Olympic. A oni mají v tom textu, že vlastně až to zabalí stouně, tak to zabalí Olympic. Tak uvidím. A oni mají v tom textu, že vlastně až to zabalí stouně, tak to zabalí Olympic. Tak uvidíme. Textu, že vlastně až to zabalí stouně, tak to zabalí Olympic. Tak uvidíme, jestli to bude pravda nebo ne. Tu, že vlastně až to zabalí stouně, tak to zabalí Olympic. Tak uvidíme, jestli to bude pravda nebo ne. Zabalí stouně, tak to zabalí Olympic. Tak uvidíme, jestli to bude pravda nebo ne. Tahle tak to zabalí Olympic. Tak uvidíme, jestli to bude pravda nebo ne. Tahle to CDčko odkazuje na starý Olympic. Tak uvidíme, jestli to bude pravda nebo ne. Tahle to CDčko odkazuje na starou věc. Jestli to bude pravda nebo ne. Tahle to CDčko odkazuje na starou věc. Dva pravda nebo ne. Tahle to CDčko odkazuje na starou věc. 12 nej z roku. Tahle to CDčko odkazuje na starou věc. 12 nej z roku 1976. CDčko odkazuje na starou věc. 12 nej z roku 1976. Dokonce na starou věc. 12 nej z roku 1976, dokonce tam je ten starý budík na tom. 12 nej z roku 1976, dokonce tam je ten starý budík na tom albu. Dokonce tam je ten starý budík na tom albu. A můžete si to koupit i na LPčku, je to dvou budík na tom albu. A můžete si to koupit i na LPčku, je to dvou na tom albu. A můžete si to koupit i na LPčku, je to dvou LPčko, jako dvě albu. A můžete si to koupit i na LPčku, je to dvou LPčko, jako dvě desky. A můžete si to koupit i na LPčku, je to dvou LPčko, jako dvě desky. Na LPčku je to dvou LPčko, jako dvě desky. Abych to řekl líp, je to dvou LPčko, jako dvě desky. Abych to řekl líp, do toho se nezakoktal. LPčko, jako dvě desky. Abych to řekl líp, do toho se nezakoktal. Takže dost dvě L. Dvě desky, abych to řekl líp, abych to tady do toho se nezakoktal. Takže dozbíráte Olympic dvě desky, abych to řekl líp, abych to tady do toho se nezakoktal. Takže dozbíráte Olympiky a chcete mít, abych to řekl líp, abych to tady do toho se nezakoktal. Takže dozbíráte.

0: Dáte olympiky a chcete mít plnou, jak to tady do toho se nezakoktal, takže dozbíráte olympiky a chcete mít plnou jejich koktal, takže dozbíráte olympiky a chcete mít plnou jejich všechny jejich desky, takže dozbíráte olympiky a chcete mít plnou jejich všechny jejich desky a CDčka. Dozbíráte olympiky a chcete mít plnou jejich všechny jejich desky a CDčka. A chcete mít plnou jejich všechny jejich desky a CDčka, tak máte jedinečnou šanci. Plnou jejich všechny jejich desky a CDčka, tak máte jedinečnou šanci si to koupit. Plnou jejich všechny jejich desky a CDčka, tak máte jedinečnou šanci si to koupit. A tuhle tu pecku všechny jejich desky a CDčka, tak máte jedinečnou šanci si to koupit. A tuhle tu pecku právě a CDčka, tak máte jedinečnou šanci si to koupit. A tuhle tu pecku právě, až to stovně zabalí bradečka, tak máte jedinečnou šanci si to koupit. A tuhle tu pecku právě, až to stovně zabalí bude. A tuhle tu pecku právě, až to stovně zabalí, budem brzo hrát, takže se na to můžete těšit. A já vám zatím zahraju, budem brzo hrát, takže se na to můžete těšit. A já vám zatím zahraju Slash, Dogu anebo Motley Crue. Se na to můžete těšit. A já vám zatím zahraju Slash, Dogu anebo Motley Crue. Těšit. A já vám zatím zahraju Slash, Dogu anebo Motley Crue.
1: Panoramatická střecha. Panoramatická střecha. Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Panoramatická střecha. Prošívaný panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktická střecha. Prošívaný interiér. Praktické fucha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vybe funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním a Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na Škoda naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na Škoda s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na Škoda Auto.cz.
2: Ale
1: měním až 65 000 korun. Více na Škoda Auto.cz.
2: Ale co pak?
1: 55 000 korun. Více na Škoda Auto.cz.
2: Ale co pak?
3: Bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. To cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Zve na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Zveme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a blesk servis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a blesk s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis, smutní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
4: Trenýrkarna.cz.
3: Jezděte bez poruchy.

0: trenírkarna.cz.
1: Hlášení.
2: To je bez poruchy.
0: Trenírkarna.cz.
1: Hlášení pro lovce slev.
2: Truchy.
0: Trenírkarna.cz.
1: Hlášení pro lovce slev.
0: Trenírkarna.cz.
1: Hlášení pro lovce slev.
0: Trenky boxer. Trenírkarna.cz.
1: Hlášení pro lovce slev.
0: Trenky boxer.cz.
1: Hlášení pro lovce slev.
0: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní
1: Hlášení pro lovce slev.
0: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se
1: slevou. Hlášení pro lovce slev.
0: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až o...
1: Slev.
0: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. Ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře, až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře, až 80%. Není možný. Jo, čtu to dobře, až 80%. Dnes objednáš. Jo, čtu to dobře, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
3: Věda.
0: Zítra máš. Trenírkarna.cz.
3: Věda.
0: Máš. Trenírkarna.cz.
3: Věda. Řemeslo.
0: Trenírkarna.cz.
3: Věda. Řemeslo.
0: Trenírkarna.cz.
3: Věda, řemeslo, Slimovice.
0: Z.
3: Věda, řemeslo, Slimovice. Věda, řemeslo, Slimovice. Věda, řemeslo, Slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo, Slimovice. Lihovárek.cz. Slo, Slimovice. Lihovárek.cz. Věci na Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí, Věci, na které můžeme být hrdí,
4: Klikni!
5: Mironet!
3: Můžeme být hrdí.
4: Klikni!
5: Mironet! Nová dvojka a šoprok!
4: Klikni!
5: Mironet! Nová dvojka a šoprok!
4: Klikni!
5: Mironet! Nová dvojka a šoproku přináší!
4: Apple iPhone! Klikni!
5: Mironet! Nová dvojka a šoproku přináší!
4: Apple iPhone 17 200!
5: Mironet! Nová dvojka a šoproku přináší!
4: Apple iPhone 17 256 giga!
5: Nová dvojka a šoproku přináší!
4: Apple iPhone 17 256 giga! V Mironetu!
5: Náší!
4: Apple iPhone 17 256 giga! V Mironetu! Nyní za bomb! 17 256 giga! V Mironetu! Nyní za bomba cenu! 2456 giga. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 000 giga. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990. Mironetu nyní za bomba cenu 24 990. Cenu 24 990.
5: Jupi! iPhone 17 teď dá
4: 4990.
5: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
4: 990.
5: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
4: Když
5: iPhone 17 teď dává největší smysl.
4: Když mobily
5: 17 teď dává největší smysl.
4: Když mobily, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát, dává největší smysl.
4: Když mobily, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát, či smysl.
4: Když

0: Mobily?
1: Tak Mironet!
2: Klikni dvakrát!
3: Pozor, metalo...
0: Když mobily?
1: Tak Mironet!
2: Klikni dvakrát!
3: Pozor, metalová temnota...
1: Tak Mironet!
2: Klikni dvakrát!
3: Pozor, metalová temnota útočí!
1: Net!
2: Klikni dvakrát!
3: Pozor, metalová temnota útočí! Dimmuborgir...
2: Dvakrát!
3: Pozor, metalová temnota útočí! Dimmuborgir Behemoth! Pozor, metalová temnota útočí. Dimmuborgir Behemoth. Pozor, metalová temnota útočí. Dimmuborgir Behemoth Dark Funeral. Tato temnota útočí. Dimmuborgir Behemoth Dark Funeral. Tato ďábelská trojice. Dimmuborgir Behemoth Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne Brněnsko. Dimmuborgir Behemoth Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne Brněnskou halu. Behemoth Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne Brněnskou halu Vodova. Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne Brněnskou halu Vodova. Satanovi legie spojil. Tato ďábelská trojice ovládne Brněnskou halu Vodova. Satanovi legie s ďábelská trojice ovládne Brněnskou halu Vodova. Satanovi legie spojte se. Dimmuborgir ovládne Brněnskou halu Vodova. Satanovi legie spojte se. Dimmuborgir Behemoth Brněnskou halu Vodova. Satanovi legie spojte se. Dimmuborgir Behemoth Vodova. Satanovi legie spojte se. Dimmuborgir Behemoth a Dark Funeral Beast. Satanovi legie spojte se. Dimmuborgir Behemoth a Dark Funeral Beast. Spojte se. Dimmuborgir Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. Dimmuborgir Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Dimmuborgir Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte tam. Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte tam. V Brně už 24. října. Buďte tam. 24. října. Buďte tam.
4: Restaurace
3: Vína. Buďte tam.
4: Restaurace Vikárka.
3: Buďte tam.
4: Restaurace Vikárka. Restaurace Vikárka. Gastronomická perla. Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na... Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace kuchyně pod vedením prezidenta asociace kuchařů a cukrářů České pod vedením prezidenta asociace kuchařů a cukrářů České republiky prezidenta asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubeca asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece hned kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní Slava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní brata svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní brata. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací. Nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace. Taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vykárkové nedělní branče. Více informací a rezervace na vykárka restaurant branče. Více informací a rezervace na vykárka restaurant tečka. Více informací a rezervace na vykárka restaurant tečka. Více informací a rezervace na vykárka restaurant tečka.

0: www.vikar.cz. Rezerwacje na vikarka-restaurant.cz. Rezerwacje na vikarka-restaurant.cz.
1: Přijďte si do Benu.
0: Restaurant.cz.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
0: .cz.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Budu za lék doplácet, prosím.
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu
2: Plus. Prosím.
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků, bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Ráky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. V kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Stavební lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
4: Stavebniny Dech
3: nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
4: Stavebniny Dech přináší mega akci. Přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega a vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega a výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield. Akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny z Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dech.cz. Zdarma. Více na Dech.cz.
5: Under Armour makes you better.
4: Více na Dech.cz.
5: Under Armour makes you better.
4: Už.cz.
5: Under Armour makes you better.
4: Už 30 let.
5: Under Armour makes you better.
4: Už 30 let. Ladíš.
5: Under Armour makes you better.
4: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku.
5: Under Armour makes you better.
4: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš,
5: makes you better.
4: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš,
5: better.
4: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš, pak ti nesmí 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš, pak ti nesmí chybět legendární hýlet. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš, pak ti nesmí chybět legendární hýlet. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš, pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Underfitku. Běháš, pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od běháš, pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrž legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univ od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revoluční, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base. Ve variantě z recyklovatelného

0: antipolučního materiálu Neolast. Base Layer objevuj v Under Armour Brandhouse recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base Layer objevuj v Under Armour Brandhouse revolučního materiálu Neolast. Base Layer objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium Neolast. Base Layer objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium Neolast. Base Layer objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium Chodov Černý most. Base Layer objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium Chodov Černý most a Nový Smíchov nebo na objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium Chodov Černý most a Nový Smíchov nebo na Under Armour Brandhouse Palladium Chodov Černý most a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz. Palladium Chodov Černý most a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz. Chodov Černý most a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz. Most a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz. Smíchov nebo na underarmour.cz.
1: Když v Praze přichází
0: underarmour.cz.
1: Když v Praze přichází podzim, v Českém Sania stále panuje léto. Objevte místo, stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Scud Airlines do Sania, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Scud Airlines do Sania na ostrov. Vydejte se z letiště Praha se Scud Airlines do Sania na ostrově. Se z letiště Praha se Scud Airlines do Sania na ostrově Hainan v Číně. Praha se Scud Airlines do Sania na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy Airlines do Sania na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sania na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sania a zpět. Let na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sania a zpět. Letenky na Hainan v Číně. Z Prahy do Sania a zpět. Letenky najdete na skat.ně. Z Prahy do Sania a zpět. Letenky najdete na skat.kz. Z Prahy do Sania a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u Sania a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech aut. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Scud Airlines.kz a u všech autorizovaných prodejců. Scud Airlines.kz a u všech autorizovaných prodejců. Scud Airlines. Z Prahy za u všech autorizovaných prodejců. Scud Airlines. Z Prahy za sluncem. Autorizovaných prodejců. Scud Airlines. Z Prahy za sluncem. Prodejců. Scud Airlines. Z Prahy za sluncem. Scud Airlines. Z Prahy za sluncem. Airlines. Z Prahy za sluncem. Z Prahy za sluncem. Z Prahy za sluncem.

0: teď.
1: Tak nečekejte.
0: 1000. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte.
0: 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby.
1: Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se...
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno...
2: Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
3: Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
3: Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
3: Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
3: Rok. Snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
4: Rok. Rádio.
2: Více na Kopecký.cz.
4: Rok. Rádio.
2: CZ.

nabídky 7 dní. Z nabídky 7 dní Peugeot se... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj no... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýš... Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz a radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot. Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá 55 tisíc. 7 dní Peugeot pro...

0: dvakrát. 6 giga, chytrá volba právě teď.
1: Když mobily?
0: Tak Mironet, klikni dvakrát. Chytrá volba právě teď.
1: Když mobily?
0: Tak Mironet, klikni dvakrát.
2: Pondělí to Robert
0: je teď.
1: Když mobily?
0: Tak Mironet, klikni dvakrát.
2: Pondělí to Robert slavil.
1: Mobily?
0: Tak Mironet, klikni dvakrát.
2: Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel...
0: Mironet, klikni dvakrát.
2: Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu...
0: Klikni dvakrát.
2: Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel...
0: Krát.
2: Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
3: Pořád hledáte výmluvu...
2: ...slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
3: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě...
2: Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
3: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezoupnout...
2: ...musel na oslavu tchýně a ve středu...
3: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezoupnout...
2: ...pneumatiky a ve středu...
3: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezoupnout... ...pneumatiky s celoročkama už nemusí...
2: ...a ve středu...
3: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezoupnout... ...pneumatiky s celoročkama už... Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezoupnout... ...pneumatiky s celoročkama už nemusíte. Největší výběr dáte výmluvy, proč ještě nepřezoupnout... ...pneumatiky s celoročkama už nemusíte. Největší mluvy, proč ještě nepřezoupnout pneumatiky s celoročkama už nemusíte. Největší výběr na ještě nepřezoupnout pneumatiky s celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky CZ. Pneumatiky s celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky CZ. Pneumatiky s celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky CZ. Pneumatiky už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky CZ. Pneumatiky nakupujte bez výmluv. Největší výběr na pneumatiky CZ. Pneumatiky CZ. Nakupujte bez výmluv. Pneumatiky CZ. Pneumatiky.

0: Ploty dobrý, všechno dobrý. Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý. Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Ceny rostou.
0: Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Ceny rostou,
0: CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Ceny rostou, digitální čísla.
0: Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
0: Achno dobrý.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
0: Ale zlato, to...
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
0: Ale zlato, to tu...
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
0: Ale zlato, to tu bude vždycky.
1: A u digitální čísla mizí.
0: Ale zlato, to tu bude vždycky.
1: A u portál.cz čísla mizí.
0: Ale zlato, to tu bude vždycky.
1: A u portál.cz
0: čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky.
1: A u portál.cz.
0: Ale zlato, to tu bude vždycky.
1: A u portál.cz.
0: Vsaďte na hodnoty, které
1: to tu bude vždycky.
0: A u portál.cz.
1: Vsaďte na hodnoty, které vydrží
0: pky. A u portál.cz.
1: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po gen.
0: Portál.cz.
1: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
0: Zlat.cz.
1: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
0: Zlaté mince a cihličky.
1: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
0: Zlaté mince a cihličky.
1: Jistota.
0: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
1: Zlaté mince a cihličky.
0: Jistota ve vašich
1: rukou, které vydrží po generace.
0: Zlaté mince a cihličky.
1: Jistota ve vašich rukou.
0: A údrží po generace.
1: Zlaté mince a cihličky.
0: Jistota ve vašich rukou.
1: A úce.
0: Zlaté mince a cihličky.
1: Jistota ve vašich rukou.
0: A ú jako zlato.
1: Portál.
0: Zlaté mince a cihličky.
1: Jistota ve vašich rukou.
0: A ú jako zlato.
1: Portál jako brána k bličky.
0: Jistota ve vašich rukou.
1: A ú jako zlato.
0: Portál jako brána k bezpečí.
1: Tota ve vašich rukou.
0: A ú jako zlato.
1: Portál jako brána k bezpečí.
0: A u portál
1: cech rukou.
0: A ú jako zlato.
1: Portál jako brána k bezpečí.
0: A u portál CZ.
1: A ú jako zlato.
0: Portál jako brána k bezpečí.
1: A u portál CZ.
0: Portál jako brána k bezpečí.
1: A u portál CZ.
0: Jako brána k bezpečí.
1: A u portál CZ.
0: Vybezpečí.
1: A u portál CZ.
0: Vyber si.
1: A u portál CZ.
0: Vyber si ze široké na
1: CZ.
0: Vyber si ze široké nabídky Direct Auto. Vyber si ze široké nabídky Direct. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy má. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Bazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Je a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto. Každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Hor. Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně a Horní Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně Vrnice. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Pozor!
0: Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Pozor!
0: Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Pozor! Metalová
0: auto. Konečně férový autobazar.
2: Pozor! Metalová temnota útočí.
0: Konečně férový autobazar.
2: Pozor! Metalová temnota útočí.
0: Autobazar.
2: Pozor, metalová temnota útočí. Dimu.

0: Borgir. Pozor, metalová temnota útočí. Dimmu Borgir, Behemoth, Dark. Metalová temnota útočí. Dimmu Borgir, Behemoth, Dark Funeral. Metalová temnota útočí. Dimmu Borgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská útočí. Dimmu Borgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládá. Dimmu Borgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne Borgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satan Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi legie spoj. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi legie spojte se. Ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmu vládne brněnskou halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmu Borgir, Behemoth halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral běs. Satanovi legie, spojte se. Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně, spojte se. Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. se. Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte tam. Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte tam. Běsní v Brně už 24. října. Buďte tam. 24. října. Buďte tam. Buďte tam. Buďte tam!
1: Každý den čelí vaš... Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Na kterou v Česku distribuuje Alef. Distribuuje Alef.

0: CZ, pokud se e-kondomy.cz, pokud se u nás z 20 e-kondomy.cz, pokud se u nás z 20 000 e-kondomy.cz, pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete e-kondomy.cz, pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás e-kondomy.cz, pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás CZ, pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně, pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a on položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz, kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz, vše pro vaši lásku. Diskrétně a online e-kondomy.cz, vše pro vaši lásku.
1: Klikni!
0: Diskrétně a online e-kondomy.cz, vše pro vaši lásku.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvoj...
0: A online e-kondomy.cz, vše pro vaši lásku.
1: Klikni!
2: Mironet, nová...
0: E-kondomy.cz, vše pro vaši lásku.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší...
0: Vše pro vaši lásku.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší...
3: Apple iPhone 17...
0: Vše lásku.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší...
3: Apple iPhone 17...
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší...
3: Apple iPhone 17 256 GB...
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší...
3: Apple iPhone 17 256 GB... Chytrá...
2: Dvojka a šoproku přináší...
3: Apple iPhone 17 256 GB... Chytrá volba právě teď!
2: Když přináší...
3: Apple iPhone 17 256 GB... Chytrá volba právě teď!
2: Když mobily...
3: Apple iPhone 17 256 GB... Chytrá volba právě teď!
2: Když mobily...
3: Tak Mironet! iPhone 17 256 giga, chytrá volba právě teď.
2: Když mobily?
3: Tak Mironet. 256 giga, chytrá volba právě teď.
2: Když mobily?
3: Tak Mironet. Klikni.

pondělní odpoledne jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Příjemné pondělní odpoledne jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Odpoledne jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Babišova vláda usnadňuje cizincům život a práci. Jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Babišova vláda usnadňuje cizincům život a práci v Česku. Vladan Hýl. Babišova vláda usnadňuje cizincům život a práci v Česku. A to navzdory vládě. Babišova vláda usnadňuje cizincům život a práci v Česku. A vláda usnadňuje cizincům život a práci v Česku. A to navzdory vládní SPD. Letos znuje cizincům život a práci v Česku. A to navzdory vládní SPD. Letos získalo možnost život a práci v Česku. A to navzdory vládní SPD. Letos získalo možnost dlouhodobci v Česku. A to navzdory vládní SPD. Letos získalo možnost dlouhodobého pobytu. A to navzdory vládní SPD. Letos získalo možnost dlouhodobého pobytu téměř 22 vládní SPD. Letos získalo možnost dlouhodobého pobytu téměř 22 tisíc PD. Letos získalo možnost dlouhodobého pobytu téměř 22 tisíc ukrajinských uprchlíků. Letos získalo možnost dlouhodobého pobytu téměř 22 tisíc ukrajinských uprchlíků. Získalo možnost dlouhodobého pobytu téměř 22 tisíc ukrajinských uprchlíků. Dlouhodobého pobytu téměř 22 tisíc ukrajinských uprchlíků. Více než téměř 22 tisíc ukrajinských uprchlíků. Více než za předchozí vlády. Kabinet 22 tisíc ukrajinských uprchlíků. Více než za předchozí vlády. Kabinet chce také ukrajinských uprchlíků. Více než za předchozí vlády. Kabinet chce také urychlit přijímání uprchlíků. Více než za předchozí vlády. Kabinet chce také urychlit přijímání zahraničních. Více než za předchozí vlády. Kabinet chce také urychlit přijímání zahraničních pracovníků předchozí vlády. Kabinet chce také urychlit přijímání zahraničních pracovníků vlády. Kabinet chce také urychlit přijímání zahraničních pracovníků. Kabinet chce také urychlit přijímání zahraničních pracovníků, které potřebují české firmy. Kabinet chce také urychlit přijímání zahraničních pracovníků, které potřebují české firmy. Přijímání zahraničních pracovníků, které potřebují české firmy. Informoval o tom server Novinky zahraničních pracovníků, které potřebují české firmy. Informoval o tom server Novinky.cz. Které potřebují české firmy. Informoval o tom server Novinky.cz. Přistřelské firmy. Informoval o tom server Novinky.cz. Při střelbě ve škole ve Francii. Informoval o tom server Novinky.cz. Při střelbě ve škole ve francouzském městě Aubagne. Server Novinky.cz. Při střelbě ve škole ve francouzském městě Aubagne byl zraněn. CZ. Při střelbě ve škole ve francouzském městě Aubagne byl. Při střelbě ve škole ve francouzském městě Aubagne byl zraněn ředitel zařízení. Při střelbě ve škole ve francouzském městě Aubagne byl zraněn ředitel zařízení. Ve francouzském městě Aubagne byl zraněn ředitel zařízení a učitelka. Policie podle médií. Městě Aubagne byl zraněn ředitel zařízení a učitelka. Policie podle médií zadržela. Byl zraněn ředitel zařízení a učitelka. Policie podle médií zadržela podezřelého. Ředitel zařízení a učitelka. Policie podle médií zadržela podezřelého ze střelby, který je nezletilý a učitelka. Policie podle médií zadržela podezřelého ze střelby, který je nezletilý. Policie podle médií zadržela podezřelého ze střelby, který je nezletilý. Motiv činu podle médií zadržela podezřelého ze střelby, který je nezletilý. Motiv činu není jasný. Zadržela podezřelého ze střelby, který je nezletilý. Motiv činu není jasný. Na místo mířího ze střelby, který je nezletilý. Motiv činu není jasný. Na místo míří ministr, který je nezletilý. Motiv činu není jasný. Na místo míří ministr vnitra a šéf zletilý. Motiv činu není jasný. Na místo míří ministr vnitra a šéf rezortu školství. Motiv činu není jasný. Na místo míří ministr vnitra a šéf rezortu školství. Obán není jasný. Na místo míří ministr vnitra a šéf rezortu školství. Obán se nachází. Na místo míří ministr vnitra a šéf rezortu školství. Obán se nachází. Na místo míří ministr vnitra a šéf rezortu školství. Aubagne se nachází nedaleko jihofrancouzské. Ministr vnitra a šéf rezortu školství. Aubagne se nachází nedaleko jihofrancouzské. Šéf rezortu školství. Aubagne se nachází nedaleko jihofrancouzského města Marseille. Tu školství. Aubagne se nachází nedaleko jihofrancouzského města Marseille. Aubagne se nachází nedaleko jihofrancouzského města Marseille. Tenistka Marie Bousková nachází nedaleko jihofrancouzského města Marseille. Tenistka Marie Bousková postého města Marseille. Tenistka Marie Bousková postoupila

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. Z kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Já nový plot mám.
0: Letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Já nový plot mám.
0: Profivoda.cz.
1: Já nový plot mám.
2: Nový plot od
0: Profivoda.cz.
1: Já nový plot mám.
2: Nový plot od firmy.
1: Já nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám.
1: Já nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé.
1: Nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Plot
1: mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Prodáváme Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Prodáváme i montují vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý. Praha Běchovice sousedé. Ploty a brány. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý. Ploty a brány. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý. CZ. Ploty Dobrý. Montujeme. Ploty Dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý. CZ. Ploty Dobrý. Všeme. Ploty Dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý. CZ.

0: na turnaji ve Wuhanu psej. Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Wuhanu po skreči Clary Towsonové.
1: Dánka kvůli zranění levého lítka vzdala zápas a za stavu
0: 6-1 2-0.
2: Rock Radio Doprava.

0: na D55.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D55 mezi...
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D55 mezi...
1: Doprava.
0: Na D55 mezi... kolem 57. Na D55 mezi... kolem 57. kilometru. Na D55 mezi... kolem 57. kilometru. 55 mezi... kolem 57. kilometru. Na trase Babice Bzenec. Mezi... kolem 57. kilometru na trase Babice Bzenec. Dávejte pozor, je tam kolem 57. kilometru na trase Babice Bzenec. Dávejte pozor, je tam překážka 57. kilometru na trase Babice Bzenec. Dávejte pozor, je tam překážka na vozovce, tam kilometru na trase Babice Bzenec. Dávejte pozor, je tam překážka na vozovce, tam vysypaný náklad. Babice Bzenec. Dávejte pozor, je tam překážka na vozovce, tam vysypaný náklad. Tak Bzenec, dávejte pozor, je tam překážka na vozovce, tam vysypaný náklad. Také se někam jedete, dávejte pozor, je tam překážka na vozovce, tam vysypaný náklad. Také se někam jedete, takhle překážka na vozovce, tam vysypaný náklad. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Tam vysypaný náklad. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Náklad. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Když se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
1: Vejl ty vím.
0: Tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
1: Vejl ty vím, že...
0: Opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
1: Vejl ty vím, že...
0: Pořádku dorazíte.
1: Vejl ty vím, že na cestách ani na stavbě... Vejl ty vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrátit... Vejl ty vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Vejl ty vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Akunáře vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Akunáře díhil na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Akunáře díhil ty ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Akunáře díhil ty. Protože profi nechceš ztrácet čas. Aku nařadí Hilti. Protože profíci vědí ztrácet čas. Aku nařadí Hilti. Protože profíci vědí. Aku nařadí Hilti. Protože profíci vědí. Dí Hilti. Protože profíci vědí. Protože profíci vědí.
2: Rock Radio, Rockovej Foras.
0: Tak rok.
2: Rock Radio, Rockovej Foras.
0: Tak rokeři máme.
2: Rock Radio, Rockovej Foras.
0: Tak rokeři máme první hodinku s Danem zase.
2: Rock Radio, Rockovej Foras.
0: Tak rokeři máme první hodinku s Danem za sebou, doufám, jste.
2: Rockovej Foras.
0: Tak rokeři máme první hodinku s Danem za sebou, doufám, jste po obědě, že jste. Tak rokeři máme první hodinku s Danem za sebou, doufám, jste po obědě, že jste teďka. Tak rokeři máme první hodinku s Danem za sebou, doufám, jste po obědě, že jste teďka takový už máte se. Máme první hodinku s Danem za sebou, doufám, jste po obědě, že jste teďka takový už. S Danem za sebou, doufám, jste po obědě, že jste teďka takový už máte slehlý. A já vám ještě pustím. Doufám, jste po obědě, že jste teďka takový už máte slehlý. A já vám ještě pustím hudbu na slehnutí. Že jste teďka takový už máte slehlý. A já vám ještě pustím hudbu na slehnutí je nás teďka takový už máte slehlý a já vám ještě pustím hudbu na slehnutí je nás čeká Aleš Brichta Soulwork máte slehlý a já vám ještě pustím hudbu na slehnutí je nás čeká Aleš Brichta Soulwork a nebo slehlý a já vám ještě pustím hudbu na slehnutí je nás čeká Aleš Brichta Soulwork a nebo John Lennon a im pustím hudbu na slehnutí je nás čeká Aleš Brichta Soulwork a nebo John Lennon a Imagine na slehnutí je nás čeká Aleš Brichta Soulwork a nebo John Lennon a Imagine nás čeká Aleš Brichta Soulwork anebo John Lennon a Imagine. Soulwork anebo John Lennon a Imagine.
2: Rockwork
0: anebo John Lennon a Imagine.
2: Rock Radio
0: a Imagine.
2: Rock Radio.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Příjemné pondělí od
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Příjemné pondělí odpoledne jsou
0: Zprávy.
1: Příjemné pondělí odpoledne jsou tady zprávy a
0: Zprávy.
1: Příjemné

muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika.

0: z Telforda, tak si už kupujte lístky do Vizovic, protože to bude skvělý zážitek. Letos tam budou skvělý, tak si už kupujte lístky do Vizovic, protože to bude skvělý zážitek. Letos tam budou skvělý kapely, kupujte lístky do Vizovic, protože to bude skvělý zážitek. Letos tam budou skvělý kapely, bude tam Judas Priest, Vizovic, protože to bude skvělý zážitek. Letos tam budou skvělý kapely, bude tam Judas Priest, Slash, protože to bude skvělý zážitek. Letos tam budou skvělý kapely, bude tam Judas Priest, Slash, Miles, skvělý zážitek. Letos tam budou skvělý kapely, bude tam Judas Priest, Slash, Miles, Slash tam bude hlavně s Milesem Kennedy. Letos tam budou skvělý kapely, bude tam Judas Priest, Slash, Miles, Slash tam bude hlavně s Milesem Kennedy. Skvělý kapely, bude tam Judas Priest, Slash, Miles, Slash tam bude hlavně s Milesem Kennedym. To je, bude tam Judas Priest, Slash, Miles, Slash tam bude hlavně s Milesem Kennedym. To je zpěvák, Slash, Miles, Slash tam bude hlavně s Milesem Kennedym. To je zpěvák Alter Bridge. Budu Miles, Slash tam bude hlavně s Milesem Kennedym. To je zpěvák Alter Bridge. Bruce Slash tam bude hlavně s Milesem Kennedym. To je zpěvák Alter Bridge. Bruce Dickinson hlavně s Milesem Kennedym. To je zpěvák Alter Bridge. Bruce Dickinson, Skeleti, Amarante a spousta dalším. To je zpěvák Alter Bridge. Bruce Dickinson, Skeleti, Amarante a spousta dalších. Takže zpěvák Alter Bridge. Bruce Dickinson, Skeleti, Amarante a spousta dalších. Bridge. Bruce Dickinson, Skeleti, Amarante a spousta dalších. Takže já si myslím, že to bude skvělý mejdan, že se to jako Bruce Dickinson, Skeleti, Amarante a spousta dalších. Takže já si myslím, že to bude skvělý mejdan, že se to jako povedlo letosti Amarante a spousta dalších. Takže já si myslím, že to bude skvělý mejdan, že se to jako povedlo letosti a spousta dalších. Takže já si myslím, že to bude skvělý mejdan, že se to jako povedlo letos nebo na příští rok sestavit. Takže já si myslím, že to bude skvělý mejdan, že se to jako povedlo letos nebo na příští rok sestavit. Myslím, že to bude skvělý mejdan, že se to jako povedlo letos nebo na příští rok sestavit. Za mě skvělý mejdan, že se to jako povedlo letos nebo na příští rok sestavit. Za mě jeden z nejsilnějších festivalů povedlo letos nebo na příští rok sestavit. Za mě jeden z nejsilnějších festiáků nebo na příští rok sestavit. Za mě jeden z nejsilnějších festiáků. Širok sestavit, za mě jeden z nejsilnějších festiáků letos, co zatím vidím. Za mě jeden z nejsilnějších festiáků letos, co zatím vidím jako line-up z nejsilnějších festiáků letos, co zatím vidím jako line-up letos, co zatím vidím jako line-upy. A já vám pustím nějakou hudbu, nás čekají Red Hoti, Gamma letos, co zatím vidím jako line-upy. A já vám pustím nějakou hudbu, nás čekají Red Hoti, vidím jako line-upy. A já vám pustím nějakou hudbu, nás čekají Red Hoti, Gamma Ray, Tři sestry, nebo Guano Apes. A já vám pustím nějakou hudbu, nás čekají Red Hoti, Gamma Ray, Tři sestry, nebo Guano Apes. Nějakou hudbu, nás čekají Red Hoti, Gamma Ray, Tři sestry, nebo Guano Apes. Je vaše... Nás čekají Red Hoti, Gamma Ray, Tři sestry, nebo Guano Apes.
1: Je vaše auto...
0: Gamma Ray, Tři sestry, nebo Guano Apes.
1: Je vaše auto po záruce.
0: Vlouda. Tři, nebo Guano Apes.
1: Je vaše auto po záruce. Vlouda auto. Máme...
0: Apes.
1: Je vaše auto po záruce. Vlouda auto. Máme řešení. Je vaše auto po záruce. Vlouda auto. Máme řešení. Otevíráme pobočku. Je vaše auto po záruce. Vlouda auto. Máme řešení. Otevíráme pobočky bo záruce. Vlouda auto. Máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. Vlouda auto. Máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis. Máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro... To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Low značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově in kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. A ruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz. Neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz. Neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz. Objednejte se na autolouda.cz.

0: oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
0: malíř. Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř.
1: Topenář,
2: podlaha.
0: Kdo padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř.
1: Topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne.
0: Pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř.
1: Topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rek.
0: Praví
1: zedník,
2: malíř.
1: Topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí
2: zedník, malíř.
1: Topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rek byty. Rekonstrukce bytu.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rek byty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rek byty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu.
1: Ne, na to všechno stačí rek byty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět.
1: Na to všechno stačí rek byty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Konstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na regbity.cz.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na regbity.cz.
3: Udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na regbity.cz.
3: Regbity za opět domov.
1: Více informací na regbity.cz.
3: Regbity záruka kvality.
1: Více informací na regbity.cz.
3: Regbity záruka kvality.
1: Na regbity.cz.
3: Regbity záruka kvality.
1: .cz.
3: Regbity záruka kvality. Regbity záruka kvality.
4: Máme pro vás tip.
3: Záruka kvality.
4: Máme pro vás
3: tip.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce M. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2KK v na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2KK v Praze Stodůlkách nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2KK v Praze Stodůlkách za 9 milionů nabídce MM Reality. Byt 2KK v Praze Stodůlkách za 9 milionů 290 reality. Byt 2KK v Praze Stodůlkách za 9 milionů 299 tisíc korun. Byt 2KK v Praze Stodůlkách za 9 milionů 299 tisíc korun. Rodin KK v Praze Stodůlkách za 9 milionů 299 tisíc korun. Rodinný dům v Praze Stodůlkách za 9 milionů 299 tisíc korun. Rodinný dům v Praze Horách za 9 milionů 299 tisíc korun. Rodinný dům v Praze Horních Počernicích za 1 milionu 299 tisíc korun. Rodinný dům v Praze Horních Počernicích 9 tisíc korun. Rodinný dům v Praze Horních Počernicích za 21 milionů 409 korun. Rodinný dům v Praze Horních Počernicích za 21 milionů 490 tisíc. Rodinný dům v Praze Horních Počernicích za 21 milionů 490 tisíc. Rodinný dům v Praze Horních Počernicích za 21 milionů 490 tisíc. Rodinný dům v Náchodě Linicích za 21 milionů 490 tisíc. Rodinný dům v Náchodě Lipí za 21 milionů 490 tisíc, rodinný dům v Náchodě Lipí za 11 milionů 490 tisíc, rodinný dům v Náchodě Lipí za 11 milionů 917 50 tisíc, rodinný dům v Náchodě Lipí za 11 milionů 917 400 tisíc, dům v Náchodě Lipí za 11 milionů 917 450 korun, rodinný dům v Lipí za 11 milionů 917 450 korun, rodinný dům v Tlumačově u 11 milionů 917 400 450 korun, rodinný dům v Tlumačově 917 450 korun, rodinný dům v Tlumačově u Zlína za 6 milionů 450 korun, rodinný dům v Tlumačově u Zlína za 6 milionů 950 tisíc korun, rodinný dům v Tlumačově u Zlína za 6 milionů 950 tisíc a nájemní dům v Tlumačově u Zlína za 6 milionů 950 tisíc a nájemní dům v Rumburku za dům v Tlumačově u Zlína za 6 milionů 950 tisíc a nájemní dům v Rumburku 50 tisíc a nájemní dům v Rumburku

0: za 9 959 000 a nájemní dům v Rumburku za 9 959 800 korun a nájemní dům v Rumburku za 9 959 800 korun v Rumburku za 9 959 800 korun aktuální za 9 959 800 korun aktuální nabídku všech nemovitostí 959 800 korun aktuální nabídku všech nemovitostí 800 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Uvažujete o
0: všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Uvažujete o tepelném
0: čerpadle? Najdete na mmreality.cz.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na
0: mmreality.cz.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na
0: cz.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. O tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelné čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a fleky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v Term. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi čerpadly vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. S našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup. Vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
2: AC/DC Metallica.
1: U nás zvyklí. Proterm.cz.
2: AC/DC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin.
1: Proterm.cz.
2: AC/DC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a
1: CZ.
2: AC/DC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a další AC/DC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a další legendy v jedinečném AC/DC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě Rockin' a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě Rockin' Symphony Legends v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října ani host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost 20. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupené. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v síti událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster.
3: Slyšíte?
2: Sítích Ticketportal.

To byl Joe Cocker. To byl Joe Cocker. To byl Joe Cocker. V pátek. To byl Joe Cocker. V pátek teďka 9. To byl Joe Cocker. V pátek teďka 9. července. To byl Joe Cocker. V pátek teďka 9. července. Teda Joe Cocker. V pátek teďka 9. července. Teda července. V pátek teďka 9. července. Teda července. V pátek teďka 9. července. Teda července. Pátek 9. V pátek teďka 9. července. Teda července. Pátek 9. října 9. července, teda července. Pátek 9. října bylo o července, teda července. Pátek 9. října bylo oznámení prince. Pátek 9. října bylo oznámení posledního interpreta na. Pátek 9. října bylo oznámení posledního interpreta na. Pátek 9. října bylo oznámení posledního interpreta na Master of Rock, jakoby z října bylo oznámení posledního interpreta na Master of Rock, jakoby hlavního bylo oznámení posledního interpreta na Master of Rock, jakoby hlavního headlinera, bylo oznámení posledního interpreta na Master of Rock, jakoby hlavního headlinera, posledního interpreta na Master of Rock, jakoby hlavního headlinera, a tak jsme tak jako zkoumali interpreta na Master of Rock, jakoby hlavního headlinera, a tak jsme tak jako zkoumali, přemýšleli na Master of Rock jakoby hlavního headlinera, a tak jsme tak jako zkoumali, přemýšleli, kdo by to mohl, být. No a vyskočilo Judas Priest, což nás jako dost překvapilo, takže kdo by to mohl být. Kdo máte rádi Roba Helforda, tak si už kupujte lístky do Vizovic,

0: Ticketmaster.
1: Slyšíte tuhle reklamu?
0: Portál a Ticketmaster.
1: Slyšíte tuhle reklamu?
0: Ticketmaster.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Crossů? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus, co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvíce, kdyby příště byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. Projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. Projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů. S 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a další plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte z dalších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc tu a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na té. Dáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncert. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí z nich akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se, že dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radici ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House. Všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ. Informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ.
2: Náš
1: Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ.
2: Náš výkup je teď
1: 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ.
2: Náš výkup je teď totální hard.
1: Právě teď na Radio House CZ.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
1: House CZ.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkup.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkup.
2: Výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny.
2: Totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny. Vykupujeme všechno auta.
2: Hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny. Vykupujeme všechno auta a platíme. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejujeme všechna auta

0: platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. To ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 8. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800 aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Ahoj rokeři.
0: Nebo volejte 800 110 800.
1: Ahoj rokeři.
0: Nebo volejte 800 110 800.
1: Ahoj rokeři. Zdraví vás Pavla Forest.
0: 800 110 800.
1: Ahoj rokeři. Zdraví vás Pavla Forest. Pro obeřet
0: 800.
1: Ahoj rokeři. Zdraví

0: životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby, ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozrak. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. října v ulicích vašeho nevidomé a slabozraké. 12. až 14. října v ulicích vašeho města a slabozraké. 12. až 14. října v ulicích vašeho města. 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz. Pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
1: Řekni třikrát.
0: Pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
1: Řekni třikrát.
0: .cz.
1: Řekni třikrát. Strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroj.
0: .cz.
1: Řekni třikrát. Strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla
1: prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje. CZ. Skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje. CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla. Skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje. CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla. Pro zemědělské. Skla prostroje. Skla prostroje. CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla. Pro zemědělské a stavební stroje. Skla prostroje. CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje. Skla CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ. Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovnické a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje. Specialista na skla pro pracovní stroje. Z nabídky stroje.
3: Z nabídky 7. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýho Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7. svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7. SUV Peugeot za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7. SUV Peugeot 5008 nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7. SUV Peugeot 5008 skladové vozy již. Třeba 7. SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 700. Třeba 7. SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 UV Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 tisíc 75008 skladové vozy již za 735 tisíc 7 dní Peugeot skladové vozy již za 735 tisíc 7 dní Peugeot právě teď skladové vozy již za 735 tisíc 7 dní Peugeot právě teď prosím již za 735 tisíc 7 dní Peugeot právě teď
2: pro svůj nový Peugeot si

0: inteligence, hororová opera Frankenstein, Honza Toužinský, Žánty, Martin Sloup inteligence, hororová opera Frankenstein, Honza Toužinský, Žánty, Martin, hororová opera Frankenstein, Honza Toužinský, Žánty, Martin Slouka, čtvrtek 15. opera Frankenstein, Honza Toužinský, Žánty, Martin Slouka, čtvrtek 15. Honza Toužinský, Žánty, Martin Slouka, čtvrtek 15.10. v 19. Toužinský, Žánty, Martin Slouka, čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Žánty, Martin Slouka, čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera C. Martin Slouka, čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ. 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ. 10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
1: 2 plus 1 zdarma.
0: 19 hodin. Rock opera CZ.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku.
0: 19 hodin. Rock opera CZ.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku.
0: Rock opera CZ.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta. Tak to se
0: CZ.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta, tak to se vyplatí. A k tomu vše 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta, tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gilletteovou kosmetiku v drogérii Teta, tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette vína z drogérii Teta, tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette vína se slevou, tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette vína se slevou 40%. To vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette vína se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette vína se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. Gillette, včetně Gillette vína se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Gillette vína se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ. Procent. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ. Vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ. Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ. Prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ.
2: Všichni
1: e-shopu Teta Drogerie CZ.
2: Všichni jdeme životem svou vlastní
1: CZ.
2: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat. Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc.

0: Přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru. Přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
1: To je Domanskému.
0: Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanské i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
2: Rok.
0: Kupujte až s nabídkou od Domanského.
2: Rok.
0: Rádio. Nabídkou od Domanského.
2: Rok. Rádio.
0: Domanského.

každou neděli od 19 hodin Nil Tráp. Rokovej živák, každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rokovej živák, každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Živák, každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Od 19 hodin na Rock Rádiu. Hodin na Rock Rádiu.

Nestihli jste o víkendu žádnej koncert. Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte. Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho. Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi. Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi. Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi. Potřebujete nakopnout živou muziku? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Rokovej živák. Každou neděli od 2 drží Kamil Dráb. Rokovej živák.

0: Red Hot Chili Peppers
1: Black Summer. Red Hot Chili Peppers Black Summer z roku 2020. Red Hot Chili Peppers Black Summer z roku 2022. Album, kde už se vrátil zpátky John Frusciante. On odešel dvakrát z celé kapely v roce 92. By se mu nelíbilo zpátky John Frusciante. Pak se vrátil v 98., kdy si natočil CDčko Californication. Pak zase odešel v roce 2009, chtěl se věnovat vlastním projektům. On je pořád dál členem Red Hotu a plánují nový CDčko, takže se na co těšit. Bude to snad ex za starých časů.
0: A já vám pustím nějakou hudbu, nás čekají Go Go Dolls za starých časů. A já vám

0: s tím nějakou hudbu, nás čeká Go Go Dolls, Omp, anebo Škvoř starých časů. A já vám pustím nějakou hudbu, nás čeká Go Go Dolls, Omp, anebo Škvoři. A já vám pustím nějakou hudbu, nás čeká Go Go Dolls, Omp, anebo Škvoři. A vám pustím nějakou hudbu, nás čeká Go Go Dolls, Omp, anebo Škvoři. Nějakou hudbu, nás čeká Go Go Dolls, Omp, anebo Škvoři.
1: Ráno do práce, odpoledne za město a o víkendu dace. Odpoledne za město a o víkendu divočina. Poledne za město a o víkendu divočina. Nový město a o víkendu divočina. Nový Jeep a o víkendu divočina. Nový Jeep Avenger. Divočina. Nový Jeep Avenger. Kompaktní divočina. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let. Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let. Pořídíte od Stinger. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let, pořídíte od 440D se zárukou na 5 let, pořídíte od 449 905 let, pořídíte od 449 900 korun. Jeep pořídíte od 449 900 korun. Jeep od 449 900 korun. Jeep Avenger 9 900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude? 900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude? 900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude?
2: Hledáte ojeté auto?
1: Jeep Avenger. Tak kam to bude?
2: Hledáte ojeté auto, na které se...
1: Avenger. Tak kam to bude?
2: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout?
1: Tak kam to bude?
2: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout.
1: Kam to bude?
2: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout. Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout. V Louda Auto si vyberete z tisíc... Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout. V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených auto, na které se můžete spolehnout. V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů, můžete spolehnout. V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelnou. V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, model. V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz, nebo něco pro i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz, nebo něco pro radost, u kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz, nebo něco pro radost, u nás si vyberete první auto, rodinný vůz, nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financovaný vůz, nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění, něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na Autolouda. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na Autolouda.cz.
1: Střed.
2: Financování i pojištění. Vyberte si na Autolouda.cz.
1: Střešní
2: i pojištění. Vyberte si na Autolouda.cz.
1: Střešní okna.
2: Vyberte si na Autolouda.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.
2: Si na Autolouda.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.
1: Ano.
2: CZ.

střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Výměna střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Výměna střešních oken v klidu a bez okna mezi vámi a nebem již 40 let. Výměna střešních oken v klidu a nebem již 40 let. Výměna střešních oken v klidu a bez starostí. Ano, 40 let. Výměna střešních oken v klidu a bez starostí. Ano, česká výměna

0: dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i prokna fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i pra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešení, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken, umíme, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna fenestra. Do interiérových obkladů. Střešní okna fenestra. Mezi vámi a nebem již vých obkladů. Střešní okna fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Střešní okna fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra. Střešní okna fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra CZ. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra CZ.
1: Kráva, kráva, kap.
0: Nebem již 40 let. Fenestra CZ.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
0: 40 let. Fenestra CZ.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr.
0: Fenestra CZ.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa.
3: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na šeberák. Sportovní areál. Dělej team building v zasedačce. Vyražte na šeberák. Sportovní areál s restaurací. Building v zasedačce. Vyražte na šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Vyražte na šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Vyražte na šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita. Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita. Vodní sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita. Vodní sporty na přilehlý areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita. Vodní sporty na přilehlý v pražských Kunraticích. Velká kapacita. Vodní sporty na přilehlém rybníku. Vodní sporty na přilehlém rybníku. Výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky na přilehlém rybníku. Výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šebera. Jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepetovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma? Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
4: Krůtak.
3: Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
4: Krůta, krůta, tcho s
3: lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
4: Krůta, krůta, tcho s...
3: Nech toho a kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
4: Krůta, krůta, tcho s...
3: Nech toho... Všude dobře? Tak co doma?
4: Krůta, krůta, tcho s...
3: Nech toho a pojď. Tak co doma?
4: Krůta, krůta, tcho s...
3: Nech toho a pojď.
4: Tcho s... Krůta, krůta, tcho s...
3: Nech toho a pojď.
4: Tcho s...
5: No to, že seš mladej
4: projekta, tcho s...
3: Nech toho a pojď.
4: Tcho s...
5: No to, že seš mladej projektant s mokrým...
3: Tcho a pojď.
4: Tcho s...
5: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě...
4: Tcho s...
5: No to, že seš mladej...

0: I projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš. To, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zdej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda ale s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Smty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A nabídky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A nabízíme profesi. Alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A nabízíme profesionální Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovskání výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostní tům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se paní třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti svého nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budou vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz
1: Pozor, přijíždí
0: www.projektantbudoucnosti.cz
1: Pozor, přijíždí Dýňová
0: www.projektantbudoucnosti.cz
1: Pozor, přijíždí Dýňová
0: budoucnosti.cz
1: Pozor, přijíždí Dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše
1: Pozor, přijíždí Dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve
1: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
1: Dlabar, přijíždí dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
1: Dlabání malování dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
1: Dlabání malování
2: Vraňany je vše ve znamení dýní.
1: Dlabání malování dýňová stezka fotokoutky
2: ve znamení dýní.
1: Dlabání malování dýňová stezka fotokoutky a spousta podzimní zábav. Dlabání malování dýňová stezka fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti. Stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete...
1: Koutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření...
1: A spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit na...
1: Podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i pod...
1: Děti i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem...
2: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás...
2: Můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dým...
2: Na vaření i podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč...
2: Podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito. Čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňový koláč.

0: Originál dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany. Originál, který poznáte.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
1: Vraňany.
0: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí. Originál, který poznáte chutí. Který poznáte chutí.
2: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku.cz.
4: Přemýšlíte o nové koupi?
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
4: Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 až také zdarma. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a tak cent na všechny podlahy. Siko, stylová řešení.

0: kuchyni a také podlaž. Syko.cz.
1: Vše, co v
0: kuchyni a také podlaž. Syko.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: A také podlaž. Syko.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: Syko.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí.
0: Syko.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrdlí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gr. V ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 2 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej z stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za ní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. Za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A z aplikace 90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A z aplikace Lidl Plus. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A z aplikace Lidl Plus. I olej je 1 litr za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 26,90. Litr za 29,90. A z aplikaci Lidl Plus jen za 26,90. Lidl. A z aplikaci Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Aplikaci Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vikingská
1: jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vikingská bouře
1: 90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vikingská bouře Amo na Marce řítí na Prahu.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Vikingská bouře Amo na Marce řítí na Prahu.
1: To se vyplatí.
2: Vikingská bouře Amo na Marce řítí na Prahu.
1: Platí.
2: Vikingská bouře Amo na Marce řítí na Prahu. Vikingská bouře Amo na Marce řítí na Prahu. Bouře Amo na Marce řítí na Prahu. Se svým novým albem řítí na Prahu. Se svým novým albem a brutální show. Se svým novým albem a brutální show si vás přijde. Se svým novým albem a brutální show. Se svým novým albem a brutální show si vás přijíždí podmanit už. Se svým novým albem a brutální show si vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Se svým novým albem a brutální show si vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. S svým albem a brutální show si vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty brutální show si vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové si vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda a turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda a Mona. Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda a Mona Mart. 6. listopadu Culture a Soilwork. Královská jízda a Mona Mart. 6. listopadu Praha O2 Univerzum. Královská jízda a Mona Mart. 6. listopadu Praha O2 Univerzum. 6. listopadu Praha O2 Univerzum.
3: Chcete mít jistotu o stavu vašeho
2: Praha O2 Univerzum.
3: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do
2: O2 Univerzum.
3: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného
2: Zoom.
3: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda. Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provede mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi. Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme stavu vašeho vozu Audi. Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celé Audi. Přijeďte do

0: autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivého servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy podvozek. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy podvozek a vyměníme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy podvozek a vyměníme pneumatiku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy podvozek a vyměníme pneumatiku vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz, zkontrolujeme brzdy podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bez brzdy podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objed podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objed vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na auto. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto. Váš jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto. Váš autorizovaný servis jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto. Váš autorizovaný servis Audi. Online na autolouda.cz. Louda Auto. Váš autorizovaný servis Audi. Louda.cz. Louda Auto. Váš autorizovaný servis Audi.
1: Rock Radio.
0: Louda Auto. Váš autorizovaný servis Audi.
1: Rock Radio. Co to?
0: Váš autorizovaný servis Audi.
1: Rock Radio. Co se děje?
0: Autorizovaný servis Audi.
1: Rock Radio. Co se děje?
2: Dnes se nám
0: Audi.
1: Rock Radio. Co se děje?
2: Dnes se nám zkracují jatý.
1: Rock Radio. Co se děje?
2: Dnes se nám zkracují.
1: Rock Radio. Co se děje?
2: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Dnes se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café, koná se delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café, koná se tam punkovej benefiční ty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café, koná se tam punkovej benefiční koncert. Října můžeme do pražského Rock Café, koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek. Do pražského Rock Café, koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek. A zahrají Rock Café, koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek. A zahrají VV tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek. A zahrají VVU Švindl PU 9 pětek. A zahrají VVU Švindl, PUM anebo Motorkáři tobě. 9 pětek a zahrají VVU, Švindl, PUM anebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají a zahrají VVU, Švindl, PUM anebo Motorkáři tobě. Pátek taky U, Švindl, PUM anebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48, PUM anebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladém anebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Káři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour. Taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour. Face se vracejí z Velkých Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour. Face se vracejí z Velkých hal 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour. Face se vracejí z Velkých hal zpátky do Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour. Face se vracejí z Velkých hal zpátky do menších sálů Belavy na Face Tour. Face se vracejí z Velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů do menších sálů, bez velkých efektů a pěkně zblízka, jako host Koblížci. V neděli bez velkých efektů a pěkně zblízka, jako host Koblížci. V neděli se nabízí trochu efektů a pěkně zblízka, jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku pěkně zblízka, jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punka, jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza. Kanačtí se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza.

Univerza kanadští Simple Plan, trocha pop punku. 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského Destiny Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražský Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně. Tarot tekto přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně. Tarot Synergia samozřejmě Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně. Tarot Synergia samozřejmě hlavně dlouhý Hietala. 4 dekády na metalové scéně. Tarot Synergia samozřejmě hlavně dlouhý roky v nakáde na metalové scéně. Tarot Synergia samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se scéně Tarot Synergia samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Prorok Rádio Synergia samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Prorok Rádio Šárka Holubcgia samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Prorok Rádio Šárka Tak se bavte. Prorok Rádio Šárka Holubcová. Prorok Rádio Šárka Holubcová.

0: dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráje.
0: Noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráje na farmě.
0: Pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráje na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany. Dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráje na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany.

tam, kde touha začíná. Tam, kde touha začíná. Každej se s ním na čas rouha začíná. Každej se s ním na čas rozloučí. Každej se s ním na čas rozloučí. Každej se s ním na čas rozloučí.

0: Mrkněte na Citroen.cz. Na Citroen.cz.
1: Kontejnery Siegl.
0: Citroen.cz.
1: Kontejnery Siegl. Kontejnery Siegl, dobrý den.
2: Dobrej.
1: Kontejnery Siegl, dobrý den.
2: Dobrej, potřebuji.
1: Kontejnery Siegl, dobrý den.
2: Dobrej, potřebuji přistavit hodně.
1: Kontejnery Siegl, dobrý den.
2: Dobrej, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt.
1: Kontejnery Siegl, dobrý den.
2: Dobrej, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně.
1: Siegl, dobrý den.
2: Dobrej, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10. Dobrej, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říká.
2: Potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
2: Přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegl,
2: ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegl.
2: Fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegl. V Praze vám přistavíme třeba.
2: Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegl. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegl. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegl. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. Jsme Siegl. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegl.cz. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegl.cz. Vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegl.cz. 20 kontejnerů na jednou. www.siegl.cz. Kontejnerů na jednou. www.siegl.cz. www.siegl.cz. Siegl.cz.
4: Angry Birds, kosmetika, co má. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika.

0: Teď platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo. Platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na dek.cz. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na dek.cz. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na dek.cz. Impregnaci na dřevo zdarma. Více na dek.cz. Turecko a dlouho zdarma. Více na dek.cz. Turecko a dlouhé více na dek.cz. Turecko a dlouhé písečné pláže. Máme je. Zet. Turecko a dlouhé písečné pláže. Máme je v Tuji. Turecko a dlouhé písečné pláže. Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy. Turecko a dlouhé písečné pláže. Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné. Řecko a dlouhé písečné pláže. Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok. Písečné pláže. Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok. Máme je v Tuji. Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok. Máme je v Tuji. Malorka a plné krásných zátok. Máme je v Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře. Máme je v Tuji. A její Tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v moře. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Tuji. A co dovolená slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel? Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Máte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Nissan Days
0: jsou u nás.
1: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Akce na Nissan.cz.
2: S námi je balení hrou. S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop. S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spol.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. Dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz. Obalových materiálů. www.obaly.cz. www.obaly.cz. www.obaly.cz.

0: That sounds so... That sounds so sad, už máš zimní... Tak co, sousede, už máš zimní gumy? Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že...
0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám.
0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám.
0: A co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën?
0: No nekecej. Už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën?
0: No nekecej.
1: Citroën? No jasně, že mám. A k ním nový Citroën?
0: No nekecej.
1: Citroën Happy Day? Mám. A k ním nový Citroën?
0: No nekecej.
1: Citroën Happy Day jsou tu. K ním nový Citroën?
0: No nekecej.
1: Citroën Happy Day jsou tu. S nimi Citroën?
0: No nekecej.
1: Citroën Happy Day jsou tu.
0: No nekecej.
1: Citroën Happy Day jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let. Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do tři... až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. A zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroence zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroence. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. 20. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. 20. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.

0: Na České hory dorazila první sněhová nadíl. Tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Na České hory dorazila první sněhová nadíl. Zprávy a Vladan Hýl. Na České hory dorazila první sněhová nadílka. Na Sněžce napadl Hýl. Na České hory dorazila první sněhová nadílka. Na Sněžce napadl sníh a vytvořil. České hory dorazila první sněhová nadílka. Na Sněžce napadl sníh a vytvořil slabou sila první sněhová nadílka. Na Sněžce napadl sníh a vytvořil slabou souvislou vrstvu nadílka. Na Sněžce napadl sníh a vytvořil slabou souvislou vrstvu dílka. Na Sněžce napadl sníh a vytvořil slabou souvislou vrstvu. Na Sněžce napadl sníh a vytvořil slabou souvislou vrstvu. Podle meteorologů jde o padl sníh a vytvořil slabou souvislou vrstvu. Podle meteorologů jde o první zaznamenanou sněhovou a vytvořil slabou souvislou vrstvu. Podle meteorologů jde o první zaznamenanou sněhovou pokrývku souvislou vrstvu. Podle meteorologů jde o první zaznamenanou sněhovou pokrývku letošní zimy. Sněžit začalo už v neděli.
1: Ze Španělska prohrál po téměř tříhodinovém boji 6-4.

0: pod isporek koule, Angry Birds, lousy vůně pod isporek, žádný kecifun, Angry Birds, lousy vůně pod isporek, žádný kecifun, čí věci vůně pod isporek, žádný kecifun, čí věci, Anagrae, pod isporek, žádný kecifun, čí věci, Anagrae, B.A.R., žádný kecifun, čí věci, Anagrae, B.A.R., dosa, cifun, čí věci, Anagrae, B.A.R., dosa, věci, Anagrae, B.A.R., dosa, tečka, cz, Anagrae, B.A.R., dosa, tečka, cz, Anagrae, B.A.R., dosa, tečka, cz,
1: Stavební
0: BARDOSA.cz
1: Stavební Nidek přináší Mega
0: BARDOSA.cz
1: Stavební Nidek přináší Mega akci
0: BARDOSA.cz
1: Stavební Nidek přináší Mega akci
0: BARDOSA.cz
1: Stavební Nidek přináší Mega akci 1+1
0: BARDOSA.cz
1: Stavební Nidek přináší Mega akci 1+1 Impreg Stavební Nidek přináší mega akci 1+1 Impregnat stavební Nidek přináší mega akci 1+1 Impregnace na dřevo Dexan Ali Nidek přináší mega akci 1+1 Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix akci 1+1 Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné 1+1 Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému +1 Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma Megafix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma Mega akce ve stavebninách výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma Mega akce ve stavebninách

0: 7 a 4 6 a prohrál po téměř 3hodinovém boji 6 4 6 7 a 4 6 do 8 finále 3hodinovém boji 6 4 6 7 a 4 6 do 8 finále neprovém boji 6 4 6 7 a 4 6 do 8 finále neprošel a 6 4 6 7 a 4 6 do 8 finále neprošel ani Dalibor Svrčina, který podle 7 a 4 6 do 8 finále neprošel ani Dalibor Svrčina, který podlehl 2 4 6 Do osmi finále neprošel ani Dalibor Svrčina, který podlehl 2-6 a 3-6. Do osmi finále neprošel ani Dalibor Svrčina, který podlehl 2-6 a 3-6. Ale neprošel ani Dalibor Svrčina, který podlehl 2-6 a 3-6. Šestému hráči světa Danílu Medvěd. Ani Dalibor Svrčina, který podlehl 2-6 a 3-6. Šestému hráči světa Danílu Medvěděvčina, který podlehl 2-6 a 3-6. Šestému hráči světa Danílu Medvěděvovi z Ruska. Podlehl 2-6 a 3-6. Šestému hráči světa Danílu Medvěděvovi z Ruska. 3-6 šestému hráči světa Danílu Medvěděvovi z Ruska. Rock Radio. Šestému hráči světa Danílu Medvěděvovi z Ruska. Rock Radio. Počasí. Světa Danílu Medvěděvovi z Ruska. Rock Radio. Počasí. Medvěděvovi z Ruska. Rock Radio.
1: Počasí. Dnes bude polojasno
0: z Ruska. Rock Radio.
1: Počasí. Dnes bude polojasno. Rock Radio. Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno přechodně. Radio. Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno přechodně zataženo. Ojediněle se. Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno přechodně zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky. Dnes bude polojasno až oblačno přechodně zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky. Dnes bude polojasno až oblačno přechodně zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky. Polojasno až oblačno přechodně zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 10 oblačno přechodně zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů. Zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů. Ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů. Přehánky, nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů.
2: Mami.
1: Nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů.
2: Mami, proč máme všechno?
1: 10 až 15 stupňů.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu? Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí.
2: Proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého
2: spotřebiče. Od konceptu.
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na malu.
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept.
3: Tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro
4: v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: U každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Chytře vymyšleno pro život.
6: Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: V ulici na
6: Rock Radio. Doprava.
1: V ulici na Vyhlídce v Karlových Varech.
6: Rock Radio. Doprava.
1: V ulici na Vyhlídce v Karlových Varech.
6: Doprava.
1: V ulici na Vyhlídce v Karlových Varech je nehoda dvou osobních aut. V ulici na Vyhlídce v Karlových Varech je nehoda dvou osobních aut. Je tam překážka. V ulici na Vyhlídce v Karlových Varech je nehoda dvou osobních aut. Je tam překážka na vozovce. Na Vyhlídce v Karlových Varech je nehoda dvou osobních aut. Je tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou patrností. Karlových Varech je nehoda dvou osobních aut. Je tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou patrností. Také se někam dvou osobních aut. Je tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou patrností. Také se někam jedete tak hlavně opat aut. Je tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou patrností. Také se někam jedete tak hlavně opatrně. Překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou patrností.

0: Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Chce půjde se zvýšenou opatrností. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Opatrností. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Kam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Ať tam pořádku dorazíte.
1: Ticho.
0: Dorazíte.
1: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil. Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní voz. Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leapmotor. Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leapmotor pro novou éru a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leapmotor pro novou éru mobility. Přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leapmotor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz Novou éru mobility. www.emilfrey.cz www.emilfrey.cz www.emilfrey.cz Frey.cz Rock Radio, Rockovej Foras. Rock Radio, Rockovej Foras.
0: Tak rokeři máme přesně št...
1: Rock Radio, Rockovej Foras.
0: Tak rokeři máme...
1: Rock Radio, Rockovej Foras.
0: Tak rokeři máme přesně 14 hodin a...
1: Radio, Rockovej Foras.
0: Tak rokeři máme přesně 14 hodin a jsme poslední hodince rokovýho vora...
1: Rockovej Foras.
0: Tak rokeři máme přesně 14 hodin a jsme poslední hodince. Tak rokeři máme přesně 14 hodin a jsme poslední hodince rokovýho vorazu. Takže jdem zase k hudbě. Rokeři máme přesně 14 hodin a jsme poslední hodince rokovýho vorazu. Takže jdem zase k hudbě. 14 hodin a jsme poslední hodince rokovýho vorazu. Takže jdem zase k hudbě, ať si poslechneme. A jsme poslední hodince rokovýho vorazu. Takže jdem zase k hudbě, ať si poslechneme co nejvíc hudby. Já vám pustím hodince rokovýho vorazu. Takže jdem zase k hudbě, ať si poslechneme co nejvíc hudby. Já vám pustím Eurorazu, takže jdem zase k hudbě, ať si poslechneme co nejvíc hudby. Já vám pustím Europe, Kabát a nebo Limbiskit. Takže jdem zase k hudbě, ať si poslechneme co nejvíc hudby. Já vám pustím Europe, Kabát a nebo Limbiskit. Ať si poslechneme co nejvíc hudby. Já vám pustím Europe, Kabát a nebo Limbiskit. Co nejvíc hudby. Já vám pustím Europe, Kabát a nebo Limbiskit. Já vám pustím Europe, Kabát a nebo Limbiskit. Kabát anebo Limp Bizkit.
1: Rock Radio.
0: Bizkit.
1: Rock Radio. Rock Radio.

0: Zprávy. Krát. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne.
0: Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne, jsou tady aktuální zprávy.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne, jsou tady aktuální zprávy a
0: zprávy.
1: Krásné odpoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Na
0: zprávy.
1: Krásné odpoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Na české krásné odpoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Na České hory dorazila poledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl.

Darkness, my old friend.

0: Dohráli Europe a já mám tady pro vás nachystanou novinku, je od Keita Richardse, který nahrál na soundtrack GTA 6, což je vlastně velký fenomen herní. Já už se na to těším, vychází 19. listopadu, myslím si, že hodně lidí bude chybět v prácích různých, jak mileniálové, tak mladší, starší podle mě, protože tahle hra je totální fenomen a už se čeká 13 let na tenhle ten díl od 5. dílu. Já už jsem nachystaný, už si pětku oživuju, jsem si to pěkně proklepl, ale o tu hru nejde, jde o tu písničku, že Keith Richards, vlastně ikona Rolling Stoneu, nahrál soundtrack pro hru. Písnička se jmenuje Bright Lights, Big City. Big City. Takže kdo máte rádi Stony a ještě GTAčko, tak je to skvělá kombinace. Můžete si to poslechnout na YouTube, tuhle písničku. Je tam 3 týdny, docela už má zhlédnutí. Se úplně vidím, jak to hraju a hraju to tahle ta písnička. A já vám pustím další hudbu, nás čekají Rasmus, Papa Roach a Harley, protože za 40 minut končí rokovej voraz a přijou kluci. Tak jdem další hudbě.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
6: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
2: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
3: Ahoj, rockeři, zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužinský, Jean T. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
7: Usnula?
8: Asi jo.
7: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
8: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
7: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
13: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
14: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.
13: CZ.
16: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
17: Ahoj, tady Kuba Ryba. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu.
18: Motokeci Marcela Herbolta.
19: Nejprestižnější motocyklová série světa MotoGP vstoupí příští rok do své nové éry. Především to bude obsah, ten se z litrů sníží na 8 pade. A pak také pneumatiky. Dosud jezdili všichni na Michelinkách, Bibendu však vystřídá značka Pirelli. Skoro dost na jednu sezónu, ovšem FIM se rozhodla společně s promotérem Dorna, že to je stále ještě málo a od nového roku se tam mimo jiné pojede kvalifikace v úplně novém formátu. Nebude totiž jedna, ale hned dvě. Ta první přijde po pátečních trénincích a rozhodne o tom, jaké bude postavení na start sprintového závodu. A těch 15 minut, které jsou páteční kvaldy věnovány, se tam bude honit všech 22 jezdců. No a pak tu máme druhou kvaldu, ta přijde před sobotním sprintem a bude, jak jsme zvyklí, rozdělena na dvě části. Ovšem pozor, jinak než dosud, první 15-minutovka bude opět o celém jezdeckém poli, ze kterého postoupí 12 jezdců, kteří si to rozdají o pole position na nedělní závod. Pravdou je, že sprint i klasický závod jsou dvě odlišné disciplíny a chtělo to rozdělit. Stejnou pravdou ovšem je, že to paradoxně znamená krok nazpět, co se týče bezpečnosti jezdců. A tak to vnímá třeba Pedro Acosta nebo Luca Marini. Opačný názor razí třeba Pecco Bagnaia. Jak to ovšem bude nakonec? O tom rozhodnou až první testy a závody v příštím roce. Teď nás ještě čeká 5 závodních víkendů v roce letošním.
18: Rock Radio. Motokeci.

0: Ale my na sebe po 18 Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Miniřáb z Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Dorava Erasmus, No Fear, rok 2005. Já už tady zdravím Petra.
1: Nazdar, nazdar, nazdar.
0: 21 let, vej, tahle písnička.
1: Ty brďo, a stejně je to furt tak strašně parádní, co?
0: Je, na časovka totálně.
1: Normálně, kdyby to vydali jako dneska, tak si furt řeknu, že to je normálně jako písnička jako dnešní.
0: Já vlastně tu severskou hudbu hrozně miluji, já třeba jako Him, Rasmus, tak to jsou moje jako srdcovky totálně.
1: No jasně, tak ty jsou, to jsou prostě, to se dá poslouchat pořád.
0: Jako. Tak, tohle já vždycky vzpomenu na střední školu, to jsem byl v druháku.
1: Tak to já mám zase Fate No More spojený se střední školou teda. No, Fate No More, to jsem poslouchal furt na střední.
0: No, já jako Rasmus, já jsem měl ještě MP3 klasicky, tak já jsem taky si nahrál do 125 nebo 128 to bylo.
1: No, jasně.
0: Takže jsem musel to vždycky, tak aby ti to vyšlo, tak jsem tam naházel pár písniček a věděl jsem, že tamhle dojedu do Ústí, kde jsem chodil na školu.
1: Jasně.
0: A na zpátek, aby mě to vyšlo pěkně písničkama a každý den se obměňoval. To byla skvělá doba.
1: Hezky.
0: Jo, to jsme tam museli ještě sázet celý CD, protože toho tolik nebylo.
1: No, to já si pamatuju ještě, že jsem normálně měl jako diskmena. Víš, normálně jsem nosil CDčka, ale myslím si nějaké CDčka od Rammsteinu a to jsem chodil na základku ještě.
0: No, teď, to a taky to, když tam neměl takový to vyvážení, tak vždycky to hrál. Vždycky dělalo.
1: Přesně.
0: Dobrý, jak já s vám budu loučit, nechám tady klukům štafetu, já pojedu domů do Hradce a už se těším. Dneska je takový pro mě utahanej den hrozně.
1: Je to taky dlouhý dneska.
0: Jo, půjsa šlofíka asi. Tak já vám ještě pustím Foo Fighters, Volbeat, Motorbad. Bad. Motorband. Ospringy. Tohle byl Rokový vraz s Danem, já jsem Dan Kotek, tak se mějte hezky a čau.
2: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme výběr.
6: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
10: Pak přijeďte do AutoESA.
9: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
10: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
9: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
10: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
11: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
12: Přímo bychytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
11: A co je chytrárt?
12: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
11: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
13: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
14: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
15: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Kapela Škvor v dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá rocková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio.
18: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
19: Třikrát zelená smažák.
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
20: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
21: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
22: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
23: Tlačíš?
24: Tlačím, ale moc to nejde.
23: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
24: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
23: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
25: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
26: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.

0: www.trenirkarna.cz.
1: Hlášení pro lovce slev.
0: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenirkarna.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Mami, já mám řidičák!
3: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
6: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
7: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
8: Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. 3 půvabné ženy, 3 epické kapely, jeden večer. 15. říjen, Pražský distrikt.
9: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
10: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
11: Zprávy. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Cenové stropy na pohonné hmoty zítra vzrostou. Výrazněji to bude u nafty. Litr může stát až 8,40 korun a 630 haléřů. Benzín pak budou moci pumpy prodávat nejvýše za 640 korun a 85 haléřů za litr. Stropy, které denně určuje rezort financí, mají platit do konce října. Po volebním víkendu se naplno rozběhla povolební vyjednávání. Právě ta nakonec rozhodnou o faktických vítězích komunálek. Někde už je ale hotovo, a to včetně velkých měst. Koalici už domluvili třeba v Prachaticích, Havířově, Frýdku Místku a nebo v Liberci. Psí moč může poškozovat fasády domů i veřejné vybavení. V Jihlavě proto zkoušejí netradiční řešení v podobě takzvaných psích pisoárů. Jak fungují, ví mluvčí radnice Radovan Daněk.
12: Stačí, aby se na pisoár vyčural první pes, pach jeho moči potom přiláká další a další, kteří budou chtít to místo přeznačkovat. No a tak se to děje pořád dokola. První dva psí pisoáry už jsme začali testovat v centru Jihlavy.
11: Jeden je přímo u kostela svatého Jakuba, druhý na konci pěší zóny v Benešově ulici. Na severu Evropy skončil Nobelovský týden. Jako poslední udělili ve Stockholmu Nobelovu cenu za ekonomii. Tu získal dvojice amerických vědců. Od minulého pondělí byli postupně zveřejňováni laureáti cen za lékařství, fyziku, chemii, literaturu a mír. Tolik zprávy, pěkný den.
13: Rock Radio, počasí.
14: Teploty už nám lezou dolů a bude hůř. Máme dneska venku kolem 13 stupňů a večer to padne asi na 4 nepříjemný stupně. Jinak máme venku polojasno po celé České republice a déšť by dneska neměl být vůbec nikde. Akorát koukám, že na severu, v horských oblastech, by se možná mohly objevit i nějaké mírné sněhové přehánky. Každopádně zítra nás bude čekat 14 stupňů po celé České republice a víceméně jasné počasí.
13: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
15: No a jak vám to jezdí? Ve Frýdku Místku, tak tam je na Beskydské ulici u krajského policejního ředitelství trošku zásek, protože se tam srazili dva osobáky, tak pozor na to. Na D1 taky komplikace, tam je to kilometr 200 ve směru na Prahu, tam se taky srazili dva osobáky, takže to určitě pocítíte na dopravě. Přímo v Praze ve Strašnicích, tak tam se taky bouralo, dvě auta tam jsou v sobě na světelný křižovatce ulic na 50. a Přetlucká, je to tam u obchodního domu Tesco, tak pozor na to. No a v Kuřimi taky klasika, dva osobáky v sobě, je to na křižovatce Legionářská a Úvoz.
16: Vil, ty vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nařadí Hilti, protože profíci vědí. Rock Radio, rockový odpoledne.
14: 15 hodin, 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě teď začíná. Konečně v plný palbě Kuba i Petr za mikrofonem a přemýšleli jsme, komu bychom dneska to věnování, teda to hraní chtěli věnovat, to vysílání. A říkali jsme si, že co takhle třeba všem, kteří byli o víkendu na nějakém koncertě.
15: Rozhodně, jako živá hudba je potřeba podporovat, to je jasný, takže vy všichni, co jste byli, tak na vás myslíme. No a samozřejmě, protože je pondělí, tak spousta z vás má teďka po tom víkendu, kdy třeba byli na koncertě, tak má teďka takovou tu první šichtu v tom týdnu,
14: to tak,
15: která se hrozně vleče.
14: Stejně jako my, viď?
15: A neutíká to. My jsme teda teď začali, takže jsme plně elánu.
14: Ale stejně to neutíká.
15: Ale stejně to neutíká, takže pojďme si to hezky tady zpříjemnit. Dáme si, hele, Motorhead, budou taky Valda Gang, Theory of a Deadman, anebo Sabatě, jdem na ně!

0: Jako železnou pěstí do nás právě teďka uhodili Motorhead. Pecka z roku 82 dohrála na Rock Rádiu. Máme kousek po čtvrt na čtyři a to znamená, že je čas si něco rozdat.
1: Dneska tady pro vás máme dva lístky na Dimitri a Rakain do O2 Univerza a to si myslím, že bude hodně, jako, to se bude hodně psát tady ten týden.
0: 100% jako. Ježišmarja, rodinná záležitost vlastně.
1: Takže rozhodně jako musíte vytáhnout Facebooky a počítače, telefony, tablety, cokoliv. Jak nám můžete napsat na naše stránky Rock Radio na Facebooku do zpráv, proč tady ty lístky máme rád právě vám.
0: Těšíme se na to, věříme, že se tady o to opravdu strhne lítej boj, takže já nevím, no, zkuste to, tu zprávu něčím jako osladit.
1: A nebo okořenit.
0: Ale prosím vás, to už jako taky to lidi zkouší nám vyhrožovat, ale to teda jako obecně nepomáhá, jo? Jakože, hele, dejte mi ty lístky, nebo uvidíte. No. Tak tyhle ty zprávy většinou rovnou mažem a blokujem a pak už nevyhrajete nikdy nic, takže tato, to není ta cesta.
1: Jsme prostě spíš na ty sladký řeči, jako vlastně, no.
0: 100%. Ale taky jsme samozřejmě na rockovou muziku a teď tady máme Pain, taky Linkin Park, anebo 100 zvířat, nikdy nic nebylo.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
9: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
10: Proč se culíš?
11: Protože budeme krásný.
10: To už přece jsme.
11: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
10: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
12: Kdo spoří, má za tři? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
13: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
14: Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na Dek.cz.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
16: Kapela Škvor v dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá rocková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio.
17: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. HomeCredit.cz.
18: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. mobily nebo hračky, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
19: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
20: Tak nečekejte, jezděte!
21: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
22: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
21: Více na kopecký.cz.
23: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není, nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Clue a jejich pecka Snowy Wings právě teďka dojíždí na Rock Rádiu v 15 hodin a 35 minut k tomu. No a samozřejmě, co by to bylo za rokový odpoledne, kdyby jsme vás nezvali na dobrý akce? Tak co takhle třeba 7.11. ve sportovní hale Datar ve Zlíně?
1: No tak to je úplně jasný, hele, kdo posloucháte rokový rádio už nějaký ten pátek, a to myslím třeba tak 3 pátky už o tom tak mluvíme, že jo? Tak víte, že slavíme naše 18. narozeniny rádiový a vy samozřejmě určitě budete chtít být u toho, protože lidi z Rock Rádia tam budou. Budou tam 3 skvělý český kapely, který znáte z našeho vysílání. No a taky tam doufáme, budete vy všichni, co nás teď slyšíte.
0: Ale všechny tady ty informace už znáte dost dobře, ale my pro vás máme ještě novou informaci. Jestli budete na naše stránky rokovýradio.cz a přihlásíte se do naší slušný party, tak díky tomu si budete moct koupit v předprodeji naše nový rokový kalendáře, jak slušní rockerky, tak i slušního rockera.
1: No a to si samozřejmě zaslouží potlesk. No hele, takže přihlašte se do slušný party, běžte na rokovýradio.cz a tam právě najdete všechny informace a taky odkaz na lístky, protože ještě do konce měsíce seženete v tuhle chvíli nejvýhodnější, pak od příštího měsíce už to zase bude o 100 dražší.
2: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: No a teďka už si samozřejmě dáme další muziku, od toho tady taky jsme, ne? Čeká vás Arakaini, taky Biffy Clyro, anebo Halloweeni už za chvíli na rokovém odpoledni.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Pomoc. Nemůžu dýchat.
6: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
7: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
8: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
7: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
8: To musím mít!
7: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
8: tak Mironet! Klikni!
9: Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
10: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezout pneumatiky? S celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky.cz. Nakupujte bez výmluv.
11: Komín musí mít pořádný tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
12: Vikingská bouře Amona Mart se řítí na Prahu. Se svým novým albem a brutální show si vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda Amon Amarth. 6. listopadu Praha O2 Univerzum.
13: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
14: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.
15: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
16: No, říkala, že nic nechce.
15: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
16: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
17: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
16: Romantickou večeři.
17: Pobyt pro dva.
16: House running.
17: Jízdu v supersportu.
16: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
17: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
16: Nejlepší zážitky hledejte na
18: firmanazážitky.cz. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
19: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
18: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
20: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
21: Trenírkarna.cz.
22: Hlášení pro lovce slev.
21: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
23: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
24: Rock Radio. Co se děje?
25: Dny se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café. Koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři Tobě. V pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi. Na Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně, Tarot, Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: Fíha, šoksede, to je to nový kargo.
1: Jo, jo.
0: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
1: Co mě zrovna napadne?
2: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
3: A tomu říkáte hodně?
5: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz Pro bohatší Česko.
7: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší
9: Gravitrax Spider-Man.
10: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
9: Když stavebnice, tak Mironet.
10: Klikni dvakrát.
11: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
12: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
13: To je Domanský.
12: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
14: S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz.
15: Rock Radio. Zprávy.
16: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Letošní volby proběhly podle státní volební komise korektně. Bez problémů proběhla i novinka voleb, tedy QR kódy pro nevidomé. A šlapala i aplikace e-doklady. Výsledky voleb do zastupitelstev obcí a do prvního senátního kola komise schválila. Zítra by mohly být vyhlášeny ve sbírce zákonů. Pořádková policie z celého Česka bude mít cvičení. Proběhne ve středu v areálu Neratovické Spolany. Zapojí se do něj stovky členů bezpečnostních složek a desítky policejních i dalších vozidel. V okolí proto musí lidé počítat se zvýšeným pohybem policejní techniky i s hlukem. Dopravu v Brně komplikují uzavírky tunelů Hlinky a Pisáreckého. Omezení zdrží nejen řidiče aut, ale taky cestující MHD. Na objížďkách se tvoří kolony, třeba v Kohoutovicích nebo Bystraci, a silný provoz hlavně dopoledne hlásila i D1. Největší zpoždění nabírali trolejbusy 25, 26 a 37 nebo autobusy 44 a 52. Pravidelná chůze patří mezi nejjednodušší způsoby, jak udělat něco pro své zdraví. V současné době probíhá po celé republice výzva 10 000 kroků. Ta motivuje lidi k pravidelnému pohybu. Důležité je se do toho pustit, jak říká koordinátorka výzvy Silva Machová.
17: Není nutný ujít 10 000 kroků, tak jak je to uvedeno v názvu, ale každý účastník si zvolí takzvanou osobní výzvu, kdy si dáte takové malé předsevzetí a řeknete si třeba, já bych rád každý den ušel třeba v průměru 4 kilometry.
16: Veškeré informace jsou na webu 10000kroků.cz. Tolik zprávy, hezký den.
15: Rock Radio, počasí.
18: No podzim je tady, co vám budu povídat. Teploty jsou někde kolem 13 stupňů a na většině území máme oblačno, možná někde polojasno, spíš na západě republiky, a víc oblačno je zase naopak na východě republiky. Nejchladněji v tuhle chvíli máme na Vysočině, kde je průměrných 11 stupňů, naopak hned v sousedním jihočeském kraji, tak tam je až k 16. Přes noc budou pouhý 4 stupně, takže se připravte na velmi chladnou noc. No a zítra tak to vysvětne trochu víc sluníčka, hlavně teda v Čechách. Na Moravě tam bude víc zataženo, ale zase se o stupeň až 2 oproti dnešku oteplí, to znamená zítra na průměrný 14.
19: Mami, proč máme všechno od konceptu?
20: To jen se zeptej tatínka.
21: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
22: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Dejte si pozor v ulici Lidická v Třinci, jsou tam v sobě dva osobáky, který narazili do lampy veřejného osvětlení, takže pozor na kolony. V ulici Dobrovodská v Budějovicích jsou v sobě tři auta, opět se tam začíná plnit docela nusná kolona. A v ulici Slánská si dejte pozor taky v Praze, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Ve směru na ulici Karlovarská taky už tam docela dost plní auta. Na jižní spojce ještě taky v Praze, hnedka po sjezdu z Průmyslový, je v sobě nákladák s osobákem. Co vám mám povídat? Samá kolona prostě dneska.
13: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a i hned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
20: Rock Radio. Rockový odpoledne.
18: 4 hodiny, 4 minuty, nebudeme nic zdržovat. Posloucháte Rock Radio, my jsme Kuba a Petr a máme pro vás dva lístky.
1: Tentokrát na Dimitri a Rakajny na 23. října do O2 Univerza, takže rozhodně pište na Facebook, vy, kdo o ty lístky máte zájem. Teďka už ale určitě máte zájem o další muziku, co nás čeká?
18: Dáme si hymn, budou taky Brian May s jeho takovou romantickou peckou Too Much Love Will Kill You. In This Moment nám zahraju s Robem Halfordem, ale teď už je to Motýlek od Dana Landy, pojďme na něj.

0: Him právě teďka dohrává Right Here in My Arms na Rock Radio 16 hodin 19 minut. Čověče, Peťo, Krištof vydal nový album.
1: Super, jsem rád, že to vím a co, jak se měl o víkendu třeba?
0: Hele, dobrý, normálně, já jsem jako, jo, čtvrtek, pátek jsme hráli s kapelou, v sobotu jsem jel, no, samozřejmě účastnice komunálních voleb.
1: No, tak jistě.
0: Jako, že jo, pasivně teda myslím, jako, že jsem jel volit, ne, že by kandidoval, ježišmarja, to ještě by tak jako...
1: Hele, co by si jako propagoval, kdyby si kandidoval?
0: Já bych hlavně si myslím, že by si všichni měli nechat narůst dlouhý vlasy a prostě mělo by se pogovat vždycky na té radě města.
1: A místo toho, aby se dávalo jako ruka v ruce, když se s někým zdravíš, tak by se ukazoval paroháč.
0: No jasně, prostě tyhle ty věci, víš co, jako myslím si, že ta rada vlastně, nebo to zastupitelstvo městský, by spolu hlavně mělo jako chodit na koncerty, víš, tyhle ty team buildingy, nebo založit kapelu, nebo něco tohleto dělat, protože to hrozně lidi zbližuje a třeba by se míň hádali, míň by se podplácili. Já nevím, že by existovala třeba v hudbě korupce.
1: No, jako tak to je, až když jdeš jako do labelů a takový, jo, zavěď, no, jako, tak, když jdeš jako do toho show businessu vlastně.
0: No,
1: jako,
0: přesně tak, ale já si myslím, že kdyby byla nějaká taková jako hudební politická strana, že by to rozhodně jako mohla všude vyhrát na plný čáře.
1: To je pravda, rockeři sobě prostě.
0: Jo, no. Ježišmarja, to je super. Jo, tak přátelé, jestli nás zvolíte, protože tyhle ty volby rockový, tak ty probíhají dál, tak my vám dáme tady prezidenty Spojených států, to je mimochodem kapela Presidents of the United States of America, to budeme za chvilku hrát s písničkou Lump, nebo Lump, já teď úplně nevím, jestli je to
1: odkaz. Tak ono to na docela sedí.
0: No, jako rozhodně. Sad but true, no, je to pravda, je to smutný, ale je to pravda, ale to je taky název pecky od Metallica, kterou si zahrajeme a celý to bude exploze, nevím, jak to všechno spolu souvisí, ale tady za chvilku bude kapela Kern.
2: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.
3: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
4: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
4: No, to by šlo.
3: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Kráva, kráva.
6: Kapr, kapr, husa, husa.
7: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
8: Krůta, krůta, tchos.
7: Nech toho a pojď.
8: Tchos.
9: Pozor, metalová temnota útočí. Dimmu Borgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte tam!
10: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak si

0: www.radiohit.cz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
7: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rockovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb z Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Residents of the United States of America a jejich pecka Lump, neboli Lump, právě teďka dohrál na Rock Rádiu. 16 hodin 38 minut k tomu a já si myslím, že je na čase si rozdat nějaký lístky. Tentokrát rozdáváme na Arakain a Dimitri a už dokonce i známe výherce, takže se s tím člověkem teďka spojíme a za chvilku už se tady všichni uslyšíme.
1: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
4: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
10: CZ. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
15: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
16: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
15: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
17: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
18: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
19: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
18: Co?
19: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
18: Skla prostroje.cz.
19: Specialista na skla pro pracovní stroje.
20: Ráno do práce, odpoledne za město a o víkendu divočina. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let pořídíte od 449 900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude?
21: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
22: Rock Radio.
9: Jsme tady zpátky, tenhle týden rozdáváme na Arakainy a Dimitri společný koncert v O2 Univerzu, no a my jsme nemohli jinak než ty lístky dát Helče, kterou tady teďka vítám ve vysílání. Ahoj.
11: Ahoj, kluci.
9: Tak prosím tě, já bych chtěl jenom přečíst kousek té tvojí zprávy, jo? Ty jsi napsala, slyšet vás dva je ten nejlepší moment dne. Nejenom, že rozdáváte na skvělou hudbu, ale ještě k tomu jste tak sladcí a máte super energii. Děkuju moc, udělali jste mi obrovskou radost, že dnes vyhrávám právě já. To jsi napsala ještě, než jsi vůbec věděla, že to vyhráváš. A normálně opravdu to vyšlo.
11: Jo, tak jste si o to řekli, že to chcete sladce.
9: No ale prostě byla jsi nejsladší dneska. No hele, byla jsi rozhodně nejsladší a jako nikdo nebyl ani trošku blízko, jako takovouhle hezkou zprávu jsme ještě nečetli, proto jsme si říkali, hele, prostě my budeme, no prostě jsme se nechali skorumpovat trošku a normálně, jako hele, vyšlo to, jo. Takže děkujeme moc za komplimenty, věříme, že to určitě myslíš vážně a neříkáš to jenom proto, že chceš na koncert, to, že?
11: Samozřejmě a každý, kdo chce vyhrát lístky, tak doporučuji, aby vás poslouchal a vyslyšel vždycky ty vaše prosby, no a jde to, že jo?
9: No tak paráda, tak prosím tě, hele, když už máš takhle výborný názor a ještě si zatím takhle stojíš, tak ode dneška až do toho 23., než bude ten koncert, tak každý den tohle to prosím tě řekni aspoň 10 lidem kolem sebe, jo?
11: Dobře. Tak jo, Helčo. Na stolik práci, tak já to obejdu dvakrát.
9: Budeš muset asi, já nevím, do vedlejšího města nebo něco.
0: Nebo do vedlejší budovy, prosím.
9: Určitě, hele, nebo to napiš na internet všude. Helčo, hlavně dobře. Si užij koncert, pozdravuj v obě kapely, vem sebou někoho skvělého, s kým si to užiješ. A
11: beru sebou svoji dceru, která vždycky musí jde úplně vepředu, takže...
0: Ty brďo, takže hezky přední linii.
9: Tak hlavně, ať se vám nic nestane, dávejte na sebe pozor a hlavně si to strašně moc užijte a věřím, že se určitě někde ještě uvidíme nebo uslyšíme.
11: Tak jo, děkuju moc.
9: Taky díky, ahoj Helčo.
11: Moc díky, ahoj.
22: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
0: No, tak jste to sami slyšeli. Možná se holt jsme se dneska nechali trošičku skorumpovat takovou nádhernou zprávou, ale víte, co je fajn, že tyhle ty lístky rozdáváme celý týden. Takže to můžete zkusit vaše štěstí nebo skorumpovatelnost třeba zítra. Teďka už ale škvoři a jejich tajný přání.

0: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
6: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
5: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
7: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
8: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
9: Rock Radio. Zprávy.
10: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Podvodníci mají další fintu. Energetický regulační úřad se v poslední době stále víc zabývá lidmi, kteří se na něj obrací a snaží se zjistit údajný dluh. Ten měl vzniknout u dodavatele energií, u kterého byli v minulosti. A teď jim přišla výzva k jeho zaplacení. O problému napsal server TN.cz. Na horách už se o slovo přihlásila zima a přišlo sněžení. Bílo je třeba na Sněžce. Sněžit začalo včera, kdy přes den ležel sníh nejen na hřebenech Krkonoš, ale taky v Jizerských horách nebo na Šumavě. Řidičům v centru Olomouce má ubýt čekání na semaforech. Město dokončilo modernizaci 2 důležitých křižovatek. Úpravy se týkaly náměstí Národních hrdinů a křižovatky ulic Havlíčkova a Třída svobody. Co se tam změnilo, ví mluvčí magistrátu Jan Horejš.
11: Obě křižovatky jsou nyní propojeny do koordinovaného tahu a řízeny společně. Díky tomu fungují semafory efektivněji, zvýšila se dopravní kapacita křižovatek a průjezd centrem Olomouce je plynulejší. Nově jsou zde dohledové kamery a videodetektory, které na základě vnímání intenzity dopravy umožní lépe reagovat na aktuální dopravní situaci.
10: Modernizace obou křižovatek vyšla na téměř 27 milionů korun. Německý tenista Alexander Zverev se poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. První příčku si definitivně zajistil dneska, když ve třetím kole turnaje Masters v Šanghaji vyřadil Španěla Alcaraze. V čele žebříčku vystřídá Itala Sinra, který kvůli zranění kolena sezónu předčasně ukončil. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
9: Rock Radio. Počasí.
12: Teploty nám jdou dolů, je to prostě hold tak, no a venku máme kolem 13 stupňů a večer to padne na 4. Máme ale aspoň polojasno po celé České republice a deště bychom se dneska neměli bát vůbec. Úplně stejně tak i zítra, opět polojasno po celé České republice, akorát na západě, si dejte pozor na poměrně silný vítr. Teploty zítra kolem 13 až 14 stupňů a večer už to padne na docela nepříjemný 2 stupně.
13: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
14: Kdo se vydáte po D2 z Brna, tak máte možná radost, ale ta vám hned skončí už na druhém kilometru, protože se tam srazil osobák s nákladákem, tak s tím počítejte, pravděpodobně se na místě zdržíte. Na D1 se taky bouralo a je to hromadná nehoda dvou nákladních automobilů a ještě dodávky k tomu, tam se jedná o 343. kilometr ve směru na Prahu. Silnice 34 mezi Svitavama a Poličkou, tak na ní je nefunkční světelná signalizace na železničním přejezdu, je to u odbočky na obec Vendolí, tak pozor na to, radši se dobře rozhlídněte na obě strany. A v obci Zašová na Vsetínsku, tak tam u železniční stanice havarovalo osobní auto s autobusem.
13: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
12: 4 minuty po 5. hodině, rokový odpoledne právě teď pokračuje do svojí 3. hodinky a máme tady samozřejmě svátek o 5. Dneska totiž slaví Marcel.
14: Všem Marcelům přejeme samozřejmě všechno nejkrásnější. Pokud nás posloucháte, tak si můžete užít tyhle následující pecky. A pokud nás neposloucháte, tak nevím, na koho vlastně.
12: Tak nemáte na výběr.
14: No, nemáte na výběr. Musíte si prostě to užít, protože víte co, my si to taky užíváme. Je pondělí, tak co nám zbývá? Tonoucí se stébla říká, stébla chytá se říká. Takže my se jdeme tady chytat stébel. Máme tady třeba Nightwish, Metanol, budou taky Kysáci anebo Skeleti, tak doufáme, že si tady tu pondělní odpolední jízdu s náma pořádně užijete.

0: Nightwish, Wish I Had an Angel právě teďka dohrálo na Rock Rádiu a já nevím, proč jsem si vzpomněl na Kelly Family. Víš, tak oni měli taky takovou písničku, ne? Sometimes wish I had an angel.
1: Jo, takhle, no, tak dobře, jako se s jedním zamouřeným okem možná.
0: Ne, tak to tady nehrajem samozřejmě Kelly Family. No, ale pozor, jiná kapela, kterou tady hrajeme, tak ta má teďka trošku problémy s živým vystupováním. Mluvím samozřejmě o naší, řekl bych, takový královský rockový kapele Kabát.
1: Počkej, která, jaký problémy s vystupováním? Jako?
0: No, s vystupováním, jakože, no ne, že by se jako chovali neslušně na, jako na veřejnosti, to nemyslím, ale s živým koncertováním mají problémy, protože tři z nich jsou tak nachcípaný, nebo mají takový zdravotní problémy, že nemůžou ani mluvit, natož zpívat, což je
1: jo,
0: samozřejmě...
1: Jo, takže oni mají malou imunitu prostě, oni no, se totiž na jaře málo líbali, že jo?
0: To takhle funguje.
1: No jasně, čím více líbáš, tak tím máš větší imunitu.
0: Hele, to je docela dobrý, no, no, ale tak to právě Kabáti, no to my musíme říct příště, protože příští rok určitě budou taky chystat nějaký koncerty, tak ať mají lepší imunitu, tak musíme
1: tak jim to vyřídíme, ne?
0: Vyřídíme to rozhodně. No, každopádně, jestli máte lístky na jejich koncerty teďka nejbližší na Slovensko nebo do Brna, tak sledujte jejich stránky, protože ty koncerty se nějak odkládají, budou se zveřejňovat náhradní data, tak ať o to úplně nepřijdete. Každopádně nemělo by to snad ohrozit vrchol tohohle turné, který by mělo být v O2 aréně. Každopádně sledujte ty informace, ať si ty Kabáty můžete užít a hlavně se líbejte na jaře.
1: Teď jsem to chtěl říct, no, aby se hlavně líbali.
0: Jo,
1: ty lidi,
0: to je, prosím vás, líbejte se,
1: ať máte imunitu.
0: Ale to je důležitý, líbejte se u muziky, to je dobrý.
1: Ale ona vás totiž čekají právě Sex Pistols, u toho se líbá super, potom Blackstone Cherry, anebo taky Lucie, která ti dá, co by si chtěl, tak se líbejte.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
4: rozšíříme výběr.
5: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely, jeden večer. 15. říjen, Pražský distrikt.
8: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
9: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
8: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
9: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
8: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
9: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firmanazážitky.cz.
14: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
15: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
16: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
17: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Scud Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na scud.cz a u všech autorizovaných prodejců. Scud Airlines. Z Prahy za sluncem.
18: Proč mám Reponeo, proč mám Reponeo? No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponeo.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
19: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Máme 17 hodin 37 minut k tomu a Sex Pistols s jejich peckou God Save the Queen právě teďka končí na Rock Rádiu. No a hold, už tady je i konec rokovýho odpoledne, za chvilinku nás tady vystřídá kapitán, takže se s váma s Kubou už budeme pomalu loučit.
1: V podstatě se pro vás nemusí ani nic měnit, pokud máte v plánu jenom tak si nechat zapnutý Rock Rádio. Pořád tady samozřejmě uslyšíte občas nějaký keci, ale samozřejmě spoustu rokový muziky. Tentokrát ta změna ale je tak, že ta muzika je ve vaší režii, takže mezi 6 a 8 můžete samozřejmě psát anebo volat, vy už moc dobře víte kam a komu. Jirka nás tady za chvilku nahradí a mně přijde, že už ho slyším běžet na chodbě, ale asi to tak není. Každopádně.
0: To se ti jenom zdálo, Kuby.
1: Jo, to asi ne, tak možná někdo jiný tady dupal. Každopádně, ta rocková hudba, se kterou my se rozloučíme, tak to je tady takový výběr z hroznů. Zrovna v Volkabátech jsme se před chvílí bavili, že už teďka nějak jsou takový nachcípaný.
0: Jsou lehce, no, jak jsme říkali, málo se líbají.
1: No, takže no. Se pojďme teďka je tady aspoň pustit takhle z záznamu. Kdo ví, jestli budou taky Red Hoti nebo Ghosti, Dance Macabre.
0: A my se samozřejmě s váma slyšíme zase zítra klasicky od 3 do 6. Tak čus!
2: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
3: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
5: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
4: Kazbet? A v čem jsou jiný?
5: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
4: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
6: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. Přestaň být ten divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
7: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
8: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
9: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
11: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster.
12: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
13: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
14: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
15: Třikrát zelená, smažák.
16: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
17: Vytvořeno s použitím AI.
18: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
19: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
20: Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
21: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café. Koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři tobě. V pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi. Na Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně, Tarot, Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, pro Rock Radio, Šárka Holubcová.
20: Rock Radio, kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy. A

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte

0: vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Peťane, ty bordeláři jeden, teď už se nemusíme stydět odevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repone, jo?
4: No já jsem úplně vorosenej, takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
3: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý, máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ, tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
4: Cože?
3: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponio. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponio.cz.
5: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz.
7: Rock Radio. Zprávy.
8: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Pokud by se teď konaly volby do poslanecké sněmovny, ovládlo by je hnutí ANO. Podpora ale klesá. Zatímco v květnu získalo podle průzkumů téměř 33%, teď je to 28,8%. Lídrem opozice je STAN, který by měl 18,8%. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro novinky. Plísně v potravinách mohou představovat vážné zdravotní riziko. Některé totiž produkují toxické látky, které mohou být i rakovinotvorné. Podle státního zdravotního ústavu nestačí plesnivou část potraviny odkrojit. Pokračuje mluvčí Štěpánka Čechová.
9: Viditelný plesnivý povlak na povrchu představuje pouhou špičku ledovce. Pod ním se nachází neviditelná síť vláken, která prorůstá hluboko do potraviny. Zejména v potravinách s vyšším obsahem vody, jako jsou marmelády, džemy, jogurty nebo měkké ovoce, mykotoxiny bleskově pronikají celým objemem.
8: Odborníci zároveň varují, že ani vaření plesnivé potraviny nezbaví nebezpečných toxinů. Na legendární Velkou Pardubickou letos bookmakeri přijali méně sázek, a to něco přes 23 milionů korun, což je o 2,5 milionu méně než loni. Podle sázkových kanceláří byl důvodem hlavně menší počet závodníků. Pardubickou běželo jen 10 koní, což bylo nejméně od roku 1993. Kapr Karel, který zabloudil do amatérské jeskyně v Moravském Krasu, stále žije. Rybu v zatopené části objevili v květnu. Nikdo ale nechápe, jak se tam Karel dostal. Podle odborníků ho nelze odchytit a přenést do rybníka. Pro rybu by to byl teplotní šok, který by nemusela přežít. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
7: Rock Radio. Počasí.
10: Tak ti, drahá, opět děkujeme za tvoji práci a budeme se mrknout, jak jsme na tom s naším počasím. Tak zítra by podle Českého hydrometeorologického ústavu mělo být jasno až polojasno ráno a dopoledne čekejte místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnost, později večer se v Čechách místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty na 16 stupních při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti okolo 9. V 1000 metrech na horách potom čekejte 6 stupňů Celsia.
11: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
10: Tak podíváme se do ulice Hartigova v Praze. Tam probíhá vyšetřování nehody, kdy osobní auto srazilo cyklistu. Na místě jsou policajti. V ulici Náměstí Republiky v obci Lom, okres Most. Zdravím bratry a sestry na sever. Je nehoda náklaďáku s osobákem. Probíhá tam vyšetřování nehody a tvoří to překážku na vozovce. Buďte opatrní a trpěliví. A ještě se podíváme na Svatováclavské náměstí v Hradci Královém. Tam probíhá vyšetřování nehody, kdy osobní auto srazilo chodce. Na místě záchranka, policajti, prostě všichni. Ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, buďte opatrní, oči na šťopkách a hlavně doražte v pořádku.
11: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na vzání.
10: Božníci, máme 5 minut po 18. hodině, no a z pirátské lodě Rock Radio vás zdraví a na palubě vás vítá opět váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Tak dnes máme 12.10. je pondělí, tak začneme hnedka z čerstva takhle po víkendu solit tu vaši muziku, kterou si samozřejmě přejete. Máme tady od toho pořad rock na přání, co znamená dvě hodinky jsou čistě jenom vaše. Můžete mi volat do kapitánský kajuty na 7258444 nebo pište na Messenger a nebo do mailu, jak budete chtít. No a jako první si tady dáme elektrikáře AC/DC a jejich Stiff Up Lip a během téhle 3,5 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: Tak to byly elektrikáři ACDC a Steve Applip a hned začneme s českou písní Náš rok na přání. Franta mi volal, že by chtěl pro všechny, ať mají lepší náladu po víkendu, zahrát něco od Tří sester. Nakonec jsme se dohodli, že nejlepší bude Já jsem Aleš. Tak samozřejmě tenhle ta předělávka od kapely původně Toten Hosen, Hier kommt Alex, se jmenuje Já jsem Aleš a napsal to fanánek. Poslechněte si to sami.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byl jeho africký sídr Here and Now. No a my trošku přitvrdíme, doufám, že nepřepálíme úplně začátek. Přátelé, došel mi tady skvělý mail od Martina Michálka, který psal: ahoj kapitáne, takže jen tak pro radost zkusím Venom. Martin uvolně: zkoušíš dobře, dáme si pečku Countess Battery z roku 1982. No a přátelé, vy si pište a volejte, dokud jsou tu v našem roku na přání místa, ať pak v hospodě zase nenadáváte, že vám ten kapitán nezahrál. Tak jdeme na to, Venom.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: výkon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
4: Krůta, krůta, tchos!
3: Nech toho a pojď.
4: Tchos.
5: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
7: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
8: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
10: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
9: Co?
10: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
9: Skla prostroje.cz.
10: Specialista na skla pro pracovní stroje.
11: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
12: Sakra!
13: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
14: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
15: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
16: Vikingská bouře Amon Amarth se řítí na Prahu. Se svým novým albem a brutální show si vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda Amon Amarth. 6. listopadu Praha O2 Univerzum.
17: Zlato, co máš dneska v plánu?
18: No přece všechno.
19: Ať už plánujete cokoliv, nový 7-místní Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.

0: Bruce Dickinson s pečkou Tears of the Dragon, my svištíme dál v našem roku na přání a přátelé, už se nám to tady začíná plnit, takže určitě volejte a pište, pokud chcete ještě dneska zahrát a třeba jako mi tady napsala Vrtule. Čauky, minule se to nepovedlo, můžeš mi zahrát i Fate No More a nakonec jsme se dohodli na skladbě Ace Mo Victory a samo sebou i tobě a pro všechny takhle posluchače. A taky mému milému, teda jako jejímu milému, bych chtěla nechat zahrát Fate No More. Tak milý, tady máš malé vítězství od své Vrtule a jdeme na to.
1: Rock Radio.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
5: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezout pneumatiky? S celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky.cz. Nakupujte bez výmluv.
6: Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně, co je to? No přece nová Škoda Epic pro vaše epické zážitky.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
8: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
9: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
10: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
11: Někdy se člověk musí otáčet, jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. HomeCredit.cz.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
15: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
16: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
17: Luboši, ty ho nebej ho! Nic ti neudělal!
18: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
19: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
20: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
21: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.

0: O Manowar projevil zájem Jakub Piško, který napsal: zdravím kapitáne, dneska bychom si mohli dát ten Manowar, co ty na to? Jasně, tak jsme si ho dali, doufám, že jsi spokojený. No a co budeme hrát dál? Další narozky nás tady čekají. Béďa volal, že by si dal ke svým 50. narozeninám, a taky pro všechny, co slaví 50. narozeniny, samozřejmě klasiku padesátníků od Vysáčů 50. Tak já všem, co je dneska 50, přeji hodně štěstí, zdraví jako pec srandy navrch. No a než sfoukneme svíčku, přátelé, tak je 18.1 pade. Schoda náhod. Tak mi pište vaše návrhy na jazyk pro časové znamení. A v jaké situaci byste ho chtěli načapat? No a já vám za to zahraju VIP píseň na přání hned po hodině 7. Teď už Vysáči drát.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Dneska teda musím přiznat, že volající vyhrávají nad píšícími si, což teda bývá většinou obráceně, no a Jitka si volala o nějaký White Stripes, jestli bychom si mohli dát, no a poslala by to svýmu miláčkovi Tomášovi. No tak samozřejmě rádi vyhovíme, Tomáši, žena na tebe myslí, máš to dobrý a tady je pecka právě o lásce, která se jmenuje Fell in Love with a Girl.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Slucháte Rock Rádio.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock na psání.
0: Tak, přátelé, rock je slušná muzika a tato muzika je čistě na vaše přání. Tak to pojďme rozjet v druhý půli našeho pořadu, kterou tímto otevírám. A kdo se mi první dovolá, tomu prvnímu zahraju. Zatím je tu spasitel světa, samozřejmě samozvaný jak jinak Bono a jeho parta U2 s peckou With or Without You. Hele, radši With You.

Tak, Čeně za náma s pečkou With or Without You a my jdeme na našeho prvňáčka, nebo spíš prvního, co se dovolal, a to mě vždycky pobaví, se vždycky představí, a tady Jirka Němec z České Lípy, ano, Němec z České Lípy, opět zdravíme, samozřejmě i zpátky do České Lípy, Jirko, fajn pokec na Rozfestu s tebou. Každopádně dáme si prý harleje a svatební košily a úplně pro všichni Jirky. No tak vy, co nejste pod čepcem ještě, Jirkové, nebo jak se to říká v Chomoutu, tak si to dobře rozmyslete, jestli do toho budete nebo ne. A vy, co už v Chomoutu jste, tak doufám, že jste šťastný. Tady je pro vás svatební košile. Rock Radio, Rock Radio, Rock na

0: Milá námořnická cházka, užíváme si skvěle rozjetou druhou půlku našeho pořadu Rok na přání a co tam po těch kontrastech a písni Bomba. Šoupnem za další bombu a samozřejmě bylo čistě na vás. Volal mi Šimon, že by si rád poslech nějaký Švédsku, nějaký avatary, jestli bychom měli avataři, tak říkám jasně, a co bychom si jako dali, tak jsme to tady všecko probrali a nejlepší by bylo, kdyby prej Orel už přistál. Tak Orel přistává a teď kon dopad na zem.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Proč mám Reponio, proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční borda v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
5: A tomu říkáte hodně?
7: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
8: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poradí. Jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.

0: Trošku romantiky do našeho rockovýho mlejna se určitě vždycky hodí. Tady to byl Mr. Big s peckou Shine. No a teď to tady bude hořet, přátelé. Volal mi Vašek, že prej se mu odkládá operace žlučníku, že prej nějaký zápal a do toho má zítra narozky, tak by si chtěl nechat zahrát píseň Zapalte nás od Komunálu. Ano, to je velmi příznačné. Já doufám, že se ti ta operace, Vašku, neodloží až na moc dlouho a že dopadne hlavně úplně hladce. K narozeninám zítřejším ti přejeme hodně štěstí, zdraví a kopec srandy na vrchnu. A teď už to tady rozjede Luboš a jeho parta Komunál. Zapalte nás, prosím vás.
1: Rok na přání. Rock Radio.

Sedím na studený zemi, pomalu se rozednívá a mě už došly sirky. Zase jednou zvítězilo světlo nad tmou. Pořád dokola čtu ta slova, ze kterých mrazí. Do nekonečna si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet, až budu umírat? Nakonec brečím já, protože se na ně vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky kámen, který upustil muž bez tváře, a snažím se dopsat jeho vzkaz.

0: Mistr nad mistry, Lemmy Kilmister, starý dobrý Motorhead a pecka z roku 1979, Overkill. Přátelé, po té starý osvědčený klasice by to chtělo dát nějaký kontrapunkt, tak víte co, dáme si něco mladýho a drzýho hodně, jo. Ona mi sem volala mladá rockerka Terka, která se mě ptala tak nejistě, jako jestli by bylo možný vůbec na našem rádiu zahrát týpka, který se říká Jungblut. Já říkám, no jasně, máme, není problém. Tak jsme se nakonec shodli, že by to mělo být Hope for the Underrated Youth a bylo by to pro rodiče, taky pro pány učitelé do školy, no a pro všechny posluchače Rock Rádia. Máme, plníme, je to pro vás, přátelé.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Co je? Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
6: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
7: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
6: Co?
7: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
6: Skla prostroje.cz.
7: Specialista na skla pro pracovní stroje.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
9: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
10: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
11: Trenýrkarna.cz.
12: Hlášení pro lovce slev.
13: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
14: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.

0: v našem do finále jdoucím pořadu rok na přání do Tokia a z Tokia pojedem rovnou do pekla. Alespoň tak si to přál Pavel, který mi volal před nějakou chvilkou a říkal, že by si právě od Toru strašně rád poslechl píseň Made in Hell, nebo jak zpívá Ota Hereš Made in Hell v této písni. No a bylo by to pro všechny na odpolední a tím to rychle uteče. Tak milí přátelé, odpoledníci, ať vaše práce brzy skončí a ať je naplněná tím nejlepším, co ze sebe dneska vydáte. To vám přeju já, váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis, no a tohle už je Ota Hereš, známý to pekelník.
1: Rock Radio, Rock Radio.

Vývodní a námořní přátelé, je mi to líto, ale opět vám musím oznámit tu smutnou novinu a to, že náš pořad Rok na přání pro dnešek končí. Máme za 8 minut 8 hodin, to je akurátní čas to zabalit a jít si každý po svým. No a s čím to zabalíme dneska? Tak volala mi Kristýnka, jestli bychom si nemohli dát trošku alternativní závěr pořadu, tak říkám jasně, a co máš na mysli a tak. A tak jsme probírali nějaký kytarovky a indie kapely a nakonec jsme došli k tomu, že by byla docela dobrá kapela Killers. Ono už to tak jako alternativní není, protože Killers to už jsou dneska legenda. Nicméně ve své době 100% a já myslím, že i v dnešní době je málo kdo zná, jinak je to americká indie rocková kapela z Las Vegas, která vznikla v roce 2001. No a my si dáme jejich skladbu When You Were Young z alba Sam's Town z roku 2006. No a můžeme tak zazpomínat na to, jaký to bylo, když jsme byli mladí. A pokud jsme mladí, tak vzpomínat nemusíme, tak to žijeme právě teď. No a se skladbou When You Were Young se s vámi pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. No a přeju vám jako vždycky všem plodný večer a budu se na vás těšit opět zítra u Roku na přání po hodině 18. tady na Rock Rádiu. Do té doby se mějte jak chcete a něco pro to dělejte. Peace!

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
4: To je Domanský.
3: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
5: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
7: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Nejprestižnější motocyklová série světa MotoGP vstoupí příští rok do své nové éry. Především to bude obsah, ten se z litrů sníží na 8 pade. A pak také pneumatiky. Dosud jezdili všichni na Michelinkách, Bibendu však vystřídá značka Pirelli. Skoro dost na jednu sezónu, ovšem FIM se rozhodla společně s promotérem Dorna, že to je stále ještě málo a od nového roku se tam mimo jiné pojede kvalifikace v úplně novém formátu. Nebude totiž jedna, ale hned dvě. Ta první přijde po pátečních trénincích a rozhodne o tom, jaké bude postavení na start sprintového závodu. A těch 15 minut, které jsou páteční kvaldy věnovány, se tam bude honit všech 22 jezdců. No a pak tu máme druhou kvaldu, ta přijde před sobotním sprintem a bude, jak jsme zvyklí, rozdělena na dvě části. Ovšem pozor, jinak než dosud, první 15-minutovka bude opět o celém jezdeckém poli, ze kterého postoupí 12 jezdců, kteří si to rozdají o pole position na nedělní závod. Pravdou je, že sprint i klasický závod jsou dvě odlišné disciplíny a chtělo to rozdělit. Stejnou pravdou ovšem je, že to paradoxně znamená krok nazpět, co se týče bezpečnosti jezdců. A tak to vnímá třeba Pedro Acosta nebo Luca Marini. Opačný názor razí třeba Pecco Bagnaia. Jak to ovšem bude nakonec? O tom rozhodnou až první testy a závody v příštím roce. Teď nás ještě čeká 5 závodních víkendů v roce letošním.
0: Rock Radio. Motokeci.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Tak nečekejte. Jezděte.
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
9: Více na kopecký.cz.
10: Sakra.
11: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
12: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Kapela Škvor v dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá rocková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: bad. Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad znám jí poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Tlačíš?
2: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
6: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio CZ.
1: Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my f***ing mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to

0: Od srdce Belabel.cz.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.

0: na hraně Tour 2027. To je nabitá rocková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

Voní vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

Rybas.cz. Ahoj, tady Kuba Ryba. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16. 10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu.

0: Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den.
2: Guten Tag.
1: Dobrý den.
2: Guten Tag.
1: Dobrý den.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu hadraplán.
2: Vezmu hadraplán? Můj hadraplán?
1: Co, kolik to stojí?
2: 9650.
1: No, tož na to máš, ne? Akorát 50 ještě přidáš.
2: Ne, zbyde mě.
1: Jak zbyde? Však 9650 máš 9600, no.
2: No, a 50 mě zbyde.
1: No vidíš, ještě vyděláš, no.
2: Jo.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se na mě, že vás obtěžuju. Já jsem se ještě zapomněla zeptat.
2: Věro, který klíč je od půdy?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Vepřo, knedlo, zélo, květuško, ty seš můj andílek, kdybys věděla, jak já to miluju.
2: Vepřovou, kdy jsi naposledy řekl, že miluješ mě?
1: Ale květi, vepřovou mám rád, akorát než jí zbaštím, tebe mám rád pořád.
0: Rock Radio. Konec legrace.